0: rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
1: Tsing-šanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Íránu nebo třeba Vietnamu. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije přibližně 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc více než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
2: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
1: Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíce za posledních 7 let a o 4% více než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o 1/5 více než ve stejném období loni. Přehlídku historické i moderní železniční techniky nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy a drezíny. Připravené jsou i jízdy zvláštních vlaků a komentovaná přehlídka železničních exponátů na Točně. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Veřejnosti se otevřou brány chebského depa a uskuteční se tu největší železniční akce roku. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív.
1: Sport. Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siňaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
4: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Loděnice a překážka u Votic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynule pravým pruhem. Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi. Za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se tam. V Praze zůstává mimo provoz letenský tunel. Průjezd je zastavený v obou směrech kvůli poruše technologií. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku. Na silnici do Litvínova v Osecké ulici osobní auto narazilo do dvou dalších vozidel. Na vozovku vytekly kapaliny. Očekávejte pohyb lidí na vozovce, na hradě ji zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit i mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14, jen v Beskydech i kolem 10 stupňů. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 5,5 minuty po 2:00 je tu soutěž nočního radiožurnálu. A dnes a zítra naposledy rozdáváme audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. Jedná se o detektivku s kapitánem Exnerem a řešit se budou záhadná zmizení v okolí jedné malé vsi. Tak kdo máte zájem se přidat do vyšetřování a vyhrát si poslech pro podzimní večery, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
5: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Kapela Jelena zazněla v nočním radiožurnálu a před námi je teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové jsou zde snad, jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď pojďme zjistit, kdo už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Dobrý ráno, Jirka.
0: Jiří, já vás zdravím. Jestli se nepletu, tak vy už jste v týdnu několikrát volal, ale vždycky jste byl druhý v pořadí, je to tak?
3: Jo, jo.
0: Tak dneska to klaplo, tak budu držet pěsti. Pojďme k pravidlům. Přečtu soutěžní otázku, k ní 3 možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se bude týkat autora dnešní výhry, tedy spisovatele Václava Erbena. Ten totiž kromě detektivek s kapitánem Exnerem napsal i trilogii věnovanou jednomu českému králi. A dnes nás zajímá, kterému. Já napovím, že je to jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale domácí šlechty. Za A to mohl být Jan Lucemburský, za B Ladislav Pohrobek, nebo za C Jiří z Poděbrad.
3: Tak to bude Jiří z Poděbrad.
0: To říkáte poměrně přesvědčivě, tak vás nebudu napínat. Je to samozřejmě tak? Gratuluju.
3: Jo, děkuju.
0: Tak nakonec to vyšlo, nevím, jestli to bylo do třetice, ale určitě na nějakou... Do třetice, no tak, vidíte. Tak to pořekadlo, že do třetice všeho dobrého platí. Každopádně poprosím tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Jo, díky.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem říkal, ještě zítra si s námi zahrát o Pastvinu zmizelých na audioknize od Václava Erbena, ovšem zítra naposledy. Takže pokud máte o audioknihu zájem, zítra noční radiožurnál po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Kde končí peníze z veřejných sbírek spolku Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům na Ukrajině? Tak to bude spolek vysvětlovat dnes odpoledne na pražském Vyšehradě, kde pořádá Den pro Ukrajinu. Organizátoři připravili i koncerty a debaty a za chvíli se dozvíte víc v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Francouzská zpěvačka Vanille Claire, která ovšem vystupuje pouze pod svým křestním jménem, tedy Vanille, zazněla v nočním radiožurnálu. A teď už slíbené téma. Na Pražském Vyšehradě dnes bude Den pro Ukrajinu. Odpolední akci organizuje spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům. Jednou z dobrovolnic, která tam představí svou práci, je Aranka Suchardová. Pravidelně jezdí na Ukrajinu a ve spolku má na starost nemocnici v Kremenčuku. Za tu dobu poznala tamní lékaře i prostředí, ve kterém musí fungovat během války. Proto dobře ví, co zdravotníci potřebují a co tam má smysl vozit.
1: Abych si to vyzkoušela, tak jsem je skládala úplně sama, ale teda pod dohledem. Ale stejně to ještě úplně nemám v hlavě, protože je to komplikovaný.
2: A kolik takový velikánský batoh stojí?
1: My to umíme za 16 až 17 tisíc, což je docela unikát a je to proto, že jednak si je necháváme extra šít, jednak si to skládáme sami, takže vychází to daleko levnějc.
2: A vy v tom batohu máte právě i ty turnikety, které zastavují
1: masivní krvácení? Máme tam ty turnikety, které zastavují masivní krvácení, těch tam je 5.
2: Aranka Suchardová je průvodkyně ve francouzštině a občas také účetní. No a takhle mezi tím pomáhá v nemocnici v Kremenčuku a na pár dalších místech.
1: Batůšky, to je něco úžasného, protože opravdu zachraňují životy. Máme konkrétní příklad Artem, který mu se nejdřív vozili drony. Potom, když byl zraněný, tak mu opravdu turnikety z našeho batohu zachránily život. Když říkal to mě a poprvé vlastně jsme se to takhle dověděli a to jsem z toho byla úplně paf a teď vlastně se mu skládali lidi na protézy.
2: Artem nemá obě ruce.
1: Byl takhle těžce zraněný, nakládali mu ty turnikety a on už věděl, že o ty ruce přijde. V tu chvíli už to věděl.
3: Aranka si dokonce v létě vzala volno a jela do nemocnice v Kremenčuku jenom tak, aby měla víc času poznat nemocnici a zdravotníky, se kterými se během uplynulých let spřátelila. Team for Ukraine doposud vybral na pomoc Ukrajině 180 milionů korun a předseda spolku Jan Heřmánek bude na Vyšehradě vysvětlovat, kam peníze se sbírek jdou.
4: A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit, vidět, co děláme, budou tam diskuze, můžou se zeptat de facto na cokoliv a my všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky.
3: Den pro Ukrajinu začne na Pražském Vyšehradě v 15 hodin a končí po setmění. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Adéla Burešová.
6: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Podle policie v letech 2022 až 2025 připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčil kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal. Kafkovi hrozí až 10 let vězení. O podání obžaloby do konce září rozhodne státní zástupkyně. Bývalý soudce se k aktuálnímu posunu v případu odmítl vyjádřit. Chce ale jednat o případné dohodě o vině a trestu. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a taky desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a křiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
7: Sport.
6: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Noční omezení na D11 za Břístvím a taky na D5 u Nýřan. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov, od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. se projíždí pouze jedním pruhem a skončit mají až v pondělí. V Praze stále ještě neprojedete letenským tunelem, provoz obousměrně zastavil výpadek technologie, zatím se pracuje na opravě. A na Teplicku opatrně při průjezdu Duchcovem směrem na Litvínov. Na průtahu obcí v Osecké ulici havarovalo osobní auto. Došlo tam k úniku kapalin, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky, na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A dál pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 3 minuty po půl třetí si v nočním Radiožurnálu pustíme na úvod této půl hodiny Flipside s písní Trumpets.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která na skály působila. Nejen o tom budeme za chvíli mluvit v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude trvat zhruba 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce.
1: Samozřejmě ta barva, která je jako nejviditelnější, červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci, oranžová barva už jsou nižší teploty a potom ty okrové žluté barvy, že je třeba ten pískovec, který není zasažený tím požárem.
2: Nabízí jednoduché vysvětlení Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd, který spolu s kolegy analyzoval vzorky skal z míst tehdejšího spáleniště. Ke svému překvapení zjistili, že pískovec před 4 lety odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat od řekněme 0 stupňů až po 1000 stupňů. Ty my jsme nezaznamenali a zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
2: Dá se to prý připodobnit posezení u táboráku.
1: Pečete si bušty, v tom ohni je nevím 1000 stupňů, ale vy sedíte metr od něj a už vás to přímě hřeje. Máte tam těch 30-40, jako když si sušíte boty, tak třeba 50. Takže vlastně i tady v momentě, kdy hoří stromy, které jsou 2-3 metry od té skály, můžou mít prostě vysoké stovky stupňů, ale ta hornina samozřejmě zahřená mnohem méně, takže pouze na příhodných místech, kde vlastně strom spadne třeba na tu horninu, opře se o ní nehoří delší dobu, tak ty teploty mohou být vyšší, ale běžná teplota na těch skalních výchozech při požáru byla zřejmě do těch 300 stupňů, kdy jsme nimi pozorovali ty minimální mineralogické změny.
2: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostali i dál.
1: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél nich. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
2: Pískovec je považován za takzvanou měkkou horninu, protože při vysokých teplotách se chová úplně jinak než ostatní.
1: V tom pískovci je obsažená voda a ta voda se začne velmi záhy po ataku vysokých teplot vařit, dojde k vysokým tlakům a ten pískovec začne odlupovat. Takže to je jako jeden z nejzásadnějších projevů, kdy pískovec zahříváme. Odlupují se šupiny skalní, které mohou mít rozměry od milimetrů až po decimetry a váhu prostě až do několika desítek kilogramů.
2: Zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd pak způsobuje mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, kdežto v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
2: Pískovec opadaný při požáru ze skal, ale zároveň může ovlivňovat i tok okolních řek.
3: Každý takovýhle požár povede z hlediska nějakého dlouhodobého vývoje té krajiny ke zvýšené erozi. A ta eroze se projevuje hodně tím, že prostě do krajiny se uvolní obrovské množství materiálu, v tomhle případě písku nebo křemených zrn, které se zase usazuje v řekách, může blokovat klidně proudění, může zhoršovat situaci třeba při nějakých povodních a má to další návazný vlastně procesy na sebe.
2: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořilo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
3: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta zpevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
2: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Adéla Budešová.
1: Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Knihovna Václava Havla mění název, jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. Liberec v hokejové lize mistrů porazil po nájezdech dánský Herning, Plzeň vyhrála ve Friburku. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty do 23 stupňů na horách kolem 14.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Spojené státy si připomněly 250 let od nejhorších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na oběti útoků nikdy nezapomene.
3: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hexet. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3 000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Severofrancouzské Normandii mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 180 cestujících. Nejméně 20 lidí je zraněných. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost s větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá. Provoz na trati je dočasně přerušen. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
4: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
1: Ve Znojmě pokračuje 41. ročník historického vinobraní. Jeho součástí jsou koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod o 400 členech. Ten městem projde dnes odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplnila i postava princezny. Vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
5: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
1: Letošní vinobraní připomíná i 800. výročí povýšení Znojma na královské město.
2: Sport.
1: Hokejisté Plzně vyhráli v lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání soutěži. Premiérovou výhru si naopak připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech, pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
6: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát, mrzí nás, že nebereme výhru. V základní hrací době myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 za Souticemi a v Praze opět v provozu Letenský tunel. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou Horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme až během dne, pracovat se tam bude až do neděle. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku a kvůli stavbě jsou uzavřené 2 jízdní pruhy. Volný je pouze jeden pruh, kterým se projíždí Kyvadlově. V Praze opět projedete Letenským tunelem. Provoz byl několik hodin zastavený kvůli poruše technologií. A teď už je to v pořádku a tunel je v provozu. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku, na silnici do Litvínova v Osecké ulici. Osobní auto narazilo do 2 dalších vozidel. A na vozovku vytekly kapaliny, čekejte pohyb lidí na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17 a na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 5 minut po 3. hodině hladíte noční radiožurnál a celkem 5% HDP mají členské státy Severoatlantické aliance vydávat na obranu v roce 2035. Podle české vlády je to nereálný cíl. Zatímco například pobaltské státy masivně zbrojí, v Česku koaliční hnutí SPD mluví o úsporách na ministerstvu obrany. Tématu se budeme za chvíli věnovat podrobněji.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: No.
1: Česko by v příštím roce mělo skoro po čtvrt století vydávat 2% HDP na obranu. V roce 2035 by přitom státy NATO měly dávat ještě víc. 3,5% na přímé obranné výdaje a 1,5% na související. Podle současné vlády je to nereálné. Rusko je podle Spojených států ale čím dál tím větší hrozbou.
2: Se 2% HDP na obranu počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, jenže koaliční SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy právě tady vidí možné úspory.
3: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO 2% HDP na obranu hájí, 5% ale vidí nereálně.
4: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%, ale je to velmi daleká budoucnost.
2: A v letech 2028 a 2029 se zatím počítá s růstem jen o zhruba 0,15% bodu. Na to upozorňuje i člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů.
5: Když se podíváme, jak se třeba pohybuje i trh, tak v podstatě co rok to 15 až 20% vyšší náklady na tu samou věc. Já jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
2: V nedávném rozhovoru pro USA Today pak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker vyzval členské státy, aby urychlili posilování své obrany schopnosti. Citujeme.
6: Nemůžete předpovídat, co Vladimír Putin nebo jiní protivníci udělají. Všechno, co můžete dělat, je jen být připraveni a odstrašovat je.
2: A zatím není hotová ani podoba koncepce výstavby armády České republiky, kterou ministr Zuna připravuje od nástupu do úřadu.
7: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch úprav, které souvisí s tím rozpočtem, dokončili velmi rychle.
2: Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN je potřeba myslet i na nové technologie. Kvůli tomu kritizuje, že náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nemohl odjet na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Podle týdeníku Respekt mu to nepovolilo ministerstvo obrany. Fleck říká.
8: Ukrajina je jedna teďka z nejmodernějších a nejschopnějších armád na světě. Toto je za mě velká hrubá chyba, která nás může přijít draho v budoucnu.
2: Na posilování obrany schopnosti země také dlouhodobě apeluje prezident Petr Pavel. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu. Teď zamířilo do pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo a i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Budešová.
3: Česko si připomnělo 75. výročí útěku na západ, známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí. Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle konžských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreji. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun. Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na rozsáhlém území. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy se z Mariánských lázní dnes přesunou do Karlových Varů. V neděli pak budou pokračovat ve Františkových lázních. Program nabízí odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů.
1: Sport.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. příčku, vyhrál Němec Huml.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D5 u Loděnice a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s nočním omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu a pravý pruh je průjezdný plynule. Na nehodu pozor u náměště nad Oslavou. U náměštského letiště za Sedlcem ve směru na Kramolín havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezený průjezd. A na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách se budou teploty držet kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderuje Tomáš Pancíř.
4: Jak zmínil svět teroristický útok z 11. září, od kterého uplynulo přesně čtvrt století? Co znamená pro Německo a pro Evropu vítězství AfD v zemských volbách v Sasku a na Haldsku? A přiblížila cesta vyslanců Donalda Trumpa do Moskvy a do Kyjeva a následný telefonát amerického prezidenta s Vladimírem Putinem konec války na Ukrajině? O tom všem budeme mluvit v příštích 20 minutách vysílání Radiožurnálu.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
4: Vítám ve studiu experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízu. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
4: Dnes je 11. září. Přesně před čtvrtstoletím šokovali celý svět nárazy dopravních letadel do mrakodrapu Světového obchodního centra v New Yorku. Je to jedna z těch událostí, kdy asi každý, kdo tehdy byl naživu a vnímal svět, tak si přesně pamatuje, co dělal, když se tu zprávu dozvěděl. V souvislosti s tím výročím 25. samozřejmě slyšíme a čteme nejrůznější analýzy, jak 11. září září změnilo světovou bezpečnostní architekturu, jak změnilo Blízký východ, jak posunulo boj s terorismem. V čem vy vidíte největší nebo nejdůležitější dopad 11. září 2001?
5: Máte pravdu, já přesně vím, co jsem kde dělal, ale je potřeba připomenout to mladší generaci, protože vy jste zmínil sice, kdo v té době byl naživu, ale když byl někdo roční batole, tak
4: já jsem říkal, kdo také vnímal.
5: 30 plus, dejme tomu, 30, 35 plus a to už vlastně jakoby není úplně celá společnost, takže těm mladým to musíme připomínat. Je pravda, že ono se říká, že svět se změnil. Bezesporu ano, je to do jisté míry nasázka, ale je pravda, že na následujících 20 let se zcela změnilo, když to řeknu odborně, bezpečnostní paradigma, kdy předtím svět soupeřil mezi sebou, rozumějte státy, mezi státy a najednou se do hry dostalo 19 teroristů s obyčejnými noži na koberce, těmi žiletkovými vězovacími noži, kteří nastoupili do 4 letadel a dvě z nich namířili do Světového obchodního centra. To je věc, kterou Spojené státy, ale nikdo na světě nečekal. Ta nejsilnější supervelmoc utrpěla takto velkou ránu za tak malého, relativně malého úsilí. Vlastně, když si to vemete konkrétně, tak to byla největší bezpečnostní rána pro Spojené státy od Pearl Harboru. Zatímco my máme naše osmičky, rok 1918, 38, 48, 68, tak Spojené státy očividně mají svoje jedničky, protože 1941, Pearl Harbor, 2001, útok na Světové obchodní centrum, respektive začátek boje proti terorismu. No, prostě na následujících 20 let se stalo dominantním boj proti nestátním aktérům, proti teroristickým organizacím, potlačování jich všude na světě. A je pravda, že jsme se v tomto bezesporu posunuli. Boj proti terorismu do jisté míry byl úspěšný. Teroristické organizace nejsou již tak centralizované, jako byly, ale jsou decentralizovány. Jsou schopny, bohužel dnes nově využívat sociálních sítí. Jsme schopni to bezpečnostní prostředí vidět, jak je narušováno právě i jednotlivci díky rozvoji těchto moderních technologií, ale ta systémová hrozba typu Al-Kaida, což byl ten bezprostřední důvod, potlačena byla. Ano, následovaly dvě zásadní kampaně, ty musíme zmínit. To byl Afghánistán a to byl Irák. Ale pojďme je důsledně oddělit. Zatímco ten Afghánistán má svoji logiku, protože tam odsud zešlo to sémě toho nebezpečného terorismu, tak ten zákrok je do jisté míry uspravedlitelný. Problém je, že ta angažovanost se protáhla na 20 let a snaha vnutit státu typu Afghánistán demokratické zřízení společnosti prostě nefungovala nikdy a ukázalo se, že nefunguje ani dnes. Vyvrcholilo to oním nešťastným, já nešťastné slabé slovo, chaotickým stažením Spojených států v roce 2021 z Afghánistánu, které mělo mimochodem nedozírné důsledky. Vladimír Putin toto stažení sledoval v přímém přenosu a říkal si, no tak jestli takto funguje Západ, jestli takto fungují Spojené státy, tak to se chaoticky stahují, no tak to bych mohl něco zkusit. Teď jsem to nadnesl, ale jistě do té skládačky, do té mozaiky, jeho důvodu, proč prakticky půl roku na to zaútočil v té otevřené invazi proti Ukrajině, tak to sehrálo svoji roli. Takže to je Afghánistán. Ten Irák je něco jiného. Tam si myslím, že to byla strategická chyba. Protože sice o krutosti Saddáma Husajna, tady my dva vůbec nemusíme pochybovat, nelze ji ospravedlňovat. Na druhou stranu, pád toho režimu znamenalo vytvoření nového nestabilního státu na území Blízkého východu s dvěma zásadními důsledky. První z nich vzestup iránské teokratické diktatury, která začala podporovat nestabilitu v regionu a svoje proxy teroristické spojence. Právě díky tomu, že přestalo to vyvážení těch dvou velmocí, Irák, Irán, tak Irán byl schopen začít podporovat Huty, Hezbollah, Hamas a rozšiřovat svoje teroristická chapadla napříč celým Blízkým a Středním východem. No a ten druhý důsledek na troskách Iráku vznikl například Islámský stát. Takže další mohutná teroristická organizace. Ano, od té doby jsme zažili její zestup i pád, nicméně vidíme podle mého názoru, že ta angažovanost v Iráku byla chyba.
4: Vy jste odpověděl hned na nějaké další 4 nebo 5 otázek, kam jsem si říkal, že bychom se posunuli v tom rozhovoru, tak díky za to, že jsem je ani nemusel pokládat. Když se vrátím ale k něčemu z toho, co jste říkal, válka proti terorismu. Dostali jsme se do situace, že něco takového, co se stalo v New Yorku před 25 lety, už není možné, že se to nemůže opakovat?
5: To určitě ne. Na druhou stranu, co se změnilo? Změnilo se vliv zpravodajských služeb, ten je nepoměrně větší, než byl před rokem 2001. Právě důsledkem posílení pravomocí díky prevenci při odhalování podobných teroristických útoků. Co jste si jistě vyvšiml, je nesrovnatelné létat před rokem 2001 a po roku 2001. Například vnitrostátní linky s chodou okolností, když se mě ptáte, kde jsem byl, já jsem v té době byl zrovna v České republice, konkrétně v Praze, ale týden předtím jsem ukončoval svoji studijní cestu po Spojených státech a stal jsem před těmi dvěma věžemi Světového obchodního centra, opravdu týden předtím. A využil jsem i několik vnitrostátních linek. Tam se nastupovalo jako do autobusu, doslova do písmene. Žádné kontroly, prostě se doběhlo na poslední chvíli k nástupnímu, ne ostrůvku, ale k nástupnímu chobotu, jak bych to nazval, a vletěl jste rychle do letadla, jenom jste ukázal ID a sedl jste si. Takže to všechno se zásadně změnilo. Mladší generace to už nezná, ví velmi dobře, že musí přijít na letiště minimálně hodinu dopředu, aby prošla těmi všemi různými skenery, rentgeny. To se také změnilo. To znamená nárůst role zpravodajských služeb, kontroly na letištích a co je důležité, zlepšila se schopnost státních aktérů zasahovat v reálném čase kdekoliv na světě. To předtím sice bylo, nicméně to byly speciální vojenské operace. Tentokrát v tuto chvíli je to situace taková, že ty jednotky některých států typu Británie, Francie, Spojené státy jsou schopny zasáhnout opravdu rychle kdekoliv, kdykoliv na světě proti určitým teroristickým hrozbám, které jsou. Co se ovšem samozřejmě s tím neslo, tak byla alokace obrovských zdrojů. Spojené státy do toho dali neuvěřitelné prostředky, to je potřeba říct, k tomu angažovanost na Blízkém středním východě a vlastně pod pláštíkem boje proti terorismu dokázala Čína zůstat na růstové trajektorii, vlastně skryta tím bojem proti terorismu, v klidu ve stínu rostla a Rusko se postupně začalo vracet na mocenskou scénu, opět relativně nepozorovaně. Takhle bych nazval ty zásadní dopady, které vnímáme dnes a denně.
4: Ještě, když se podíváme na dopady na Blízkém východě, vy už jste mluvil o operaci v Afghánistánu, o svržení Saddáma Husajna. Zpětně, když se na to podíváme, mohla Amerika reagovat a dělat něco jinak?
5: Víte, to je strašně těžké. Po bitvě každý generál, samozřejmě chyby bychom našli. Na druhou stranu je otázka, zdali by v ten okamžik jinak reagovala. Já se to nedomnívám. To je, a teď prosím, dovolte mi analogii, která neúplně sedí, ale chci tím akcentovat to rozpoložení mysli, stavu uvažování člověka v daný okamžik. Skončila druhá světová válka a v Československu byla velká německá menšina. Československo prakticky en bloc, jako jeden hlas, se rozhodlo pro odsun Němců. Dnešní optikou to vypadá jako nešťastná a chybná událost, protože vlastně došlo k odsunu Němců, který byl velmi živelný. Na druhou stranu, optikou té doby prakticky neznám člověka, nebo nebyl v té době člověk, který by to nechtěl, protože ta zvěrstva, která Německo způsobilo, bezprecedentní, to nebylo totiž jako historické války předtím, kdy Německo s Rakouskem, s českými zeměmi, s Rakouskem Uherskem bojovalo, ale ne tak, že vyhladí český národ. To byla první válka, kdy se Německo rozhodlo vyhladit český národ. Proto ten důsledek vyhnání těch Němců, který nebyl nikdy předtím. No tak podobný stav mysli, vemte si ten útok, bezprecedentní, hrozivý, šílený, tisíce mrtvých, šokovaná americká supervelmoc a stála před tím, že musí něco udělat. Proto to rozhodnutí, které bylo následně tak živelné. Takže já bych chtěl říct, že dnešní optikou ano, určitě došlo k řadě chyb. Ale otázka je, zdali by to člověk nebo prezident či jiná administrativa řešila jinak. Prostě ta reakce musela být okamžiká, bezprostřední a i v tu dobu se prostě dělají chyby, tak to je.
4: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza je naším pátečním hostem.
1: Co se děje se světem?
4: Pojďme z minulosti do současnosti, z Ameriky do Německa. Zemské volby ve spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo, tedy AfD, byť nemá většinu a nemůže vládnout sama. Ty volby a hlavně ty výsledky těchto voleb vyvolávají spoustu reakcí. Německý kancléř mluvil o šokujícím výsledku, bavorský premiér o opravdovém přelomu, možná o okamžiku, ve kterém se lámou epochy. Nejsou ty reakce přece jenom příliš silné, když uvážíme, že jde o jednu ze spolkových zemí, že tam žije něco přes 2 miliony obyvatel?
5: Máte pravdu, lámání epoch bych asi nepoužil, ale je pravda, že bych spíše řekl větu, že AfD již není protestní strana na pokraji systému. A to je zásadní. Tam by mohl být ten určitý bod zlomu. Zcela správně jste řekl, že Sasko-Anhaltsko je relativně malá, nebo ne relativně, je malá spolková země, která leží na území bývalého východního Německa, má něco kolem 2,1 milionu obyvatel. Drtivě vyhrála AfD se ziskem 43,8%, druhá CDU utrpěla historickou prohru, získala něco kolem 17%.
4: Což je o 20% bodů méně než před 5 lety, tedy měla 37%.
5: Máte 100% pravdu, je to rozhodně politické zemětřesení. AfD vyhrála ve všech 218 obcích. A pozor, nikdo se nemůže vymlouvat, že by voliči zůstali doma. Bylo rekordní účast 77,8% hlasujících. Tak to bylo jenom antré na úvod. Teď jde o ty důsledky, protože Sasko-Anhaltsko, můžeme si říct, malá spolková země, která nás nemusí vzrušovat. Budou následovat další dvoje volby příští týden v Berlíně a v jiné východoněmecké spolkové zemi, tuším, že Mecklenburgsko-Přední Pomořansko. To má ještě méně obyvatel, 1,5-1,6 milionů, zatímco Berlín má kolem 4 milionů. Berlíně to vypadá, že AfD nevyhraje. Na druhou stranu...
4: Tam podle posledního dne zveřejněného průzkumu by mohla nebo měla vyhrát levice podle průzkumu pro CDF.
5: Přesně doplní. Tak, vy říkáte levice, je to strana Die Linke, která ale navazuje na komunistický odkaz, takže to není ta klasická levice, aby se nikdo ji nepředstavoval a neplete z SPD nebo z naší sociální demokracie.
4: Je to levice s velkým L.
5: No, s velkým...
4: Dobře.
5: Ano, to jste řekl dobře, já bych ještě použil expresivnější výraz, ale je to vlastně, když to nadnesu protipol AfD, to, co je na pravém spektru AfD, tak na levém spektru, ale ještě asi více je Die Linke. Takže vidíte, že v některých spolkových státech dochází opravdu k dramatické polarizaci společnosti. A ten vliv na celoněmeckou politiku. Víte, jde o to, co má AfD v programu. Protože AfD dneska již není okrajová strana a i na celoněmecké úrovni poslední preference hovoří o 29% a že by to byla nejsilnější strana v celém Německu. To je opět obrovský nárůst, včetně těch bohatých států západního Německa. Jde o to, že AfD má v programu vystoupení z Evropské unie, opuštění Schengenu, zrušení eura. To v okamžitém krátkodobém horizontu. Potenciálně ho nahradit jakýmsi vágním hospodářským společenstvím, které není nikde jasně stanoveno. Vedle toho chce v tom horizontu nikoli okamžitém, ale relativně krátkodobém opustit i NATO a založit jakési nějaké sdružení evropského obranného společenství. To jsou nesmírně silná slova, která, a to je pro českého voliče klíčové, by mohly poškodit i Českou republiku. Ať chceme nebo nechceme. My jsme z ekonomického hlediska, a já to opět nadnesu, další spolkovou republikou Německo. My jsme závislí na ekonomickém výtlaku, síle a zakázkách Německa. Ve chvíli, kdy toto se zhroutí ve smyslu, že Německo odejde z Evropské unie, ze Schengenu, tak v tu chvíli se vytvoří takové bariéry, že český průmysl dostane direkt, ne facku, direkt a spadne na zem. Čili to je problém i pro nás. Kdyby něco takového, tato vlna se měla přenést do celoněmeckého měřítka a vidíme, že ty preference tomu nasvědčují. Dále, když někdo adoruje, glorifikuje AfD, AfD dlouhodobě říká, že nejsilnější je ve středním Německu. Pane Pancíř, já to vysvětlím. My jsme si řekli, a tak to i je, pojďme to jenom pardon posluchačům ozřejmit, že největší síla AfD je opravdu v bývalém východním Německu. Oni záměrně používají termín střední Německo pro východní Německo. No tím evokují minulost, protože východní Německo bylo celé Slezsko, polovina Polska, ale ostatně i Sudety. Takže vidíte, co je vlastně nevysloveným, ale jasně naznačeným cílem. No prostě restaurace toho Německa v těch hranicích, které byly před druhou světovou válkou. Do toho nacionalistické tendence, proruské tendence, ekonomicky opět navázanost na Rusko, obnovení Nord Streamu jako plynovodu. To všechno vlastně je buď fyzicky napsáno, nebo vysloveno AfD. Takže pro nás si nemyslím, že to je úplně šťastná zpráva.
4: Na druhé straně, pokud opravdu by se AfD dostala k moci, nezůstane z těch slibů jenom to, že to je někde v archivu? Nestane se něco podobného, co možná můžeme vidět u italské premiérky Meloniové?
5: No já si nemyslím, že bych tam viděl tendence obnovovat římské impérium u premiérky Meloniové. To si nemyslím. Myslím si, že že ta racionalita uvnitř její strany je větší než v AFD, máte ale pravdu.
4: A byla i před těmi 5 lety, než se dostala k moci, nebo před 4 lety?
5: Myslím si, že do jisté míry ano. Na druhou stranu, a teď to není tak, že bych chtěl demonizovat AFD, pozor, když někdo nazývá AFD neonacistickou stranou, tak s tím kategoricky nesouhlasím, to si nemyslím. Samozřejmě, ti, kdo jsou extrémně pravicově smýšlející, tak koketují s AFD, ale není to tak, že by každý člen AFD byl extrémně pravicově smýšlející. Na druhou stranu je pravda, že kdo je extrémně pravicově smýšlející, tak koketuje s AFD. To tím nemyslím. Já jsem tím jenom řekl, co je jasně v programu. Vystoupení z EU, vystoupení z eura, vystoupení ze Schengenu. Pro nás by to byly velké ekonomické problémy. Nazývat východní Německo středním Německem, to znamená reminiscence, jednoznačná reminiscence. Nenávist vůči imigrantům. A když jsme u toho, to je přesně to, co se bojím, aby potom nemohlo být otočeno proti nám. To je ono, Sudety, Slezsko, Polsko, to prostě by potom mohlo tuto situaci evokovat. A vy říkáte, že by ta strana mohla být pohlcena nějakou větší typu CDU nebo SPD na celostátní úrovni.
4: Ne, to já neříkám. Naznačujete jako možnost. Ten program, že tak. By potom byl realističtější, možná vstřícnější.
5: Ano, ale my jsme v situaci, kdy dnes, kdyby byly parlamentní volby v Německo, by nebyla alternativa pro Německo druhou stranou, ale první. Ona by dominovala, ona by určovala ten program. A podívejte se na CDU, kancléře Merce a propad jeho preferencí. Konrad Adenauer jako novodobý zakladatel Německa po druhé světové válce se určitě musí obracet v hrobě, protože ten propad je největší, je bezprecedentní. Ale přitom, a vidíte, ani my jsme to tady spolu nerozebírali, CDU se podařilo drtivým způsobem omezit ilegální migraci do Německa. A přesto vidíte, že Němcům to nestačí už. A ta AFD, a teď vám řeknu ten konkrétní příklad, když budou spolu ve vládě, AFD bude kritizovat a vysávat CDU v tom smyslu, že no vy jste sice omezili ilegální příjem migrantů, nicméně podívejte se na historii mama Merkel, která je sem pozvala, my už nechceme jenom omezit ten příjem, my chceme tyto vysídlit, ty, kteří tady jsou a změnili klima těch měst, ale to právně při současném právním rámci není úplně možné. Takže tam samozřejmě existuje riziko, že ta AFD naopak ty extremistické tendence dosadí i na tu celostátní úroveň a zcela logicky bude sklízet úspěch u řady voličů, kteří chodí například po Mnichově nebo Berlíně ještě více. Já mám řadu spolužáků, protože jsem studoval v Německu, a když mě moje kamarádka řekne, že už v Mnichově nemůže jít večer v pátek na procházku v minisukni, no tak to je přece ale strašlivé. A to ty Němci vidí to dnes a denně. A když AFD řekne, my je vysídlíme, no tak je to lákavé. Čili to riziko tam existuje.
4: Určitě se k Německu vrátíme, ale přece jenom na úplný konec dnešního rozhovoru bych chtěl položit ještě otázku k tomu, co už jsem říkal v úvodu, k jednání amerických vyjednavačů v Moskvě a v Kyjevě. Následně si americký prezident telefonoval s Vladimírem Putinem, byl velmi optimistický po tom rozhovoru. Přiblížili tyhle ty dvě události mír na Ukrajině?
5: Byl bych opatrný, nemyslím si, že nějak zásadně přiblížili, ale díky americké angažovanosti v Perském zálivu, jak bych ho nazval, Perským dobrodružstvím, které je od konce února, tak se to těžiště zájmu světové politiky, geopolitiky, ale i americké zahraniční politiky přesunulo z rusko-ukrajinského konfliktu z vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu právě na Blízký, respektive Střední východ. Tím pádem nebyla akcentovaná touha ani snaha ten konflikt nějak moderovat. Takže to, co je pozitivní, opět se tam vydali vyjednavači, to je první důvod, který si myslím, že vlastně je dobrá zpráva. A druhý, ještě důležitější, neletěli tentokrát pouze do Moskvy, aby adorovali moskevské vánoční trhy. To vidím ten obraz přímo, jak tam jdou po vánočních trzích Vitkov s Kušnerem a adorují přezdobené ruské ozdoby, ruské stromky, znáte to sám. Ale sebrali se a jeli i do Kyjeva. Takže viděli i ten úhel pohledu obránců, viděli úhel pohledu Volodymyra Zelenského. Takže já doufám, že ta zpráva bude vyváženější než v minulosti. Určitě nějaká přijde, určitě přijde nějaký nový návrh nějakého bodového programu, což je dobře, ale nejsem přehnaně optimistický v tom smyslu, že bychom se na naše Vánoce nebo i na ruské pravoslavné Vánoce měli dočkat finálního míru.
4: Říká expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
5: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adéla Burešová přináší zpravodajský servis.
1: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Veřejnost se letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Řecko 3-1 a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů na horách kolem 14.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Samotný volební den je až v neděli.
4: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za laboristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, třeba zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník horské služby Jizerských hor David Savický.
5: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8, zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Sport. Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obranným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
6: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím dokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, řek zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
1: Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryovou Krugerovou 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní Grand Slam.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov. Od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. kilometr se projíždí pouze jedním pruhem. Skončit mají tam až v pondělí. A u náměště nad Oslavou zasahují záchranáři u letiště. Za obcí Sedlec ve směru na Kramolín havarovalo za zatáčkou osobní auto. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit ještě mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, hodiny ukazují 4:05, dnes máme sobotu 12. září a přeji příjemné víkendové probuzení všem. Je ve škole výtah a dostane se dítě na vozíku do třídy, jídelny nebo na toaletu? I takové věci musí rodiče handicapovaných často složitě zjišťovat sami. V Česku totiž chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit se to teď snaží iniciativa Výtahy do škol. Tématu se budeme věnovat hned po písni od Pokáče.
2: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.
8: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: podíváš?
1: Najít vhodnou školu pro dítě na vozíku může zabrat dost času. A když se vhodná škola nakonec najde, často to znamená i hodiny dojíždění. Rodiče si navíc musí často sami zjišťovat, jestli se jejich dítě po škole vůbec bude moct bez problémů pohybovat. Celostátní přehled bezbariérových škol totiž v Česku chybí.
2: Barborka má kombinované postižení, péče o ní je trošku náročnější.
3: Vypráví Eva Valičková, maminka Barborky, která se pohybuje na vozíku.
2: 3 roky jsem jí vozila z Českého Krumlova do Českých Budějovic.
3: Když měla dcera nastoupit do základní školy, znamenalo by to dalších 9 let dojíždění. Školu našla 5 minut od domova. Budova ale není bezbariérová.
2: Má schodoles, ale ten nemůžete počítat úplně jako bezbariérový. Musíte to dítě přendavat z vozíčku na schodoles, ze schodolezu na speciální židličku a takhle několikrát za den.
4: A právě s tímhle problémem se rodičům a dětem snaží pomáhat iniciativa Výtahy do škol, kterou založila Jindra Landová.
5: Ani ředitelé nemají představu, co přesně bezbariérovost je. Pro někoho je to 1, 2, 3 schody, že to je bezbariérové.
3: Ucelený přehled o přístupnosti škol zatím nemá ani stát, potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není. Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérový škol je jen málo.
3: Ombudsman proto s odborníky připravil dotazník pro celostátní mapování a chce ho doporučit ministerstvu školství. Za úpravy konkrétních budov ale podle ministerstva odpovídají především jejich zřizovatelé. Pokračuje mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Macura.
7: Za stav školních budov a zajištění bezbariérového přístupu odpovídají zřizovatelé, což jsou u mateřských a základních škol obce a u středních škol kraje.
3: Ministerstvo na odstraňování bariér ročně vyčleňuje 10 milionů korun. U nově postavených škol už bezbariérový přístup vyžadují stavební předpisy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radio.

0: Na Moravě začínají tradiční vinobraní, například v Mikulově, ve Znojmě nebo v Uherském Hradišti. A právě tam vás za chvíli vezmeme v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s písní End of the World. A na Moravě začaly tradiční velké vinařské akce. Pálavské vinobraní v Mikulově, ve Znojmě pak historické vinobraní a v Uherském Hradišti slovácké slavnosti vína. Hlavní program akcí je naplánovaný na víkend. Mikulovem dnes projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Znojmo zažije kostýmovaný průvod krále Jana Lucemburského. A Uherské Hradiště znovu zaplaví tisíce lidí v krojích. Své tradice a folklor tam představí třeba malá obec Boršice.
1: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
2: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
1: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam Boršičanku, folklorní soubor Pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z Pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás.
2: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru Pentlička Sabina Dvořáková.
3: Hlavně tance od nás, z našeho regionu, tím pádem vlastně Pentlička předvádí v průvodu hlavně Boršické, potom i třeba polku nebo valčík. Budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a pak už se uvidíme v průvodu a na pódiu.
2: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
4: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku, všechno.
2: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu, slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
5: Tož to je kynuté těsto, slané těsto, je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
2: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 16:30. Krátké zprávy má Adéla Budešová.
2: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel na konci srpna a ve středu měl pohřeb. Na něm se Astrid objevila na veřejnosti naposledy. O jejím úmrtí informoval norský královský dvůr v oficiálním prohlášení. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, současný král Håkon VIII. V Mikulově pokračuje pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. Dnes městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel.
3: Sport.
2: Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání. V tureckém Gebze v disciplíně 100 metrů volným způsobem zvítězil časem 55,3 sekundy. O 31 setin tak Kratochvíl překonal vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 za Souticemi a také u Služovic na Opavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Na kolonii čekáme během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás se zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. Kvůli stavbě jsou uzavřené 2 jízdní pruhy. Volný pouze jeden pruh projíždí se Kyvadlově. A na silnici 46 z Opavy do Kubeřic opatrně mezi Oldřišovem a Služovicemi. Pracují tam teď zemědělci, na vozovce je větší množství techniky, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Jako první Čech by se měl příští rok podívat na Mezinárodní vesmírnou stanici. Armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda už má za sebou měsíce tréninku, dalšího teď čekají přímo ve společnosti SpaceX, mimo jiné i v texaském Houstonu. Rozhovor s českým astronautem uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: To byl Alex Warren se svojí novinkou Passenger v nočním radiožurnálu. Astronaut Aleš Svoboda by se měl v polovině příštího roku jako první Čech podívat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesouvá do Spojených států, kde ho čekají stovky hodin tréninku. Mimo jiné i na základnách společnosti SpaceX v Los Angeles nebo v texaském Houstonu. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis s ním natáčel na vesmírném summitu v Paříži.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: V čem se třeba liší váš trénink jako pilota kosmické lodi od dalších členů posádky? Co jsou ty zásadní rozdíly?
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme o 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, ten nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost, tak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
2: Co byste chtěl, aby tato mise přinesla české vědě?
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32, takže tohle je v podstatě jediná šance. A pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
0: Řekl radiožurnálu astronaut Aleš Svoboda. Na vesmírném summitu v Paříži s ním mluvil náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: S vámi byl Divoký Bill a teď už nás dělí jen 10 minut od páté, kdy začne ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Biedermanem, tak s námi buďte i nadále. A nyní reportáž na závěr nočního vysílání. Kašperské hory slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty, která na Šumavě propojovala Čechy a Bavorsko. A jak lépe zahájit oslavy než velkým historickým průvodem soumarů, kteří po stezce putovali už od středověku. Hned za Modravou ale na historickou karavanu čekalo, nebo spíš číhalo, jedno překvapení. Přepadli je totiž lupiči.
1: To se stal Výbrfal!
2: Kdo jsi? Verbizu!
1: Já jsem velký raubíř!
3: A vedoucí zhruba 20 labků právě dává pokyn k útoku.
2: Co chcete?
4: Vězeň a...
3: Jsou to děti z Kašperskohorské základní školy.
1: Zlato, šperky, všechno cené, co máte.
3: V té karavaně je zhruba 25 historicky oblečených soumarů, kolem 10 koní, kteří jsou obtěžkaní nákladem a zbožím.
2: My jsme jenom soumaři, my máme jenom sůl.
3: Lektorem tady té 20členné skupinky labků je Karel Eschner.
5: Tváří se opravdu jak labkové, myslím, že si to užijou.
6: A... Tak a tady jsou i děvčata zlodějky.
3: Vy máte nějakou sekeru, koukám, krásné šaty. Petro, jak se cítíš v té roli?
7: Velice dobře a krásně jako princezna.
3: 12letý Tonda. Co víš o soumarech?
8: Chodí se solí z Německa do Česka.
9: Nebyla to jenom sůl, ale sem do Čech putovaly třeba drahé látky anebo kořeník. Naopak ven z Čech se vyváželo třeba víno, ryby, pivo, chmel.
3: Tak a to už vysvětluje jedna z organizátorek akce Jana Sázavská.
9: Po téhle cestě chodili soumaři ve středověku a my dnes navazujeme právě na tu tradici těch soumarských karavan a pochodů, kde ti soumaři absolvovali celou tu cestu z Pasova až právě do Kašperských hor.
3: V té soumarské karavaně dnes jsou zástupci města Šerding, Graf a Kašperských hor.
9: Opravdu je to poprvé, kdy se spojili soumaři ze tří různých států.
3: Soumarská karavana dnes dojde až do Kašperských hor. Tam ve 13 hodin zahájí městské slavnosti velký soumarský průvod městem. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o víkendu.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Německá strana AFD podala trestní oznámení na kancléře Friedricha Merce. Hokejisté Plzně i Liberce vyhráli v Lize mistrů. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podmínky k poskytování úvěru se zpřísní, schválila to sněmovna. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci asi 590 tisíc lidí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AFD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu, když kritizoval plán strany na takzvanou remigraci v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AFD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou. V Chrudimi dnes slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září na 700 památek. V programu je i 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
6: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
2: Sport.
1: Hokejisté Plzně uspěli v Lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburgu vyhráli 4-2. Své první vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Úvodní gól zápasu dal domácí útočník Jakub Rychlovský.
7: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, myslím, spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, který musí končit gólem, takže teď na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici u Hulína a překážka v Rajhradu. Na dálnici D55 jeďte opatrně kolem Hulína ve směru na Otrokovice. Mezi 16. a 20. kilometrem budou silničáři provádět údržbu keřů a stromů. Čekejte je v pruhu pro pomalá vozidla. Na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. A na Brněnsku projíždějte opatrně přes Rajhrad. A v Masarykově ulici za kruhovým objezdem směrem na Židlochovice stojí osobní auto, má defekt na pneumatice. Ve tmě není moc dobře vidět, tak dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno místy až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i mlhy a přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Tenisové US Open poznalo doslova před několika minutami druhého finalistu mužské dvouhry. O titul si proti Alexandru Zverevovi z Německa zahraje domácí Ben Shelton. Ten v ryze americkém semifinále sice ztratil s Francisem Tiafoem první sadu, ale nakonec ho porazil po 3 hodinách a 18 minutách a po setech 4-6, 6-3, 6-3 a 7-5. Víkendový radiožurnál jsme tedy odstartovali aktualitou z posledního Grand Slamu sezóny. Teď 6 minut po 5. hodině raní vám přeju pohodový poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bidrman.

0: Už přes 3 měsíce funguje na Osoblažsku poptávková doprava, a to jako doplněk hromadné dopravy. Vyplňuje mezery v jízdních řádech. Elektroauta zatím svezla na 1200 cestujících. Pilotní projekt kraj platí z evropských peněz.
1: Dobrý den.
2: Věra Kubečková je seniorka z Osoblahy a přivítala mě u sebe doma.
1: Hned na druhý den, jako první asi občan z naší obce, který této služby využil.
2: Auto už nevlastní, protože ve svém věku už nechce riskovat řízení.
1: Nákupy, přátelské, rodina. Tak to byly ty moje hlavní trasy. Ale jednu připomínku mám. My tady máme spoustu společenských akcí, které bývávají jako ve večerních a nočních hodinách. My se dostaneme tam, ale my se nedostaneme zpátky.
2: Poptávková doprava totiž jezdí od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu ale využívají i děti. Například Lucie objednává auto pro svou dceru.
3: Chodí do školy do Třemešné, ty spoje z té Třemešné do naší obce vlastně nejsou vůbec, ale nebo když už jsou, tak jsou opravdu třeba s 2hodinovým zpožděním, kdy dcera končí ve škole a nenavazuje jí tam žádný spoj. Určitě bychom byli rádi, kdyby to fungovalo i nadále.
2: Podle údajů z krajského úřadu využilo poptávkovou dopravu za 3 měsíce fungování zhruba 1200 cestujících. To je více lidí, než kolik v současnosti žije v samotné Osoblaze. Projekt má končit na konci října, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
4: Po ukončení pilotního projektu proběhne jeho podrobné vyhodnocení. Zaměříme se nejen na počet přepravených cestujících, ale také na ekonomické aspekty provozu, efektivitu systému a celkový přínos služby.
2: Na základě získaných informací pak kraj rozhodne, jestli bude poptávková doprava pokračovat nebo ne. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Slavný Rodkův Saturnin se poprvé dočkal muzikálového zpracování. Dnes bude mít premiéru v pražské Hyberny a my vás na ní ve víkendovém radiožurnálu ještě pozveme. Teď je ale 17:45 a máme pro vás taky předpověď počasí.
1: Počasí.
2: A vstáváme do polojasného nebo oblačného rána a přes den nás čeká mírné oteplení. Očekáváme polojasno až oblačno, teď po ránu může být lokálně i zataženo. A na Moravě a ve Slezsku tam počítejte ještě místy s mlhou. Přes den se hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přeháníky. Jinak ty nejvyšší teploty budou mezi 19 a 23 stupni. Na severovýchodě a východě republiky tam bude kolem 17. No a nejvyšší teploty na horách čekáme kolem 14 stupňů. Celzia malinko chladněji bude v Beskydech, kde se teplota dnes odpoledne zastaví na 10 stupních.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: netradičního divadelního zpracování se ujal Tomáš Dianiška. No a teď tedy na Radiožurnálu ty slibované podrobnosti.
1: Fousy! Chytlivo fousy!
2: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč.
3: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
4: Kdo chce zabít?
2: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
5: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Ve Vyškově dnes po rekonstrukci otevřou barokní zahradu tamního zámku. Opravy trvaly 10 měsíců, stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty, 90 laviček i dětské hřiště s vodními prvky. Zahradníci vysadili tisíce trvalek i desítky stromů. Současně se zahradou se otevírá taky opravený domek zahradníka, kde bude nově kavárna. Součástí slavnostního otevření bude komentovaná prohlídka zahrady. Sport. Čeští volejbalisté zvládli vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u Nýřan a taky na D55 u Hulína. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov. Od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. kilometr se projíždí pouze jedním pruhem. Skončit tam mají omezení až v pondělí. Opatrně i na dálnici D55 kolem Hulína. Mezi 16. a 20. kilometrem ve směru na Otrokovice se pohybují silničáři s technikou. Stříhají tam keře a stromy u vozovky. Čekejte je v pruhu pro pomalá vozidla. A u Třeboně se připravte na semafory na silnici 34 do Jindřichova Hradce. U Staré Hlíny pokládají nový povrch vozovky. Volná je pouze polovina vozovky, poté druhé se projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Mlhavé máme dnešní ráno na jihu Moravy. Brno hlásí mlhu, aktuálně je ve městě teplota na 7 stupních Celsia. Mlhavo je taky v Ostravě, tam je to podobné, teplota kolem 8 stupňů. Centrum Prahy hlásí 12 stupňů Celsia, 11 potom Přimda na Tachovsku a v Chebu je kolem 6 stupňů. To je tedy aktuální situace, nás ale čeká docela příjemný víkend. Oproti včerejšku se taky mírně oteplí, očekáváme polojasno nebo oblačno. Ráno teď ještě tedy bude lokálně zataženo na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Přes den se potom hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přeháňky. Nejvyšší teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě republiky naměříme kolem 17 a na horách to bude kolem 14 stupňů. A ještě pohled na zítřek. Zítra už bude převážně zataženo, srážky taky skoro všude a nejvyšší teploty budou vlastně skoro podobné těm dnešním. 18 až 22 stupňů Celsia. A teď už je tady Vojtěch Bydrman. Hezké ráno.
2: Děkuji za slovo a ještě doplním, že v Ratibořicích v Babičině údolí dnes pořádají dožinky, které jsou podzimní obdobou jarních ovčáckých slavností. Na prostranství u sousoší babičky s dětmi na vás čeká bohatý program opřený o tradice našich předků. Užijte si lidovou muziku a tance, dobré jídlo a pití i dožinkové tradice v Ratibořicích u České Skalice.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibermajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat, jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Radiožurnál.

Přibývá lidí, kteří se údajně bez svého vědomí ocitli na kandidátních listinách různých stran před říjnovými komunálními volbami. Někteří tvrdí, že jim kdosi sfalšoval podpisy. Další hlásí, že netušili, co podepisují. Případ prověřuje policie v Brně a poslechnout si o tom můžete taky v aktuálním vydání našeho pravidelného podcastu Brněnská jedenáctka. Najdete ho i tentokrát v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: Počasí.
1: Většinou se dnes po ránu teploty drží kolem 10 stupňů Celsia, když se podíváme do Telče. Aktuálně je tam 7 stupňů, 10 stupňů potom vidí na teploměrech Pardubice. Tam zůstává obloha oblačná, Sněžka má naopak skoro zataženo a poměrně chladno 5 stupňů Celsia. Ještě o stupínek méně je na Lysé hoře v Beskydech. Cheb aktuálně 6 stupňů, Karlovy Vary oblačné ráno s 8 stupni a stále ještě se tvoří mlhy, a to hlavně na jihu a na jihozápadě Moravy a Slezska. Očekáváme nakonec polojasno až oblačno. Lokálně se můžou objevit přeháňky a bude to na horách, především v Čechách. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Přes den se pak zejména na horách v Čechách můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty dnes vylezou mezi 19 a 23 stupňů. Na severovýchodě a východě území čekáme teploty kolem 17. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14 stupňů.
1: A v Beskydech podle meteorologa Filipa Smoly bude odpoledne kolem 10 stupňů Celsia. Čeká nás tady docela příjemný víkend, zítra už ale bude převážně zataženo, mohly by se taky skoro všude objevovat srážky a nejvyšší teploty by měly být podobné těm dnešním, to znamená 18 až 22 stupňů.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Na Radiožurnálu vás teď pozveme na výstavu. Spisovatel Arnošt Lustig by letos oslavil sté narozeniny. Přežil terezínské ghetto a tato zkušenost pak ovlivnila velkou část jeho tvorby. Památník Terezín jeho život teď připomíná novou výstavou v Malé pevnosti.
1: Ve výstavě je ve zkratce Arnoštův život s krásnými ilustracemi Elišky Podzimkové, které mají nadhled a hloubku.
2: Popisuje dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová. Ta spolu s Markétou Pilátovou napsala knihu, která se jmenuje stejně jako nová výstava Arnoštova cesta a zachycuje důležité milníky ze života známého spisovatele.
1: Arnošt říkal, že prožil asi 20 životů.
2: Jen se štěstím za války unikl smrti, přibližuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Arnošt Lustig byl jako 16-letý deportován do Terezína v roce 1942 a odtud se dostal do Osvětimi, z které byl potom ke konci války deportován a podařilo se mu vlastně uprchnout z transportu smrti.
1: Asi ten nejkrásnější moment byla sametová revoluce, protože přišla svoboda a on po 20 letech už nebyl persona non grata.
2: Shrnuje zásadní momenty života svého otce Eva Lustigová. V šuplíku Arnošt Lustig nechal také 7 filmových scénářů. Ty teď nadační fond v čele s Evou Lustigovou plánuje nabídnout filmovým produkcím.
1: Jeden z nich je například s názvem My tři se nerozejdem. Ludvík Aškenázy a Arnošt Lustig napsali umělecký scénář a musím říct, že to je film na Oscara.
2: Arnošt Lustig tak i 100 let po svém narození díky svému odkazu zůstává nesmrtelný. Výstavu mohou návštěvníci shlédnout v předsálí Malé pevnosti do konce roku. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

Foaje Střelnice v Jindřichově Hradci dnes zaplní květiny. Studenti a učni floristických oborů tam budou od 10 hodin vytvářet netradiční květinové vazby. Nákupem kytice budete moct podpořit péči a služby pro lidi s postižením. Výtěžek tohoto ročníku květinového odpoledne totiž pořadatelé věnují organizaci Otevřená okna. Tady je Radiožurnál.

0: Tenistka Kateřina Siňáková společně s Američankou Townsendovou vyhráli US Open a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Nemocným v Česku pomůže nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií větší než u dosud používaných léčiv, vysvětluje přednostka pneumologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice Martina Koziar-Vašáková.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Plicní fibroza se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Vliv na ní má špatná imunita, infekce, kouření nebo vdechování škodlivých látek ve znečištěném prostředí. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Setkala se mimo jiné s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony z Iráku. Několik lidí bylo zraněných. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetření. Ropovod je jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Ve Znojmě začalo historické vinobraní. Hlavní program je dnes. 2 hodiny popoledni projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru budou celý den otevřené dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program pokračuje na několika scénách po celém městě, říká ředitel Znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
3: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem. Kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
0: Dnešní program zakončí v 10 hodin večer ohňostroj, který můžou lidé sledovat z Masarykova náměstí.
4: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková slaví v dámské čtyřhře 12. grandslamový titul v kariéře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam. Po zápase Townsendová několikrát svou spoluhráčku chválila. Nejenom za výkon na kurtu, ale i za to, že Američanku dokázala po špatném vstupu do utkání uklidnit.
5: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D3 před sobě slaví a omezení na D1 za Souticemi. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic zvyšte pozornost za Planou nad Dlužnicí. Na 93. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony se mohou vytvořit až během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. A na silnici 43 z Brna do Svitav vás zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. Kvůli stavbě jsou uzavřené 2 jízdní pruhy. Volný je pouze 1 pruh, kterým se projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku ráno místy mlhy, přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přeháňky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Bude to přesně za týden, kdy úvodním kolem rozehrají hokejisté Karlových Varů a Třince novou sezonu. Pak ten další den, příští středu, nastoupí do akce zbylé extraligové týmy. My si dnes budeme povídat v našem pořadu s Martinem Procházkou na dálku s naším hostem, což má drobné mínus, že si úplně nevidíme do očí a nemůžeme tady na sebe úplně extra reagovat, ale má to zase minimálně jeden plus, jak za malou chvíli uslyšíte. Martine Procházko, hezký den.
8: Hezký den.
7: A hned přivítáme našeho hosta, protože ten sedí na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Je to sportovní manažer klubu Banes Motor České Budějovice, bývalý hokejista, dvojnásobný mistr světa do 20 let s juniorským českým týmem na přelomu tisíciletí a jmenuje se Václav Nedorost. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
7: Tak teď můžete slyšet ten bonus toho, protože tam za vámi pěkně bouchají puky. S vámi i reportér jeho český Kamil Jáša. Kamile, i tobě hezký den.
10: Hezké dopoledne.
7: Jak šlo, Václave, zakomponovat náš rozhovor do vašeho pracovního programu před novou sezonou?
10: Úplně v pohodě, tak mužstvo má dneska, mělo včera a dneska volno, protože jsme poslední přípravní zápasy před sezonou odehráli v pátek a v neděli, takže dva dny měli volno a vlastně trénuje jenom akademie, vlastně juniorka, 18, 16, mají dovednostní ranní tréninky, takže úplně v pohodě, měl jsem spoustu času a rád jsem si ho na vás udělal.
7: Děkujeme a teď jenom pro naši představu a představu posluchačů, ty puky, co tam bouchají o mantinely, tak to vydává kdo tyhle zvuky, jaká kategorie?
10: Tohle jsou ty nejstarší.
11: No hlavně, hodně aktivní je Zdeněk Kutlák, to je trenér této kategorie, určitě ho fanoušci sportu, příznivci hokeje budou znát, také má medaily z mistrovství světa a co mě zaujalo, docela často mluví na hráče anglicky.
10: Tak máme v týmu i dva lotyšský reprezentanty, takže vlastně teď mají dělený trénink útočníci v obránci, Zdeněk má na starosti právě obránce, takže i ty informace musí předat těm cizincům v jejich, nebo v jazyce, kterýmu oni rozumí, protože čeština to určitě není.
11: No těch otázek určitě z Prahy zazní hodně, já se ještě budu držet tohoto tématu, když vybíráte nového trenéra a klub Banes Motor České Budějovice do sezony půjde s novým trenérem, díváte se i na to, jestli dobře mluví anglicky?
10: Tak úplně to není tou podmínkou toho, že ten trenér, když by neuměl anglicky, takže od něho odejdete nebo ho neangažujete. Případně u Roberta je to výhodou, protože hrával finál, angličtinu má skvěle zvládnutou a určitě je to bonus, protože těch cizinců z té extralize je více a více a určitě i Prochy může potvrdit, že pokud jako neví, co se v té kabině říká, ty hráči se úplně necítí ideálně a předání těch informací není tak, jak by to být mělo. Takže je to určitou výhodou a já jsem rád, že Robert tohle zvládá.
11: Tak já jenom doplním, že je to Robert Petrovický, nový trenér Motoru České Budějovice a jak je na tom Martin Procházka s angličtinou, to vůbec nevím. Martine?
8: Přiznám se, že na tom nejsem moc slavně. Každopádně asi bych se částečně domluvil, ale není to úplně excelentní. Já jenom jak říkal Václav, k té angličtině v té kabině nebo během těch tréninků, tak nás překvapilo, že vlastně nakladně Vladimír Malý, kustod, který jsme tam jako hosta, nám říká, že vlastně nakladně v kabině po celý den během celého tréninku se mluví jenom anglicky, aby ti hráči právě byli buď to v té komfortní zóně, že prostě ráno přijdu kluci do kabiny a mluví se jenom anglicky, což mě teda trochu překvapilo, že si to nekážu úplně představit. Nevím, jak je to úplně s celým tím humorem a nevím celým s tou situací, takže nevím, jak to mají samozřejmě nastavené v Českých Budějovicích. Každopádně mě to nakladně překvapilo, že opravdu ta angličtina tady tam slyšet po celý ten tréninkový den.
11: No, poslouchejte dobře, ono to s tím vlastně také souvisí. Největší a nejviditelnější změny v sezóně příchody Tomáš Kundrátek, tam ta angličtina bude výborná, ale není asi tolik potřeba, ale potom Lukas Nordsetter, Filip Ahl, Renas Krastenbergs nebo útočník Parker Bell, Paul Zachar, prostě těch změn je opravdu hodně a jsou tam hodně hráči. Mimochodem za malou chvíli se tady objeví poprvé v Českých Budějovicích také další Nor.
10: No, to si říkat nemusel, ale jo, těch cizinců, my jsme proti tomu, aby jsme těch cizinců měli tolik, na druhou stranu, jako ten český trh, ten hráčský český trh je tak úzký, že prostě ať jsem dělal, co jsem dělal, tak od náhrady na náhradu Tomáše Cibulky prostě jsem 2 měsíce čekal, pořád čekám, ale bohužel čeští hráči nejsou. A nebo když jsou, tak jsou jako šíleně drahý a nemůžeme si to třeba dovolit. Takže ta angličtina prostě opravdu je potřeba a pokud tam není, tak předávání těch informací, jak jsem říkal, je těžší.
11: My rádi ve vysílání Radiožurnálu Sport předáváme kompletní informace tak, abychom to měli pěkně pohromadě. Robert Petrovický, hlavní trenér, jeho asistenty Valdemar Jiruš, David Robata, trenérem brankářů zůstává Stanislav Hrubec. Tak to souhlas. Tak je to. Na začátku sezóny.
7: Takhle
11: začneme.
7: Dobře. Říkají dva muži, naši hosté, reportér z Jižních Čech Kamil Jáša a sportovní manažer klubu Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste sám zmínili jméno Tomáše Cibulky, což je borec, který si skvělými výkony i třeba v reprezentaci vysloužil to, že bude bojovat o NHL. Jaké máte zprávy o něm? Protože to bylo velké jméno v hokejové extralize.
10: Tak zprávy, Tomáš tady trénoval, připravuje se vlastně na kemp Edmontonu, myslím si, že dneska zrovna odlítá teda, jo? Takže včera tu byl naposled, trénoval s českým nároďákem v Praze a když nebyl tam, tak požádal, jestli může trénovat u nás, což jsme samozřejmě přivítali a jo, přejeme mu samozřejmě hodně štěstí, odehrál 2 skvělé sezóny a dostal nabídku, která se samozřejmě neodmítá, je to i dobrá vizitka toho klubu, že vlastně i tady z české extraligy se prostě do nejslavnější ligy světa dá dostat a teď bude záležet jenom na něm velká konkurence a záleží na něm, jak se s tím popere a co si vybojuje.
11: A kdyby to vyšlo, má z toho klub, pane z Motor České Budějovice, nějakou korunu, nějaký
10: no to už dolar? To už má tím, že podepsal tu vlastně smlouvu, tak teď nezáleží, jestli bude hrát v AHL nebo FNL nebo kolik toho odehraje. Tam vlastně ty smlouvy s IAF jsou nastavený, takže pokud on podepíše kontrakt, tak je tam fixní částka, kterou potom ten klub dostane.
11: Říká Václav Nedorost.
7: Je tajná ta částka?
10: Jako nebo, v čem myslíte jiná? Nebo,
11: tajná. Ne,
7: tajná. Tajná. Jestli si to chcete nechat pro sebe, nebo...
11: Zkusím Václava přitlačit tady ke zdi na stadionu.
10: Ne, já si myslím, že to bylo to někde 280, teď si myslím, že to bude 300, 320, nějak tady v těch hodnotách, to já to úplně přesně nevím, protože mě ty peníze nepřijdou je to něco tady v té části 280 až 320 tisíc dolarů. Myslím, že Švédové mají vyjednanou jinou smlouvu a je to záleží to federace od federace. Takže...
11: A je to v té rovině, že je to zajímavá částka pro klub Banes Motor České Budějovice?
10: Tak určitě je, ona nepřijde najednou, takže to není tak, že nám teď najednou přijde do klubu 7 milionů navíc a můžeme s tím operovat. Ono se to taky, je to rozpočítaný na dílku té smlouvy, takže je to určitě něco, co pomůže. Na druhou stranu, vy za ty peníze musíte sehnat náhradu Tomáše Cibulky, protože ten tu hrát nebude.
11: A když jsme u peněz, zajištěná sezona, ta je určitě, jaká výše rozpočtu, asi nechci úplně konkrétní číslo, ale kdybychom to tak nasměrovali na pozici v tabulce extraligy,
10: To nejvíc bude vědět generální manažer, ale myslím si, že jsme někde od 7. do 12. 13. místa, někde tam ty rozpočty těch klubů budou jako podobný, takže tady se prostě nezveřejňuje částka na hráčský kádry, tady se zveřejňují částky, které prostě mají ty kluby v náklady spojený s halama a se vším materiálem a se všema lidma, který třeba v klubu pracují a to prostě neodpovídá tomu, kolik máte v tom týmu na hráčský, jenom na hráče.
11: Říká přímo v Českých Budějovicích Václav Nedorost, určitě zazní ještě další otázky, já si dovolím jedno téma, protože včera jsem potkal Jiřího Lálu, známe ho všichni, velká hokejová legenda československá, nakonec tady nad námi visí se 20 jeho dres a Martin Procházka si tu 20 vybral právě podle Jiřího Lály, ale proč to říkám, protože tenhle ten legendární kanonýr se vrací nebo vrátil se do Českých Budějovic. Pro mě osobně je to výborná zpráva, nastřílel 297 gólů v české extralize, myslím 230 jich přidal, v Bundeslize střílel góly v československé reprezentaci. A v Německu byl dlouho, nevím přesně kolik, možná 20 let, ale vrací se sem do Českých Budějovic, bude chodit na hokejové zápasy. Zastihl jsem ho před plaveckým stadionem, jak zaznělo tak hezky v jednom českém filmu od Petra Nárožného, říkal, že bral saunu, ale vypadal naprosto v pohodě, rozpovídal se třeba o tom, jak ho přemlouvali v Quebecu, aby emigroval. No prostě přišlo mi, že se zase vrací mezi kamarády a pro český hokej, pro českobudějovický hokej určitě je to dobrá zpráva, že Jiří Lála se vrací do Budějovic.
1: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Ve spojení jsme v našem vysílání v pořadu Čistá hra Martina Procházky nejen tady ve studiu radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou, ale na druhém konci je náš reportér Kamil Jáša a hlavně náš dnešní hlavní host, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste říkal, že Tomáš Cibulka musí zabojovat o místo v Edmontonu, ale samozřejmě o místo bojují i hráči v rámci vašeho klubu. Vy jste zvolili dohromady 10 přípravných zápasů a pak poměrně dlouhou zápasovou pauzu před startem extraligy. Tak proč zrovna tahle varianta?
10: Tak těch zápasů 10 na můj vkus bylo více, ale věděli jsme, že přivádíme více do hráčů, který určitě budeme chtít vyzkoušet. Chtěli jsme udělat daleko větší konkurenci v tom týmu, než bylo. Takže jsme věděli, že ne všichni nám odehrajou 10 zápasů. Počítali jsme s 8 obránci, tím, že Tomáš pak odešel, tak jich bylo jenom 7, zapojili se do toho junioři, který hráli velice dobře a překvapili. A ten počet potom ve finále je docela ideální. A proč teď 10 dní do ligy už nehrajem? Tak my jsme ty poslední dva zápasy dali na pátek a neděli, aby jsme kluku mohli udělat takovej blok, že vlastně teď budeme 3 dny trénovat, pak 2 dny znova ještě dáme odpočinout, protože ta příprava byla náročná a ten 6-týdenní cyklus byl dlouhý a pak už jenom vlastně 2 dny do toho, než se ve středu začne na ostro, takže ono zase my v těch teď 10 dnech máme 4 dny volna, protože teď jsme jeli takový jakoby takej kempík 14 dní bez volna a chceme toho využít, aby kluci dobili baterky, aby odpočinuli, aby se nažavili na ten začátek a my si myslíme a vyhodnotili jsme to tak, že to je ideální.
11: Přípravě jste dostávali dost gólů, není sportovní manažer lehce nervózní třeba z toho výletu do Švýcarska?
10: Jo, tak ten nám odevřel oči, na druhou stranu určitě to není, je to příprava a my jsme si k tomu něco řekli, vyhodnotili a kluci na to výborně zareagovali, poslední zápasy jsme odehráli daleko líp od toho ta příprava.
11: Se Straubingem.
10: Tak, se Straubingem, který tady loni vlastně ukázal obrovskou sílu a na domácím prostředí tady nás metl 8-3 a má docela podobný tým, hráli vepředu německý ligy, takže výborná prověrka a myslím si, že jsme se dobře naladili, i když je teda máme před sebou hodně práce a ta sezona bude dlouhá.
11: Říká Václav Nedorost.
8: Já souhlasím asi to, co říkal Václav, s tím, že je tam potřeba nějaký ten zápasový rytmus na dat těm hráčům možnosti se ukázat a pak je tam přesně to, co zmiňoval na konci to slovo, aby se ty kluci nabudili, aby prostě byli připravení, tak proto je ta delší přestávka. Myslím, že to je ideální a tohle by se mi taky takhle vyhovalo, protože máte v sobě spousty zápasů, máte už to všechno vyzkoušené, určitě trenéři mají nějakou představu o sestavě, minimálně nějaký pár malých změn, ale teď je naopak ty kluky dát dokupy tak, aby opravdu byli nažavení do toho startu extraligy, protože pro každý tým si myslím, že začátek sezóny je velmi důležitý, od toho se to potom odrazí, jaká je atmosféra v týmu, samozřejmě už Václav zmiňoval i spousty těch cizinců, takže si myslím, že tohle je dobrá volba, dobrá varianta. Teď vidíme, jak samozřejmě bude motor připravený.
7: Začátky sezony někdy bývají rozpačité vlastně u všech klubů, protože než se to všechno sedne, Martine, ty jsi říkal, že už mají něco vyzkoušené a tak dále. Já jsem se byl podívat na jedné přípravě extraligové, byl to zápas Kladna se Spartou a troufnu si říct, že trenéři v některých ohledech asi nebyli úplně spokojení, tak na Václava Nedorosta nejen jako na sportovního manažera, ale také na bývalého hokejistu. Jaké jsou takové ty porodní bolesti nové sezony, než si to všechno sedne?
10: No tak je jich hodně, samozřejmě starší hráči, měl jsem to taky tak, hlavně ty první 2-3 týdny, ty přípravy, prostě to člověk a to tělo reaguje na ten objem těch tréninků, do toho máte většinou vedra, ty ledy v těch halách bývají horší, takže člověk se jako korty starší kluci se začátku můžou trápit nebo necítit se ideálně. Na druhou stranu dalších mladších kluků hodně bojuje o fleka, takže je to takový celý nervózní a sedá si to jako

0: Třinec. Jo, i Kometa posílila 15 nových lidí, jo, spoustu do toho investovali a myslím si, že tohle jsou čtyři favoriti a do toho další černý koně té soutěže, ono to nebude vůbec jednoduchý. Já si myslím, že to nebude jednoduchý pro nikoho, nejenom pro nás, ale pro někoho v té extra.
1: No, když jste mluvil o zkušených hráčích, tak já si dovolím přímo tady v Českých Budějovicích otevřít jedno téma, možná lehce ožehavé, mezi nejzkušenější hráče, kteří se teď pohybují v jeho českém kraji, určitě patří Lukáš Pek. Jaká je ta spolupráce? On hraje v Táboře, hraje Maxaligu, hraje druhou nejvyšší soutěž, první ligu. Jaká je spolupráce s Táborem? A asi není žádné tajemství, že si lidsky moc nesedli s bývalým trenérem Motoru Ladislavem Čihákem, asi by spolu na večeři nešli, se mi tak zdá. Teď je tady jiný trenér Robert Petrovický. Je ta varianta, že se Lukáš Pech třeba při určité konstelaci kolem Vánoc, kdybyste potřebovali, objeví v Motoru?
0: Může ta situace nastat, máme ho napsaného na soupisce, takže je prostě k dispozici i pro ten případ, že kdyby tady se něco dělo a nemusí to být jenom nějaký nemoci, třeba nám nebudou hráči hrát tak, jak si představujeme a nebude to v jejich pozici fungovat, tak Lukáš je zkušený, asi se ani nemusí zkoušet, my jsme měli přípravu s Táborem, takže jsme viděli jeho kvality a uvidíme, jak to dopadne, nic neslibuju, ale ta varianta tady může být a ta spolupráce, já si myslím, že funguje, my jsme udělali docela veliký, široký kádr a vlastně na start Maxaligy bude k dispozici 5 hráčů od nás pro Tábor, takže si myslím, že budeme chtít pomoct Táboru i sami sobě v tom, že budeme mít hráče v rozehraný a snad to bude pomáhat obou klubům.
1: Martine Procházko, má Lukáš Pech ve tvých očích co nabídnout extralize, extraligovému fanouškovi Motoru České Budějovice? Přece jenom roky běží a on strávil jednu sezónu v nižší soutěži, není to pro něj velká brzda?
2: Já bych neřekl, že to pro něho žádná velká brzda, nebo větší brzda, že by to byla, protože Lukáš Pech právě i v Táboře ukazoval, a jak už možná zmiňoval i právě Václav Nedorost, ty obrovské kvality, tu zkušenost. Myslím si, že v jeho případě si myslím, že není ho potřeba ani nějakým způsobem zkoušet, on moc dobře ví, jak má hrát hokej a dokážu si představit přesně to, co říkal Václav, že když k té situaci dojde, takže Lukáš Pech bude třeba jedním z těch hráčů, který okamžitě je schopný naskočit. Každopádně mi by spíš ještě trošku víc zajímalo, jaká tam funguje teďka mezi Motorem České Budějovice a Táborem spolupráce ohledně mladých hráčů, jak třeba mladší hráči dostávají prostor v Táboře, protože si myslím, že to je právě takový ten stejná situace, jako Sparta Praha má Litoměřice, kam dává mladé hráče okolo 20 let, aby se jim právě vyhráli, aby se dostali do formy, aby byli kdykoliv možnosti dostat je znova do toho týmu.
1: A já si ten dotaz Martina Procházky dovolím lehce rozšířit i na spolupráci s dalšími kluby. Písek, tradiční hokejová Bašta, i když ať už tedy teď je v třetí nejvyšší soutěži, stejně tak vlastně Jindřichův Hradec. Jaká je ta spolupráce na tomto poli mezi mladými hráči?
0: Tak tyhle krajské kluby, jak zmiňoval, tak určitě spolupracujeme, máme podepsaný memorandum, že vlastně ty nejlepší hráči, když máme o ně zájem, jakože 100% vždycky máme, tak sem přichází už do akademie a pak se rozvíjí tady. Ohledně Písku, tam samozřejmě nějaký junioři nám chodí hrát, ale jako není to primárně to, po čem koukáme. Jak říkal Martin, rádi bychom i ty mladý kluky zapojili v Táboře, protože je to určitě ten dospělý hokej, je strašný skok oproti té juniorské kategorii a ten přechod není vůbec jednoduchý. Na druhou stranu hodně se nám tady ty mládežnické soutěže mění a letos můžou z té juniorské extraligy spadnout 2 až 3 týmy, že jo? Takže člověk taky se musí postarat o to, aby byl v klidných vodách, aby to nebyl ten tým, který zrovna sestoupí, protože to ovlivňuje tu mládežnickou akademii jako celé. A zatím mimo těchto 5 zatím zkušenějších tam místo pro juniory není, ale věřím tomu, že určitě bude, jsme na tom domluvení, jenom potřebujeme se postarat o to, aby všechno bylo v pořádku tady.
1: No, zmiňovali jsme hodně jmen, nezmínili jsme 2 jména vycházející hvězdy, Václav Nedorost mladší a Hejduk, synové slavných otců, výborných hokejistů. Jaké je to pro vás téma? Trochu ožehavá věc?
0: A tak ožehavá, tak samozřejmě díky tomu, že jsem tady sportovní ředitel, tak mít syna pod sebou není jednoduchý jak pro mě, tak ani pro něho, ale Mladěk odehrál 5 zápasů a zaujal. Opravdu můžu říct, že Scháním teda beka číslo 8, ty si

0: něco prozradil, ono to teď oficiálně někdy dneska, zítra asi vyjde. A 8 jich tady bylo loni a s tím, jak hrál vlastně mladý, tak jich máme 9. Na druhou stranu je má čas, je mu 18. Je potřeba, aby ty kluci, a já to říkám celou dobu, ty mladí kluci byli v dobrých situacích, aby prostě šli do situací, kde můžou být úspěšní, a byl poslaný do juniorů, hrál první dvě kola extraligy juniorů, má tam kde hrát, hraje tam 25 minut a ten rozvoj zápasový má tam a potom samozřejmě trénujou tady s dospělýma, což jim dává nejvíc v tom posunu. Takže to je, co se týče Neda juniora.
1: No a je ta varianta, že si tak v neděli oběda řeknete, nebo vy mu prostě přikážete, zítra jdeš do tábora?
0: Tak za prvý tábor není úplně naší farmou v tom, že my to řídíme. Oni si to řídí sami a samozřejmě co chcou ty hráče, chtěli by samozřejmě nejvíc ty nejzkušenější, aby
1: ty nejlepší,
0: aby mohli pomoct těm výsledkům. Ale i tak si myslím, že díky tomu širokému kádru máme jim co nabídnout. Můžeme si pomoct navzájem a když řeknu, zavolám do tábora, že chceme, aby nám odehráli mladýho, tak nám ho odehrajou. Taková je domluva, jo, ale jak jsem říkal, teď první měsíc určitě je potřeba, aby dobře rozjeli všechny tady naše týmy, dobře ty soutěže, všichni zůstali ve svých kategoriích, hráli hodně, měli sebevědomí, dávali branky a ten přechod potom do těch starších je jednodušší, protože už tam jdou s nějakým sebevědomím. Takže to je to, co se týká těch mladých. A vy jsi zmiňoval
1: druhé jméno, velké jméno českého hokeje.
0: Marek Hejduk už není junior, takže už musí hrát jenom dospělý, je mu 22 let a byl tady na tryoutu, zaujmul nás, měl nasazení, měl pracovitost, měl něco víc, než třeba tady v tom českém prostředí ty kluci jakoby mají, a proto jsme se rozhodli ho prodloužit a můžu říct, že se vybojoval sestavu, opravdu nás zaujal a myslím si, že bude platnej, a když v té sestavě nebude, tak i on může být vlastně poslán na rozehrání nebo na dohrání těch minut do tábora, ale momentálně se s ním počítá tady.
1: Cítíte z něj, že je taková trochu jiná mentalita?
0: Jo, má to v sobě, tam prostě mají daleko více konkurence už od mládí a má takový ty detaily v tom tréninku, v té hře, malinko líp zvládnutý než ty naši. My nebudeme pracovat, aby to měli všichni, ale na něm je vidět, že prostě na tom malým hřišti je daleko méně času než tady na těch evropských kluzištích a ty věci u těch mantinelů, držení puku, postarání se o puku v pytli dělá trošku lépe než ty ostatní.
2: Říká Václav Nedorost, sportovní manažer hokejového klubu Banes Motor České Budějovice. Postarání se o puk v pytli, což je místo na úrovni vhazování u mantinelů pro potřeby posluchačů, kteří neznají tenhle obrat. Ale ta slova Václava Nedorosta zaujala i Martina Procházku.
3: Je to tak. Já se ještě vrátím, jak říkal Václav Nedorost, k Maďasovi. My jsme tady s Františkem Kunou před začátkem našeho pořadu bavili se o tom, že on poslední 3 roky strávil ve Švédsku, v juniorce. Jaká tam byla tady ta cesta, nebo bylo to tvé rozhodnutí, nebo to bylo přímo agenta rozhodnutí, protože samozřejmě víme, že spousta hráčů právě chodí do té juniorky, do té švédské soutěže.
0: No, bylo to naše rozhodnutí, samozřejmě nějaké zkušenosti s tím mám. Snažím se taky jako vzdělávat. Vždycky se v každý sezóně jsem si vymyslel v posledních 5-6 letech nějaký 2 stáže, na který jsem chtěl jet, podívat se, a absolutně tím nechci jakoby denohostovat jakoby českou mládež v žádném případě. Kluk to chtěl zkusit. Já tam jako Niklase Havelida, s kterým jsem v Americe hrál, který dělá mládež v Linköpingu, tak jsme si řekli nějaký podmínky, nějaký rozvoj. Oni to mají prostě svazově daný ve všech těch akademiích. Ten tréninkový proces je stejný. A mladěs to chtěl zkusit, tak na 2 roky šel a myslím si, že se mu tam líbilo. No, vrátil se a pokračuje zase v práci tady, takže vůbec já právě si nehraju na to, že je něco špatně, že bude hrát naši juniorku, jako slýchávám, jo, takže prostě těch 25 minut, když každý klub někde odehraje, tak je to prostě zápas, když ty hráči jsou dobře nastavený a k tomu zápasu přistupují tak, jak mají, tak se dá zlepšit v každý soutěži a prosadit se, dát branku, být rozdílovým hráčem není úplně jednoduchý a je potřeba se prosadit proti každému soupeři, takže tahle cesta do toho Švédska byla z toho důvodu, že to mladěz chtěl zkusit, osamostatnil se, myslím si, že mu to pomohlo. teď se vrátil a jenom na něm, aby pracoval, aby se prosadil sám.
1: Jenom dokreslím situaci, nejsme nikde na motocyklových nebo motoristických závodech, ale teď vyjela Rolba, skončil trénink akademie, ti nejmladší z akademie sbírají puky, na ledě už jsou jenom dva trenéři, Zdeněk Kutlák a Arpád Gery. Před malou chviličkou zdálo se mi, že i Arpád Gery zapojil angličtinu, to jenom tak pro dokreslení situace.
2: Děkujeme za to, vy jste, Václave Nedoroste, použil takovou zkratku mladý Nedo, tak já se jenom zeptám, jestli to opravdu čistě souvisí s vaším příjmením, nebo to má nějakou souvislost s Václavem Nedomanským, kterému se tak také říkalo. To byl Big Ned tedy.
0: To ne. To byla legenda, to byl úplně jiný kalibr hráče, takže mě vždycky každý volal Nedo, takže tady to je Nedo junior, no. Máme tři syny, takže všichni tři jsou taky Nedové, všichni hrajou hokej, takže všem se říká stejně.
2: Za chvíli pokračujeme.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
2: Pokračuje náš hokejový pořad týden před startem hokejové Tipsport Extraligy. Naším hostem na dálku je sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste podobnou pozici zažil v Mladé Boleslavi, pak jste si dal od ní trochu volno. Tak jaké to je teď pro vás naskočit zase do této, jestli to můžeme nazvat nějakou sportovní úředničinou, nebo jak to vnímáte vy?
0: To bych asi nenazýval, protože já moc úřednicky nevládnu, papírově jsem nepolíben a nemám tohle na starosti, protože by v tom byl akorát chaos a možná nějaké jako extra chyby, takže jako v rámci sportovního manažera nebo sportovního ředitele ten objem nebo ta práce, co mám na starosti, je vlastně hráčský kádr, trenéry, tréninkový proces, úředníčina nebo papírování.
2: Omlouvám se za ten výraz, tak jsem rád, že jste mě opravil.
0: Ne, tak pohodě, kdyby to někdo slyšel, že bych k tomu přikyjoval, tak by mi dali, protože ví, že se tomuhle vyhybám. Takže...
1: No já v této souvislosti zmíním dvě zajímavosti. Tuto funkci jste přebral po výborném hokejistovi Jiří Novotný, všichni ho tady znají v České republice, mistr světa z roku 2010, hrálo to nějakou roli, to je ta první podotázka. No a nastoupil jste tedy do známého prostředí, předpokládám, že jste velmi dobře věděl, co vás v roli sportovního manažera nebo ředitele, ať už tomu říkáme, jak chceme, tak co vás čeká.
0: Věděl jsem, samozřejmě, jak jste zmínili, už jsem v Boleslavi 3,5 roku s Radimem Vrbatou a tuhle funkci dělal, byli jsme na to dva, teď jsem tady na to teda sám, ale ještě jsem si přidal k tomu tu mládež, takže starostí a práce je teda hodně. Já jsem těch posledních 2,5 roku měl na starosti tady mládež, takže jsem vlastně v tom dění byl neustále, denodenně, chodil jsem na zápasy Jáčka a pak, když se Jirka rozhodl, že skončí, tak vedení začalo hledat nějaký nástupce nebo kandidáty na tuhle práci a domluvili jsme se společně, že bych tu mládež spojil i s tím A mužstvem. Myslím si, že to taky je správně, protože ta provázanost by měla být. A já ty kluky tady v mládeže znám hodně, protože pod našimi rukama se tady zdokonalujou, jsou v rozvoji a myslím si, že Motor je jeden z těch týmů, který chcou dávat a dávají šanci těm mladým klukům. A Tomáš Cibulka jenom toho úkaz, že vlastně během 2 let se dostal do NHL a Štěpán Hoch byl, který tady prošel celou tou mládeží, prošel draftem, draftovaný ve 3. kole, takže ta cesta i pro tyhle kluky tady je, za což jsem rád. A já jsem teď ta spojka mezi tím, aby to fungovalo nejlíp, jak může, a uvidíme, jak se nám to bude dařit a jak ty cíle budeme naplňovat.
1: Já bych jenom potvrdil, protože před malou chviličkou pod námi tady na tribuně prošli chlapci z akademie, slušně máte vychované, pozdravili jeden po druhém, výborně.
0: To byl zrovna reprezentační program, který jde ale teď vlastně. Máme tady v rámci těch akademických tréninků to rozdělené na 3 fáze, je vlastně juniorka a potom obchodní akademie a reprezentační program, takže to byly, ty šli do posilovny ještě před ledem, takže mají pestrý program a
1: já se snažím být na zimním stadionu často, ale vy jste tady každý den, vidíte každý trénink Ačka, to je velká zajímavost. Nebývá to úplně součástí praxe sportovního ředitele?
0: Jo, tak já si myslím, že by to tak mělo být, protože chcete s těma hráčema mluvit, pomoci jim, dodat jim sebevědomí, ale i říct jim, jakoby, že něco není v pořádku, nebo ten tréninkový proces není podle představ a člověk, když tady sedí a kouká na to a chce mít potom nějaký přehled a chce, aby to slovo mělo nějakou váhu, protože to vidí, tak tak samozřejmě je to potřeba, no, a jako to si myslím, že není nic, co se neděje, to si myslím, že se děje jako asi ve většině klubů, že ty zodpovědné osoby chcou být u toho a chcou vidět, co se děje na tréninku, jak ty kluci k tomu přistupují a co případně i trenérům dát nějakou zpětnou vazbu, co se dělo, protože ze zora, jak to všichni víme, je to vidět lépe.
2: Říká Václav Nedorost za zvuku rolby na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Martine, při představě toho, že na každém tréninku toho hráče je sportovní ředitel nebo sportovní manažer, který chce samozřejmě to nejlepší pro svůj klub, ale také samozřejmě řeší konkurenci uvnitř, tak jaké to může být pro hráče přímo na ledě? Asi to bude různé ve 20 a jiné v 35.
3: Určitě, jak říkáš, Františku, já si myslím, že to je ale dobrá volba, přece jenom pro ty hráče, nejen pro hráče, ale i pro trenéry, kteří má vlastně ten sportovní ředitel pod sebou. Oni vlastně všichni ze sebe musí dávat na tom tréninku všechno ze sebe maximum. Vlastně Václav už to zmiňoval, že i schopný potom cokoliv říct. Takže myslím, že to je dobrá volba. Překvapilo mě, že říkal, že takhle to možná bude ve všech týmech. Já si nemyslím, že to úplně ve všech týmech je, že by sportovní ředitel byl na každém tréninku. Tohle to si myslím, že je skvělá volba od Václava a že samozřejmě to dělá pro ty kluky obrovský ne tlak na ně, ale to, že prostě musí na tom tréninku jít pořád naplno, musí být vidět, musí se ukázat. Samozřejmě to, co potom předvádí v tréninku, tak potom po nich bude určitě chtít v zápasech nebo naopak. Takže si myslím, že tohle je skvělé a samozřejmě to schvaluju Václavovi, protože to si myslím, že je dobrá volba pro ty hráče, aby ze sebe vydávali všechno.
2: A tak může Václav Nedorost odpovědět na otázku, jestli má přehled napříč extraligovými kluby v té samé pozici, co jsou ti ostatní, těch dalších 13 mužů, jestli to mají taky takhle?
0: Já právě ale vůbec nevím, já jako v Boleslavi mě to přišlo od začátku, když jsem nastoupil, že tam u toho chci být a měl bych jako to vidět a přišlo mi to úplně právě normální, tak si právě myslím, že by to měl být takový, já bych nechtěl říct standard, to ne, to bych nechtěl, ale na druhou stranu já díky tomu, že to papírování nemám na starosti, že to tady máme v klubu zařízený jinak, v Boleslavi jsme měli to taky jinak, tak vlastně mimo to, že jsem s trenérama v kabině, povídáme si o tom, co jak udělat líp, jak co nastavit, kam ty hráče pošlem, kdo hrát bude, kdo se dotrénuje, protože má malý ice time, tak potom nic jiného člověk ve finále, kromě telefonování, co se dá dělat na tribuně, nemá a v ten moment jako by mi dává jediný smysl, že když Ačko trénuje, tak proč se na ně nedívat, proč nevidět, jak si ze kluci lepší, jak tomu přistupujou a tak dále a tak dále. Takže já fakt jako nemám napříč extraligou zjištěno, kde manažeři se na tréninky dívají, kde ne. Je právě díky tomu, že mi to přijde tak jednoduchý nebo tak smysluplný, tak jsem si myslel, že by to mělo být ve všech.
1: Zasahujete trenérovi. Ono to s tím souvisí, zasahujete trenérovi nebo třeba i do skladby týmu určitě, ale do sestavy to snad by bylo už až příliš, nebo ne?
0: Také se to nedá nazvat, samozřejmě máme tři trenéry, jsem tam já, trenér golmanů se stará o brankáře, ale to je vždycky společná práce a každý to trošku vidí jinak, že jo, nakonec má hlavní slovo vždycky trenér na tu sestavu, ale těch variant díky tomu, jak máme teď široký kádr, může být více a ne všichni třeba máme úplně ty názory stejný, na druhou stranu, kde je napsáno, že ten jeden je vždycky 100% anebo ten správný, takže i pro toho hlavního trenéra, který má tu poslední volbu, třeba je dobrý slyšet to, ale já to vidím, jako že tyhle dva si třeba rozumí víc a táme ty míň a tak dále a tak dále, takže to je jako v rámci tady toho fungování je to společná nějaká vize toho, co by mohlo fungovat nejlíp, protože my chceme, aby to fungovalo nejlíp.
1: Já bych se rád zeptal Martina Procházky, protože mě to hodně zajímá, zaznělo tady hodně jmen i cizích hráčů, samozřejmě, že v úvodu září se ty týmy budou různě skládat a budou se ještě vyměňovat, přicházet další hráči a často slyšíme od šéfů týmu, třeba i od sportovních ředitelů, že diváci musí být trpěliví na začátku sezóny, až si to všechno sedne někde kolem Vánoc, ale já tohle to slýchávám moc nerad, protože tak řekněte fanouškům, ať si za 6 000 koupí permanentní stupenku a jsou trpěliví. Tak Martine, co na to říkáš?
3: No, samozřejmě fanoušci za prvé jsou, jak se říká, nažavení tu sezónu, jsou natěšení, no a takový to, když se špatně začne, tak se tam může stát to, že najednou tam pak vznikne atmosféra v tom klubu, víme, jak to bylo v loňské sezóně třeba s Litvínovem, tým, který od začátku sezóny hnedka se dostal na poslední místo, obrovské problémy, obrovské jak finanční, nevěděli, jak to s tím bude, což nechci říkat, že to je případ Českých Budějovic, ale ten začátek je hodně důležitý, takže určitě tohle to si nechce žádný tým připustit, protože pak je hrozně těžká cesta se z toho dostávat, takže to si myslím, že ani tady ta volba pro žádný tým jako nepřichází v úvahu, že by prostě se pomalu rozjížděli a čekali se to pak bude zlepšovat a tím jsou spojení samozřejmě fanoušci, takže já si myslím, že všechny ty týmy, které budou naskočit do extraligy, já myslím, že extraliga bude opět obrovsky vyrovnaná, trochu si to říct, že to bude vyrovnaná extraliga, takže ty zápasy budou důležitý hned na začátku a je jasný, že pro každý tým to bude důležité ten vstup do sezony.
2: Hlavním hostem je dnes Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Když byla řeč o vaší pozici sportovního manažera, tak máte na tribuně nějaké jedno oblíbené konkrétní místo, kde vás ti hráči prostě, když se podívají, vždycky uvidí, prostě řada sektor sedadlo.
0: Má.
2: A sedíte tam teď?
0: Daleko teda. Ne, ale jsme tak 10 metrů od toho místa. Je to za střídačkou vlastně, člověk vždycky jde na ten trénink s kafíčkem a jde si sednout na to svoje místo, takže tady máme zasedací pořádek, dokonce generální manažer má svoje místo, já mám svoje místo a tam sedíme takhle.
1: Ale při zápase je to jinak.
0: Při zápase je to jinak, já sedím s videotrenérem vlastně na novinářské tribuně.
1: A vlastně... Asi 3 metry od komentátorské kabiny Radiožurnálu Sport, v této souvislosti připomenu, že Radiožurnál Sport zase bude všechny zápasy vysílat v přímém přenosu.
0: No, je to tak a vlastně já jsem propojený se střídačkou, jestli říkáme nějaký detaily nebo něco, co je třeba kluci z pozice nebo z úrovně toho ledu třeba tam přehlídnou nebo nevidí, tak si můžeme vlastně s videotrenérem ty informace předat a posady směrem dolů.
1: A o přestávce utíkáte do kabiny?
0: Taky chodím o přestávkách jenom říct pár věcí, jakoby co člověk, ale oni to trenéři většinou vidí, že jo, to je jenom spíš jako kdyby se chtěli na něco zeptat a máme něco nastaveného, že koukáme na bule, na signály, jo, ono z té úrovně toho ledu, to nikdy třeba není úplně vidět, jo, na té střídačce se to hodně děje, potřebujou reagovat na vyloučení, na taktiku a něco takového, takže ze tora je to jednodušší.
1: A je to docela daleko z té novinářské tribuny až do kabiny, to se proběhnete dvakrát za zápas.
0: No, člověk, když vyjde o 10 vteřin díl, tak je to v pohodě, vyhne
2: tomu
0: se lidem a...
2: Pardon, dostaneme. Minuty. Máme totiž posluchače na naší telefonní lince. Dobrý den, kdo se dovolal?
5: Dobrý den, u telefonu vytěsl Tome, fanoušek Motoru. Já bych měl dotaz na pana Nedorosta. Jak je na tom Filip Ahl, švédský útočník, který se v posledním přípravném zápase ve Štrabinku zranil? A jestli víte, kdyby se tak mohl vrátit do sestavy? A potom bych chtěl poděkovat panu Nedorostovi, že přivedl do týmu Marka Zachara. Za to jsem opravdu hrozně rád. Takže děkuju a mějte se dobře, ať se Motoru daří. Na shledanou.
2: Děkujeme za zavolání, děkujeme za velmi konkrétní dotaz a vzhledem k tomu, že není play-off, tak by nemusela zaznít obvyklá formulka, že jde o zranění ve spodní části těla. Tak můžete odpovědět posluchači, prosím?
0: Ano, zdravím posluchače, mám pro něj dobrou zprávu, Filip je v pořádku a teď po těch dvou dnech volna se už zítra zapojí do tréninku a bude připraven na start extraligy. Takže děkujeme za podporu a pozitivní zpráva.
2: Na tribuně Českobudějovického zimního stadionu sedí Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice a náš reportér Kamil Jáša, ale během zápasu byste si tam rozhodně nesedli, protože České Budějovice se dlouhodobě prezentují tím, že tam chodí opravdu hodně lidí. Martine Procházko, České Budějovice patří k těm týmům, těm baštám, byť to dlouho bylo ve druhé lize, respektive v druhé nejnižší soutěži, ale Budějovice jsou zpátky. Jaká je tvoje vzpomínka? Když jsme se tady dívali před pořadem, tak si říkal Eda Turek je tam pořád, takže samozřejmě i ten stadion tě musel být nějakým způsobem blízký.
3: Přesně říkáš. Zaprvé ještě jako aktivní hráč jsem hrozně rád jezdil do Budějovic zápasy hrát, protože zaprvé Motor hrál vždy takový ten útočný hokej, takže to se mi hrálo dobře Českým Budějovicím. Samozřejmě mám tam spoustu bývalých kamarádů, spoluhráčů, už si zmiňoval Edu Turka, samozřejmě kdykoliv se vídáme, tak je tam velká pohoda. No a no, to víme, Motor České Budějovice nebo vlastně Český Budějovický fanoušci, vždy by prodáno bylo to jedno, jestli hráli o soutěž níž, vždy tam byla nádherná atmosféra, fanoušci si to užívají. Mně přijde právě, že oni si to tam jdou užít, že jdou si tam podívat na ten tým, zafandit tomu svému týmu. Byli jsme tam na několika zápasech, kdy si pamatuju, kdy tam před dvěma rokama, nebo kdy byla nějaká ta díra v ledu, trvalo dlouho, dlouho tam se trvalo, než se ten led vůbec jako jestli se bude hrát, nebude hrát, ale ta atmosféra, která byla během tý skoro hodiny, co no, se nehrálo, tak byla úžasná.
2: Technická četa s hasícím přístrojem a z reproduktorů někdo velmi bystře rozehrál píseň Co jste hasiči, co jste dělali.
3: Přesně tak. A byla to ještě mezi tím velká diskoteka mezi tím, takže to bylo perfektní. A ty fanouci to užívají a to se mi na tom líbí a proto mají u mě jako velkou poklonu, protože opravdu chodí za tím hokejem zase bavit.
2: Já jenom doplním, že Eda Turek se jmenuje Roman, je to bývalý hokejový brankář, který stoickým klidem vychytal české reprezentaci zlato na mistrovství světa ve Vídni v roce 1996. Martin Procházka mluvil o tom, jak dobře se mu hrálo v Českých Budějovicích, a tak otázka na Václava Nedorosta, už i bývalého hokejistu a teď sportovního manažera jeho českého klubu, jak dobře by se hrálo Martinovi Procházkovi s jeho touhou po útočném hokeji teď proti Motoru?
0: No tak chtěli bychom mu to zkomplikovat, takhle, to je naše jako to moto, že chceme opravdu hrát důrazný, rychlej, přímočarej a nepříjemný hokej pro soupeře, aby jsme právě tady těmhle typům hráčů, jako Martin byl technickým, který uměli dát góla a chtěli mít na ledě více času pro to, aby vlastně dělali ty svoje geniální a rozdílové věci znepříjemnit a to bude něco, čím se budeme chtít prezentovat a čím budeme chtít vyhrávat zápas.
1: No a když už si s Václavem Nedorostem povídáme přímo v Budvar aréně, tak já si dovolím využít té příležitosti, že začal trénink další kategorie a já to nikdy neviděl na žádném tréninku, protože trenér nejprve přijel a v ruce měl fixku, namaloval cosi na ledovou plochu, co to je?
0: Tak to bude
1: čáry, dvě čáry, no, čtyři tečky.
0: No, to bude cvičení, to bude krátká, dlouhá klička a z toho budou startovat vlastně, tam asi dají nějaký branky a bude se střílet, takže...
1: Ledař má asi radost.
0: Ne, ono tohle se dá krásně, to jsou ty fixy, který se smejou potom, když to přeje. Oni to stejně ubrousí nebo ujezdí to potom v té druhé půlce toho tréninku.
1: Takže při extraligovém utkání už to tam nebude.
0: Ne, to v žádném případě.
1: Díky za vysvětlení.
2: Vy nás nevidíte sem do studia na tu dálku, ale Martin Procházka trochu kroutí očima a teď si určitě představuje, jak jede s tou fixou. Musí hodně roztáhnout nohy a kreslit něco na led. Pochopil jsem to.
1: Ano, že nikdy neviděl.
3: Já jsem to taky právě nikdy neviděl, takže jsem byl překvapený, trošku jsem právě kulil očima. Ano, jsou to nové metody.
0: Musím říct, že se to děje. Jako
3: děje.
0: Vlastně to je dělaný pro to, kde mají udělat krátkou a kde chcou ty trenéři po nich jako dlouhou kličku, delší. No.
2: Takže červeno-bílý kužel už je přežitek.
0: Asi tak.
2: Nebo hozená rukavice od trenérů, nebo po případě cokoliv. Trpaslík jsme tomu říkávali.
3: To tak, ano, to jsme všechno zažili my, protože to bylo právě kreslící tuška na led.
2: Řeč byla i o tom, jak skvělí jsou v Českých Budějovicích fanoušci, že jich chodí hodně. 3. ledna je den, kdy uplyne 90 let od prvního ligového zápasu na českém území a ředitel extraligy Martin Loukota sliboval, že to bude takzvané retrokolo. Jaké dresy, pokud máte povědomí, vytasí České Budějovice, Václave?
0: Tak to nevím, to jste mě překvapili, ale musím říct, že tady Motor se dlouhodobě zabývá tady tímhle a sezóně, i když to není těch 90 let, tak v každý sezóně přichází ze zápasy, kde se hraje v retrodrezech těch týmů nebo těch klubů, který tady v Českých Budějovicích vždycky působili, protože to nebyl jenom Motor, ten klub se jmenoval hodněkrát jinak. A
1: třeba Slavoj.
0: Třeba Slavoj a Motor tomuhle jde naproti a každý rok se hraje buď už pro nějakou charitativní organizaci, anebo v retrodrezech, takže určitě budeme mít něco připraveného, ale já díky tomu, že neúřaduju, tak jak si možná každý myslí, tak tohle není v mojí gesci.
1: Nejenom retro, ale tematické zápasy obecně jsou v Českých Budějovicích hodně oblíbené. Třeba se hraje v sezóně určitě jeden pro dámy, dokonce i generální manažer Stanislav Bednařík s květinou je přímo u vchodu a předává květiny. Třeba Václav Nedorost také bude v této roli předávat kytičky dámám na stadionu. No a potom ty charitativní zápasy, hlavně okolo Vánoc pro centrum Bazálka. Centrum Bazálka, to je takové centrum, kde se věnují dětem se zdravotním handicapem, se zdravotním postižením a to bývají takové snad až dojemné chvilky, když klienti centra Bazálka najedou přímo na ledovou plochu a dostanou dárek od hokejistu Motoru.
2: Říká Kamil Jáša přímo z Českobudějovického zimního stadionu, když byla řeč o retro dresech, tak ono to vlastně u vás asi může být jen těžko jinak, když v mediální sekci pracuje Tomáš Kučera, který je i členem návrhové komise Síně slávy českého hokeje a je to taková chodící hokejová encyklopedie, tak nemáte nějaké brožurky z historií po kapsách, abyste obstáli?
1: No, abych řekl pravdu, když se tak dívám na Václava Nedorosta, tak ten krásné léto stále ještě přetrvává, krátké kalhoty, krátké tričko, jenom se mu trochu nedostává času, už jsou tady na něj řady dalších zájemců o rozhovory, to je pozoruhodná věc, já tedy nemám brožurku v kapse.
0: Ale my jsme měli akci týmovou, hráči vlastně a vedení společně a samozřejmě, že Tomáš Kučera si připravil hodinový kvíz s 20 otázkama o historii Motoru a vlastně bylo to docela zábavný, byli jsme rozděleni do 6 týmů a divili byste se, který otázky na nás připravil.
1: No, my se teď díváme přímo v Budvar aréně, nad námi jsou dresy Vacovský, Heischmann, to je velká hokejová československá historie, Miroslav Dvořák, říkali mi Kuky, Jaroslav Pouzar, tak je tam Rudolf Suchánek, mimochodem Martine Procházko, setkal jsi se s Rudolfem Suchánkem někde u mantinelu?
3: Před brankou jsem o tom často mluvil, že Rudolf Suchánek právě nám často říkal, nejezdí mi sem tým ledej, nejezdí mi sem, nebo ti sám sekeru. Pak jsem mu tam projel, dal jsem gól a on říká, chci ti to říkat, tam nejezdí, čo? Měl takový směšný trhlas, ale má výborný chlap, výborný člověk. Obdivoval jsem tím, že on i tou postavou, jakou měl, tak prostě byl velmi platným hráčem a pokud si pamatuju, tak v některý zápasy nenosil ani hokejovou vestu, na sobě neměl chrániče, protože on hrál v té době bez chráničů, takže to jsem ho vždycky obrovsky obdivoval.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
2: Máme už jen pár minut i s Václavem Nedorostem na dálku, který sedí na tribuně Českobudějovického zimního stadionu. Extraliga je zase a může být o něco silnější, protože přicházejí hráči, kteří za sebou mají třeba i starty v NHL. Silné budou Pardubice, až možná moc pro někoho, jména jako Tomášek Stránský, Nosek. Jaká bude, Václave Nedoroste, letos Extraliga? Bude kvalitnější než v minulé sezóně?
0: Já nevím, jestli bude kvalitnější, zase přišli rozdíloví hráči, takže dá se říct, že by to kvalitu ještě mohlo, i tak vysokou kvalitu mohlo zvednout a na druhou stranu, jak říkal Martin, já si myslím, že to bude extrémně vyrovnaný a opravdu bude záležet, aby se těm týmům, všem týmům a přeju to nejvíc teda nám, povedl začátek, a protože od toho se to bude hodně odvíjet, taková ta pohoda, sebevědomí, tlak a tak dále a tak dále, takže jo, myslím si, že se bude na co koukat, že Extraliga prostě má poslední roky stoupající úroveň a Pardubice opět přivedli a ona i Sparta vlastně, Blim, Sekáč jsou jako top hráči k Evropě, by byli top hráči v Evropě a bude se určitě na co dívat.
1: Začíná ten Mladé Boleslavy, potom hned Mountfield, Hradec Králové a České Budějovice, asi hlavně pro fanoušky. Je to velké téma, je to ještě pro realizační týma, pro hráče.
0: Já si myslím, že asi ne tolik.
1: To už je pryč.
0: Určitě to bude. Budeme chtít vyhrát každý zápas, to je jasný. Na tenhle zápas možná bude o nějaký to 1%, 2% větší zarputilost, ale jak říkám, spíše pro fanoušky a hráči si myslím, že to nebudou tolik vnímat a vedení trošku, jo, to samozřejmě na to se nezapomíná.
1: Jenom třeba, kdyby někdo nevěděl, tak Extraliga se z Českých Budějovic stěhovala právě do Hradce Králové.
2: To už je ale historie a my jsme v současnosti a tak ještě Martin Procházka stručně může glosovat to, jak silná by mohla být Extraliga v tomhle novém ročníku?
3: Silná, potvrdím to, co říkal Václav, spousta samozřejmě dalších hvězd, hráčů. Myslím si, že na tom budou minimálně 5-6 týmů, budou hodně vraných topově, když řeknu Třinec, Brno, Sparta, Pardubice, nechci úplně na někoho zapomínat, víme, jak loni výborně se dařilo Karlovým Varům, takže uvidíme, každopádně za mě, já potvrdím znovu ty slova, velká vyrovnanost bude, určitě Kladno bude možná taky nepříjemným soupeřem už v této letošní sezóně, už jenom díky realizačnímu týmu, který tam dostali k sobě, takže myslím si, že to bude opravdu velmi vyrovnaná sezóna.
2: Říká Martin Procházka, ještě na závěr za Václavem Nedorostem do Českých Budějovic, první extraligový zápas v nové sezóně České Budějovice Mladá Boleslav, tak to je hezké pro vás, ne?
0: To je speciální pro mě. Zvýšená, kluci dostanou určitě zvýšenou
1: odměna
0: částku
1: do kabiny.
0: Jo, ať se to povede, ale já to beru jako první zápas bude těžký, ať by to byl kterýkoliv jiný tým a jo, doufám, že nabudím ty kluky ještě o trošku víc, než budou kvůli tomu, že to je bolka, kde jsem měl to dřívější působení.
2: Tak ať se vám i vašemu týmu a všem v extralize hlavně vyhýbají zranění, ať chodí hodně fanoušků a ať nový extraligový ročník je třeba zase o trochu hezčí a napínavější než ten minulý. Naším hostem byl Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.
2: Za zprostředkování děkujeme naší stálici v jižních Čechách Kamilu Jášovi. Kamile, díky.
1: Příjemné dopoledne.
2: Děkujeme za hezkou kulisu, která nám doplnila pořad Čistá hra Martina Procházky a uvidíme se tady s Martinem Procházkou zase za týden a to už to celé budeme stáčet k hokejové Tip Sport Extralize, protože příští týden úvodní zápas Třinec Karlovy Vary a ten další den pak zbylých 6 utkání úvodního kola. Martine, tak děkuju.
3: Taky děkuju.
2: A naslyšenou a zase za týden v úterý v 10 hodin dopoledne nebo po 10. v 10.05 po zprávách je tu pořad Čistá hra Martina Procházky.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
6: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.

0: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková nachystala zprávy.
1: Severní Korea provedla další raketový test. Střely dopadly do Japonského moře. Dnes je Světový den první pomoci. Češi v ní patří mezi nejaktivnější v Evropě. Čeští volejbalisté porazili na úvod mistrovství Evropy Řecko 3-1. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely dopadly do Japonského moře, vzdáleného asi 250 kilometrů. Vojenský test spustila KLDR jen pár hodin potom, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení u jihokorejského ostrova Jeju.
3: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk napřed zkontrolovat dýchání, teď má jako první volat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
1: Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kole po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři otevřou 4-kilometrový úsek mezi Lešnou a Palačovem, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Součástí celodenního programu Dne otevřené silnice bude i běžecký závod, nazvaný Běh Palačovskou spojkou. Ten odstartujeme ve 14.30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 kilometru tam, 2,5 zpátky po nové silnici. Pro řidiče plánujeme novou silnici zprovoznit nejpozději 22. října.
6: Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. V Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obraným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
7: Trošku jsme vypadli z role. Přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
6: Dnes čeká české volejbalisty zápas proti Švédsku. Radiožurnál Sport ho v 16 hodin odvysílá v přímém přenosu. Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní Grand Slam.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 za Starou Boleslaví a překážka na D8 za Lovosicemi. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za Starou Boleslaví. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Stojí u krajnice, dejte pozor ale na pohyb lidí na vozovce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou do Lovosic. Na kilometru 49,5 stojí v pruhu pro pomalá vozidla nepojízdné osobní auto. A právě teď na místo dorazila světelná šipka. Překážku hlásíte na D8 i před Prahou ve směru od Ústí. Ve sjezdu na Zdiby stojí dvě dodávky, patrně překládají náklad.
9: Dvě dodávky, takhle to řekněme, no. Jak jsou tu kolem toho lidi, vypadá, že překládají to náklad. Jo, ale jsou tam i policajti, je tam vojáček.
8: Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za nájezdem od Jihlavy. Na kilometru 112 stojí osobní auto s defektem na pneumatice a blokuje tam odstavný pruh. Překážce se vyhněte i na silnici 13 z Teplic do Děčína. Mezi D8 a Libouchcem leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno místy až zataženo, na Moravě a ve Slezsku můžou být i mlhy. Přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy.
10: Krásné ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a ultimátní šampionát v atletice v Budapešti je novinkou v kalendáři velkých sportovních akcí a hned při své premiéře nabízí skvělé výkony. Po odstoupení z finále Diamantové ligy kvůli svalovým problémům se znovu ve velké formě předvedl tyčkařský král Armand Duplantis, vyhrál výkonem 620 cm. Druhý Řek Karalis ale nebyl vůbec daleko, skočil pouze o 5 cm. méně. Pak ale přišla ještě velká show, protože za doprovodu ústřední písně šampionátu Gold, kterou sám Duplantis naspíval, se takzvaný Mondo pokoušel o nový světový rekord, tedy 632 cm. Tentokrát ale laťku třikrát schodil. Každopádně dnes a zítra tato novinka v kalendáři, tedy ultimátní šampionát pokračuje a nejen oni, vás budeme na Radiožurnálu Sport informovat. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Kateřina Siňáková je českou deblovou tenisovou královnou a včera to potvrdila, protože vybojovala svůj 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety.
1: Your 2026 US Open Women's Doubles Champion Taylor Townsend, Kateřina Siňáková.
2: Siňáková se tak stala první tenistkou v historii, která zkompletovala kariérní Grand Slam s dvěma různými spoluhráčkami. Nejprve s Barborou Krejčíkovou a teď s Američankou Townsendovou.
3: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
2: Vyprávila po zisku dalšího titulu spokojená Kateřina Siňáková. Pokud jde o finálové účasti na Grand Slamu, má v nich skvostnou bilanci. 12 výher a jen 3 porážky.
3: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas.
2: A právě proto, že finále je pro Siňákovou jen další v úvozovkách obyčejný zápas, tak byla Češka schopná psychicky zvládnout nevydařený začátek souboje s Montgomeryovou a Krugerovou a dařilo se jí uklidnit i spoluhráčku Townsendovou.
4: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
2: Chválila Kateřinu Siňákovou Taylor Townsendová. Česko-americký pár tak letos získal už 5. společný titul. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Europa Final Countdown doznívají v 7 hodin a 16 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. No a pravidelnou součástí našeho vysílání je také rubrika o zahraničních webech, tedy to nejzajímavější, co jsme se na nich dočetli, a ani dnešek, tedy zatem 12.9. nebude výjimkou, a vše pročetl Tadeáš Skalický. Takže vítej.
1: Krásné ráno.
0: Čeští volejbalisté úspěšně vstoupili do evropského šampionátu. Řecko porazili 3-1 na sety. Co si o tom píše na internetu?
1: Šotola zářil v dresu Česka, takový je titulek na webu Evropské volejbalové konfederace. V článku se pak píše, že Česko v čele se zkušeným univerzálem Markem Šotolou zvítězilo nad Řeckem 3-1 v napínavém utkání plném zvratů. Řecký sportovní web FOS se šampionátu věnuje jen okrajově. Nejzajímavější je tvrzení, že řečtí fotbalisté vstoupili do turnaje levou nohou.
0: Tak to se naštěstí tedy českých volejbalistů netýká. Každopádně hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Píše se o tom na oficiálním webu zámořské soutěže.
1: Ano, asistenční program pomáhá hokejistům nebo jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. Jecho podepsal se St. Louis 3-letou nováčkovskou smlouvu loni v březnu. Klub si ho vybral ve 3. kole předloňského draftu. K týmu St. Louis se 20-letý český bronzový medailista z mistrovství světa juniorů bude moct vrátit, až k tomu dostane svolení od vedoucích programů. Informovala o tom bez bližších podrobností právě NHL.
0: Web BBC rozebírá situaci ohledně místa, kde by se mohlo hrát finále fotbalového mistrovství světa. Tak jaká je aktuální situace?
1: Příští šampionát v roce 2030 budou společně hostit Maroko, Španělsko a Portugalsko. Úvodní tři zápasy se navíc u příležitosti z tého výročí turnaje odehrají v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. Otázkou ale je, která země bude hostit závěrečný duel. Prezident Španělské fotbalové federace Rafael Luzán už dřív prohlásil, že finále bude právě ve Španělsku, ale Maroko plánuje výstavbu stadionu s kapacitou 115 tisíc míst, což by z něj udělalo největší fotbalovou arenu na světě. Proto se africké zemi nelíbí, že by souboj o titul měl hostit jiný z pořadatelů.
0: Říká tady Skalický. Moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Nevidomému plavci Davidu Kratochvílovi se i nadále daří, protože vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob zvítězil ve třídě S11 časem 55,3 sekundy, kterým překonal o 31 vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati ve třídě S5 stříbro, zatímco ve čtvrtek tedy Kratochvíl vyhrál polohovku na 200 metrů před svým nizozemským rivalem Dorsmanem až po skvělém finiši, tentokrát soupeře doslova deklasoval.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Ženský titul na tenisovém US Open se dnes utkají světová jednička Běloruska Arina Sabalenková a světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ta jí ale bez ohledu tedy Sabalenkovou na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Začátek zápasu je naplánovaný na přibližně 10 hodin večer. Sabalenková zaútočí v New Yorku už na třetí titul po sobě. Rybakinová zase může triumfovat ve Flushing Meadows poprvé. Tenistky si tak zopakují souboj z letošního finále Australian Open, kde zvítězila Rybakinová.

0: Radiožurnál 7.30. A taky zprávy Terezy Tomáškové.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Setkala se mimo jiné s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu přitom v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě i na Ukrajině. Řekl to na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Ústí nad Labem se dnes mimořádně otevře vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina se proslavila výrobou legendárního mídla s jelenem. Prohlídky začnou v 11 hodin a skončí v 5 odpoledne. Návštěvníky provede jeden z potomků továrníka. Ve vile je taky výstava reklamních plakátů a výrobků Schichtových závodů a bude se promítat film Království mídlových bublin. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Sport. O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj s Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Kazachstánka po 99 týdnech vystřídá Sabalenkovou. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první Grand Slam nové finále kariéry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Souticemi a na D10 za Hlavencem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se zdržením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru na začátku zúžení osobní auto narazilo do dopravního značení. Kolona má asi kilometr, zdržíte se v ní kolem 10 minut, policie už je na místě. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete už za nájezdem od Jihlavy. Na kilometru 112 stojí osobní auto s defektem na pneumatice. Blokuje tam odstavný pruh, místo už je označené světelnou šipkou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu za Hlavencem. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují odstavný pruh, projíždějte opatrně. A na D3 z Tábora do Českých Budějovic stojí za Planou nad Lužnicí na 93. kilometru nepojízdná dodávka. I tam dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: A vypadá to na hezký, příjemný víkend. Přes den nás čeká mírné oteplení, zaprší opravdu jenom výjimečně. Čekáme polojasno až oblačno. Teď ještě může být lokálně zataženo na Moravě a ve Slezsku, tam se místy tvoří mlhy. Přes den se hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty by měly být mezi 19 a 23 stupni Celsia, ale na severovýchodě a východě republiky bude jenom kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dva týdny před světovým šampionátem v Montrealu docela naznačil Belgičan Remco Evenepoel své ambice na duhový, tedy cyklistický trikot vítězstvím ve velké ceně Quebecu. Olympijský šampion porazil po 206 kilometrech ve sportu dvojice uprchlíků Itala Giulia Cicconeho a připsal si už 78. vítězství v kariéře. Dalším testem před mistrovstvím světa bude nedělní velká cena Montrealu na těžší trati. Evenepoel bude při neúčasti zraněného obhájce titulu Tadeje Pogačara ze Slovenska jedním z hlavních favoritů na triumf šampionátu. Jediný český účastník Pavel Novák, který včerejší závod v Quebecu nedokončil.

0: Teniska Kateřina Siňáková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Českoamerický pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety a zkompletoval tak kariérní Grand Slam, který vyhrál všechny 4 Grand Slamy. Víc přidáme v pravidelném ranním sportovním přehledu, který připravila Tereza Cididlová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Pro Siňákovou jde o 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Jako první v historii navíc dokázala získat kariérní grandslam se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
2: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala, je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
1: Do finále mužské dvouhry na US Open postoupili Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Ten v New Yorku ve 4 setech porazil dalšího domácího hráče Francise Tiafoa. Zverev zvítězil nad Rusem Chačanovem 3-0. Ve večerním ženském finále proti sobě nastoupí běloruska Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
0: Čeští volejbalisté porazili na úvod mistrovství Evropy v Modeně Řecko 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepší řeckého smečaře Atanasiose Protopsaltsise.
3: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčima ve třetím sezónu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
0: Dnes Češi nastoupí na evropském šampionátu ve 4 hodiny odpoledne proti Švédsku. Zápas nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Ve fotbalové šancelize se bude hrát po necelých 90 letech brněnské derby. Zbrojovka nastoupí proti Artisu v 15 hodin, kdy začne také duel mezi Bohemians a Slováckem. Zatím z Uherského Hradiště hraje útočník David Puškáč, který dlouho působil právě v dresu Pražanů. Puškáč o utkání s Bohemians mluvil v rozhovoru pro klubový web Slovácka.
4: Tak vždycky bude speciální asi, protože já jsem tam zažil krásné roky. Ten klub mám prostě rád a jako na to se nezapomíná. To je takové jako bojovné mužstvo. Za zády má jako skvělý fanoušky v nepříjemném prostředí, takže nikdy se tam nehraje dobře.
1: V 15 hodin má výkop také utkání mezi Libercem a Mladou Boleslaví. V 18 hodin pak nastoupí pražská Sparta proti fotbalistům Jablonce. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Hokejisté Plzně uspěli v lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburku vyhráli 4-2. Premiérové vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Úvodní gol zápasu dal domácí útočník Jakub Rychlovský.
5: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni vidím, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, jsem spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, který musí končit gólem, takže je na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách.
1: Kajakář Jakub Krejčí má za sebou poslední závod sezóny světového poháru vodních slalomářů. Ve španělském se už skončil 4. V celkovém hodnocení seriálu mu tak letos patří 3. příčka. Jakub Krejčí se ještě nikdy lépe neumístil.
6: Jsem měl v začátku sezóny dobře našlápnout, to vedl jsem, ale jsem rád, že jsem aspoň 3. Poprvý bedna na světovém celkovém hodnocení světového poháru, takže určitě super a jsem rád, že to jde tak postupně a zase třeba příští rok na tom budu líp.
0: Judiska Tereza Bodnárová skončila 3. na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. 24-letá česká reprezentantka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli 4 výhry a 1 porážku.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice jí dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodomir Myslivčuk obsadil 5. příčku.
0: Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob zvítězil s časem 55,3 sekundy, kterým překonal o 31 setin vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro.
1: V horském dojezdu 19. etapy Vuelty dojel jako první irský cyklista Eddie Dunbar. Dunbar vybojoval třetí etapové vítězství na Vueltě po dvou triumfech v roce 2024. Celkové vedení stále drží Španěl Enric Mas. Před závěrečnými víkendovými etapami má náskok minutu a 37 sekund před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovencem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt je v celkovém pořadí 18.
0: Cyklistickou tečku za sportovním přehledem udělala Tereza Cedidlová. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Je 7 hodin a 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď začneme naší pravidelnou encyklopedii, protože hráči Slávie sice nevstoupili do Ligy mistrů vítězně, na úvod prohráli v Edenu s francouzským Lens 2-3, ale mají ještě 7 zápasů na to, aby konečně po 19 letech v prestižní soutěži vyhráli. Tak třeba 8. prosince se můžou pokusit o překvapení na stadionu Bayernu Mnichov a to je další ze soupeřů svěřenců Jindřicha Trpišovského, kterého si představíme naší encyklopedii a pokračuje tady Skalický.
1: Krásné ráno, ve fotbalové Allianz Aréně se oba kluby potkají poprvé v historii a slávisté nemůžou očekávat vůbec jednoduchý zápas. Vždyť Bayern má za sebou 2 bundesligové tituly v řadě, na lavičce bývalého skvělého obránce Belgičana Vincenta Kompanyho a k tomu dobře fungující tým.
0: Posuďte sami třeba kvalitu útoku bavorského velkoklubu Harry Kane, Olise Luis Diaz a Jamal Musiala. Na střed s Bayernem se těší i kouč Slávie Jindřich Trpišovský, který o výjezdu do Mnichova mluvil po rozlosování základní fáze Ligy mistrů.
2: Jednoznačně zápas v Allianz Aréně s Bayernem Mnichov. Přes tam nikdy nebyla nějaký divák, takže myslím si, že skvělý pro Slávy, velký sektor pro fanoušky, hodně se jich tam dostane, blízký výjezd, zápas s Bayernem, takže fantazie.
1: Říkal Trpišovský o stadionu, který není z Prahy autem až tak daleko a pokud jste někdy jeli po dálnici kolem něj, určitě vás zaujal. Allianz Arena má kapacitu přes 75 tisíc diváků a kolik by mohlo do Mnichova vyrazit fanoušků pražského celku do hostujícího kotle, tak na to se ptáme teď v nesoutěžní encyklopedické otázce.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Pokud nevíte, tak vám to teď prozradíme, protože podle oficiálního webu Allianz Arény je to 10% celkové kapacity stadionu, tedy 7500 míst. Tak třeba si tolik slávistických fanoušků udělá do Bavorska výlet a 8. prosince podpoří Slávii proti německému gigantovi.
1: Už předtím, konkrétně v říjnu, čekají Pražany 2 výjezdy, v Azerbajdžánu se utkají se Sabahem Baku a v Turecku s Fenerbahče Istanbul. Pak v listopadu doma přivítají londýnský Arsenal a španělský Villarreal. V prosinci se představí právě na Bayernu a v lednu v Portu a doma v Edenu proti Aston Ville. Všechny zápasy uslyšíte u nás na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
0: Říká Tadeáš Skalický, děkujeme.
1: Krásné ráno.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Těsně před 8:00 dozněla známá píseň ze seriálu Přátelé ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak třeba si dnes vyrazíte se svými přáteli na nějaký výlet a třeba vám bude hrát právě Radiožurnál Sport v autě. Teď už se ale blíží 8:00 hodina a další aktuální zprávy.
3: Dobré ráno vám přejeme i v 8 hodin. Právě Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
4: Pacientům s plicní fibrózou pomůže v Česku nový lék. Izrael slaví židovský nový rok poprvé po návratu všech rukojmí držených v pásmu Gazy. Tenistka Kateřina Siňaková ve dvojici s Američankou Townsendovou získali titul v ženské čtyřhře na US Open. Po nehodě je kolona na dálnici D1 od 66. kilometru směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Nemocným v Česku pomůže nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotní pojišťovnou by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií větší než u dosud používaných léčiv, vysvětluje přednostka pneumologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice Martina Koz-Jarvašáková.
5: Nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
4: Plicní fibróza se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Vliv na ně má špatná imunita, infekce, kouření nebo vdechování škodlivých látek ve znečištěném prostředí. Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmích v Gaze.
6: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Den pro Ukrajinu pořádá dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě spolek Team for Ukraine. Pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty i ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Taky budou vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu, říká předseda spolku Jan Heřmánek.
7: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
4: A my se k tomu vrátíme v ranním Radiožurnálu i po 8:30.
0: Sport.
8: Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak společně vyhrála už všechny čtyři grandslamy. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si naopak připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech, pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
9: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát, mrzí nás, že nebereme výhru. V základní hrací době myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že je škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok a samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Čechtic a překážka na D5 u Králova dvora. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 66. kilometru dojedete do kolony. Na 63. a půltém kilometru najelo auto do dopravního značení. Jede se pouze pravým pruhem, zdržení 15 minut. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 26. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstavném pruhu. A na D3 z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Planou nad Lužnicí na 93. kilometru stojí dodávka, také v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy.
2: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a po 90 letech se dnes nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčku přivítá Artis, zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas zase přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha budou hrát se Slováckem. Trápící se Sparta pak večer přivítá Jablonec a vzájemná ještě doplní bilance mezi oběma brněnskými celky vyznívá výrazně lépe pro Zbrojovku, která s Artisem, respektive dřívějším SK Líšeň, prohrála jen jednou. Přibližně za hodinu už si všechna tahle témata budeme rozebírat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, ale do té doby samozřejmě příjemný poslech i s jinými sportovními tématy.
1: Radiožurnál Sport
0: a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Lenech Miles doznívá v 8 hodin a 9 minut ve vysílání radiožurnálu Sport a nesmíme zapomínat ani na volejbal, protože česká mužská reprezentace vstoupila do evropského šampionátu výhrou 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vymyslel úspěšnou taktiku eliminovat nejlepšího řeckého smečaře.
1: Athanasios Protopsaltis měří 185 cm, zvládá ale situace i proti mnohem vyšším hráčům. 2,5 setu byl s obranou trenér Novák spokojený.
2: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčima ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí. No.
1: Univerzál Marek Šotola je o 22 cm vyšší než Řek, ale i tak při blokování jeho smečí měl problémy.
3: Je to samozřejmě vždycky těžší hrát proti takovýmhle malým šikovným smečařům. Mě osobně to úplně nevyhovuje, ale zvládlo se to, naštěstí jsme ho nenechali tak moc rozehrát, jak umí, to asi docela dost nám pomohlo, protože on ten mozek toho týmu, ten hlavní hráč, ten se burcuje, takže naštěstí se mu tak moc nedařilo.
1: Trenér Novák měl šťastnou ruku při zásahu do sestavy. Střídání se mu povedla, včetně toho posledního.
2: Koncovce jo, protože Adama jsem tam dal, aby posílil obranu na síti.
4: Adama Zajíčka.
2: Ubránil poslední balón, zablokoval.
1: A ukončil tak první utkání českého týmu na mistrovství Evropy. Česká reprezentace vyhrála 3-1 na sety. Druhý zápas odehraje tým trenéra Jiřího Nováka v sobotu. V 16 hodin nastoupí proti Švédsku. Radiožurnál Sport přinese utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

8 hodin a 14 minut posloucháte Radiožurnál Sport a připomínám, že o ženský titul na tenisovém US Open se dnes utkají světová jednička Běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Začátek zápasu je naplánovaný na 10 hodin večer, tedy českého času. Sabalenková zaútočí v New Yorku na třetí titul po sobě, to Rybakinová může triumfovat ve Flushing Meadows poprvé. No a připomínám taky skvělý úspěch tenistky Kateřiny Siňakové, která už včera po boku své parťačky Taylor Townsendové ovládly US Open a získala tedy už Kateřina Siňaková 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem tedy už 13. celkově.

0: Na radiožurnálu Sport pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie a dnes to bude příběh atleta, který výrazně narušil propagandistický obraz olympijských her v Berlíně v roce 1936. Přímo před očima Adolfa Hitlera získal 4 zlaté medaile. Byl Američan, byl Černoch a jeho příběh začal přesně před 113 lety a pokračuje Taráš Skalický.
1: Krásný den 12. září 1913 přišel v Alabamě na svět James Cleveland Owens. Později ho celý svět poznal jako Jesseho Owense.
0: Byl nejmladší z 10 dětí, jeho otec Henry byl pachtýř, jeho prarodiče se ještě narodili do otroctví. Owens vyrůstal v chudobě a v době, kdy na americkém jihu určovala barvu.

0: letech. Právě tenhle střed zachycuje taky film Barva vítězství z roku 2016.
1: Víte, kouči, tu práci potřebuju. Spoléhá na mě totiž dost lidí.
2: Jsem tě špatně pochopil. Myslíš, že umíš všechno? Že už se nemusíš nic učit? Jo?
1: Ne, pane. Věřte mi, jo, chtěl bych běhat rychleji. Ale musím zajistit svou dcerku, aby měla jídlo a oblečení. Tak mi poraďte, kdy mám trénovat.
3: Na Ohio State University nedostal atletické stipendium, vedle studia a tréninku proto pracoval. A přestože byl jedním z nejlepších atletů školy kvůli barvě pleti, nemohl bydlet na koleji společně s bílými atlety. Když tým cestoval, musel využívat hotely a restaurace, které přijímali černochy.
0: Jenže na dráze začal Owens překonávat úplně všechny.
3: A 25. května 1935 v Ann Arbor během necelé hodiny vyrovnal jeden světový rekord a tři další překonal, a to přesto, že ho před závody bolela záda.
0: O rok později už patřil mezi největší americké naděje pro olympijské hry.
3: Jenže ty se konaly v Berlíně, a to v nacistickém Německu.
0: Režim Adolfa Hitlera chtěl olympiádu využít jako výkladní skříň země. Nacistická ideologie přitom otevřeně pracovala s rasovou hierarchií a představou nadřazenosti takzvané árijské rasy.
3: A 1. srpna 1936 Adolf Hitler olympijské hry zahájil.
4: Die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
0: A potom začal Jesse Owens vítězit.
3: Stovka, zlato, skok daleký, druhé, dvoustovka, třetí a štafeta na 4x100 metrů, čtvrté zlato a světový rekord.
0: Během několika dní se z něj stala největší hvězda berlínské olympiády.
3: A po návratu domů ale zjistil, že 4 zlaté medaile rasové poměry v Americe nezměnily. Prezident Franklin Roosevelt ho nepozval do Bílého domu a na slavnost na vlastní počest v newyorském hotelu Waldorf Astoria musel Owens kvůli barvě pleti přijet nákladním výtahem.
0: Ani olympijská sláva mu nezajistila živobytí. Vydělával si na exhibicích, při kterých závodil třeba proti koním.
3: Později pracoval s mládeží a v roce 1976 převzal prezidentskou medaili svobody. Zemřel o 4 roky později ve věku 66 let.
0: Jeho příběh ale začal právě, tedy 12. září roku 1913.
3: A byl to příběh kluka z Alabamy, kterému doma barva kůže zavírala dveře, ale který v roce 1936 přijel do Hitlerova Berlína a 4x tam vystoupil na nejvyšší stupeň.
0: To byl příběh Jesse Owense, který přiblížil Tadeáš Skalický. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Soupeře Němce Alexandra Zvereva v boji o titul na tenisovém US Open bude Ben Shelton. V souboji domácích hráčů porazil 4-6, 2-6-3 a 7-5 Francise Tiafoua a je poprvé ve finále Grand Slamu. V něm bude usilovat o ukončení 23 let dlouhého čekání na triumf amerických tenistů na některém ze čtveřice některých turnajů. Naposledy se to povedlo v roce 2003 Andymu Roddickovi právě na US Open. Připomínám, že finále mužského Grand Slamu je na programu zítra, dnes je tedy na programu ženské finále mezi Rybakinovou a Sabalenkovou.

0: Radiožurnál, 8:30. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal mu to na sociální síti X. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský taky potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Rehabilitační ústav Kladruby dnes otevře nový bezbariérový park. Jeho součástí jsou altány, venkovní posezení i hřiště pro děti. Vybudování stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun. Využívat ho budou moct jak pacienti, tak jejich rodiny při návštěvách. Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kole po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři otevřou 4-kilometrový úsek mezi Lešnou a Palačovem dnes v 10 hodin. Ve 14:30 tam pak začne běžecký závod s trasou dlouhou 5 kilometrů. Řidiči by měli po nové silnici začít jezdit nejpozději 22. října. Sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob navíc o 1/30 překonal vlastní světový rekord. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa v minulých dnech zvítězil i na tratích 50 a 400 metrů volný způsob a 100 metrů motýlek. Dnes ho ještě čeká závod na trati 100 metrů znak.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Čechtic a překážka u Humpolce. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 66. kilometru budete popojíždět na 64. A tam je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky a odstavný pruh kvůli úklidu po dřívější nehodě. Na místě je také odtah. Zdržení 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Koberovice zastavila dodávka. Je na 87,5. kilometru v odstavném pruhu. Na Kroměříž nebo Ostravsku hlásíte mlhy nejen na D1, nezapomínejte na správné svícení.
4: Od Běloučí náš na Ostravu je hustá mlha a oni jezdí jenom s denním svícením, to nejde vůbec vidět.
3: A na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 54,5. kilometru stojí dodávka, je v odstavném pruhu, na místo už jede šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čeká nás docela příjemný víkend, oproti včerejšku se oteplí. Dnes by mělo tedy být hlavně polojasno nebo oblačno, lokálně ještě může být až zataženo a taky se na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne mohou místy vyskytovat mlhy.
6: Přes den se pak zejména na horách v Čechách můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty dnes vylezou mezi 19 a 23 stupňů, na severovýchodě a východě území čekáme teploty kolem 17, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. stupňů.
5: A zase v Beskydech by podle meteorologa Filipa Smoly mělo být kolem 10 stupňů Celsia. Zítra už bude převážně zataženo a srážky skoro všude. Nejvyšší teploty v neděli odpoledne 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá za tedy výkon 50,52 sekundy. Od postupové čtvrté pozice jí dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil pátou příčku. 21-letá Manuel závěru venkovní sezóny nedokázala navázat na časy pod 50 sekund, které poměrně pravidelně běhala v jejím úvodu. Ještě na začátku cílové rovinky útočila na postup, ale stejně jako na mistrovství Evropy a ve finále Diamantové ligy pak na nejlepší nestačila. Její semifinále vyhrála mistryně Evropy Henriette Jägerová z Norska výkonem 49,64 sekundy.

0: 8 hodin a 40 minut doznívají slavní Rolling Stones ve vysílání radiožurnálu Sport a teď přijde na řadu volejbal, protože česká reprezentace vstoupila do mistrovství Evropy vítězně. Řecko porazila v Modeně 3-1 a už dnes je od 16 hodin čeká další utkání proti Švédsku. Na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos a to díky reportérovi Kamilu Jášovi, se kterým jsme právě teď ve spojení. Takže Kamile, vítej.
1: Dneska je sobotní ráno.
0: Včera zápas trval bez 9 minut 2 hodiny, tak odpoledne už zase nastoupí český tým do dalšího utkání. Tak nejsou klíčoví hráči, řekněme, unavení?
1: Byl to první zápas, takže těch fyzických sil mají ještě dost, ale ta únava se určitě bude projevovat, protože v průběhu 6 dnů čeští volejbalisté, ale mají to tak vlastně všechny týmy, odehrají 5 zápasů. O té únavě nebo možná o tom náročném programu vypovídá, že dnes dopoledne český tým netrénuje, teď za malou chviličku vyrazí na procházku okolo hotelu a potom už se začnou volejbalisté připravovat vlastně k tomu odpolednímu utkání, to znamená oběd, taktická příprava, možná ještě video a potom, myslím, tak 2 hodiny před zápasem, že už budou v té hale, kterou tady Italové nazývají chrám volejbalu. No hlavní věc, nebo nejdůležitější věc, aby byli zdravotně v pořádku, a to má pod kontrolou lékař týmu, pan doktor Jakub Avenarius. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jsou v pohodě?
2: Jsou v pohodě, většina hráčů je v pohodě, zdravotně jsme na tom dobře v tuhle chvíli.
1: No když tam říkáte většina, to je malý otazník.
2: Je tam malý otazník nad naším univerzálem Patrikem Indrou, který se trápí ze zády, má bolesti, které se trošku akutně zhoršily před odletem. V tuhle chvíli si děláme maximum, aby byl připraven. Včera na krátkou, na pár výměn naskočil. Ten stav se zlepší a určitě dneska bude taky připraven.
1: No to je možná vysvětlení nebo odpověď na tu otázku, proč nezačal v základní sestavě a na jeho místě nastoupil Marek Šotola. Jak je na tom tedy zdravotně? Musíte ho intenzivně léčit před každým zápasem?
2: Je to tak, v tuhle chvíli musíme před každým zápasem za pomocí fyzioterapeutů, ale i léků, prostě musíme ho dávat dohromady. Ale jak říkám, ten stav se lepší a myslím si, že na klíčový zápasy další bude připraven.
1: Podobný problém řešil smečař Vašina na mistrovství světa. Dá se to porovnat?
2: Je to trochu paralela k tomu, protože zase tyhle ty klíčový zápasy Lukáš Vašina na Filipínách měl také problémy ze zády, ale u toho Patrika Indry je to trošku více akutní záležitost a je to tam malinko složitější.
1: Když jste zmínil Filipíny, mistrovství světa, senzační umístění, 4. pozice českého týmu, ale cestujete vlastně po celém světě. Je rozdíl, když cestujete s vaším lékařským vybavením tak daleko letadlem a když cestujete třeba tam, kam se dá dojet autem?
2: No jednoznačně, tadyhle v Itálii je to daleko víc komfortní, ta lékařská péče tady úplně na jiné úrovni než na Filipínách a dá nám to takový větší pocit jistoty a cítíme se tady daleko víc komfortně.
1: Já nevím, jestli to zaregistrovali posluchači radiožurnálu Sport, když jsem vás představoval, Jakub Avenarius, to je celkem příjmení, které v České republice úplně obvyklé není, to je řeckého původu?
2: Je to řeckého původu, je nás málo, je nás asi 5 v republice a víceméně, dokonce máme teďka za 14 dní sraz po Evropě, takže je to takové
1: sraz Avenariu?
2: Avenariu nebo Avenariusu, obě dvě možnosti jsou správně.
1: Opravdu?
2: Jo, je to tak.
1: No, česká reprezentace porazila Řecko 3-1, předpokládám, že jste měl i pracovní povinnosti držet palce a fandit českému týmu.
2: No určitě, určitě, tak já jsem Čech, narodil jsem se v Čechách a rodina už pokolení jsou Češi.
1: 6 dní, 5 zápasů, to je obrovská porce. Samozřejmě nejenom ten přímý zdravotní stav kolena, ramena, ale třeba i psychika hraje obrovskou roli. Zápas s Itálií začne v 21 hodin, skončí řekněme okolo 23 hodiny, potom se na hotel nebo do hotelu se dostanou hráči až kolem půlnoci. Mají problémy s usínáním?
2: No určitě, celá řada z nich, samozřejmě ty výměny se furt opakují v jejich hlavách a prostě to ten spánek a navodit tu správnou, ten spánek je absolutně klíčovou záležitostí, aby byli odpočinutí do dalšího dne. Musí, nebo velká část hráčů podstoupí masáže, fyzioterapie, aby sklidnili vlastně svůj mysl a k tomu občas pomůžou i nějaké medikace, tak aby vlastně ať už přírodního charakteru nebo nějaké naše léky k tomu, aby vlastně dobře usnuli.
1: Kdo tak zaklepe nejčastěji na váš hotelový pokoj a chce prášek na usnutí?
2: Je to strašně individuální, já radši nic nebudu jmenovat, aby se mi tomu kluci nesmáli.
1: Dobře, dnes v 16 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport zápas se Švédskem. Mimochodem, vy jste také hrával volejbal, dokonce nejvyšší soutěž, takže občas nezajde za vámi trenér Jiří Novák pro radu.
2: Ne, tak s Jirkou jsem hrál jeden rok.
1: Ale spolu dokonce jste hráli v týmu,
2: Ústí nad Labem. Ale on byl můj mazák, takže ten on se mi spíš mi říkal, co já mám dělat, ale teďka, že by se to otočilo a já mu říkal, co mám dělat, to rozhodně ne.
1: A nemáte chuť tu a tam si zatrénovat třeba v těch volnějších dnech společně s reprezentanty?
2: A tak já si nebudu říkat detaily, ale občas si do toho plácnu, když je volno.
1: Díky moc za odpovědi, ať jsou čeští reprezentanti v pořádku. Potom vy budete mít méně práce. Poslední téma, zeptám se na kolena Luboše Bartuňka. To je v extralize celkem známá věc a přece jenom ta zápasová nálož je obrovská. Řešíte to tady na mistrovství Evropy?
2: Ne, v tuhle chvíli je Luboš v pohodě a neřešíme jeho kolena. Myslím si, že je na tom zdravotně dobře.
1: Tak to je nejlepší zpráva na závěr. Díky moc za odpovědi. Jakub Avenárius ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
1: Z Modeny Kamiliáša, radiožurnál. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Vítězství ale z rozpaky, tak by se dala okomentovat premiérová výhra hokejistů Liberce v letošním ročníku Ligy mistrů. Bílí tygři totiž až po nájezdech přehráli dánský Herning 2-1. O výhru po základní části přitom liberečtí přišli pouhých 19 sekund před třetí sirénou.
2: Po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát. Mrzí nás, že nebereme výhru v základní hrací době. Myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok. A samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z té jedné dostanete.
3: Litoval po utkání liberecký trenér Jiří Kudrna. Pro bílé tygry to byl třetí zápas Ligy mistrů. Rozhodlo při nájezdech Radan Lens. Jediný gol domácích v základní hrací době vstřelil na začátku druhé třetiny navrátilec ze Zámoří Jakub Rychlovský.
4: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, myslím, spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, který musí končit gólem, takže teď na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách. Možná jsme zbytečně se trošičku zatáhli, měli jsme se furt do nich tlačit a dát ten druhý gól a bylo by to víc klidu, ale to se nám bohužel nepovedlo. Musíme tomu jít ještě víc naproti, mít furt jednoho hráče před bránou, více tlačit do té koncovky a to je pořád dokola. No.
3: V konfrontaci s evropskými týmy se Liberci nedaří přesilové hry.
4: Je to tam trošku v křeči, ta přesilovka, musíme si tam dát do toho trošku klidu a myslím si, že tam nebyly pár špatných situací sehraných vůbec zlé, ale prostě je to o té od finální koncovce, kterou prostě zatím nemáme. Můžeme se plácat po ramenu, že vlastně to nějak opticky vypadá dobře, ale pořád se to hraje na góly.
2: Myslím si, že jsme pracovali, že jsme tam měli výborný pasáže a ten tým prostě moc nám nechybělo, aby jsme to zvládli. Bohužel jsme soupeři nabídli tu koncovku a tou přesilovkou a oni toho využili, ale určitě si myslím, že ten výkon byl určitě zlepšený oproti tomu tripu.
3: Navázal kouč Jiří Kudrna. Před blížícím se startem extraligy může mít právě ze hry v početní výhodě vrásky na čele.
2: To není jenom o přesilovkách. Já si myslím, že ty přesilovky přišly v závěru, takže jako jestli produktivita, tak už to bylo vlastně v Salzburku, jsme nedali branku, nedali jsme tady i v přípravě gól, že jo, takže ono to není jenom o přesilovkách. Ty přesilovky to je jenom součást.
3: Než ale bílí tygři vstoupí středečním zápasem v Plzni do nového ročníku extraligy, čeká ještě v neděli od 16 hodin další utkání Ligy mistrů proti rakouskému Grácu. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 9 hodin. Poslechněte si zprávy Terezy Tomáškové.
1: Na Ukrajině se kvůli ruským útokům na velkosklady může brzy projevit nedostatek některých léků. Dnes je Světový den první pomoci. Češi v ní patří mezi nejaktivnější v Evropě. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou Townsendovou čtyřhru na US Open. Omezení zpomaluje provoz na dálnici D1 na 64. kilometru směrem do Prahy a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Podle agentury Ukrinform za to můžou hlavně ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
3: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk napřed zkontrolovat dýchání, teď má jako první volat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
1: V pražském divadle Hibernia má dnes premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Daniška.
5: Fousy! Chytli mu fousy!
6: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Danišky vlastně také tak trochu pankáč.
7: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
8: Kdo chce zabít?
6: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
9: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
6: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
10: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Česko-americký pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Pro Siniakovou jde o 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Ve finále prohrála jen 3x. Po zápase mluvila o tom, proč se jí v titulových utkáních daří.
11: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá.
10: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Soutic a Vlašimi. Na D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Kutnou horu ze 66. kilometru popojíždí kolona. Na 64. kilometru je dopravní omezení. Jede se jedním pruhem s držením necelých 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52. kilometru. Na 53. je uzavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Omezení potrvá do 8 večer. Tvoří se kolona, zdržíte se zatím do 10 minut. Na Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy houstne provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 194 a 196. Zpoždění kolem 5 minut. Na Kroměřížsku nebo Přerovsku pojedete v mlze. Nezapomínejte na správné svícení. A na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 54. a 0,5 kilometru stojí porouchaná dodávka. Je v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Tolik zprávy.
13: Krásné ráno, je 9 hodin a 5 minut, posloucháte radiožurnál Sport s datem 12. září a začneme hned docela z ostra, protože dvě ligové porážky v řadě, ale jasná výhra v poháru, to je bilance fotbalové Sparty z posledních dvou týdnů. Pražané budou dnes hostit v Šancelize Jablonec a tak se budeme letenskému týmu věnovat přeci jenom podrobněji, a to s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej ve vysílání.
14: Dobrý den.
13: Prohra v derby se Slaví 0-3 a pak v Hradci Králové 1-2, tak je podle tebe správnou volbou se v ten moment rozloučit s trenérem standardních situací a vedoucím kondiční přípravy?
14: Tak samozřejmě my v tom týmu nejsme ve Spartě, je to těžký takhle hodnotit zvenku. Není to úplně obvyklý, že by skončili dva asistenti. Samozřejmě všichni asi vnímali, že něco se stát musí, možná se i trošku spekulovalo o tom, že by Brian Priske skončil, ale nakonec to dopadlo takhle. Já jsem zvědavý, co to Spartě přinese a kdo je nahradí.
13: Kouč Sparty Brian Priske se s novým vedoucím kondiční přípravy Kristiánem Klarupem dobře zná. Klarup se na Letnou vrací po roce a půl, tak řekněme při změnách hlavních trenérů se vždy mluví o určitém impulzu nového kouče, ale jaký impuls může dodat právě tento staronový kondiční trenér Klarup?
14: Tak netuším, no, samozřejmě znaj se, já to respektuju, ale takhle v průběhu sezóny opravdu je to hodně neobvyklý krok, většinou přichází celý ten realizační tým, tohle to není úplně jako normální situace a já jsem zvědavý, jakou reakci to vyvolá u spartanských hráčů.
13: Klarup vypadá na pohled docela dost přísně a myslím si, že se to o něm i vlastně píše, že je to i skutečně tomu tak jak vlastně může jeho přísnost pomoct hráčům Sparty, protože předpokládala bych, že hráči na takové úrovni už si vlastně tu koneční přípravu budou tak trošku i hlídat sami a že nemusí nad nimi nikdo stát, řekněme, přísný muž nějaký.
14: No tak evidentně si to ve Spartě nemyslej. Já si myslím, že samozřejmě ta doba se posunula, že ty hráči dokonce, že mají rozdělený ty svoje kondiční kouče, že jich není jenom jeden, ale je tam celá skupina kondičních trenérů, který určitě podléhají někomu, což bude asi on v tuhle chvíli, ale říkám znovu, je to v průběhu sezóny a úplně vlastně nevím, jak to bude fungovat.
13: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Po výhře v domácím poháru na stadionu Viktorie Žižkov Brian Priske uvedl, že by se Klarupův přínos mohl ukázat už o víkendu. Tak co se dá takhle rychle změnit, aby to bylo jasně vidět?
14: Já fakt netuším, myslím si, že Sparta nějak trénuje delší dobu a za dva dny, za tři dny změnit asistentama celý průběh hry. Nevím, možná intenzita hry, do které je třeba budou tlačit, možná nějaký malý jako herní situace na menším prostoru, ale z hlediska kondice nebo síly si myslím, že se během takhle krátké doby nedá změnit nic.
13: Mm-hmm. Sparta navíc uvedla, že Priske má dál jejich důvěru. Je to podle tebe správný postoj? Může dánský trenér třeba vrátit na Letnou titul?
14: Tak já dlouhodobě tohleto jako mám rád, když prostě ten trenér má důvěru i přes ty nějaký výsledky, které nejsou úplně jako příjemný. Na druhou stranu ve Spartě je obrovský tlak, tak jako v lize ve všech týmech všude, ale ve Spartě, Sparta je prostě, bych řekl, natřená fosforem a je velmi vidět, stejně tak jako Slávie, no a pokud ty výsledky nepřicházejí, tak samozřejmě tam je velká nespokojenost fanoušků, ale jestli Sparta má nějaký cíl, nějakou dlouhodobější cestu, tak samozřejmě chápu, že hlavního trenéra držej a líbí se mi to.
13: Ve zmíněném pohárovém duelu na Žižkově dal hat-trick Matyáš Vojta, který ale zatím v lize tolik příležitostí nedostával. Myslíš, že se to teď může změnit?
14: Doufám. Myslím si, že tolik šancí nedostal. Samozřejmě ten začátek mu úplně nevyšel, ale v Boleslavi ukázal, že ty góly dávat umí a teď samozřejmě proti slabšímu soupeři na Viktorce Žižkov se mu to povedlo znovu. Já si myslím, že je to hráč, který by mohl atakovat základní sestavu Sparty, ale samozřejmě musí dostat příležitost.
13: Jablonec týdnu uspěl ve vloženém kole. Nad Baníkem Ostrava vyhrál 3-0. Co čekat od svěřenců kouče Luboše Kozla na Spartě? Připomenu, že vlastně loni v květnu tam zvítězili 3-1.
14: No tak já si myslím, že to bude hodně podobný. Samozřejmě musím trošku připomenout, kolik Jablonec už má odehraných zápasů a trošku se z jejich pohledu bojím toho, že už ty síly budou malinko docházet, byť Luboš Kozel je zkušený trenér a určitě tomu přizpůsobil tréninky. Čekám zajímavý zápas, ale myslím si, že dneska by to Sparta měla zvládnout.
13: Říká náš fotbalový expert, který opět přidal své postřehy a tím je Pavel Horvát. Moc děkujeme a příjemný víkend.
14: Hezký den.
13: A připomínám, že zápas Sparta-Jablonec začne v 18 hodin a už od 3 hodin odpoledne budou Bohemians hostit Slovácko, Liberec Mladou Boleslav a Zbrojovka Brno Artis Brno, takže dojde na brněnské derby. Teď už ale tedy Adele a Rolling in the Deep.

0: Na cyklistické Vueltě a poslední Grand Tour sezóny je dnes na programu předposlední etapa a zároveň také závěrečná velká horská zkouška. Cyklisty čeká 187 kilometrů, zlákala hory na vrchol Collado de Algásil a téměř 5000 výškových metrů. V závěru přijde také stoupání dlouhé přes 8 kilometrů s průměrným sklonem téměř 10%, takže právě tady se může výrazně měnit ještě pořadí v celkovém hodnocení. Očekávají se útoky favoritů a také souboj o červený trikot. Ten má aktuálně v držení lídr Enric Mas a má tedy náskok 1 minuty a 37 vteřin před Primožem Rogličem, takže dnes se ještě může zamíchat kartami. No a musím také dodat ještě průběžný český výsledek, protože Jan Hirt se drží na docela solidní 18. příčce, ale manko na lídra tohoto závodu Enrica Masa je 47 minut a 45 sekund.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Kateřina Siňáková vybojovala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře. S domácí tenistkou Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Po zápase s deblovou světovou jedničkou mluvil David Prouza.
1: Kateřina Siňáková, vítězka US Open a 12-násobná deblová Grand Slamová šampionka. To je hezká vizitka.
2: Rozhodně mám obrovskou radost, že se to povedlo. Určitě to bylo náročné a hrozně moc si vážím, že to tak dopadlo, že se to povedlo a že můžu připisovat další titul a měnit historii, nebo spíš zapisovat se do historie.
1: Vyhrát Grand Slamové finále z otočky, po tom, co ten první set vám úplně nevyšel, tak to asi možná chutná ještě lépe, ne?
2: Určitě ten boj tam byl a prostě bojovali jsme tam asi spíš sami se sebou než se soupeřkama a prostě když se nám to podařilo stáhnout, tak vlastně ten konec nám nevyšel, ale věřili jsme, že prostě máme tu hru, tak nějak jsme jim to trošku darovali ten první set, hrozně moc chyb tam bylo, takže prostě jsme chtěli být jen, chtěli tam nechat všechno a bylo super, že jsme chytli pak ten začátek ve druhém setu a určitě jsme se prostě dostali do naší hry to, co jsme chtěli hrát my a pak už to bylo lepší, takže je to obrovská radost, evidentně asi vždycky si to tady musím tím takto projít. Minulé to vítězství, poslední bylo taky vybojovaný, teďka taky, takže mám obrovskou radost.
1: Ale na to, že říkáte veřejně, že US Open úplně zase není to pravé ořechové pro vás, tak dva Grand Slamové tituly, to není úplně špatné. Finále na Grand Slamu, vy máte neuvěřitelnou bilanci, jestli vám to někdo říkal zase, teď je to o něco hezčí, 12-3. Jak to děláte?
2: Krásná bilance, jsem hrozně.

0: Letí mám let zítra, takže myslím si, že Taylor něco vymyslí a tak nějaká večeře určitě klapne.
1: Vám se povedlo získat kariérní Grand Slam podruhé s druhou partnerkou, nejdříve s Barborou Krejčíkovou a teď tedy s Taylor Townsendovou, tak jaké jsou vaše dojmy z tohoto počinu?
0: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá, takže ať už se děje cokoliv, určitě jsem na sebe prostě pyšná.
1: Moc krát vám gratuluju a hodně štěstí do zbytku sezóny.
0: Děkuju moc. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Čeští volejbalisté po pátečním, tedy včerejším úspěšném vstupu do evropského šampionátu sehrají od 4 hodin odpoledne druhý duel ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Novák od soupeře, který je na mistrovství Evropy poprvé od roku 1993, ale očekává velký odpor. Jak moc velký bude, tak to se dozvíte už od tedy zmíněných 4 hodin odpoledne a přímý přenos, a respektive budeme tento duel vysílat na radiožurnálu Sport, protože přímo v Modeně máme svého reportéra.

0: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Po nočních ruských útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví. Informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Krivém Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných, potom co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron na západě Ruska zabil jednu ženu. Uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje útočily taky na Taganrog a v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Do oslav dnů evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé si budou moct prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, třeba technické zázemí, které dřív používalo služebnictvo a dnes tam působí řádové sestry. Filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie režiséra Martina McDonagha Wild Horse 9 anebo film Ink od Dannyho Boyla, který popisuje počátky britského bulvárního deníku Sun. V sekci dokumentárních filmů soutěží mimo jiné 4-hodinový dokument o Elonu Muskovi. Sport. Hokejisté Liberce poprvé vyhráli v Lize mistrů. Dánský Herning porazili 2-1 po samostatných nájezdech. Dařilo se i Plzni. Ta na ledě Friburgu zvítězila 4-2 a dál prochází soutěží bez prohry. Po 3 kolech je v Lize mistrů v tabulce 2. V čele se drží švédský klub Skellefteå. Další zápasy čekají české hokejisty dnes a zítra odpoledne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Vlašimi a Soutic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim bude dnes celý den uzavřený pravý pruh na 53. kilometru. Tvoří se kolona, začíná na 50. kilometru a je na necelých 20 minut. Na D1 dál směrem do Brna za sjezdem na Rosice je na kilometru 180 uzavřený levý pruh a tam je pouze krátká kolona, je to kvůli údržbě. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je na 64. kilometru uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Je tam už jen krátká kolona. Ještě jednou dálnice D1, tentokrát na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Je tam silnější provoz, mezi kilometry 194 a 196 strávíte necelých 10 minut. A v Plzni v ulici u Prazdroje se na křižovatce u Alberta srazila dodávka a osobní auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd křižovatkou je omezený, zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky a teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17 a na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Dnes se hrají hned 4 zápasy ve fotbalové šancelize. Ve 3 hodiny odpoledne začnou hned 3 duely. Bohemians vyzve Slovácko, liberecký Slovan Mladou Boleslav a brněnském derby Zbrojovka Artis. V 6 večer pak pražská Sparta bude mít souboj s Jabloncem. U všech duelů budou naši reportéři radiožurnálu Sport, takže všechny zápasy uslyšíte v našem vysílání v pořadu s mikrofonem za sportem a jednotlivé duely pak si můžete pustit na internetu celé samostatně. Teď 3 sestry.

0: Cyklistika může být pro někoho zaměstnáním, pro jiného ale příjemným hobby sportem k naplnění aktivního životního stylu. To je případ muzikanta Karla Pixy. Jako šéf kapely Jaha Swing Band potřebuje být fyzicky v dobré kondici. Možná i proto si zamiloval jízdu na kole.
1: Vášnivý cyklista Karel Pixa ovládá kontrabas virtuózně.
2: Víc muzikant nebo víc cyklista?
3: Víc, spíš cyklista.
1: Jezdíte pro pohodu nebo taky někdy na čas?
3: Začnu pro pohodu, pak si říkám, toto nějak letí ten čas, tak musím přidat. No a v závěr ten bývá většinou na čas pak už, ale dobrý. Čím jsem starší, tím více vracím ke svým oblíbeným trasám a opomíjím ty nádherné stezky, které jsem jezdil dřív. Třeba na Bystřicku konkrétně.
1: Nová Bystřice a okolí.
3: No, to je pohádka, to doporučuju.
1: Tam, ale ten sem tam, je tam i kopec.
3: Jo, jistě, jistě. A o to jde. Kopečky, bezvadný. Občas zajedu do Rakouska.
1: To je vlastně hned za kopcem.
3: Ano.
1: A moderní technologie vás nezlákaly, myslím, baterku na kole a elektrokola?
3: Ne, že bych to jako zatracoval, ale nemám.
1: Stejně jako v muzice, kde nejvíc důvěřuje s kontrabasem na pódiu svému smyslu pro rytmus, najde si Karel Pixa svůj speciální rytmus i při šlapání na kole a k tomu elektřinu nepotřebuje.
3: Zásadně jezdím na neelektrokole, protože chci mít ten pocit, že se pohybuju vlastní silou a to mi dává tu radost z toho.
1: Co ale není teď, se může změnit, stejně jako se mění jeho muzikantský život, ve kterém hraje v Třeboni na parníku, nedaleko za hranicemi a sleduje i novinky, především v country, swingu nebo folku.
3: Možná někdy časem přejdu taky na e-bajky, každý si to sám srovná se sebou, co mu vyhovuje, ale já zatím ten, jak se říká, vlastní pohon.
1: Říká Karel Pixa z Jindřichova Hradce Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 9 hodin a 45 minut posloucháte radiožurnál Sport. České basketbalistky už sice nejsou, nebo respektive vypadly ze světového šampionátu v Berlíně, ale tento turnaj pokračuje. Dnes o 17:30 se bude hrát první semifinále mezi Francií a domácím Německem. V 8 hodin večer pak Španělsko vyzve Spojené státy americké.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asociace profesionálních klubů ledního hokeje po valné hromadě říká, že majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek jedná proti zájmům asociace a poškozuje její jméno. Je to v souvislosti s nabídkou společnosti Real Most, která chce v budoucnu koupit marketingová práva na typ Sport Extraligu. Dědek je, připomínám, předsedou představenstva této společnosti, ale zároveň i majitelem hokejových Pardubic. Zkusíme to teď vysvětlit s Tadeášem Skalickým. Vítej.
1: Pěkný den.
0: Co je v situaci nového?
1: Právě stanovisko APK, že Petr Dědek jedná proti zájmům asociace. Tady je vyjádření Petra Dědka z předsezónní tiskové konference HC Dynamo Pardubice i směrem k výkonnému výboru hokejového svazu a jeho prezidentovi Aloisi Hadamčikovi. Real Most chce marketingová práva od roku 2032.
2: Nic se nestalo, výkonný výbor není moc aktivní, nekoná v tomto směru, nejsou schopní rozhodnout ani doleva, ani doprava. Samozřejmě ještě navíc pan prezident je na neschopence, a takže to tu situaci celou komplikuje. A naším cílem vždycky bylo a je více peněz pro český hokej a k tomuto směřujeme.
1: Asociace profesionálních klubů se s vedením hokejového svazu dohodla už dřív na tom, že bude řídit extraligu. Real Most a Dědek naopak chtějí, aby nejvyšší soutěž řídil svaz a obchodoval i její marketingová práva.
0: S nimi už má ale plány vedení extraligy. Můžeš připomenout, jaké?
1: Od roku 2028 je chce prodávat formou takzvaných balíčků, takže zvlášť by se vybíral titulární partner soutěže, televizní vysílatel nebo sázkové kanceláře, které by směly vysílat zápasy pro své klienty. To je správná cesta i podle předsedy představenstva Vervy Litvínov Jiřího Šlégra, kterého teď budu citovat. Poslední roky jsem extraligu sledoval spíš zpozdálí, dnes jsem členem asociace profesionálních klubů a proto mě mrzí a je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat. Model balíčků dává klubům kontrolu nad vlastním produktem a to je hodnota, kterou nelze přebít jedním číslem na papíře. Tolik citace Jiřího Šlégra. Pro zmíněný model balíčku hlasovalo v srpnu 12 ze 14 extraligových klubů. Real Most už v tu dobu nabízel, že přímo od extraligy odkoupí marketingová práva, ale neuspěl, teď tedy cílí přímo na svaz.
0: Je asi jasné, kdo je ten v uvozovkách, který jeden z nás, jak říkal Šlégr. Jak se to teď týká hokejových Pardubic?
1: Představenstvo Asociace profesionálních klubů je pověřené, aby v souladu se stanovami a disciplinárním řádem připravilo další postup vůči pardubickému klubu. Podle ředitele APK Martina Loukoty musí asociace chránit rozhodnutí svých orgánů i společné zájmy svých členů. Teď si můžeme poslechnout reakci vedoucího komunikace klubu HC Dynamo Pardubice Jana Mrovice.
3: Společnost Real Most a hokejový klub Dynamo Pardubice jsou dvě samostatně fungující organizace. Dynamo je jedním ze 14 členů Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, ta řídí extraligu. No a vůči této asociaci si Dynamo plní všechny závazky, včetně například hlasování na valné hromadě APK. Nabídky společnosti Real Most učiněné Českému svazu ledního hokeje nebo třeba APK jsou pak samostatnou obchodní činností právě Real Mostu, nikoli Dynama. Z tiskové zprávy APK ovšem může vyplývat, že je tomu naopak. No a proti tomu bychom se chtěli ohradit.
1: A to byl vedoucí komunikace HC Dynamo Pardubice Jan Mrověc.
0: Dá se tedy říct, že aktivity hokejového klubu nijak nesouvisí se společností Real Most?
1: Na webových stránkách Real Mostu se píše, pořádáme golfové turnaje, vlastníme jedinou českou golfovou televizi, ale nás zajímá nejvíce tato věta, pracujeme pro hokejový klub Dynamo Pardubice. Otázku na to, jak jsou Real Most a Pardubice v případě nabídky na odkup práv propojeny, dostal výkonný ředitel Real Mostu Pavel Poulíček.
4: Real Most a Dynamo Pardubice jsou dvě samostatné společnosti. Real Most je marketingová a obchodní firma a Dynamo Pardubice nemá nic společného s nabídkou Real Mostu. Vyjádření o poškozování hokeje bylo velmi nešťastné, zavádějící a zbytečně emotivní. Real Most podal nabídku na odkup marketingových práv souvisejících s extraligou, čili tady nejde o žádné rozvracení, jen jsme přišli s nabídkou určenou celému hokejovému hnutí.
1: To byl Pavel Poulíček, výkonný ředitel společnosti Real Most, která tedy stejně jako Dynamo Pardubice tvrdí, že jde o oddělené subjekty, ale spojuje jméno majitele Petra Dědka. A proto je celá záležitost tak citlivá pro ostatní extraligové kluby.
0: Zajímavou kauzu nám teď přiblížil Tadeáš Skalický. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
19: Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Poslanecký výbor jí cestu zamítl. Soud podle zjištění Radiožurnálu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Čeští volejbalisté vyhráli na úvod mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 a čeká je Švédsko. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 u Vlašimi směrem do Brna a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento zamítl.
20: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
19: Městský soud v Praze v srpnu podle zjištění Radiožurnálu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalovaných celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Ve Znojmě začalo historické vinobraní. Hlavní program je dnes. 2 hodiny popoledni projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru budou celý den otevřené dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program pokračuje na několika scénách po celém městě, říká ředitel Znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
16: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem, kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička Chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
19: Dnešní program pak zakončí v 10 hodin večer Ohňostroj.
21: Sport.
22: Čeští volejbalisté porazili v úvodu mistrovství Evropy Řecko 3-1 na sety. Trenér Jiří Novák vyzdvihl plnění taktických úkolů při bránění nejlepšího řeckého smečaře Atanasiose Protopaltise.
23: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout. Takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčema ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
22: Druhý zápas evropského šampionátu odehrají čeští volejbalisté v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 16 hodin proti Švédsku. S tím se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Omezení na D1 u Vlašimi a kolona v Brně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 50. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě dálnice, zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem čekejte silnější provoz mezi kilometry 193 a 196, fronta je na 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Mladou Boleslav na 43. kilometru stálo auto v dopravním omezení, v levém protisměrném pásu provoz chvíli stál, už se projíždí, rychleji zatím projedete na začátku omezení pravým pruhem. A v Ostravě v Místecké směrem z přívozu do Vítkovic dejte pozor při sjezdu do obchodní zóny a ke Kauflandu. Ve sjezdu je vysypaný štěrk. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude polojasno až oblačno, během dne hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. Tolik zprávy.
25: Hezké sobotní dopoledne, čas mezi 10. a 11. nyní vyplníme tím, že vám nabídneme reprízu Desítky Pavla Horváta, no a samozřejmě ji můžete najít také v našich podcastových aplikacích, no ale pokud jste ji nestihli přímém přenosu, tak teď máte jedinečnou šanci, takže příjemný poslech.
21: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
26: Je tu Desítka Pavla Horváta, srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu Pavla Horváta.
27: Dobrý den.
26: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
27: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy. A myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin Dostál. Vítáme tě tady.
28: Ahoj, děkuju za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuju za super.
27: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
21: Host Desítky Pavla Horváta.
26: Vy jste ale členem klubu Legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
28: Mám to sako.
26: Jo?
28: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
27: To on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho dostal dřív, ale já jsem prostě, takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale...
26: Takže to knoflíčky.
27: Knoflíčky samozřejmě, takže ty košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Mm-hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že jo?
28: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to je jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Mm-hmm. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
27: No. No, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
28: No já ty medaile nemám, takže no. Aspoň to sako, no.
27: No promiň.
26: Ale přece jenom Martin Dostal může být titulován třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout tu událost.
2: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nádherná kombinace hráčů Bohemians, tohle bylo jako z fotbalové učebnice. Bohemka vyrovnává na konci 26. minuty po nádherné, přenádherné kombinaci. Nejprve to byl Kestl, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
26: No Vojtěch Šilhan naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
27: Já jsem mě to přišlo jako ze Španělska.
26: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
28: No tehdy. My jsme takhle vyťukali jednou, oni nás takhle ťukali celý ten druhý zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
27: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili, mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou jako nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka ze stadionu?
28: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojené. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou s téměř celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho, myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
26: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji o záchranu.
27: Jaroslav
26: Veselý. Umlouvám se.
27: Dobrý.
26: Jo. Takže
27: jsem tady.
26: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
28: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávy a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete, takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávy smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
27: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba?
28: Ale asi takovýhle, v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ať ty hráči sundají drezy a podobně, což jsem vlastně, se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků, myslím si, že tohle to je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť si o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, tak když někdo zpochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že bychom museli před každým nebo po každém zápase jít něco vysvětlovat před Kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
27: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v OMC, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
28: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký svoje hodnoty, nikdy jsem jako se nebál říct svůj názor, když o něj někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celý školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, víš, no tak tam se mi přestali...
27: Neměl jsi připravený.
28: Ne, vůbec, jako vůbec. Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešily nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí, nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teďko v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba, nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho Kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako...
27: Nadstandardní.
28: Jsou nadstandardní, jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako Kotelu jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
26: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažma Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou stranu, nebo spílali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně v třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
27: Já se chci zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
26: To jsem možná neřekl na začátku, nevím, vedoucí mužstva Bohemians 1905 a mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo se to jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
28: Tak já, oficiálně se to jmenuje sportovní manažer A týmu.
26: Jasně.
28: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo, to je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světovějš, jsem takovej vedoucí s... jak bych to řekl, s přesahem.
27: S výhodou.
28: Ano, s přesahem a s výhodou.
27: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
26: Jenom třeba Pavel Hoftych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zas chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby,
28: no, jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg, anebo Michal Kadlec tam je, jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
26: ono taky koordinátor,
28: pod ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
27: Já jsem teď, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
26: V úterý, čisté hře byl.
27: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažer, že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. A to se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
28: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak... nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v uvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. A takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
27: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že jo, já to chápu, ale...
28: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám tak, že jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
27: No, tak
28: takže,
27: to je jasný. To.
28: Takže tohleto mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu nebo prostě psali si to elektronicky, já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám, ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
27: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
28: No, jasně, tak tohleto je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhle tom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo nevlez a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
26: To by trenér veselý nebyl veselý.
28: To by nebyl vůbec veselý.
26: Ne? Tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba.
28: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže.
26: A tak ještě když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo na jaře.
28: Myslím si, že spousta Bohemáků si vzpomene na tenhle zápas.
26: Pak si možná...
27: To
26: z 2018 tam na jaře nebyl. 2018.
27: Jako hráč určitě ne.
26: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
28: Tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého Bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla, vlastně to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě, Já jsem to zažil jednou, takže...
26: Tak ono to bylo jednou od 96.
28: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci a zase taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slávy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
26: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi poslední zápas, kdy si se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka. Vzpomeneš si na to? Závěr května 2023. Plzeň Bohem.

0: Zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakém stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ, obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
1: Jo, a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
2: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1, ten první gol padl ve 4. minutě, kdy po centru dostála, šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
1: To bylo na jaře 2022, jste vyhráli golem vlastně navrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tady byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandit teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako to mi popište vy, jak jste to prožívali.
3: Jo, tak já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nimi vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plácnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi. A odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků, takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no je to škoda, jsme vás měli. Já říkám, no měli jste nás, byli vám 4 góly, jenom abyste nás měli. No tak asi tak, jako, ale to jako všechna čest Opavě, jak jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli 4. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme 4., tak je to takový jako malý zázrak, korf, jako si myslím, v klubu se skromnějšíma podmínkama.
1: Úplně opačně mluví v Baníku, tam se jim povedlo být po 3. místě, taky v baráži, no. A tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku hůř.
0: To je taky jednoduchý, no. Těmu vyjde no, pár lepších hráčů.
1: Tu baráž to
3: Pavel... Je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru. No.
4: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
1: Když se dostaneme dál, tak sedíte tady, tedy co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem Radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
5: Minuta, moči byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci pro soupeře.
6: Vyrobil všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže...
1: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
0: tak pro mě je to pořád ještě nový, no. Dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
1: Vlasivky, no.
0: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, tak, takže to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči, nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct,
1: jako prase.
0: Jako hovězí, ta.

0: Kýťa.
1: Paní.
0: Aha, rozumím, že. No a Martin dostal, to je odchované Slávie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta? Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita.
2: Tak Martin tam strávalo stožáry skoro.
0: No ne, tak že ta rivalita mezi Bohemkou a Slávií je, ale přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska si tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
3: Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší Bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
0: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
3: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl Škodák na stoperu a já na pravém beku, nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
0: No tak Martin dostal to hezky, už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešili úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slávii, to ne.
2: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára, vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo ze Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohodle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já teda.
0: Jo. A tak jenom, že Martin dostal, abyste ještě věděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2008-2009 tituly. Mm-hmm. Pak vlastně v sezóně 2010-11, což už bylo 2 roky po titulu, jste vydebitoval tehdy. Pamatujete proti komu?
3: Proti Brnu.
0: Proti Brnu.
3: Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
0: Jo. Dával góla Luděk Pernica tehdy.
2: Ale chtěl si hrát.
3: No, jasně, že jo.
0: Pavle za zbrojovku Luděk Pernica tehdy
2: no,
0: skoro.
2: Asi ne.
0: To nevím. Stanislav
3: Luděk.
2: Luděk.
3: Myslím si, že to byl jeho první ligový gól možná.
0: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
2: To by možná...
0: Ale nevím, jestli se pochlubil.
2: To nevím.
0: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
2: To muselo nějak tečovaný.
0: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
3: Ano, a to byl můj konec. To první jaro. To bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
0: Který dal
3: Leonard Kveuke.
0: Jo, znáte fakt poměť výbornou.
3: Tím. Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádný blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takového souboje už jako na placku poleně jít nemůžu. No.
0: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti, nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávie, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profifotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, bylo nějaký 22, necelý 22, ne v květnu 2011, a teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No, to byla ta Sigma, že jo, v ano. Poháru?
3: Vlastně celý to jaro bylo takový jako hořkosladký, jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas v poháru.
2: To bylo, jak tam běhli ty
3: finále. Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdybychom ten dvě zápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně v té soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. Takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil jsem mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči ním, tam byly dluhy už od podzimu a pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. A přišli jsme o poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z před zápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme hlavně se tady kouř v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, už si to je hotovo. Jako. To nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec domů, 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no, na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrouš chtěl nalejt jako asi čerstvou krev do žil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu, a jak jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na 2 nebo na 3 zápasy.
0: Ale na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. 3 dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, 3 dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat
3: to
0: dál.
3: To byl vlastně první titul váš, ne?
0: Jo. No. Při 100. výročí Viktorky, viď?
2: To je náhodou, viď.
0: To bylo, jak říkal Martin, dostal, jak tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
1: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinu z ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávy, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
4: Domácí vítězí nad pražskou Slávy 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozosmutní fanoušky sešívaný, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
0: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody. A vy jste hrál ten zápas? A ano. Pak jste hrál až zápas po té, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
3: Nebyl.
2: To bylo oblíbené prostě.
3: Nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo. Jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávě jsem takových výkonů jako moc nepředved, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každej, snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenes jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je, to si myslím, že je normální, jako že se člověku nelíbí, že nehraje. Ale na tenhle zápas si samozřejmě pamatuju, protože to byl jako jediný zápas, kde jsem byl na hřišti pod trenérem Strakou.
0: A fanoušci asi byli...
3: Fanoušci celý zápas zvali Strako, táhni na Spartu. Jak tam bylo zmíněno, byli všichni v černým. Po zápase vlastně nebyla ani děkovačka. Na děkovačku šel tehdy David Kalivoda sám a Kotel ho jako dvojnásobního mistra se Sláví vyvolával, což v té době vlastně si asi ty lidi říkali, hele, to se jako zbláznili, on nám dal vítězný gól, ale jako mně se tady to že ty fanoušci jako nezapomínají, se mi jako strašně líbí. Když to převedu trošku do ciziny, tak kamarád vlastně Tonda Vaníček byl pár let zpátky na Dortmundu nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt, za Frankfurt na rozcvičení Mario Götze a celý stadion jako danke Mario, i když hrál za Dortmund, že jo, tohle, asi, takže jo. Jako prostě jako tohle to se mi jako líbí. A i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhletím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávy, kterou on vlastně jako nikdy se netajel tím, že jako má rád, že jí miluje.
2: Slávista, jasně, no. Hele, a ještě jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jakou máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
3: No, tak takhle zpětně, co si vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že
2: On vlastně
3: pak v nějakým i třeba tý rozmluvě před tím týmem nebo i v nějakým rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím. Tak to je takový jako zvláštní, no, ale tak jako ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. Ale
0: on to pak sám složil vlastně.
3: Ano, byly asi 2 týdny do derby a on tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmáraný barák, tak jako to chápu, jako tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Jo, myslím, že to bylo 2 týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako, jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal. A nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď. No.
0: A ještě myslím, že ale toho pak i později litoval, on tady byl měsíce, jo, myslím, určitě. Že jsme se lehce bavili taky.
2: Ještě teď jenom tohle vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavě, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
3: Jako na tyhle přeběhlíky.
2: Jako na mě,
3: klidně. Já třeba, když se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohleto, mě spíš to bylo jako líto a já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tikitaka nebo kde, že prostě tady to jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu, toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát,
2: co s tím vyrovná,
3: musí ustát tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartianských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se. Myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm, no.
2: Jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou, jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
0: Já jsem vlastně koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Partislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď úplně přijel tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostaneme, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi klukany.
3: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není, on tenkrát kvůli nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Aha. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, tyve, mají ho tady rádi, veď, žerou ho, to je prostě, to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodíáka mají rádi, on jim tam vyhrával ty tituly a jako tohle, to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí, no.
0: No tak můžeme zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hráli ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii. Vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
4: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno. Baník Ostrava nakonec v exibičním závěrečném tempu porazil Slavii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli spršku, nadávek. Jsou tam také i nějaké letící klínky od piva. Je vidět, že slavističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
5: Se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slavia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
0: Roslav Augustin takhle hlásil ve Sportžurnálu vlastně to, že jste si zachránili přes tu porážku na Baníku pod Alexem Pastorem. Velmi specifická doba, nepřipomínáme to opravdu, abychom vás tady nebo Slávy dehonestovali, ale spíš si opravdu ukázat, jak zajímavý příběh může mít prostě prvoligový fotbalista, který třeba hraje v kariéře pouze ve třech klubech. Ale tady ta věc s Milanem Škodou, to možná i Pavel připojí vzpomínku, že taky si proti němu zahrál, když byl na stoperu. Nebo no to ne, spíš Martin uvede.
2: Já si myslím, že Martin nám jí řekne celou tu historiku.
0: A
2: schutí vlastně. Schutí.
3: No to byly vlastně dva zápasy za sebou, sezónu předtím a pak tady tu sezónu 13-14, kdy my jsme proti Plzni v Plzni bodovali. Nejdřív jsme tam vyhráli, když Škodák dával gól a pak dostal Martin Juhar za potyčku s tebou červenou kartu, ale my vyhráli 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávii tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera. A říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo, dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky, tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jedinej centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč, máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno, tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0 a další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak, já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů zlitý pivem, hrozný, to jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera a my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem, dal góla, vedli jsme 1-0 na vlastně kraji druhého poločasu nám vyrovnal Neboštík Franta Rajtoral po autu, vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh, rozhodčí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
2: Naštěstí fair play funguje a Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to křiči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že ti poradí spoluhráč. Jako.
3: A pak právě když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal tenkrát asistenta trenérovi Koupkovi, dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. Mm-hmm. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donestranil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako. Hmm.
0: No tak zase specifické hořko-sladká, nebo specifická hořko-sladká léta, pětiletka ve Slavě, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15, což je jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemia z 1905 Martin Dostal. Host desítky Pavla Horváta. A nebo sportovní manažer, a nebo jak jste to ještě říkal, vlastně, jak byla ve Slovácku, jak to mají
3: koordinátor.
0: Koordinátor. Impresario by se dalo říkat, kdyby to bylo nějaký...
2: Impresario.
0: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
2: Jak to bylo? Proč nehrají? Hrajte. Protektore.
0: Jo, to je ale z Popelky, ne?
2: No jasně, no.
0: Jo, dobře.
2: Ne, protektore.
0: No, to nevadí.
2: Jak mu říkali?
0: Pojďme se utěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudeme vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu.
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky, jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Karálovcem.
2: Ano.
0: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš nějakou třeba?
2: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávy, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
0: Ty jsi to jméno řekl teďkon. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221 552 222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
7: Zdravím, tady Lukáš.
0: Lukáš, jak se jmenuje, prosím vás?
7: Tak byl to Rakovan.
0: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šíříkovce.
6: Host desítky Pavla Horváta.
0: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby a že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
8: Emanuel Marek ani nečekal s žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, takže už se tady popravdě svízel už před nějakou dobou, ale míří do druhé ligy.
0: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
2: Ano.
0: Ano. Vy jste tam hostoval v Baníku, je to tak?
3: Ano.
0: Ze Slávie. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo on to byl transfer, on šel do Slávie za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl?
3: Ne, vůbec. Já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
2: Pražák
3: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, Poznal jsem spoustu jako nových, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičolovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
9: Kdo byl ten první?
3: Radek Korytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu. Takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.
9: Ale hrál si.
3: Hrál jsem, což vlastně to bylo jako naprosto skvělý, ale když jsem dával právě ten první gól paradoxně proti Bohemce, tak my jsme prohráli 3-1 a pak jsme jeli do Ostravy a tehdejší spoluhráč Slovák Ríša Lásik říká: hoši, já se jako nebojím toho, že spadnem, teda slovenský jsem, já se nebojím toho, že spadnem, to je jako jasný. Já se bojím toho, že budu mít na konci 4 body. Tak ne, nakonec jsme do toho šlápli, měli jsme 14.
2: No, to je těžký, no. Tyhle ty pozice jsou prostě těžký a hlavně každý ten hráč má nějaký svůj příběh, každý to prožívá jinak a mladý, starý, no, to je, není to jednoduchý, no. Nikomu tohle nezávidím, ani nepřeju.
3: Pro mě ještě, já vlastně jako paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme sestoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásik do Slovanu Bratislava, jo, takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba na Slovensku a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezóna vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako, prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
0: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
3: Patrik Šik.
0: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě. Ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do Dělíčku. Host desítky Pavla Horváta. Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor, ale pokud fanoušci mají zájem se vidět s Martinem Dostálem, tak je to buď při zápasech první ligy, anebo teď mám pocit, že i třeba někde na trávníku, ne?
2: A to se těšíme.
0: No.
3: Je to tak, 15. září vlastně v Dělíčku proběhne akce pojmenovaná Dělíček Open. Je to akce, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet využívaný k částečnímu financování rekonstrukce Dělíčku, plánovaný. A je to akce, ve které si fanoušci mohli dražit jednotlivý posty v sestavě týmu buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, se to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům této akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi poslední dobou. Většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na Dělíčku pořádali.
2: Máme nějakou minutku ještě. Jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství. Teda.
3: Myslím, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná. Bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mém týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech. Mm-hmm. Tak tam se to pohybovalo, já nevím, kolem 10 000 to místo.
2: Fak, jo.
3: A pak se asi, pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako po, byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz. Jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně, čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, jak bychom řekli dneska.
2: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy. Mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče, legendy toho klubu, aby si doplnili týmy na dobrou věc, třeba jenom super.
0: Tak může to být jako další nábor do C-čka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v deváté lize.
3: C-čko už nábor mělo, myslím si, že...
0: Už je obsazeno, jo?
3: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
2: Koordinátora,
3: jo, ale ještě nějaký...
0: Impresária.
3: Tak trošku mimo impresária tohleto, takže C-čko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
0: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera a mužstva přišel a popovídal v desíce Pavla Horváta. Martin Dostal byl naším hostem. Děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
3: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super. Mějte se na shledanou.
2: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích. Snad už ti žádná nepřibyde, hlavně aby byly dobře placený.
0: Hoď děkujeme i Pavlu Horvátovi.
2: Naslyšenou.
6: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
10: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
11: Posledních 150 metrů, Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše, Čepalovová nestačí, Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
10: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
6: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
12: Co ty zlaté boty už si užila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
13: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
10: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
6: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
10: Nebo na place s Davidem Novotným.
6: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
10: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
10: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
14: Radiožurnál 11 hodin. Další zprávy pro vás připravila Jana Gulda. Německo obžalovalo 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Prezident Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují protestovat tisíce lidí. Fotbalisty zbrojovky a Artisu čeká premiérové brněnské derby v nejvyšší soutěži. Na dálnici D1 brzdí provoz omezení u Trhového Štěpánova v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 23 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
14: Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní jsou z Německa, Dánska a Bulharska a už několik měsíců jsou ve vazbě.
15: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na ně muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Radiožurnál.
14: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dumbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisti, podporovatelé Palestiny. Trump se nejdřív sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americkém ambasádě v Dublinu. Navštíví taky golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření, a to v úseku mezi Novými Heřminovy a Krnovem. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V tom nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez. Vysvětluje investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
16: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu povodňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
14: Barokní zámecká zahrada ve Vyškově se odpoledne po 10měsíční rekonstrukci znovu otevírá lidem. Přibyly nové cesty s mlatovým povrchem a 90 laviček, závlahový systém a taky dětská hřiště. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonu ještě doplní víc než 18 tisíc cibulovin. Součástí slavnostního otevření bude komentovaná prohlídka.
17: Z historických prvků jsou zachované hlavně osové průhledy napříč zahradou. Lidé si tam můžou lehnout na trávník nebo posedět ve stínu stromů. Uprostřed vzniklo vodní hřiště. Aby voda z jednotlivých prvků začala stříkat, musí lidé zapojit vlastní sílu. Současně se zahradou se otvírá taky opravený domek s veřejnými toaletami a kavárnou. Jeho obnova stála víc než 20 milionů korun. Další miliony stál kamerový systém a oprava arkádové loďie. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Zbrojovky se od 15 hodin utkají s Artisem. V nejvyšší soutěži se oba brněnské kluby střetnou po téměř 90 letech. Domácím mužstvem bude oficiálně Zbrojovka. Na stadionu v Srbské ulici ale hrává domácí duely i Artis. Sdílení prostor se promítá jak do kvality trávníku, tak do vztahů mezi týmy, říká trenér Zbrojovky Martin Svědík.
19: Respektujeme tu situaci, jaká je, a my se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli vlastně jasně nalejnovaný, jasně udělaný, a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
18: 15 hodin začnou také duely 8. kola šance ligy mezi Libercem a Mladou Boleslaví a Bohemians a Slováckem. V 18 hodin pak nastoupí fotbalisté Jablonce na hřišti pražské Sparty. Všechna utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na D1 u Štěpánova a na D8 u Lovosic. Na D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Vlašim dopravní omezení. Na 53. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Bude to tak až do 8 do večera. Tvoří se kolona, brzdí se teď v zatáčce na 48. kilometru relativně prudce. Zpoždění půl hodiny, na trase přes Vlašim už houstne provoz a exit 49 je už ucpaný. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov je také omezení, brzdí se na 54. kilometru, zpoždění 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte kolonu za sjezdem na Lovosice, je tam omezení a kolona ze 48. kilometru.
21: Je to zhruba na 10 minut, silničáři si stáhli do jednoho pruhu, dva pruhy v té uzavírce.
20: A v Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici 15 čekejte dlouhé kolony. Delší stojí směrem z Terezína a je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Krásný den, posloucháte radiožurnál Sport s datem 12.9. a to je také den, kdy se slaví Světový den šermu a ten český má letos opravdu velký důvod k oslavě. Postaral se o něj Alexandr Šupenič, český flaretista se letos v Hongkongu zapsal do historie jako první český muž, který získal titul mistra světa v šermu. Šupenič tak navázal na svůj olympijský bronz z Tokia a potvrdil, že český šerm má mezi světovou elitou své místo. Tak to jen takové připomenutí v rámci oslav, tedy Světového dne šermu. My se ale budeme věnovat v našem vysílání i jiným sportům. Za pár minut si ještě připomeneme úspěch české tenistky Kateřiny Siňakové, která má další titul z US Open, tedy konkrétně z deblu.
4: Radiožurnál Sport
22: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: O ženský titul na tenisovém US Open se dnes utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Začátek zápasu je naplánován na 10 hodin večer a na radiožurnálu Sport vás o tomto duelu samozřejmě budeme informovat. Je to tak finále, jak má být, utká se tedy světová jednička a světová dvojka. My teď ale půjdeme ke slibovanému tématu, který nás z českého pohledu přeci jenom zajímá o něco více, protože Kateřina Siňáková vybojovala svůj 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety.
1: Your 2026 US Open Women's Doubles Champions Taylor Townsend.
2: Siňáková se tak stala první tenistkou v historii, která zkompletovala kariérní Grand Slam s dvěma různými spoluhráčkami. Nejprve s Barborou Krejčíkovou a teď s Američankou Townsendovou.
3: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala, je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
2: Vyprávila po zisku dalšího titulu spokojená Kateřina Siňáková. Pokud jde o finálové účasti na Grand Slamu, má v nich skvostnou bilanci, 12 výher a jen 3 porážky.
3: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas.
2: A právě proto, že finále je pro Siňákovou jen další v úvozovkách obyčejný zápas, tak byla Češka schopná psychicky zvládnout nevydařený začátek souboje s Montgomeryovou a Krugerovou a dařilo se jí uklidnit i spoluhráčku Townsendovou.
4: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
2: Chválila Kateřinu Siňákovou Taylor Townsendová. Českoamerický pár tak letos získal už 5. společný titul. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

11 hodin a 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v maďarské Budapešti právě v těchto chvílích probíhá historicky první světový atletický ultimátní šampionát, na který se nominovala skutečně nejužší světová atletická špička. V jednotlivých disciplínách nastupuje většinou jen 8 až 16 nejlepších. O nominaci rozhodovaly především výsledky z olympijských her a mistrovství světa, úspěchy v diamantové lize a také postavení ve světovém žebříčku. Celkem se na této akci představili, respektive představí tři Češi, a to česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, ta nepostoupila do finále, tedy nového ultimátního šampionátu, a hlová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá, od postupové čtvrté pozici jí dělili 0,2 sekundy. To kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil pátou příčku, no a ještě jednoho českého zástupce výškaře Jana Štefelu představení na této akci čeká, a to konkrétně zítřejší den.

3 odehrané zápasy a zatím žádný střelený gól. To je bilance fotbalistu Tottenhamu a v úvodu nového ročníku anglické Premier League. Londýnský klub s českým brankářem Antonínem Kins

0: 100 milionů euro, tedy necelé 2,5 miliardy korun, ale zatím to jednoduše nefunguje. Tottenham nastoupí proti zatím neporaženému Evertonu v 18:30 a pokud po čtvrté za sebou na úvod sezóny nevstřelí branku, stane se to poprvé v klubové historii.
1: V Premier League se bude hrát celkem 7 zápasů. Přidám třeba souboj čtvrté Chelsea se třetím nováčkem Hallem, který začne v 16 hodin, nebo duel zatím 100% Arsenalu Sunderlandu od 21 hodin. Pojďme teď do Německa, kde je taky několik českých fotbalistů.
0: Ano, jmenovitě třeba už bývalý reprezentant Patrik Schick, který vkročil do nové sezóny ve formě. Útočník Leverkusenu dal gol ve všech třech dosavadních soutěžních zápasech Bayeru a naposledy proti Unionu Berlín přidal i asistenci. Leverkusen ale nečeká ve třetím kole Bundesligy nic jednoduchého, protože nastoupí v 15:30 na stadionu zatím 100% Augsburgu, který díky skóre vede tabulku soutěže. Ve stejný čas začne i duel Hoffenheimu s Čechy Coufalem, Hloškem a Hranáčem proti Stuttgartu.
1: Minuty sbírá na začátku sezóny francouzské Ligue 1 záložník Pavel Schulz, kterého do hry v létě nepustilo zranění. Daří se mu v dresu Lyonu?
0: V úvodních třech kolech nastoupil dohromady na přibližně 100 minut a dvakrát nahrál na gól. Český reprezentant navíc postupně dostává víc prostoru, naposledy proti Ozer už byl v základní sestavě. Tak se třeba Pavel Schulz pomalu vrací do formy, kterou ohromil v minulé sezóně Francii. Lyon dnes čeká utkání na hřišti Paris FC od 20:45. A doplňme ještě zajímavé zápasy z dalších zahraničních soutěží. Zatím 100% Lazio Řím nastoupí v 18 hodin ve čtvrtém kole italské série A proti neporaženému AC Milan a Real Madrid čeká po překvapivé porážce 0-1 s Betisem Sevilla od 21 hodin v pátém kole španělské La Ligy Vallecano.
1: Fotbalovou pestrou nabídku na dnešní den představil, tedy tu zahraniční nabídku představil Tadeáš Skalický. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: A připomínám, že i dnes pokračuje fotbalová šance liga, a to konkrétně 4 zápasy, a samozřejmě všechny duely vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál posloucháte v 11:30. A poslouchejte si i další zprávy, mají Jana Zubra.
1: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií až o 43% vyšší než u dosud používaných léčiv. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď bydlí sami, nebo se plánují od rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Víc než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z průzkumu investiční platformy Portu, který provedla agentura Ipsos, a to mezi 840 respondenty. V indickém Dillí začne 18. summit zemí BRICS. Na programu je taky diskuze o posílení spolupráce v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti, zdravotnictví nebo odolnosti vůči katastrofám. Uskupení BRICS vzniklo v roce 2009. Zakládajícími zeměmi byly Brazílie, Rusko, Indie a Čína. V současnosti má skupina už 11 členů, včetně Íránu, Spojených arabských emirátů nebo Saúdské Arábie. Jde o rychle rostoucí světové ekonomiky konkurující sdružení nejbohatších zemí G7. A Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. V sekci dokumentárních filmů bude soutěžit mimo jiné 4-hodinový dokument o Elonu Muskovi nebo izraelsko-palestinský dokument NASA. Ten prostřednictvím bývalých i současných izraelských vojáků popisuje možné válečné zločiny a taky zabíjení civilistů v Gaze. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu elitních atletů v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá a od postupové čtvrté příčky dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil páté místo. A nevidomého plavce Davida Kratochvíla dnes čeká poslední závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Nastoupí na trati 100 metrů znak. Na šampionátu zatím a paralympijský šampion z Paříže vyhrál všech 5 závodů, do kterých nastoupil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Štěpánova a nehoda na 55 u Přerova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov opatrně na 48. kilometru se v zatáčkách dojíždí do kolony. Na 53. se kvůli údržbě dálnice jede jen levým pruhem, zdržení necelých 40 minut. Poslední volný sjezd je na 41. kilometru. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov je také omezení. Zpomalíte teď na 55. kilometru, zpoždění 25 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice ze 47. kilometru se popojíždí 10 minut kvůli pracím silničářů. V Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici 15 čekejte dlouhé stojící kolony. Dá se jet přes most generála Chábery. A na silnici 55 za Přerovem směrem do Olomouce za dálnicí D1 hlásíte nehodu.
4: Kapriolet tam je převrácený, má zadek rozsekaný a pak tam stojí nějaká dodávka.
3: Na místě jsou teď hasiči, sanitka i vrtulník. Projíždí se Kyvadlově, zpoždění 10 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy se hrají od 4 hodin odpoledne druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy utkali loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Tento duel, tedy Česko versus Švédsko, budeme vysílat na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, protože v Itálii máme svého reportéra, takže o nic zásadního nepřijdete.

0: Zatímco evropský šampionát volejbalistů se docela teprve rozjíždí, tak mistrovství světa basketbalistek nabídne už jen 4 zápasy. Závěrečný víkendový program v Berlíně odstartují dnešní semifinále Francie, Německo a Spojené státy americké vyzvou Španělsko. O turnaji si budeme povídat s naším reportérem Jakubem Kantou, který byl během působení českých basketbalistek ve skupině přímo v dějišti. Takže Kubo, zdravím tě.
1: Hezké dopoledne.
0: Dostal se mezi 4 nejlepší výběry světového šampionátu v Německu nějaký, u kterého se to tak nějak nečekalo?
1: Dá se říct, že ano. A jsou to domácí Němky, tedy 11. hráčky žebříčku Mezinárodní federace FIBA. A to proto, že si vlastně budou moct vůbec zahrát o historicky první medaili z mistrovství světa, no a navíc před svými domácími fanoušky. Vůbec Německo zažívá, co se týče basketbalu, poměrně zajímavý boom, protože jak je známo, tak němečtí basketbalisté, to jsou úřadující světoví i evropští šampioni. No a o cenný kov teď bude usilovat také celkem výjimečná generace německých basketbalistek, která se může nejen na tomto turnaji spolehnout na tradiční tahounku Leonie Fibichovou, která je nejlepší střelkyní na turnaji svého týmu. Tahle křídelnice New Yorku Liberty zastupuje, dá se říci, když ona tradičně bývá, co se týče do počtu střel i získaných bodů v německém týmu nejvíc vidět, tak trochu to musela vzít na sebe i víc proto, protože chybí z jejího týmu z WNBA její krajanka Satu Sabaliová, což je starší sestra Niary, což je druhá nejvíce bodující Němka na mistrovství světa basketbalistek. No a to je bývalá hráčka třeba USK Praha a tu teď od nové sezóny napodobí hvězda, ale vycházející velmi nadějná hráčka Portlandu Frida Bienerová, teprve 22letá německá basketbalistka, která se taky zařadila mezi ty hráčky, které jsou v německém dresu hodně vidět. Potvrdila to třeba proti Belgii právě ve čtvrtfinále, kde nejen ona, ale právě další střídající hráčky ukázaly, že jsou velmi platné. Právě ta šířka lavičky rozhodla, 51 bodů dali střídající basketbalistky z německé lavičky. No a jak je vidět, tak Němky se rozjíždí k velmi zajímavým výkonům, protože je nastartovala ta úvodní prohra o 30 bodů se Španělkami, která byla celkem překvapivá. Přispívá k těm velmi dobrým výkonům německých basketbalistek také to, že jsou velmi dobré návštěvy v berlínské Uber aréně. Přes 10 000 lidí chodí na ženský světový basketbal. No a Němkám drží z první řady palce třeba hvězda právě toho mužského basketbalového týmu Dennis Schröder. Nezřídka, kdy na posledním utkání ve čtvrtfinále nechyběl u palubovky Dirk Nowitzki, vítěz WNBA, dosud možná nejlepší německý basketbalista všech dob. No a hned po jeho pravé ruce seděla také slovenská trenérka, bývalá koučka USK Praha Natália Hejková. No a od 16.30 právě Němky se pokusí zaskočit další favorizovaný tým světové dvojky, zatím suverénní Francouzky na turnaji, které poutají hlavně velmi přesnou střelbou za 3 body stříbrné medailistky z poslední olympiády z Paříže, Francouzky, kde zatopily právě Američankám. Zase se prezentují velice moderním pojetím, ve kterém vyniká hlavně Gabi Williamsová nebo Marines Johannesová. No a pod košem je celkem zajímavé sledovat, co předvádí velmi talentovaná, ale stále mladá pivotka Malongová. Tam bych možná viděl, že by mohly mít Němky trochu navrch oproti právě Francouzkám v tom podkošovém prostoru. No ale zajímavé bude sledovat také další hráčky USK Praha, třeba Astierovou nebo bývalou kapitánku Valerien Alajajovou právě s podkošovou pivotkou, což je Launová.
0: Tak to byla pozvánka na semifinále číslo 1 Francie versus Německo. V tom druhém Spojené státy americké vyzvou Španělsko. Jsou Američanky jasnými favoritkami v tomto duelu?
1: V celku Určitě, protože mají na svém kontě na světových šampionátech 34 výher v řadě. No a jdou si pro pátý titul za sebou. Naposledy prohráli na mezinárodní scéně na mistrovství světa v roce 2006, a to v semifinále s ruskými basketbalistkami. Ale jak už se ukázalo na tomhle turnaji, záležet bude, s jakou nastoupí týmovostí, protože měli na mále už v základní skupině, a to proti Italkám, kde ve velmi dramatické koncovce nakonec zvítězili o 3 body a tím se nastartovali k zajímavým výkonům, protože třeba Caitlin Clarková, na kterou je upřená opravdu velká pozornost, tahle vycházející hvězda, ale už velká tvář nejen zámořského basketbalu, tak se právě prezentují nesobeckým basketbalem, ale velmi důležité jsou výkony těch ostřílených hráček, jako je Briona Stewartová nebo třeba Chelsea Grejová. No a Španělky, to jsou úřadující vicemistryně Evropy, které mají také celkem zajímavý mix v kádru, ve kterém ten mladý tým, který je poskládaný z juniorských medailistek, jsou také zkušené tváře, které můžou znát fanoušci také z barev pražského USK, Maria Kondeová anebo třeba Kazorlová. No a právě tenhle zápas startuje ve 20 hodin.
0: Připomeň prosím ještě na závěr účinkování českých basketbalistek, které se na mistrovství světa představily po 12 letech.
1: Bylo z toho 4. místo ve skupině D, celkově tedy 15. příčka, Češky jako stejně poslední Nigérie a 14. Turecko odjeli bez vítězství z turné, jen se 3 porážkami. Bez zraněných ústředních pivotek Čechové s Reisingerovou přes léto museli překopat herní styl, no a nakonec výběr trenérky Romany Ptáčkové předváděl na turnaji celkem moderní a líbivý basketbal, založený na bojovnosti, pevné obraně, rychlém přechodu do útoku a co nejpřesnější střelbě z dálky. Jenže třeba právě ta šířka kádru, o které jsme mluvili u Němek, no a právě velké množství vynaložené energie proti mnohdy vyšším soupeřkám hrály roli v koncovkách těch 2 nadějně rozjetých utkáních českých ve skupině. No ale bohužel ty koncovky znovu se nepovedly proti Itálii, ale hlavně proti Číně Češky, kde vedli ještě v poslední minutě, no a 4 sekundy měli na poslední zakončení a nemuselo se jít do prodloužení, tak tam to bylo opravdu velice blízko k senzačnímu vítězství s Američankami na závěr. Nejvyšší porážka v historii světových šampionátů v samostatné historii o 41 bodů. Tam už to tak slavné nebylo. Ještě bych se možná zastavil u výkonu Elišky Joklové, tedy české 24-leté rozehrávačky, která přijela pár dní před startem mistrovství světa, a to po premiérové zkušenosti ze zámořské WNBA z Minnesota Lynx. Ta se vyšvihla k velmi zajímavým výkonům. No ale už v průběhu turnaje se dozvěděla, že v zámoří pokračovat nebude. Minnesota ji propustila a tak se řešilo, jaká bude její budoucnost. Nemuselo se čekat dlouho, protože ne příliš překvapivě se vrací domů do Žabin Brno a jsem velmi zvědavý, co bude předvádět v dresu českých vicemistryň. A teď nedá, bude to hned v kvalifikaci o Euroligu, která bude pro tenhle klub velmi důležitá.
0: Na výkony Elišky Joklové se samozřejmě těšíme, ale ještě mě přece jenom zajímá jedna věc, jestli se Elišce Joklové podle tebe už natrvalo uzavřeli dveře do ženské verze NBA?
1: Já věřím, že snad ne. Pro tenhle rok to vypadá, že asi ano, i když možná i s tímhle soudem jsem příliš příkrý, protože může to být jenom takové získání jistoty, aby Eliška Joklová nemusela řešit, jaká bude její budoucnost, tak prostě se domluvila se Žabinami Brno, kde vyrostla basketbalově, ale proč by se nemohl třeba ještě v průběhu šampionátu někdo zranit a některý z klubů WNBA by si mohl říct, že výkony Elišky Joklové ne na tomhle turnaj, ale i v tom premiérovém působení v zámořské nejlepší basketbalové ženské soutěži světa by jí kvůli tomu prostě mohl dát některý z klubů šanci. Co se týče příštích sezon, tak tam je to ještě daleko otevřenější. Prostě si myslím, že Eliška Joklová by se mohla a já věřím, že se ještě v WNBA bude moct ukázat.
0: Říká Jakub Kanta, se kterým jsme teď mluvili o ženském basketbalu. Moc děkujeme a pěkný víkend.
1: Není vůbec za co, zatím naslyšenou.

0: Dnes se hrají hned 4 zápasy fotbalové šance ligy a když začneme od konce, tak Sparta vyzve 6 hodin odpoledne Jablonec. Ve 3 hodiny pak začínají další 3 zápasy. Bohemians vyzve Slovácko, Liberecký Slovan a Mladou Boleslav. A po 89 letech se fotbaloví fanoušci v Brně vydají na městské derby v nejvyšší soutěži. Zatímco v roce 1937 se dnešní zbrojovka ještě pod starým názvem Židenice utkala s Moravskou Slávií, tentokrát ji čeká souboj s Artisem. Zatímco na nejvyšší úrovni půjde o premiéru, ve druhé lize se tyto kluby v posledních letech pravidelně potkávaly a my teď připomeneme nejzajímavější momenty těchto střetnutí.
1: Začneme zářím roku 2019, kdy se fotbalisté Zbrojovky Brno a Líšně, která se od té doby přejmenovala na Artis Brno, utkali ve druhé lize premiérově. Líšeň tehdy neměla vyšší ambice než záchranu soutěži, to Zbrojovka chtěla po předchozím sestupu rychle zpět do první ligy. V úvodu sezóny postrácela hodně bodů, derby před víc než 8000 fanoušků však vyhrála 2-0.
2: Tady tím zápasem vlastně jsme si chtěli trošku zase fanoušky na svoji stranu přiklonit, protože ty výsledky nebyly dobré a doufám, že teďka si zase zpátky vrátíme trošku.
1: Říkal střelec jednoho z gólů Lukáš Magera. Zbrojovka na konci sezóny slavila návrat do první ligy, rychle ale zase sestoupila a s Líšní se utkávala znovu. V srpnu 2021 hostil derby stadion v Líšni a několik fanoušků hostí vtrhlo na plochu, kde se začalo prát s pořadateli. Domácí útočník Jan Silný jednoho z výtržníků fyzicky zastavil a podle pravidel dostal za konflikt s divákem červenou kartu. Většina lidí Silného chování přesto ocenila. Tehdejší trenér Líšně Milan Valachovič mezi ně ale po prohře 1-2 rozhodně nepatřil.
3: Ten zápas byl pořád otevřený, jo, na obě dvě strany a pak totální zkrát toho našeho útočníka, nechce se mi říct ani jeho jméno, protože mě hodně naštval. Soupeř hraje proti 10.
1: Disciplinární komise se tehdy postavila na Silného stranu a za červenou kartu mu neudělila žádný další trest. Jako poslední památné druholigové derby jsme vybrali to z dubna loňského roku. Zbrojovka tehdy bojovala o udržení aspoň ve druhé lize a klubové vedení přivedlo renomovaného trenéra Martina Svědíka. Ten premiérově koučoval právě v Líšni a v derby jeho svěřenci vyhráli jasně 4-1.
4: Po jednom zápase nemůžeme tady jakoby se plácat po ramenou. To je jenom velmi malý krok, je to super, že se vyhrálo, že se zvládlo derby, ale jak říkám, čeká nás hodně práce a myslím si, že je to běh na delší trať.
1: Varoval tehdy Svědík. Pod jeho vedením se ale Zbrojovka v další sezóně bez problémů probojovala do první ligy, kam se posléze administrativně dostala i Líšeň, přejmenovaná už na Artis Brno. Teď se oba kluby poprvé utkají v nejvyšší soutěži. Zápas na stadionu v Srbské ulici odstartuje ve 3 hodiny odpoledne. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy. Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Tenistka Kateřina Siniaková má 12. grandslamový titul ve hře. Na dálnici D1 čekejte zdržení u Trhového Štěpánova v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a teploty až 23 stupňů. Je sobota 12. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
2: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertclová.
3: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
2: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
4: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
2: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. Ta za uplynulých 10 let hlásila exploze svých areálů už několikrát. Naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firmu vlastní obchodník se zbraněmi Emilian Gevrevov. Uskladněné měl zbraně taky ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014. Tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty, tento ale zamítl.
5: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Švédsko se chystá na zítřejší parlamentní, krajské a místní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
6: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollerensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollerensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
0: V Česku začaly dny evropského dědictví. Připojí se k nim skoro 700 památek. Návštěvníci se můžou podívat i na běžně nepřístupná místa, vybrat si z nabídky komentovaných prohlídek, besed, řemeslných dílen nebo koncertů. Národní zahájení akce hostí Chrudim, odkud se hlásí reportér Josef Kopecký.
8: Volba na Chruděm padla, protože se trefila do hlavního motivu letošních dnů evropského dědictví, a to jsou ohrožené památky. Město letos dokončilo obnovu věže Prachárna, která byla součástí původního opevnění. Dříve se tam návštěvníci nedostali, teď tam můžou vidět repliky historických zbraní i videoprojekci, jak se Chruděm během století měnila. Otevřená jsou prakticky všechna místa a památky ve městě, vystavené vzácné chrudimské kroniky. V sídle Geoparku Železné hory si zájemci můžou prohlédnout třeba vrtnou soupravu. Program potrvá celé odpoledne a večer pak na něj navazuje pouliční festival, který potrvá až do půlnoci. S Chruděmi Josef Kopecký, Radiožurnál.
0: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Kop při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisti naměřili skoro 1,5 promile alkoholu v krvi. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Lístky na prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
9: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denis.
10: Talent, la puissance, la force vocale, la...
9: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Sport. Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Tansendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 Grand Slamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
12: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Nádherný pocit, určitě si toho moc vážím. Jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala, je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
11: Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Soupeřovi silné stránky připomíná univerzál Marek Šotola.
13: Je to hrozně silný tým, hrajou takový zvláštní rotaci, tam prostě hraje univerzál, co přihrává, takže rozhodně hrajou zajímavý systém a mají dobrý hráče.
11: Po necelých 90 letech se poprvé v nejvyšší fotbalové soutěži utkají 2 brněnské celky. Derby mezi Zbrojovkou a Artisem začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu mají výkop také zápasy mezi Bohemians a Slováckem a Libercem a Mladou Boleslaví. V 18 hodin pak nastoupí pražská Sparta proti fotbalistům Jablonce. Všechny duely nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Průjezd na D11 u Peček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je za sjezdem na Sadskou neprůjezdná. Na 34. kilometru hlásíte hromadnou nehodu v omezení.
16: Asi 4 auta jsou tam v sobě a tam budou mít těžký dostat se i policajti a tak, takže to asi bude na dlouho.
17: Tady stojíme v tom zužení a hasiči tady chudáci běželi po svých, nemůžou projet.
15: Náhradní trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky, souběžná silnice, je uzavřená. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 56. kilometru hlásíte stojící auto v pravém pruhu.
16: Je tam v pravém odstavený auto, on je provoz teda relativně malej, ale jak je to tam doslova úzký, tak se tam vybočuje na poslední chvíli.
15: Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Divišov na 48. kilometru se náhle brzdí, je tam kolona táhnoucí se na 53. kilometr kvůli omezení. Zpoždění 30 minut. Silný provoz je i na trase přes Trhový Štěpánov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, hlavně v Čechách ojediněle přeháňky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
18: 12 hodin 10 minut krásné sportovní odpoledne, ostatně jiné ani s Radiožurnálem Sport být nemůže. Bude to hodně živé, vždyť se chýlí ke konci baseballová extraliga, cyklistická Vuelta, basketbalové mistrovství světa žen. Ale také se bude hrát 8. kolo fotbalové šance ligy, pokračuje volejbalové mistrovství Evropy. Mužů bude se hrát finále tenisového US Open žen, nebo se Pardubice po čtvrté představí v hokejové lize mistrů. Je toho dost? A to jsem zdaleka nezmínil všechno. Tak ať vás to dneska s námi baví.
14: Radiožurnál Sport
7: a Martin Charvát.

0: 12 hodin 14 minut posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově nasazené. Jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová Krugerová a zkompletovali konečný a společný kariérní Grand Slam. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď zdravím kapitánku českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barboru Strýcovou. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Co na to říkáte? Barbora Strýcová teď vlastně komentuje to, jak Kateřina Siňaková dokázala s Taylor Townsendovou za 2 roky zkompletovat Grand Slam.
1: Jo, tak je to vlastně neuvěřitelný, co Katka dokázala nejenom jako s Taylor Townsend, ale má to jako jediná historii, že má už s druhou hráčkou kariérní Grand Slam, což je jakoby neuvěřitelný a jako nepovedlo se to nikdy nikomu a Katka to má, což jako ukazuje na tom, jak je kvalitní hráčkou a jak vlastně nemusí hrát pořád jenom s jednou parťačkou a já jsem strašně ráda, že má formu, jakou má před Billie Jean King Cupem, takže něco jako úžasného to je.
0: Čím to je, že ona to dokáže s více hráčkami, že ona vlastně k sobě téměř z těch kvalitních hráček může mít relativně kohokoliv, alespoň to tak působí, a nebo ne?
1: No, tak je to relativně, jste řekl správně, ono to jako není úplně tak jednoduchý, samozřejmě musí ta hráčka, se kterou Katka hraje, hrát na forehandové straně, protože Katka je zvyklá hrát na backhandu, ale přece jenom, jakoby už jenom s dvouma hráčkama vyhrát prostě všechny 4 Grand Slamy je unikátní a je to taky jakoby tím, že Katka rozumí tomu deblu, ví co kdy zahrát, ví kam si stoupnout a umí si jako i ty hráčky tak možná trošičku jakoby nastavit a asi jim to i jako pasuje jako chemicky, jako nevím, jestli se kamarádí nebo ne, ale já si myslím, že budou muset, protože jinak by jim to takhle jako na tom kurtě nefungovalo.
0: Jenom připomenu, máme to celé v náznacích. Barbora Krejčíková byla tou první, se kterou dokázala Kateřina Siňaková zkompletovat ten Grand Slam, tedy vyhrát všechny 4 Grand Slamy v tenise. Je potřeba i nějaké specifické, řekněme, mentální nastavení té spoluhráčky Kateřiny Siňakové, protože víme, že ona je takový v uhozovkách čertík?
1: Jo, tak samozřejmě, jo, tak my jsme...
0: Tak teď nám na chvilku vypadlo spojení s českou kapitánkou poháru Billie Jean Kingové Barborou Strýcovou, ale myslím si, že teď už se znovu slyšíme, pardon, chvilku to vypadlo, ale můžete pokračovat v tom, co jste začala.
1: Pardon, já si myslím, jo, už jsem tady, myslím si, že už jsem tady. No, samozřejmě, ono je to jako důležitý, aby ten hráč byl jakoby nastavený, protože přece jenom na tom kurtě není sám a i když jako třeba to jakoby nejde tomu hráči, tak ten druhý je tam od toho, aby ho zvednul, ale já se jako často i vžívám do jejich situací, nebo kdy jak jste říkal, že je jakoby takovej čertík, tak já jsem byla trošičku podobná a je jako důležitý to tak jakoby ustát a mít vedle sebe tu holku, která jako vás svým způsobem jakoby zná a ví, co očekávat a ví, kdy jako říct, hele, teďka to zapnem, protože aby se jako ten propad nebyl velký, já to Katka si myslím, že už nemá vůbec jako ty propady velký a je, bylo to vidět i v tom finále, že prohráli prostě špatně ten první set 5-7, já jsem se na to koukala na ten zápas, tam si myslím, že to Katka byla trošičku nervózní za stavu 5-6, kdy servírovala, ale pak bylo strašně vidět, jak to z nich spadlo a jak se proto hrozně jakoby šli a byli prostě jako o párník lepší, takže to je takový prostě neuvěřitelný, že se pak jakoby zvednou a přece jenom je to finále, že to na ně zatíha nepadla a i to, že jako to dokázala takhle zvládnout pak 6-0 a 6-2 s tím, co mohla dokázat, bylo jako neskutečný.
0: Rok má 52 týdnů, Kateřina Siňaková už je 200 týdnů v čele žebříčku 4 hry, tedy v podstatě to budou brzy 4 roky. Dá se tohle vůbec docenit, 4 roky v čele světového žebříčku?
1: No, já nevím, jestli se to dá úplně docenit, protože jenom takhle to řeknete, já mám husí kůži a mělo by se to docenovat každým den, protože to je jako neuvěřitelné číslo, jako 4 roky být první na světě je jako ustát tu konkurenci pořád a držet ten level pořád, držet vlastně, ona hraje v podstatě každý Grand Slam hraje, ten double, ne jenom Grand Slam hraje, všechny tisícovky, jo, takže ono to je jako náročný je na psychiku, takže mělo by se to opravdu docenit a psát o tom a prostě jí vyzdvihovat, protože je to fakt jako unikátní, no. Což slovo jsem řekla už několikrát, ale tak to je.
0: Rozumím vám naprosto. Barbora Strýcová s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě dvě otázky. Jedna k tomu, co se chystá, tedy, že je teď ta v úzovkách reprezentační část. Budou hrát muži proti Američanům tady v Praze a vás také čeká pohár Billie Jean Kingové. Jak podstatné je mít právě světovou jedničku ve čtyřhře k tomu, abyste tam mohli uspět?
1: Tak velmi podstatný. Samozřejmě máme skvělý tým, máme silný tým, který na papíře si jako troufnu říct, že si myslím, že bychom měli mít i velký ambice a jenom na tom žebříčku. Prostě máme dvě holky v top 10 a první hráčku na světě. Takže já jsem hrozně ráda, že všechny hrajou a že tam prostě ta Katka i je, protože jak už jsme řekli ze začátku, ona může prostě hrát se všema a myslím si, že tam jako je na výběr se který, s holkama, kterýma může hrát, hrála už se všema Češkama, takže je to prostě super, že v tom týmu je, no.
0: Kateřina Siňaková si tedy odváží titul z US Open z New Yorku. Co by si chtěla odvést Barbora Strýcová z New Yorku? Viděli jsme na vašem instagramovém profilu, že se také chystáte do tohoto amerického velkého města, jenomže ne úplně na tenis.
1: No, já se chystám v listopadu tam si zaběhnout New Yorkský maraton, tak asi bych si chtěla odvést z toho, že bych ten maraton dokončila v nějakým slušném čase, to je jakoby celý, ale to je moje hobby, takže to není jako úplně moc důležitý, to je spíš věc, která mě baví a nějak jako naplňuje, ale jestli si odvezu blbej čas, tak se z toho nějak nebudu hroutit.
0: Ať je to nejlepší, moc krát děkujeme a těšíme se třeba v příštích kilometrech Jiřího Ješka, protože tam jste byla fenomenální.
1: Jo, tak jo, děkuju vám moc a držte palce.
0: Držíme palce, stejně tak gratulujeme Kateřině Siňakové. Tohle byla Barbora Strýcová ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Tohle byly Welshly Arms ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 24 minut. Čeští volejbalisté vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy výhrou 3-1 na sety. Dnes je čeká druhé utkání právě na tomto evropském šampionátu, ale nejprve k tomu včerejšímu, ve kterém trenér Jiří Novák vymyslel úspěšnou taktiku eliminovat nejlepšího řeckého smečaře.
1: Athanasios Protopsaltis měří 185 cm, zvládá ale situace i proti mnohem vyšším hráčům. 2,5 setu byl s obranou trenér Novák spokojený.
2: Jsme věděli, že v podstatě ten tým bude táhnout, když on bude táhnout, takže jsme se ho snažili eliminovat. Podařilo se nám to, dá se říct, velice slušně, ale zase jsme se nevypořádali se střídajícíma hráčima ve třetím setu, takže na jednu stranu spokojenost, na druhou stranu zvednutý obočí.
1: Univerzál Marek Šotola je o 22 cm vyšší než Řek, ale i tak při blokování jeho smečí měl problémy.
3: Je to samozřejmě vždycky těžší hrát proti takovýmhle malým šikovným smečařům, mě osobně to úplně nevyhovuje, ale zvládlo se to, naštěstí jsme ho nenechali tak moc rozehrát, jak umí, to asi docela dost nám pomohlo, protože on je ten mozek toho týmu, ten hlavní hráč, ten se burcuje, takže naštěstí se mu tak moc nedařilo.
1: Trenér Novák měl šťastnou ruku při zásahu do sestavy. Střídání se mu povedla, včetně toho posledního.
2: Koncovce jo, protože Adama jsem tam dal, aby posílil obranu na síti.
1: Adama Zajíčka.
2: Ubránil poslední balón, zablokoval.
1: A ukončil tak první utkání českého týmu na mistrovství Evropy. Česká reprezentace vyhrála 3-1 na sety. Druhý zápas odehraje tým trenéra Jiřího Nováka v sobotu. V 16 hodin nastoupí proti Švédsku. Radiožurnál Sport přinese utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Půl 1 je právě teď, posloucháte Radiožurnál. A zprávy má pro vás Jana Gulda. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl zároveň i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to píše na svém webu. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Čínský prezident Xi Jinping dnes přicestoval do Dillí na summit skupiny BRICS a na jednání s indickým premiérem Narendrou Modím. V Indii je poprvé po 7 letech. Na jednání do Indie přijel taky ruský prezident Vladimir Putin. A horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feráty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Připravený je taky program pro fanoušky. Sport. Za pár minut odstartuje jedna z nejtěžších etap letošní Vuelty. Z andaluského města La Calahorra čeká cyklisty přes 186 kilometrů dlouhá trať s víc jak 4800 výškovými metry. Celkové pořadí vede po 19 etapách Španěl Enric Mas. Ten má před čtyřnásobným šampionem Vuelty, Slovencem Primožem Rogličem, náskok minutu a 37 sekund. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 18.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D11 u Peček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Sadskou na 33. kilometru uzavřená. V dopravním omezení se srazilo 5 aut, kvůli omezení měli potíže se na místo dostat i hasiči. Poslední možný sjezd je na 25. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice se dá jet pouze přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D11 v opačném směru z Hradce Králové do Prahy pozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru jsou na vozovce pytle. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Vlašim na 48,5 kilometru se dojíždí do kolony v zatáčce. Popojíždí se na 53. Tam je omezení zpoždění půl hodiny. Dá se to objet z exitu 49 přes Tehov a Štěpánov. Zpět se vrátíte na 56. kilometru. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Baráži neuspěli a tak hrají hokejisté Jihlavy znovu druhou nejvyšší soutěž, tedy Maxaligu, a dnes v ní nastoupí k druhému zápasu. V prvním duelu dokázali zdolat Frýdek Místek až v prodloužení. Teď nastoupí na ledě Tábora v 17 hodin. V 17 hodin začnou i další zápasy. Vsetín, který na úvod zvítězil na Slávii 4-0, přivítá Třebíč, Sokolov se střetne s Pardubickým Béčkem, Přerov s Havířovem a Frýdek Místek nastoupí proti Zlínu. Druhé kolo začne už ale v 16 hodin, kdy Kolín přivítá Litoměřice.

0: Jedna z baladických písní kapely Simple Plan ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 40 minut, kdy se blížíme k našemu pravidelnému seriálu o tom, jak správně sportovat, a poslední měsíce jsme u tenisu. Velká část rekreačních tenistů má backhandový úder od základní čáry výrazně slabší než ten forehandový. Chcete se naučit backhand stejným způsobem, jako se ho učil 22-násobný grandslamový vítěz Rafael Nadal? Stačí dál pozorně poslouchat. Navíc se dozvíte, jestli je pro rekreační hráče vhodnější se učit hrát backhandový úder jednoruč nebo takzvaně obouruč. Na kurtu to zjišťoval náš reportér Tomáš Perutka.
1: S trenérkou Renatou Konečnou stojím na tenisovém kurtu, bavíme se o úderech od základní čáry. Teď se zaměříme na backhandový úder. I like určitě viděl někde v televizi, že backhandový úder od základní čáry je možné hrát jednou rukou nebo dvěma rukama. Pokud se bavíme u rekreantů nebo o rekreační hře, tak jednoruční backhand se u těch rekreantů vidí málo, bych řekl. Asi ten obouruční je i lehčí možná na naučení, je to tak?
2: Obouručně je určitě lehčí na naučení a myslím si, že jako trošičku není pravda, že to rekreanti nehrávají. Hrávají to dokonce častěji než závodní hráči rekreanti. Jo, jednoruční? Mhm. Ti, co se to vesměs učí později, jako ten tenis. Takový, když se to učí od třeba dřív, když jsou mladší, tak třeba nemají ještě tolik síly, tak tam využívají tu levou ruku, že mají větší razanci potom v tom.
1: A týká se to těch rekreantů, kteří se to učí sami, nebo že je to naučil nějaký trenér, jako je jednoruční backhand, že to pak používají?
2: Já někomu, spíš jsou to samouci, ale učí to i trenéři, ale zase trenér musí poznat, co tomu hráči nejvíc vyhovuje. Jo? Tady nejde o to, že my převážně učíme jakože obouruč ten backhand, ale tady jde o to, co víc sedí tomu hráči. Jo? Když má opravdu sílu v ruce, to poznáme na něm. Jo? Zkusíme takový backhand, i ten obouruč, a když vidíme, že mu víc sedí jednoruč, tak proč neučit jednoruč? Vůbec nic proti tomu nemáme, ale obouruč, tam je ta síla v těch obou rukou.
1: A zeptám se ještě možná hloupě, co je těžší na naučení? Pro rekreační hráče naučit se oboručný nebo jednoručný?
2: No, jako asi tady k tomu moc nemůžu říct, já moc neučím jednoruč, ale vesměs já učím obouruč, backhandy, a jednoruč jako pro rekreanta staršího může být jednodušší než ten obouruč za mě. Aha. Protože ten obouruč, tam je ovlivněná levá ruka a ta levá ruka musí být taky šikovná u toho obouruče. Jo? Tam, když učíme malé děti backhand, tak my učíme první hrát backhand jakoby levou rukou, že hrajou. Jo, jako jenom levou rukou.
1: Jenom
2: levou. A když ten hráč umí, tak se učil Nadal. Když ten hráč umí hrát, když je pravák, umí hrát pravou rukou forehand, a jakoby když bychom hráli levou rukou forehand a umí to obouru takhle ovládat na obou dvou stranách, tak to je nejlepší, co může být. Potom ten backhand je jednodušší a umí ho líp zahrát. Takže tam je šikovnost té levé ruky, jak je.
1: A u těch malých dětí asi hraje i roli to, že pro ně je ta raketa těžká. Pro
2: přesně
1: ty malé děti, dejme
2: tak
1: tomu 5 let nebo 4 roky.
2: Určitě, určitě tady v tom je to.
1: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Realu Madrid nastoupí ve španělské Lalize v 21 hodin proti Vallecanu na svém stadionu a budou se snažit odčinit porážku 0-1 na hřišti Betisu Sevilla v minulém kole. Zatím Real ze 4 kol 3 výhry, 1 porážka. Barcelona, tradiční to srovnání, ta má zatím 4 zápasy a 4 vítězství. Kolo ve Španělsku ale začne ve 14 hodin utkáním Santanderu s Alavésem. Začne se v 15 hodin a 30 minut tradiční čas pro německou Bundesligu, kde Leverkusen snad s Patrikem Šikem v základní sestavě bude hrát na hřišti Augsburgu. Augsburg to je jeden ze 4 týmů, pouhých 4 týmů, které mají plný bodový zisk po 2 kolech v německé nejvyšší soutěži. V Itálii nastoupí zajímavému zápasu fotbalisté Lazio Řím a AC Milan. V 18 hodin se začne hrát v Římě. Ve vedení v tabulce je zatím AS Řím, které má ale zatím nejlepší skóre. Lazio má také jako AS městský rival ze 3 zápasů 9 bodů. Kolo v Itálii ale startuje v 15 hodin utkáním Janova proti Frosinone. V 17 hodin a 15 minut začne jedno utkání ve francouzské Ligue 1. Strasbourg se utká s Monakem, jinak velmi zajímavý zápas bude ve vidění v Paříži, protože FC Paříž nastoupí proti Lyonu ve 20 hodin a 45 minut a začne se hrát v 16 hodin i v Anglii, kde dnes velmi zajímavým duelem může být střetnutí mezi Sunderlandem a Arsenalem, po případě mezi Tottenhamem a Evertonem. Věnovat se budeme také české lize, ale až po 13. hodině.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: V úterý začne nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Přes léto obměnili všechny kluby svůj kádr a víc než polovina celků bude mít také nové trenéry. Patří mezi ně i Kladno, o kterém budeme mluvit v dnešním díle našeho seriálu před startem sezóny. Tým rytířů povede kouč mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík, který se na klubovou úroveň vrací po třech letech.
2: Já nejsem těšící tým, takže já nejsem jakoby člověk, který se něco těšil vyloženě, ale mám v hlavě jenom to, aby jsme byli jakoby dobře připravení, aby jsme to dobře vyladili před tím vstupem do té soutěže.
3: Říká Radim Rulík, který ale jedním dechem dodává, že se neupíná pouze ke startu sezóny.
2: Všichni se třeba upínají k tomu vstupu, jako všechny ty týmy, ale ono, když se vám to potom podaří, tak pak řeknete, teď to musíme tak nějak udržet ty pozice, takže ono vlastně nejde ani jako o ten vstup, jako jde o to pokusit se tu sezonu zvládnout jakoby s co nejmenšíma výkyvama. Samozřejmě ty výkyvy nastanou, aby jsme ty výkyvy měli jakoby co nejmenší a drželi jsme si nějakou jakoby úroveň a tu úroveň měsíc k měsíci prostě zvedali.
3: Popisuje Radim Rulík, který v přípravě přivítal taky jednoho z navrátilců do české extraligy. Dres rytířů bude oblékat Michal Kempný, pro kterého byl příchod do týmu, kde je realizační tým, pod kterým vyhrál titul mistra světa, jednodušší.
4: Těch věcí je tam strašně moc podobných. Ty cvičení, které jsme absolvovali vždycky v národních týmech, tak teď je děláme právě na Kladně a všechny cvičení jakoby znám a vůbec jakoby ty návyky nebo ty věci, které do nás jsou jakoby dostat, tak jsou velmi, velmi podobné jakoby tomu národnímu týmu, takže určitě pro mě jako hráče, který ty věci už nějak jakoby zná, tak samozřejmě ten přechod je potom trošku jednodušší.
3: A jednodušší bylo pro Michala Kempného zvykat si i na podmínky, které klub pro hráče pod novým majitelem Tomášem Drastilem vytvořil.
4: Já musím říct, ty kroky, které se teďka postupují a které se dělají, tak opravdu dávají smysl, dávají hlavu a patu a to zázemí a ten komfort pro nás hráče je opravdu jakoby, musím říct, jako nadstandardní. Já nechci říkat, jako jestli Kladno patří jakoby do top levelu nebo do top klubu jakoby tady v lize, ale určitě postupujeme kroky, které nám můžou pomoci k tomu to Kladno tam dostat.
3: Kladno mělo pro novou sezónu spadeno na lotyšského střelce Eduarda Tralmaxe. Ten ale zůstal v zámoří a tak zatím týmu chybí nějaká výrazná ofenzivní hvězda.
2: Samozřejmě jeden hráč, jakoby špičkový hráč, pokud nemá k sobě jakoby hráče, tak jakoby neprodá tu kvalitu, jakou má. Takže jeden hráč úplně jakoby to nespasí, jako ještě na nehledě na to, že jeden hráč se dá obsadit soupeřem. Jeden hráč je málo, ale nejvíc je tým, prostě tým rozhoduje a v tom týmu, pokud všichni pracují tak, že to subí tak, že všichni jdou jedním směrem, tak to si myslím, že je jednoznačně cesta.
3: Pokud tuhle cestu Radima Rulíka Kladno udrží, může dosáhnout cíle pro sezónu, tedy dojít minimálně do čtvrtfinále a třeba v brzké době až pro pohár. Právě tyhle okamžiky by si na Kladně rád zopakoval i vítěz Stanley Cupu a mistr světa Michal Kempný.
4: Už to bylo nějaký pátek, co? Ne, já si hrozně moc vážím tady těch momentů, jo, protože vím, že je strašně těžký něco vyhrát, zvednout na hlavu a vím, kolik to vezme sil a co to obnáší a proto každá sezóna je hrozně moc důležitá, jako v mým věku, kdy opravdu vím, že už se jakoby ty hodiny přesýpají na tu druhou stranu a prostě čas nezastavím, takže určitě každá sezóna teďka bude pro mě osobně velmi důležitá v tom udělat nějaký úspěch další.
3: Kladno vstoupí do sezóny ve středu ve Vítkovicích. Doma se poprvé představí v pátek 18. září duelem se Spartou, které v přípravě podlehlo 2-5. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Aktuální zprávy a Jana Gulda.
1: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury s SPD s íránským velvyslancem. Fotbalisti Mladé Boleslavy se v 8. kole šance ligy utkají s Libercem. Na dálnici D11 popojíždí po nehodě kolona Usadské směrem do Hradce Králové a počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a v pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda Poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu Poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
1: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X s tím, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Íránského velvyslance se kvůli tomu poté předvolal ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jestli bylo Okamurovo setkání koordinované s ministerstvem zahraničí, Radiožurnál zjišťuje. Místo předsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká taky s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místo předsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Zájemci o pozorování netopírů si můžou v Třeboni půjčit speciální badatelský batoh. Pomocí ultrazvukového detektoru dokážou zachytit jinak neslyšitelné echolokační signály netopírů. Vybavení je určené pro večerní výpravy do přírody, pokračuje mluvčí ekocentra Vidra Olga Růžičková.
4: Veškeré informace o tom, jak výpůjčky probíhají a za jakých podmínek je batůžek si možné vypůjčit, na jak dlouho a kontaktní osoba u nás v ekocentru, tak to vše lidé najdou na našem webu www.ekocentrumvidra.cz v sekci Ekocentrum a tam je přímo takový boxík věnovaný tomu programu netopíří výzkumníci, čili těmhletěm netopířím batůžkům.
1: Tradiční i moderní podobu zemědělství dnes zájemcům představí dožínky Olomouckého kraje. Součástí programu budou i hudební vystoupení a to v náměšti na Hané, říká za organizátory Michala Navrátilová.
5: Návštěvníci se mohou těšit na koncerty Lollipop, Kabát Revive West, Ztracené ráj a kapelu Iné kafe. Pro děti je připraveno obilné pískoviště Slaměný hrad, klásková naučná stezka, kreativní dílny, skákací hrady i výstava zemědělských strojů. Dospělí ocení samozřejmě farmářský trh, gastronomickou zónu a tematické výstavy.
6: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians přivítají v 8. kole šance ligy Slovácko. Utkání začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu odstartuje také brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem a duel Liberce s Mladou Boleslaví.
7: Slovan jde do duelu posilněn výhrou v podještěckém derby. Navíc má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slávy. Třetí Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Zajímavé bude střetnutí hlavně pro libereckého Vasila Kuše, který právě v Mladé Boleslavi odehrál dvě sezóny a následně zamířil do Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu. Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Posledním dnešním zápasem 8. kola šance ligy bude od 18 hodin utkání mezi fotbalisty pražské Sparty a Jablonce. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážka na D5 u Mýta a zdržení na D11 u Sacké. Na D5 z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Mýto na 56. a půltém kilometru leží nárazník, může se vybočovat. Na D5 z Prahy do Rozvadova opatrně ještě za sjezdem na Rokycany na 64. a půltém kilometru stojí kamion, blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Sackou stojí kolona z 25. kilometru, provoz zastavila hromadná nehoda. Na 33. kilometru se už dá projet, ovšem stále se projíždí pomaleji, fronta je teď na hodinu. Na souběžné silnici jsou uzavírky, možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany, Tatce a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je dopravní omezení, na 53. kilometru se jede levým pruhem, provoz slábne a kolona se mírně zkracuje, zpomalíte teď na 50. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru budete popojíždět kvůli údržbě dálnice. Fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Také ve 13 hodin a 6 minut vám přejeme hezký den s vysíláním Radiožurnálu Sport. Kdo bude mít zlato, stříbro a bronz? Odpověď na tuhle otázku na mistrovství světa basketbalistek dá až zítřek, ale dnes bude jasné, kdo minimálně o kterou medaili bude hrát, protože na basketbalovém mistrovství světa žen se budou hrát semifinále nejprve od 16 hodin a 30 minut francouzsky proti domácím Němkám a od 20 hodin španělky proti Američankám.
2: Radiožurnál Sport
9: a Martin Charvát.

0: rockstar.
1: Kapela Nickelback zpívá o tom, že by chtěla být rockovou hvězdou. Chtěl by být i Tadeáš Skalický?
2: Ne, pro boha.
1: Proč ne?
2: Absolutně vůbec.
1: Proč ne?
2: Tak to mě nikdy nenapadlo, že bych se mohl stát rockovou hvězdou. Samozřejmě ten opojný pocit na tom koncertě, když stojíte před těmi lidmi a hrajete třeba na kytaru, určitě je příjemný, ale obecně si myslím, že život rockové hvězdy vlastně není vůbec žádná pohádka.
1: No Tadeáš Skalický naštěstí není rockovou hvězdou, ale skvělým bowlerem, kdybyste chtěli vyzvět ho v bowlingu.
2: Vyhrajete.
1: Pojďme ale k tomu, proč je Tadeáš Skalický ve studiu. A to proto, že po 89 letech se bude dnes v nejvyšší fotbalové soutěži hrát derby mezi dvěma brněnskými kluby. Zbrojovka a Artis proti sobě nastoupí v 8. kole šance ligy a nejen to právě s Tadeášem teď probereme. Tak Tadeáši, které prvoligové brněnské týmy se proti sobě vlastně naposledy utkali? A kdy to bylo?
2: Bylo to v roce 1937, tehdy se dnešní Zbrojovka ještě pod starým názvem Židenice utkala s Moravskou Slaví. Od té doby se ale hodně změnilo. V posledních letech se Zbrojovka pravidelně potkávala s Artisem, ještě když se jmenovala Líšeň ve druhé lize a s méně známým brněnským klubem prohrála jen jednou z 10 soutěžních zápasů.
1: Dřív Líšeň a teď Artis Brno není na té profesionální nejvyšší úrovni na rozdíl od Zbrojovky dlouho. Je tedy mezi oběma kluby nějaká výrazná rivalita?
2: Rozhodně ne taková jako třeba mezi pražskými S, Spartou a Sláví. I tak ale může mít brněnské městské derby náboj. Třeba přitom v roce 2021 na hřišti Líšně vtrhli fanoušci Zbrojovky na plochu a začali se prát s pořadateli. Útočník domácích Jan Silný tehdy jednoho z výtržníků fyzicky zastavil a podle pravidel dostal za konflikt s divákem červenou kartu. Disciplinární komise se za něj ale tehdy postavila a neudělila mu žádný další trest. Dnešní souboj Zbrojovky s Artisem začne na současném společném stadionu obou týmů v Srbské ulici v 15 hodin.
1: Snad to bude v pořádku, protože se nesou zprávy z Brna, že trávník se tam i kvůli tomu, že se tam hrají oba dva týmy, trochu trhá a uvidíme, jestli vydrží nadcházející podzim. Ve stejný čas, tedy v 15 hodin, dnes odstartují taky duely Bohemians Slovácko a Liberec Mladá Boleslav. To je souboj druhého se třetím týmem tabulky.
2: Ano, a pokud Severočeši zvítězí, dostanou se na první místo neúplné ligové tabulky před Slávy, která ale bude mít zítřejší duel v Teplicích k dobru. Od 18 hodin dnes pak bude Sparta hostit Jablonec, Pražané v úvodních 7 kolech 4x prohráli a jsou až 10. Klub v týdnu zareagoval a udělal dílčí změny v realizačním týmu kouče Briana Priského. Tým z Letné pak ve středu vyhrál v domácím poháru na hřišti druholigové Viktorie Žižkov 5-0. Okamžitý efekt změn i proti soupeřům z nejvyšší soutěže, ale podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta tak rychlý nebude.
3: Sparta nějak trénuje delší dobu a za 2 dny, za 3 dny změnit asistenta a celý průběh hry. Nevím, možná intenzita hry, do které je třeba budou tlačit, možná nějaký malý jako herní situace na menším prostoru, ale z hlediska kondice nebo síly si myslím, že se během takhle krátké doby nedá změnit nic.
2: No a jak Spartě změny pomůžou, to bude jasné večer. Kompletní program fotbalové šance ligy nabídneme tady na radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
1: Slíbil Tadeáš Skalický, děkuji ti.
2: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Čekali jste na slova? Zbytečně, v téhle skladbě žádná nejsou. Pár slov ale teď ve vysílání radiožurnálu Sport ztratíme o baseballu, a to proto, že se hraje páté finále extraligy za stavu 2-2 mezi Hrochy Brno a Kotlářkou Praha. Už se začalo hrát právě to páté vzájemné střetnutí v úvodní směně. Kotlářka získala jeden bod, ale teď jsou Hroši na pálce.

0: Hokejisté Pardubic nastoupí ke čtvrtému utkání v Lize mistrů, bude to v 16 hodin ve Finsku proti tamnímu celku KÚKÚ. Zatím mají Pardubice 2 výhry a 1 porážku. Hokejový obránce Tomáš Pavelka se jako odchovanec vítkovického hokeje po 12 letech vrátil domů. Před novou sezónou si s bekem ostravského týmu povídal reportér David Procházka.
1: Tomáš Pavelka u mikrofonu Radiožurnálu Sport, teď už čerstvá posila Vítkovic, obránce, odchovanec, musíme říct, Vítkovic, který ale odehrál před odchodem do Litvínova a dál do dalších klubů jen jeden zápas za Vítkovice. Tak proč se to stalo vlastně?
2: Tehdy jsem se vracel z Kanady z juniorské soutěže a nějakým způsobem jsem se rozhodoval, kde bych se mohl prosadit, jestli to budou Vítkovice nebo něco jiného, a tehdy ve Vítkovicích byla obrana poskládaná, že jsem věděl, že bych se jako mladý tam neměl šanci kde prosadit, tak proto jsme s agentem zvolili jinou cestu do jiného extraligového klubu.
1: Bylo to v Litvínově hned ve druhé sezóně, jestli se nemýlím, přišel titul, takže asi špatné rozhodnutí to nebylo.
2: No, tak ta první sezóna, tam jsem zjistil, že ten přechod na ten mužský hokej není úplně jednoduchý, takže tu první sezónu mezi mužema jsem odehrál v té první lize v Mostu, ale mohl jsem trénovat s tím Litvínovem, viděl jsem, jak to funguje, a ta druhá sezóna tam přišlo to, že si to skvěle sedlo a povedl se tam ten úspěch.
1: Vlastně, jestli počítám správně, tak je to 12 let, co jste opustil Vítkovice. Za tu dobu byly náznaky, že

0: jinou cestu?
1: Ano, to jsme hlásili vlastně od začátku, že se chceme vrátit na takovou tu vítkovickou, říkáme tomu bandu, a chceme hlavně vrátit do Ostravy atraktivní hokej pro diváky a hlavně doma se chceme prezentovat prostě dobrým hokejem.
2: V přípravě se vám zatím moc nedařilo, nedaří, tak jak to vnímáte?
1: No, ty zápasy úplně optimální nebyly, vždycky se nám podařilo hrát jenom část zápasu, tu hru, kterou se chceme prezentovat, a zatím tam máme výpadky v tom, co po nás vlastně trenéři chtějí. Jde jenom o to, aby my jsme konečně začali dělat ty věci, co chceme, a věřím, že potom ten hokej půjde nahoru i ty výsledky.
2: Máte francouzského trenéra Jorika Trejeho, který ve Vítkovicích kdysi působil jako hráč, takže nešel do neznámého prostředí, ale liší se nějak jeho trenérský styl?
1: Já myslím, že jo, že ten jeho přístup je trošičku jiný. Snaží se být velmi v kontaktu s těma hráči, ať už na té hokejové úrovni, tak na té osobní úrovni, a hodně se o nás zajímá a zatím se mi jeho práce v Vítkovicích opravdu líbí.
2: Tak to byl Tomáš Pavelka, vítkovický obránce před novou sezónou. Děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Jsme Radiožurnál Sport, za chvíli vám nabídneme krátké zprávy, po nich sportovní přehled.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin a 30 minut.

0: Poslechněte si další zprávy, připravuje Jana Gulda. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X psal, že velvyslance přijel na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo ale o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí je zraněných. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes poprvé pořádala diamantovou, zlatou a taky stříbrnou promoci. Do auly se tak vrátili absolventi, kteří promovali před 60, 50 nebo 25 lety. Část z nich přitom studovala ještě v době, kdy zlínské fakulty patřily pod Vysoké učení technické v Brně. A Farská humna ve Žďáře nad Sázavou zaplnil festival chutí. Tamní futrování potrvá až do 8 hodin večer. Návštěvníci můžou ochutnat kuchyni z různých koutů světa. Chybět nebudou ani tradiční česká jídla. Sport. Hokejisti Pardubic odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají s Kuku Kouvola. Zítra pak Liberec doma vyzve rakouský Graz a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux. Po třech kolech vede tabulku hokejové Ligy mistrů švédský klub Skellefteå. Z českých týmů se zatím nejlíp vede plzeňská Škoda, která je druhá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D11 u Sadské a omezení na D1 u Trhového Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 33,5 kilometru odklízejí následky nehody. Je to v dopravním omezení a stále to brzdí provoz opatrně. Nesouvislá kolona teď začíná už před sjezdem na Sadskou na 23. kilometru a je místy bez pohybu, stále zdržení kolem hodiny.
3: Je pravda, že se posouváme, jsem teprve na 33. a za tu půl hodinu jsme možná tak 3 kilometry.
2: Poslední volný sjezd je teď na 18. kilometru náhradní trasa přes Český Brod a Pečky. Na souběžné silnici je uzavírka. Případně se dá jet z Prahy rovnou po silnici 12, zpět se vrátíte přes Pečky na 35. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 51,5 kilometru se popojíždí kvůli dopravnímu omezení, zdržení 15 minut. A na D1 v opačném směru, tedy do Prahy, za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru pojedete pomalu kvůli údržbě dálnice. Fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kvalifikaci na velkou cenu San Marina MotoGP vyhrál v novém traťovém rekordu Marco Bezzecchi. Italský motocyklový jezdec zaznamenal čas minuta 29,982 tisícin a jako první v historii se na okruhu v Misánu dostal pod minutu a 30 sekund. A ještě jedna informace. Zbývají 4 týdny do startu nejtěžšího překážkového dostihu v Evropě, tedy Velké Pardubické. Říkám to proto, abychom se teď tak trochu sladili s kapelou Buty.

0: Fotbalisty Mladé Boleslavy a Liberce čeká od 15 hodin přímý souboj o přední příčky tabulky nejvyšší soutěže. Ve stejnou dobu začnou i duely mezi Bohemians a Slováckem a dvěma brněnskými týmy. Víc přidáme v pravidelném sportovním přehledu s Terezou Cedidlovou. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Po takřka 90 letech se dnes v Brně odehraje fotbalové derby v nejvyšší soutěži. Od 3 hodin odpoledne bude oficiálně domácím týmem v duelu s Artisem Zbrojovka na stadionu v Srbské ulici, ale hrají domácí zápasy oba kluby. Obránce Artisu Dominik Preissler připouští, že se to podepisuje na stavu trávníku.
2: Ten trávník se jako hodně trhá. Samozřejmě jsme tu dva týmy, který na tom hrajou, takže o to je to horší a cítíte pod nohama, že to není stabilní. No. Je velký riziko zranění, bych řekl, pro hráče. I kort v dnešní době, kdy to je strašně rychlý, všechny ty reakce, pohyby, všechno se to strašně zrychlilo za pár let, takže je to jako nebezpečný. No.
1: V 18 hodin pak nastoupí fotbalisté Jablonce na hřišti pražské Sparty. Všechna utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: České volejbalisty čeká druhý zápas na mistrovství Evropy v Modeně. Po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí proti Švédsku. Zápas začne v 16 hodin v našem přímém přenosu. Soupeřovi silné stránky připomíná univerzál Marek Šotola.
3: Se Švédama jsme v loni už hráli přáteláky, máme jako trochu naštěný, jsme viděli a bude to další nepříjemný soupeř, který nám nedá nic zadarmo a bude to zase o nás. Je to hrozně silný tým, hrajou takový zvláštní rotaci, tam prostě hraje univerzál, co přihrává, takže rozhodně hrajou zajímavý systém a mají dobrý hráče.
0: Pardubice dnes čeká čtvrté utkání v hokejové lize mistrů. Od 16 hodin se představí na ledě finského Kuku Kuovola. Zítra pak do soutěže zasáhnou i Liberec a Plzeň. Bílí tygři doma přivítají rakouský Graz, Škoda nastoupí ve Francii proti Bordeaux. Po třech kolech je v čele švédský klub Skellefteå, Plzeň je druhá, Pardubice šesté a Liberec čtvrtý od konce.
1: O ženský titul na US Open dnes po 22. hodině českého času zabojují Arina Sabalenková z Běloruska a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále se utkají stejně jako letos v lednu na Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek se ale v pondělí vystřídají na čele světového žebříčku. Sabalenkovou po 99 týdnech nahradí právě její soupeřka. Mužské finále je na programu zítra a nastoupí v něm proti sobě Němec Alexander Zverev a Američan Ben Shelton. Pro Sheltona půjde o první grandslamové finále kariéry.
0: Cyklisté na Vueltě dnes jedou jednu z nejtěžších etap. Tu předposlední začala v andaluském městě La Calora a je dlouhá přes 186 kilometrů s více než 4800 výškovými metry. Cyklisté za sebou mají přibližně 31 kilometrů, zatím velmi zajímavé dění na této profilově náročné etapě, protože se dopředu dostala 14členná skupinka uprchlíků s velkou převahou týmu Uno X, mezi nimi ale také třeba tři jezdci z stáje Spojených arabských emirátů a osamocený Wout van Aert, tedy lídr bodovací soutěže. Tato skupina má náskok 55 sekund na další velmi početnou skupinu a až za ní s dalšími třemi minutami je peloton. Právě v pelotonu je Enric Mas, který se snaží udržet své průběžné vedení před Primožem Rogličem a také Rakušanem Felixem Gallem.
1: Nevidomý plavec David Kratochvíl má před sebou poslední závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Nastoupí na trati 100 metrů znak na šampionátu. Zatím paralympijský medailista z Paříže vyhrál všech 5 závodů.
0: Které tento plavec dokázal absolvovat. Tolik sportovní přehled s Terezou Cedidlovou, děkuji ti.
1: Díky, naslyšenou.
0: David Kratochvíl mimochodem zítra přiletí do Prahy, snad to bude tedy pouze se zlatými medailemi.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Když je co slavit, tak se má slavit. A dobře to vědí i sportovci, a třeba konkrétně tenistky Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou. Českoamerický pár totiž ovládl tenisovou čtyřhru na US Open a získal tak společný kariérní Grand Slam. Co na to sociální sítě, to už je otázka pro Tadeáše Skalického. Znovu tě zdravím.
1: Hezký den, Siňaková s Townsendovou. Ty platí obecně na okruhu WTA za veselé kopy. Jejich pozápasové rozhovory jsou většinou plné energie a humoru a teď mají znovu důvod se smát. Na oficiálním účtu US Open na Instagramu třeba najdete video, na kterém se navzájem zlili šampaňským. A když jsme u alkoholu, tak jiný jeho tip si dokonce donesli na tiskovou konferenci po zisku titulu.
2: Double deuce in for media. It was one last year, y'all asked me, now it's two. First
3: now
2: question.
3: I have one. So next year you have three and I have two.
1: Townsendová si už před rokem po prohraném finále čtyřhry přinesla na tiskovku takzvaný honey juice a letos už měli tenhle koktejl typický pro US Open obě hráčky a Townsendová si připravila dokonce dvě plné sklenice, asi aby nemusela znovu do fronty. Siňaková navíc zavtipkovala, že když v loni měla jeden drink její spoluhráčka a ona žádný a teď je poměr 2:1, tak za rok si Townsendová vychutná rovnou 3 a česká tenistka 2 rundy, tak snad z toho nebude nějaká dlouholetá tradice, protože by pak reportéři úspěšnému deblovému páru nemuseli úplně dobře rozumět.
0: Uvidíme, čeho je tam poměr 2:1 samozřejmě. Ale ty jsi říkal, že honey juice je tradiční drink na US Open. To nevím, jak to?
1: S nástupem sociálních sítí se z tohohle koktejlu stal možná podobný hit, jakým jsou třeba slavné jahody na Wimbledonu. Fanoušci drink kupují denodenně a barmani jich třeba v loni během turnaje namíchali 750 000 kusů. Navíc se prodávají nejen v areálu, ale v celém New Yorku a restauracím a barům tak vydělávají slušné peníze. Vtip je v tom, že nad směsí vodky, citronové limonády, malinového likéru a ledu jsou 3 kuličky ze žlutého cukrového melounu a ty vypadají jako tenisové míčky. Na oficiálním e-shopu US Open si můžete i koupit celou řadu upomínkových předmětů nebo třeba triček, které spojují slavný honey juice a právě poslední Grand Slam sezóny.
0: Tak uvidíme, s čím přijede náš reportér David Prouza. Snad nebude mít honey juice schovaný ve svém batohu. Tohle byl Tadeáš Skalický, děkuji ti.
1: Dobrou chuť.

Krátký pohled na páté finále baseballové extraligy mezi Hrochy Brno a Kotlářkou. Hraje se tento zápas za stavu 2-2 na utkání. Teď třetí směna. Kotlářka už ji má za sebou, vede 3-1, ale Hroši jsou aktuálně na pálce. Za chvíli startuje také dnešní program na volejbalovém mistrovství Evropy. Od 14 hodin budou hrát Dánové proti Nizozemcům, poté silní Poláci proti Izraelcům, ale nás zajímá to, co přijde v 16 hodin, tedy druhé utkání Čechů na turnaj. Tentokrát jejich soupeři budou Švédové. Češi včera porazili Řeky 3-1.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezona Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního boli zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyšíš na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda. Šéf diplomacie Macinka věděl o schůzce předsedy sněmovny Okamury s íránským velvyslancem. Peking pohrozil Washingtonu, že zruší setkání prezidentů kvůli prodeji zbraní Tajvanu. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy druhý zápas a nastoupí proti Švédsku. Na dálnici D11 popojíždí kolona Usadské směrem do Hradce Králové a počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháníky a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem v pátek. Na síti X napsal, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanice Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
4: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
3: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američani schválí prodej dalších zbraní Tajvanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident na poslední společné schůzce označil Tajvan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Ostrov totiž považuje za součást svého území a v případě nutnosti hodlá prosadit znovu sjednocení silou. V Liberci v kulturním a kreativním centru Lincerka právě teď začíná festival Art Week. Týdenní akce nabídne výstavy, přednášky a divadelní a také hudební představení, říká organizátorka Jana Bernartová.
5: Olivie Benešová připravila site-specific projekt instalace polštáře do paláce Líbik. Milena Dopitová připravila multimediální instalaci do lesní vily. Polina Kačenka tam má připravenou zvukovou performance.
3: V Kuksu na Trutnovsku se dnes koná tradiční vinobraní. Součástí slavnosti vína a burčáku je podle organizátora Petra Jedlinského taky víno tekoucí po kaskádovém schodišti.
6: Již po 19. poteče v barokním areálu Kuks víno po schodech tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vína po schodech se samozřejmě můžete těšit na stánky více než 20 vinařů z Čech a Moravy, vinné lázně a stánky z burčáky.
0: Sport.
7: Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli. Trenér Jiří Novák si myslí, že Švédové přivezli na evropský šampionát velmi kvalitní výběr.
8: Hodně dobrý. Já jsem je samozřejmě viděl proti Italům, ale viděl jsem i jiný zápasy, které hráli v přípravě a hodně dobrý. Cesta tam určitě je, ale zase povede přes maximální výkon.
7: Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Slovenskem, obhájci stříbra Italy a Slovinskem, které má medaile z posledních tří evropských šampionátů. Do osmifinále se dostanou nejlepší čtyři celky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Vlašimi a zdržení na D11 u Sadské. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašimi na 53. kilometru dopravní omezení. Brzdí se na 50. a půl kilometru, navíc na konci kolony nehoda.
2: 155. kilometr je čerstvá nehoda tří aut v levém pruhu, tak se tam dodržuje.
9: Na místě jsou hasiči, sanitka, zpoždění v následné koloně 15 minut. A D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně na 54. kilometru se dojíždí do kolony kvůli impregnaci pravého pruhu. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru budete brzdit. Kolona pokračuje až na 33. kilometr. Tam v omezení vyšetřují nehodu. Fronta je na půl hodiny. Možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Souběžná silnice je uzavřená. A v Karlových Varech na průjezdu městem po silnici 6 ve směru z Chebu do Chomutova čekejte kolonu před sjezdem na Bohatice. Je tam ucpaný sjezd kvůli opravě Pražského mostu. Zdržení 10 minut. Navíc ve městě čekejte uzavírky kvůli triatlonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a v tisíce metrech na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
10: 14 hodin, skoro 6 minut, za hodinu touto dobou už uslyšíte vstupy ze tří stadionů fotbalové šance ligy. Suverénně tím tabulkově nejzajímavějším je střetnutí druhého se třetím, celkem právě toho, jak to vypadá po sedmi kolech. A to ještě Mladá Boleslav má odehráno pouze 6 utkání. Slovan Liberec, Mladá Boleslav, to je to střetnutí, na které jsem chtěl nalákat, přestože co do jmen, možná bude zajímavější zápas od 18 hodin mezi Spartou a Jabloncem. Souboje od hodin 15, brněnské derby, Zbrojovka Artis a možná v trochu ve stínu je souboj Bohemians se Slováckem, tedy duel 12. se 14. celkem aktuální tabulky.
0: Radiožurnál Sport
11: a Martin Charvát.

0: Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Využili jsme k tomu ještě potlesk od kapely Nirvana. Siňaková tím vyrovnala český rekord Jany Novotné. Víc titulů má jen Martina Navrátilová, která je ale získávala s americkým občanstvím. Siňaková v New Yorku spolu s Taylor Townsendovou porazili domácí pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Po zápase se světovou jedničkou v deblu Kateřinou Siňakovou mluvil David Prouza.
1: Kateřina Siňaková, vítězka US Open. A 12-násobná deblová grandslamová šampionka. To je hezká vizitka.
2: Rozhodně mám obrovskou radost, že se to povedlo. Určitě to bylo náročné a hrozně moc si vážím, že to tak dopadlo, že se to povedlo a že můžu připisovat další titul a měnit historii, nebo spíš zapisovat se do historie.
1: Vyhrát grandslamové finále z otočky, po tom, co ten první set vám úplně nevyšel, tak to asi možná chutná ještě lépe, ne?
2: Určitě ten boj tam byl a prostě bojovali jsme tam asi spíš sami se sebou než se soupeřkama a prostě když se nám to podařilo stáhnout, tak vlastně ten konec nám nevyšel, ale věřili jsme, že prostě máme tu hru, tak nějak jsme jim to trošku darovali ten první set, hrozně moc chyb tam bylo, takže prostě jsme chtěli být jen, chtěli tam nechat všechno a bylo super, že jsme chytli pak ten začátek ve druhém setu a určitě jsme se prostě dostali do naší hry to, co jsme chtěli hrát my a pak už to bylo lepší, takže je to obrovská radost, evidentně asi vždycky si to tady musím tím takto projít. Minulé to vítězství poslední bylo taky vybojovaný, teďka taky, takže mám obrovskou radost.
1: Ale na to, že říkáte veřejně, že US Open úplně zase není to pravé ořechové pro vás, tak dva grandslamové tituly, to není úplně špatné. Finále na Grand Slamu, vy máte neuvěřitelnou bilanci. Jestli vám to někdo říkal zase, teď je to o něco hezčí, 12-3. Jak to děláte?
2: Krásná bilance, jsem hrozně moc vděčná, že ji můžu mít. Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu, nebo i společně prostě, že vždycky najdeme cestu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe, takže samozřejmě není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá a ta bilance je super, no jsem ráda, že ji takovou mám.
1: Stihnete nějaké oslavy v New Yorku, to město k tomu celkem vybízí?
2: Naštěstí mám let zítra, takže myslím si, že Taylor něco vymyslí a tak nějaká večeře určitě klapne.
1: Vám se povedlo získat kariérní Grand Slam podruhé s druhou partnerkou, nejdříve s Barborou Krejčíkovou a teď tedy s Taylor Townsendovou, tak jaké jsou vaše dojmy z tohoto počinu?
2: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá, takže ať už se děje cokoliv, určitě jsem na sebe prostě pyšná.
1: Moc krát vám gratuluju a hodně štěstí do zbytku sezóny.
2: Děkuju moc.
0: Usmívá se Kateřina Siňaková, ptal se jí David Prouza.

Tohle byla Avril Lavigne ve vysílání Radiožurnálu Sport. Začaly se hrát už soutěže ve sportech fotbalových, které sledujeme. Ve španělské La Lize v 16. minutě Santander hraje s Alavesem bez gólů a podobné to je také ve druhé nejvyšší české soutěži v utkání mezi Českou Lípou a Prostějovem, kde to je tedy také v 16. minutě nerozhodně 0-0. Jinak v šance národní lize, tedy té zmíněné druhé nejvyšší české soutěži, ještě v 17 hodin a 30 minut začne hrát Kroměříž proti Opavě.

0: Baláže, Střihavku a Pavlíčka střídá Šveda celým jménem Kristián Šveda. Vítej.
1: Krásný den.
0: Jsi tu proto, abychom se bavili o lazení detailů při posouvání limitů lidského těla ve sportu. Je tu totiž pravidelné sobotní povídání o propojení vědy a sportu a ty jsi přišel popovídat o jednom experimentu. Tak o čem je?
1: Jde o pokus z loňského roku, při kterém se skupina 4 vědců z různých čínských univerzit rozhodla prozkoumat to, jaký vliv má na výkon při plavání osvětlení bazénu. Udělali to tak, že si pozvali 14 elitních plavců, kteří se účastnili olympijských nebo asijských her.
0: A co po nich tedy chtěli? Asi plavat, ne?
1: Ano, každý z těchto profesionálů plaval způsobem, na který je zvyklý. Účastníci experimentu se do vody vrhli dvakrát a rozdíl byl v tom, jakým způsobem byla bazénová hala osvícená. Intenzita světel byla v obou případech stejná, změna ale byla v barevném spektru.
0: Aha, a v čem ta změna tedy spočívala?
1: No, jeden pokus absolvovali plavci za světla, které bylo u bazénu instalované dlouhodobě, a při druhém pokusu upravili vědci světlo tak, že bylo hodně studené a výrazně namodralé. Jinak byly všechny okolnosti, jako teplota vody a vzduchu, úplně totožné. Plavci taky měli mezi oběma pokusy dost času na odpočinek.
0: A co ukázali výsledky tohoto pokusu?
1: Vědci nesledovali jenom to, jak rychle plavci zdolají danou vzdálenost, měřili taky startovní reakci, po výkonech probírali s plavci i jejich subjektivní dojem v době, kdy sami účastníci experimentu nevěděli, jaký přesný čas zaplavali. Jednoduše řečeno se dá říct, že ve všech sledovaných metrikách se ukázalo, že chladné, namodralé světlo zvyšuje výkon lidského těla. Plavci překonali bazén rychleji a subjektivně se u toho i cítili lépe než pod teplejším žlutým osvětlením.
0: No a jak si toto zjištění autoři vysvětlují?
1: No, tady jde už spíš o jejich hypotézu než nějaká ověřitelná fakta. Jedním z důvodů může být to, že při chladnějším osvětlení plavci zkrátka lépe vidí. Podle vědců je ale pravděpodobnější, že chladné světlo udržuje lidský organismus bdělejší. Nažloutlé světlo může evokovat domácí večerní osvětlení a řekněme takovou tu dobu, kdy už se tělo chystá na spánek.
0: Říká Kristián Šveda, děkuju ti.
1: Naslyšenou.

Cyklisté na Vueltě mají před sebou 96 kilometrů předposlední etapy, etapy, která je tou nejnáročnější v letošním ročníku, jsou tedy zhruba v její polovině a situace je velmi zajímavá co do rozmístění jednotlivých závodníků na trati. V čele je 11členná skupinka uprchlíků, ve které je velmi početný tým Uno X, je tam s nimi ještě dvojce ze stáje Spojených arabských emirátů nebo třeba Wout van Aert, ale nikdo jedoucí na celkové pořadí. 3,5 minuty za touto skupinou je přibližně 50 závodníků, mezi nimi také Jan Hirt, kteří by chtěli v dnešní etapě zvítězit povětšinou. No a jezdci na celkové pořadí jsou všichni v pelotonu a ten na čelo závodu ztrácí 11 minut. Takže Enric Mas v současnosti v kontaktu s těmi, kteří by se před něj chtěli dostat v dnešní etapě a zítra si v Granadě dojeli pro celkové vítězství, tedy spolu s Primožem Rogličem, ten na něj ztrácí 1,5 minuty, spolu s Felixem Gallem, ten na Enrica Mase ztrácí 3 minuty a více než 5minutovou ztrátu má aktuálně 4. Richard Carapaz. Enric Mas tedy za aktuálních podmínek a za aktuální situace je blízko tomu, aby zvítězil na Vueltě.

0: 14 hodin skoro 30 minut na Radiožurnálu Sport vám teď nabízíme aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A další zprávy už má pro vás Jana Gulda. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovaly a využili tak americkou ochranu. Spojené státy nabízejí odkvět na lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél Ománského pobřeží. Spisovatel Karel Poláček, který byl židovského původu, dostal během druhé světové války od režimu nabídku na udělení takzvaného čestného árijství. Odmítl ji a čekala ho internace v koncentračním táboře.

0: Boře. Řekl to archivář Roman Štér z Národního archivu, a to při představování fondu Syndikátu novinářů. Fond obsahuje 1268 archivních krabic a vznikl díky aktivitě Svazu československých novinářů v 50. a 60. letech minulého století. Hygienici v létě provedli 1364 kontrol dětských táborů. Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 500 korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Výsledky jsou podobné jako loni. Letošní táborovou sezonu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje a provozovatelé táborů dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků. A v Bečově nad Teplou se až do neděle koná další ročník Mezinárodního kovářského sympózia. Sjíždí se tam kováři z celé republiky i ze zahraničí, aby předvedli své umění a přiblížili kovářství veřejnosti. Letošním tématem je Má vlast. Sport. O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj s Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Sabalenkovou po 99 týdnech nahradí právě její soupeřka. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první grandslamové finále kariéry.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D11 u Sacké a nehoda na D1 u Vlašimi. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou stojí kolona z 25. a 5. kilometru. Na 33. a 5. se po hromadné nehodě projíždí pomalu, je to v omezení, fronta je stále na více než 40 minut. Dá se jet z exitu 25 přes Poříčany a Tatce a Pečky, zpět se vrátíte u Poděbrad. Pozor, na souběžné silnici je uzavírka. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim na 50. kilometru vyšetřují nehodu. V levotočivé zatáčce je uzavřený levý pruh, vybočuje se. Následně se popojíždí z 51. kilometru kvůli omezení necelých 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky se pohybují silničáři v levém pruhu na kilometru 183. Zdržíte se teď do 10 minut, kolona začíná na stém 81. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru pojedete pomalu kvůli omezení 25 minut a na silnici 6 na průjezdu Karlovými Vary směrem do Chomutova se popojíždí kolem opravovaného Pražského mostu. Je tam ucpaný sjezd na Bohatice, zpoždění kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 5:15.
1: Volejbalisté Dánska v úvodním utkání na mistrovství Evropy podlehli Finsku 0-3, ale teď už mají jistotu, že s prázdnou co do zisku setu z evropského šampionátu neodjedou, protože v právě hraném utkání vedou nad Nizozemci 1-0, ve druhém setu to je 7-7.

0: Trenér fotbalistů České Lípy Petr Madhauser se právě teď zasmušil, a to proto, že útočník Červenka nedal ve 40. minutě velkou šanci. Ve 40. minutě druholigového utkání mezi Českou Lípou a Prostějovem je tak stále nerozhodné skóre 0-0. Ve studiu znovu Tadeáš Skalický, znovu vítej.
1: Pěkný den.
0: Už si tu jako doma. Na Radiožurnálu Sport pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie. A dnes to bude příběh atleta, který výrazně narušil propagandistický obraz olympijských her v Berlíně 1936. Přímo před očima Adolfa Hitlera získal 4 zlaté medaile. Byl Američan, byl černoch a jeho příběh začal přesně před 113 lety.
1: 12. září 1913 přišel v Alabamě na svět James Cleveland Owens. Později ho celý svět poznal jako Jesseho Owense.
0: Byl nejmladším z 10 dětí. Jeho otec Henry byl pachtýř, jeho rodiče se ještě narodili do otroctví. Owens vyrůstal v chudobě a v době, kdy na americkém jihu určovala barva kůže, kam člověk smí chodit do školy, kde může sedět nebo do jakých podniků může vstoupit.
1: Když mu bylo 9, rodina se přestěhovala do Clevelandu v Ohio a tam James Cleveland získal jméno, které později znala celá Amerika. Ve škole řekl učitelce svoje iniciály JC a kvůli jeho jižanskému přízvuku ale slyšela Jesse a jméno mu tak zůstalo. A právě v Clevelandu začal taky opravdu běhat. No a jeho talentu si všiml trenér Charles Riley. Owens ale po vyučování pracoval, aby pomáhal rodině. Riley proto změnil plán, místo odpoledne spolu trénovali ráno před školou. Povinnosti uživit sebe a později vlastní rodinu Owens se provázela i dalších letech. Právě tenhle střet zachycuje taky film Barva vítězství z roku 2016.
2: Víte, kouči, tu práci potřebuju. Spoléhá na mě totiž dost lidí.
3: Jsem tě špatně pochopil. Myslíš, že umíš všechno? Že už se nemusíš nic učit? Jo?
2: Ne, pane. Věřte mi, jo? Chtěl bych běhat rychleji. Ale musím zajistit svou dcerku, aby měla jídlo a oblečení. Tak mi poraďte, kdy mám trénovat.
0: Na Ohio State University nedostal atletické stipendium. Vedle studia a tréninku proto pracoval. A přestože byl jedním z nejlepších atletů školy, kvůli barvě kůže nemohl bydlet na koleji společně s bílými atlety. Když tým cestoval, musel využívat hotely a restaurace, které přijímali černochy.
1: Jenže na dráze začínal Owens překonávat všechny. 25. května 1935 v Ann Arbor během necelé hodiny vyrovnal jeden světový rekord a 3 další překonal. A to přesto, že ho před závody bolela záda.
0: O rok později už patřil mezi největší americké naděje pro olympijské.
1: Jenže ty se konaly v Berlíně, a to v nacistickém Německu. Režim Adolfa Hitlera chtěl olympiádu využít jako výkladní skříň země. Nacistická ideologie přitom otevřeně pracovala s rasovou hierarchií a představou nadřazenosti takzvané árijské rasy. 1. srpna 1936 Adolf Hitler olympijské hry zahájil.
4: Die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
1: A potom začal Jesse Owens vítězit. Stovka, zlato, skok daleký druhé, dvoustovka třetí a štafeta na 4x100 metrů čtvrté zlato a světový rekord. Během několika dní se z něj stala největší hvězda berlínské olympiády. No a po návratu domů zjistil Jesse Owens, že 4 zlaté medaile rasové poměry v Americe nezměnily. Prezident Franklin Roosevelt ho nepozval do Bílého domu a na slavnost na vlastní počest v newyorském hotelu Waldorf Astoria musel Owens kvůli barvě pleti přijet nákladním výtahem. Ani olympijská sláva mu nezajistila živobytí. Vydělával si na exhibicích, při kterých závodil třeba proti koním. Později pracoval s mládeží a v roce 1976 převzal prezidentskou medaili svobody. Zemřel o 3 roky později ve věku 660 let. Jeho příběh ale začal právě 12. září 1913. Byl to příběh kluka z Alabamy, kterému doma barva kůže zavírala dveře, ale který v roce 1936 přijel do Hitlerova Berlína a 4x tam vystoupil na nejvyšší stupeň.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 49 minut, to znamená, že fotbalisté 6 týmů z nejvyšší české soutěže už jsou připraveni, aby vyšli z šaten a pustili se do boje v 8. kole šance ligy. Proto si teď uděláme krátkou pozvánku po jednotlivých stadionech a začneme velmi pochopitelně v Liberci, protože souboj Liberce s Mladou Boleslaví je souboj druhého se třetím týmem tabulky. Tenhle zápas bude komentovat Karel Schamberger.
1: Krásný den z Liberce.
0: Karle, jaké jsou sestavy, jaká jsou očekávání v Liberci?
1: Úplně nevím, jaká jsou očekávání, ale ode mě k tomuto duelu jsou očekávání dost vysoká, protože, jak už jsi zmínil, je to souboj týmu, kterým se velmi, velmi vydařil vstup do této ligové sezóny. Slovan Liberec je aktuálně na druhém místě s 16 body, Mladá Boleslav sice na třetím místě se 14 body, ale má k dispozici ještě jednu dohrávku, takže teoreticky může být i před Slovanem Liberec. Je to prestižní duel a to dokládá také například fakt, že se na něj přišel podívat a samotný předseda fotbalové asociace České republiky David Strunda, kterého jsem potkal u vchodu pro novináře. Jinak, co se týče sestav, nemusíme asi jmenovat detailně, protože tam není nic moc překvapivého. Zmíním ale jedno jméno a tím je Vasil Kušej, který dnes oblékne dres Slovanu Liberec. Úvod sezóny se mu celkem vydařil pod Ještědem až na ten tragický začátek, kdy obdržel červenou kartu. To je sice pravda. Vasil Kušej právě to je muž, který oblékal předtím, než odešel do Slávie, kde získal 2 ligové tituly, dres právě Mladé Boleslavy. Začal tam svou ligovou sezónu a nakopl se k těm velmi dobrým výkonům následně potom právě třeba v Edenu a následně zamířil z Edenu sem pod Ještěd, takže pro něj určitě velice zajímavý zápas, podobně jako třeba pro Lukáše Maška v libereckém dresu, který má také mladoboleslavskou minulost.
0: Říká Karel Schamberger, v 15 hodin výkop Liberec, Mladá Boleslav, stejně jako brněnské derby. Zbrojovka Artist, tam je David Nekvinda, Davide.
2: Hezký den z Brna, zrovna pod mým hlasem můžete slyšet začátek hymny Zbrojovky Brno, to je domácí tým v tomto zápase, i když tady na stadionu v Srbské ulici jsou doma, aspoň co se týče prvoligových zápasů, oba brněnské kluby. Brněnské derby v nejvyšší soutěži je to po 89 letech. Naposledy v roce 1937 Zbrojovka, tehdy ještě pod názvem SK Židenice, hrála proti Moravské Slávii Brno, to je klub, který stále funguje, ale už v nižších soutěžích. Tehdy Zbrojovka zvítězila 6-0, i dnes je favoritem, ale samozřejmě takový výsledek by byl asi hodně překvapivý v duelu s Artisem, když se tedy utkávají dva nováčci nejvyšší soutěže. Připomínám, Zbrojovka postoupila jako první tým minulé druholigové sezóny. Artis sice neuspěl v baráži, ale poté nahradil vyřazenou Karvinou. Co se týče toho, co se děje na tribunách, tak musím říct, že lehké zklamání z mého pohledu. Čekal jsem, že zápas bude úplně vyprodaný. Včera Zbrojovka informovala, že ještě asi 1000 míst zbývá a teď nějakých 8 minut před úvodním výkopem, tady je zkrátka ještě docela dost volných míst, některá se jistě zaplní, ale úplně plno tedy nejspíš nebude. No a krátce taky k tomu, co se dá čekat na trávníku, tedy k sestavám na straně Zbrojovky, řekl bych, žádné překvapení. Na straně Artisu možná jedno drobné, v bráně nebude teda až stopen dosavadní jednička tohoto týmu, ale po druhé v sezóně se dostane 18-letý Richard Kašík na hřiště v zápase. Je to brankář, který už odchytal jeden zápas, ten se musí vydařil, poté se ale stopen vrátil do brány, teď tedy dostane znovu šanci.
0: Říká David Nekvinda, děkujeme mu za to. No a v 15 hodin začne také střetnutí mezi Bohemians a Slováckem, na něm je Tomáš Petr, tak je tebe zdravím.
3: Hezký den.
0: Kulisa na Bohemians zatím výrazně slabší, ono je to také střetnutí 12. se 14. týmem tabulky. Myslíš si, že pro Slovácko by dnes mohla přijít první šance na výhru v této sezóně?
3: Tak přijít samozřejmě může, na druhou stranu asi bych řekl, že spíše pokud by někdo měl z téhle dvojice zvítězit, tak domácí Bohemians, ale na druhou stranu začíná se zastavu 0-0 a myslím, že valná většina fanoušků tady by nebyla překvapená, kdyby se končilo i za toho nerozhodného stavu 0-0. Když se podíváme na ty poslední vzájemné zápasy, tak tam Bohemians mají navrch. V minulé sezóně dokázali zvítězit 1-0 doma a pak i 2-1 venku. Když se vrátíme do těch předchozích let, tak tam to byly dvě remízy po sobě 1-0-0, řekněme tedy očekávatelná ve vzájemných zápasech. Ale když se hrálo tady v Dělíčku v listopadu 2024, tak z toho bylo překvapivě divoké utkání s výsledkem 3-3.
0: Říká Tomáš Petr, snad to bude podobně divoké a nebude to těch tebou naznačovaných 0-0 v tomto zápase. Tomáš Petr, David Nekvinda, Karel Schamberger, to je naše komentátorská trojice z Liberce, Brna a také z Prahy, z Dolíšku. Uslyšíte je podrobně po 15. hodině, kdy právě zápasy mezi Libercem a Mladou Boleslaví, Zbrojovkou a Artisem a také Bohemians a Slováckem začnou.

0: Fotbalisté Santanderu po poločase hrají s Alavésem nerozhodně 1-1, to je španělská La Liga, která dnes bude mít jako ten poslední zápas duel Realu Madrid s Vallecánem, začne v 21 hodin, v 15 hodin a 30 minut se klasicky začne v Německu, snad bude Patrik Schick gólový v utkání na hřišti Augsburgu, ale to by Patrik Schick musel nastoupit, protože v základní sestavě Leverkusenu není pro tento duel. Stejně tak nás bude zajímat, co se bude dít v Itálii. Od 18 hodin Lazio Řím přivítá AC Milan, respektive v tento čas, a od 18 hodin budou hrát. Stejně tak bude zajímavý duel Lyonu na hřišti Paříže FC, což je utkání, které začne ve 20 hodin a 45 minut. No a pochopitelně se budeme také vydávat do Anglie, protože mistrovský Arsenal začal sezónu znovu velmi dobře, po třech zápasech 3 vítězství a dnes bude od 21 hodin hrát na hřišti Sunderlandu. Jenomže co nás bude zajímat ještě víc, to je česká nejvyšší soutěž Šanceliga v 18 hodin, utkání mezi Spartou Praha a Jabloncem, budeme ho vysílat celé. No a teď začínají 3 duely. Bohemians Slovácko, to je duel, na kterém máme Tomáše Petra, Slovan Liberec Mladá Boleslav, na tomto utkání máme Karla Schambergera, no a také se budeme vydávat do Brna, protože v Brně začíná po dlouhé době brněnské derby. Zbrojovka Brno versus Artis Brno, utkání, na kterém je David Nekvinda.
1: A právě Zápas právě začíná, domácí rozehrávka v podání tedy fotbalistů Zbrojovky Brno, i když na stadionu v Srbské ulici jsou doma oba týmy, ale dnes tedy oficiálně Zbrojovka, která hned dostává míč na útočnou polovinu a taky do vápna, kam letí Vachoušku v balon, ale jistý první zákrok tohoto zápasu si připsal Richard Kašík, 18-letý golman Artisu, který dnes asi trochu překvapivě dostal příležitost před Tadeášem Stopenem. Pro ten centr si doběhl, zakřičel na spoluhráče, stáhl míč ze vzduchu. Ne extra složitá situace, ale určitě důležité si takto vyzkoušet balon hned v úvodu. Už se ale hraje daleko od Kašíka, protože Artis se snaží o první útočnou akci svou v tomto zápase v první minutě za stavu 0-0, ale hru otáčejí teď fotbalisté v tomto zápase hostujícího týmu směrem dozadu na stopera a taky kapitána Plechatého. Ten dává doprava, kde je Glosova. Tomu chtěl poslat balon takovou ťukačkou Allegri, jenomže to dokázala Zbrojovka překazit a teď můžou dopředu domácí. Ovšem Vaníčkova přihrávka zpětná na Langra nebyla úplně přesná, Langer si musel pro balon kousek zaběhnout, takže z toho nebude přímá akce brněnské Zbrojovky, která se ale postupně přeci jen přibližuje.
0: Úvodní atmosféra v Brně dobrá, ale na Radiožurnálu Sport jsme se rychlého gólu nedočkali a uvidíme, jestli rychlý gól vůbec mohl padnout třeba v utkání mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Karel Schamberger tenhle duel sleduje.
2: Nemohl, polovina druhé minuty, Slovan Liberec Mladá Boleslav 0-0, jednoduše nemohl, protože zatím ani jeden z týmů se nedostal do vyložené šance. Ano, v takovém náznaku byl mladoboleslavský Solomon John, ale byl ve velkém úhlu z levé strany hřiště a s balónem jen zaběhl za postranní čáru a tím pádem z toho nebylo žádné ohrožení. Teď u balónu ale hráči domácího Slovanu Liberec na pravé straně hřiště, je to připravený Juliš, který bude vhazovat balón zhruba z hranice pokutového území, pokud bychom tu čáru prodloužili. Ve středu hřiště chtěl najít Kušeje, ale ten zůstal zamrzlý a tak se před něj dostal mladoboleslavský Donát, který dává ještě na Langhamra, mladoboleslavští u pokutového území Liberce. Je to Hybš, který se dostává k míči a následně také Nigeriec Solomon John, který už si chce udělat cestu do pokutového území. To se mu sice téměř povedlo, ale z hranice 16 pak chtěl nejspíš centrovat takovou šajtličkou, chtěl tam hodit hodně kroucený balón na zadní tyč, ten se mu ale nepovedlo, balón mu sklouznul a tak míč odcestoval jen mimo branku Slovanu Liberec. Tomáš Koubek, kapitán právě domácího týmu, teď odkopává od své branky na pravou stranu hřiště, kde je připravený obránce Hulka, po něm ještě ve středu může hrát Masopust a na levé straně také Kajondo, ten posílá před sebe na Fajeho, Faje ale dává zpět jen právě na Drakpeho. Drakpe, který momentálně je u balónu, může levačkou ještě posunout před sebe právě na Kajonda a Kajondo už se chce podívat dopředu a to se mu daří, přihrává ještě na Maška, ten byl faulován, ano byl, vidí to tak i sudí Jan Machálek, který právě teď písknul do své píšťalky a bude z toho tedy standardní situace zhruba z nějakých 20 metrů, ale pravda, je to více na levé straně hřiště, takže to možná bude spíš signál na zadní tyč, na nějaký centr a následně na hlavičku. Polovina čtvrté minuty, Slovan Liberec hraje v v 8. ligovém kole s Mladou Boleslaví zatím 0-0 a my to řekneme také posluchačům Radiožurnálu. Polovina čtvrté minuty, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 0-0. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
1: Ve čtvrté minutě utkání Zbrojovka Brno, Artis Brno 0-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
3: Třetí minuta končí, Bohemians Slovácko 0-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, slyšeli jste i ve vysílání Radiožurnálu Sport, že se hraje také na Bohemians, kam se za chvíli vydáme. Jen krátká zpráva z baseballu, protože se hraje páté finále extraligy za stavu 2-2 mezi Hrochy Brno a Kotlářkou Praha. Hroši prohrávají v osmé směně 1-3. Ale jsou aktuálně na pálce. Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď míříme poprvé také na zmíněné Bohemians, utkání Klokanů proti Slovácku. Sleduje Tomáš Petr.
3: Polovina čtvrté minuty, zatím čekáme na úvodní gól a vlastně i na úvodní nebezpečnější situaci, ať už před jednou nebo před druhou brankou. Domácí provedli oproti minulému zápasu dvě změny. Matoušek a Mirvald se dostali do základní sestavy, naopak Pilař a Karim zůstali pouze na střídačce. Hosté ti nastoupili prakticky v totožné sestavě, jen s tím dodatkem, že po červené kartě a tom jednozápasovém trestu se vrátil Kostadinov a tak se nevešel Sose do té základní sestavy. Čtvrtá minuta končí, Bohemiance jsou v úvodu aktivnější, chtějí to potvrdit i teď na pravé straně kombinace, po které Havel posílá centr do pokutového území, ale před Květem odvrácený balón. Ještě tam vybojoval míč Javorček, další centr Almáši se tam snažil dostat k hlavičce, ale ubránil ho Stojčevsky a tak i blíží sice polovině páté minuty. Skóre zůstává 0-0, Slovácko prakticky nebylo za půlící čarou, teď by se to mohlo změnit, protože tam byl útočný faul od jednoho z domácích a rozehrávat tak budou hosté z Uherského Hradiště, ale ještě stále na vlastní obrané polovině, konkrétně to je Stojčevský, který dává na krátko míče.
0: Žádný rychlý gól ani na jednom ze stadionů 0-0. I mezi Bohemians a Slováckem. Volejbalisté Dánska vedou na evropském šampionátu nad Nizozemskem už 2-0 na sety. Začalo utkání také mezi Poláky a Izraelci. Poláci potvrzují roli favorita už od úvodních míčů. Vedou 8-4. Nás ale bude především zajímat to, co začne v 16 hodin, tedy střetnutí mezi Českem a Švédskem, které budeme pochopitelně na Radiožurnálu Sport sledovat v přímé reportáži. Stejně jako právě hrané zápasy fotbalové šance ligy a v ní se právě teď vracíme. Liberec, Mladá Boleslav, na tomto duelu je Karel Schamberger.
2: Sedmá minuta, Slovan Liberec hraje s Mladou Boleslaví, zatím vyrovnaně 0-0. Jsou to mladoboleslavští hráči, kteří jsou u balónu a konkrétně je to na obrané polovině kapitán Králik, který si pomáhá ještě s Karafiátem, ten téměř stojí na obrané polovině. Liberečtí nenapadají a tím pádem mají mladoboleslavští fotbalisté k té rozehrávce dost času. A teď je to právě nákop kapitána Králika na útočníka Klímu, jenže Klíma fauloval vyběhnuvšího brankáře a to viděl také hlavní sudí Jan Machálek. Jiří Klíma si byl hned toho útočného faulu vědom. Tomáš Koubek, kapitán a brankář Slovanu Liberec, to udělal velmi chytře, byl u toho balónu jednoznačně dřív než útočník Mladé Boleslavy Jiří Klíma a následně právě Koubek zamířil na trávník, ale vypadá to, že je v pořádku, protože teď rozehrává na levou stranu hřiště, tam je připravený Drakve a po něm také může hrát ještě Kajondo. Právě Kajondo si teď dobře narazil společně s Julišem a chce dávat na pravou stranu, to se mu povedlo, tam je Dulaj už ve vápně připravený ke střele, ale Martin Králik, obránce Mladé Boleslavy, tam přivalil se jako vlak a odcestoval společně i s balónem mimo hřiště, bude z toho rohový kop teď pro domácí fotbalisty. Vasil Kušej už si bere balón do svých rukou a míří k praporku, k tomu na pravé straně, mezi tím se hráči obou týmů srocují v 16. Mladé Boleslavy, končí 8. minuta zápasu a Liberec hraje s Mladou Boleslaví 0-0, rohový kop pro domácí Slovan. Vasil Kušej zvedá pravou ruku a pravačkou už teď posílá balon do vápna. Tam bude sice hlavička, ale jen velmi decentní, taková, že si pro ní úplně v klidu došel brankář Jiří Flodr a i hned rozebíhá útok Mladé Boleslavy. Na pravé straně hřiště je to Zíka, který chce ještě před sebe vysunout Klímu, ale to se mu nepovedlo. Naopak hráči Liberce se dokázali sformovat v obraně.
0: V 9. minutě tak Liberec stále hraje nerozhodně s Mladou Boleslaví 0-0, co brněnské derby. Zbrojovka Artis David Nekvinda.
1: 9. minuta zápasu 0-0 mezi Zbrojovkou a Artisem. Teď hosté z Artisu v útočné šanci a tyč, kterou trefil Alegi, tak to byla první výrazná šance tohoto zápasu. Celkem z ničeho nic. Alegi střílel ještě spoza vápna v momentě, který nevypadal nějak extra nebezpečně, ale tedy vystřelil tak, že trefil vzdálenější tyč brány. No a tak teď tedy Artis, který zatím byl v tom zápase pasivnější, si troufnu říct, dělili centimetry od toho, aby se dostal do vedení. Pak tam v nás následné snaze získat míč, ať už pro jeden nebo druhý tým, viděl rozhodčí orel ruku jednoho z hráčů Artisu, takže hru přerušil. Je otázka, jestli tu ruku neviděl už při teči Alegiho střely, pak by samozřejmě gol případně neplatil, to už teď ale nebudeme zjišťovat, protože je tu Zbrojovka v útočném pokutovém území a Langer si hezky technicky nadhodil míč do vzduchu, chtěl pak vystřelit takovým halvolejem, který mu úplně nesedl, ale i proto, že tam byla ještě teč jednoho z hráčů Artisu. Takže to bude rohový kop pro Zbrojovku v 10. minutě za stavu 0-0, kdy tedy, jak jsem před okamžikem říkal, první velkou opravdu šanci zápasu měl Alegi, hráč Artisu, který trefil tyč. Teď Alegi se zapojuje do bránění, protože se chystá tedy rohový kop, který rozehraje Antonín Vaníček, tedy fotbalista brněnské Zbrojovky. Samozřejmě brněnské jsou dnes oba týmy. 10. minuta pomalu končí, takřka všichni hráči na malém vápně, takže tam teď má Artis, nebo golman Artisu Kašík hodně divoko před sebou. Balon letí na přední tyč, kde se snažil líznout míč Vachoušek, ale nevyšlo to a naopak by mohl jít Artis do rychlého breaku, jenomže troufnu si říct, že tento balon po levé lajně bude příliš prudký, tak aby mohl jít Komljanovič směrem vpřed. Sice se na chvíli k balonu dostal, ale Klíma ho pak čistě odstavil. Kapitán Zbrojovky teď sklidí potlesk. 11. minuta, stav 0-0 zůstává, ale
0: říká David Nekvinda. Krátce se podíváme na dění na cyklistické Vueltě, protože se jede předposlední etapa 70 kilometrů do jejího cíle. Bude to od této chvíle už jen třikrát nahoru a dvakrát dolů. To proto, že je tady potom cílové stoupání se skoro 10% sklonem. No a k tomu už se blíží první skupinka 11 borců, která v sobě má třeba Wouta van Aerta, lídra soutěže v bodování nebo bodovací soutěže. Tato skupina má náskok více než 2,5 minuty na 50 hlavý DAF, ve kterém je také Jan Hirt z této skupiny, by teoreticky mohl být také vítěz dnešní etapy, což by Jan Hirt určitě chtěl být. No a se ztrátou skoro 8,5 minuty jede velmi silná skupinka hlavních favoritů na celkové vítězství na Vueltě. Enric Mas tam je spolu s ním Slovinec Roglič, stejně tak i Rakušan Gál, stejně tak i Richard Carapaz, tedy čtyři nejlepší, celkem je to 9členná skupina. Richard Carapaz má k sobě ještě dva své pomocníky, připomínám, je to přibližně 69 kilometrů do cíle. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na fotbal a zpátky také na Bohemians. Bohemians, Slovácko, zápas, na kterém je Tomáš Petr.
3: 11. minuta končí, 12. začíná a skóre stále bezbrankové 0-0, i když před pár okamžiky už to mohlo být trošičku jinak, protože hosté se dostali snad do prvního náznaku šance a bylo z toho zakončení Jurošky bezprostřední blízkosti před brankou, ale Juroška tam byl zároveň v souboji s Havlem a tak nedokázal zamířit přesně, proto tedy ten míč skončil jen v reklamním panelu a skóre zůstává i nadále bezbrankové, a to už říkám ve 12. minutě. Teď Horský, tedy útočník Slovácka, postupuje po levé straně, přihrávka do běhu, to bude dlouhé na Švýcarského, navíc ještě tu situaci kontroloval také Freewald a právě Tomáš Freewald, golman Bohemians, bude rozehrávat od své branky. Nabízí se mu tam Liška na ten míč nakrátko, nebo by Liška dokonce mohl případně i nakopnout ten balón. Přesně tak, Frývald jen rukou posunul ten míč k Liškovi a Liška rozehrává nakrátko ve vápně právě na Frývalda. Frývalda vrací zpátky Liškovi. Liška už je pod tlakem a tak levačkou nakopává míč k půlící čáře. Almáši vyhrál hlavičku, dokázal prodloužit za sebe. Tam je Matoušek a teď si to před ním otevírá Behra, že ho stíhá. Matoušek se prosvíkl za něj a tohle bude červená karta. Ještě tam tedy hosté reklamují, že by to červená být nemusela. No, docela rád bych viděl opakovaný záběr, protože se mi se zdálo, že kromě Behračeho se tam ještě stíhal vrátit Stojčevsky. Dost možná tedy video ještě nabídne trošičku jiný pohled na tu celou situaci. Každopádně ve 13. minutě tedy skóre nerozhodné 0-0, ale hosté by měli hrát o 10 po té červené kartě pro Behračeho. Ještě tedy chvilka, než to bude definitivně potvrzené tím, že se naváže hra. Každopádně už tam Daniel Vokoun vykresluje před vápnem oblouček, odkud se bude rozehrávat. Behrače ještě diskutuje s hlavním sudím, jestli...
0: Tyhle diskuze mohou být poměrně dlouhé, proto se za Tomášem Petrem za chvíli vrátíme a do té doby půjdeme zpátky do Liberce. Liberec, Mladá Boleslav, souboj druhého se třetím týmem tabulky. Karel Schamberger je na tribuně.
2: Za stavu 0-0 startuje teď 15. minuta utkání mezi domácím Slovanem Liberec a hostující Mladou Boleslaví. Jsou to domácí hráči, kteří jsou aktuálně u balonu. Na pravé straně hřiště se chce probít do pokutového území Patrik Dulaj. Co z toho bude? Můžete slyšet podle pískotu, že to bude odkop od mladoboleslavské branky, ačkoliv by si domácí fanoušci přáli pochopitelně rohový kop, tak sudí Machálek v spolupráci s postranním asistentem Malimánkem to tak úplně neviděli a tak teď může hrát s balónem brankář Flodr ve spolupráci také s kapitánem a obráncem Mladé Boleslavy Králíkem.
0: V Liberci zatím bez gólů, ale to neplatí třeba o brněnském stadionu. Zbrojovka Brno, Artis Brno a David Nekvinda.
1: Radiožurnál Sport. V 15. minutě pomalu končí oslavy většiny stadionu, protože do vedení se dostala Zbrojovka Brno. Antonín Vaníček střelcem úvodního gólu, ale velký podíl na ním měl Štěpán Langer, protože ten doběhl míč, který posílal Klíma od půlící čáry dopředu. Už to vypadalo, že míč je ztracený, ale Langer ho ještě dokázal na brankové čáře udržet, tak aby to nebyl odkop od brány. Poté Langer z pravé strany vběhl do pokutového území, kde přihrál na hranici malého vápna Vaníčkovi a ten se trefil ke vzdálenější tyči. Ještě tam ale něco dost aktivně reklamuje lavička Artisu, ovšem vypadá to, že video rozhodčí Jana Adámková ani Lucie Ratajová tam nesledali nic, co by bylo v rozporu s pravidly, co bylo asi možné řešit, bylo to, jestli skutečně Langer stihnul ten balon ještě na hřišti, jestli celá situace neměla už skončit odkopem Artisu, jenomže je rozehráno, gól z Brodovky platí, no a tak můžete slyšet, jak slaví fanoušci týmu, který je v tomto zápasu oficiálně doma. Domácí, i když reálně dá se říct, jsou domácí oba, protože i Artis hraje na stadionu v Srbské ulici. Každopádně kombinace Langer Vaníček teď tedy přinesla Zbrojovce vedení a po rozehrávce Artisu se fotbalisté Zbrojovky zase rychle dostali k míči, zatím s ním ale hrají jenom na obrané polovině. Přihrávka Kakán a Vašulína po levé straně chvíli vypadala, že nebude dostatečně prudká, ale Vašulín se k míči dostal, pak ale přihrál špatně dozadu na Kaká, bude to, nebo nepřesně, bude to autové vhazování.
0: Takže Antonín Vaníček, střelcem úvodního gólu utkání mezi Zbrojovkou Brno a Artisem Brno, zpátky na Bohemians. Platí červená karta pro Slovácko, Tomáši Petře?
3: Polovina 16. minuty, Bohemians Slovácko nerozhodně 0-0, hosté jsou o 10 po té, co Behrače byl vyloučený. Video nezasahovalo, protože nemělo důvod, z těch opakovaných záběrů bylo vidět, že Stojčevský měl v té situaci hodně daleko k tomu míči, že by opravdu tam už šel Matoušek do zjevné brankové příležitosti. Proto tedy červená karta pro Behračeho a Slovácko o 10 začíná hru v oslabení tady v Dělíčku a hned od těch prvních sekund vlastně domácí zamkli tým Suherského Hradiště na jeho vlastní polovině. Ještě doplním, že z té standardní situace po červené kartě pro Behračeho Květ pálil pouze do zdi. takže k ohrožení branky Heči nedošlo, ale dost možná bude mít golman Slovácka dost práce už za chvíli, protože Liška zase zakládá útok ve středovém kruhu. Polovina 17. minuty, Bohemians hrají se Slováckem zatím nerozhodně 0-0 a Čermáku v centru do pokutovou zemí. Ještě na zadní tyči tam je záběh od Javorčeka, ale je z toho jen udržení míče na hrací ploše a Bohemians znovu budou zakládat ohrožení z pravé strany. Květ tam posouvá míč teď k Liškovi, ale nepřesná přihrávka a Slovácko se může alespoň na chvilku osvobodit. Trávník má míče na polici čáře, spolupráce s Horským na tom středovém pruhu, který je bílé barvy. Míč doleva a tam se rozebíhá dopředu Stojčevsky. Stojčevsky ještě dává doleva Švýderskému. Švýderský tam má na spolupráci připraveného Kostadinova. Nakonec znovu Stojčevsky, Trávník, 18. minuta začíná. Bohemians Slovácko nerozhodně 0-0, ale hosté hrají o 10. Horský. Teď Slovácko v útoku i přesto, že hraje v oslabení na ose hřiště spolupráce, do které se zapojil Havlík. Napravo už je to Ndefe, proti němu okamžitě vystupuje Javorček. Ndefe si ale posunul míč po pravé straně centro, který mířil do pokutovou zemí, ale Liška dokázal odkopnout do bezpečí. Ndefe teď hlídá balón, aby z toho byl out pro Slovácko, ale nakonec se nešťastně ten míč se otřel o fotbalistu Slovácka a vhazuje tak Javorček.
0: Tím pádem stále bezgólové skóre. Český jezdec Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny San Marina třídy Moto 2 ze čtvrté řady. V dnešní kvalifikaci v Misánu obsadil Salač 10. místo. Zpátky na fotbal na Radiožurnálu Sport, zpátky do Liberce. Liberec Mladá Boleslav, Karel Schamberger má slovo.
2: 20. minuta startuje, je to 0-0, rohový kop Slovanu Liberec, Vasil Kušej posílá balon do pokutového území, ale míč se jen odráží zpátky k Vasilu Kušejovi, ten už je ve vápně, může centrovat balon dál, Hybšo zatím dává pryč, Kušej gól, Liberec vede 1-0, liberecký Vasil Kušej dává ruce nad hlavu, je to gesto takové, že nechce slavit, ačkoliv teď dává úvodní gól tohoto zápasu, je to jednoduché, právě Vasil Kušej odšpuntoval nejen skóre tohoto zápasu, ale také svou ligovou kariéru v dresu svého dnešního soupeře a tedy v dresu Mladé Boleslavy. Teď se ale Vasil Kušej jako tank probil ve vápně Mladé Boleslavy. Potom, co rozehrál rohový kop, dlouhý banán do pokutového území, tak se balon odrazil mimo 16 Mladé Boleslavy a následně se odrazil právě k hráči s číslem 19 na svých zádech. Vasil Kušej to prvně zkusil nacentrovat míč do pokutového území. Balon se mu ale od Matěje Hybše odrazil jen zpátky ke kopačkám. Následně už to ale Vasil Kušej nechtěl řešit nějakým centrem. Prostě vypálil a na přední tyči propálil také mladoboleslavského golmana Jiřího Flodra. Liberec i přes ten více pasivní úvod tedy dostává do vedení v 8. ligovém kole. Vede teď na začátku 21. minuty nad Mladou Boleslaví 1-0. Oba týmy už se postupně vrací na svou polovinu hrací plochy.
0: Liberec vede, Zbrojovka Brno vede, co Bohemians anebo Slovácko. To je vzájemný zápas, na kterém je Tomáš Petr.
3: Bohemians by mohli vést, teď je to potvrzeno, slyšíte tu radost tady v Dělíčku. Přišli jste právě včas po té, co Almáši poslal hlavou míč do branky, tak okamžitě letěl praporek asistenta Michala Wolfa nahoru a domácí, kteří se radovali jen pár sekund, si zase smutně sedali zpátky na sedačky, jenže pak se za brankou Slovácka, kterou hájí Heča, na té velkoplošné obrazovce rozsvítila ta tři písmena VAR a po přezkoumání celé situace ten offside, ve kterém měl být Almáši, byl odvolaný. Takže Almášiho gol hlavou platí a Bohemians vedou v 21. minutě nad Slováckem 1-0. Byl to krásný centr Smrže, který posadil opravdu luxusní bochánek na hlavičku Almášiho ve vápně. No a vytáhlý forward Bohemians do protipohybu, řekněme, golmana, nebo na tu vzdálenější tyč, poslal nechytatelně hlavou ten míč do branky. Takže po trefě Almášiho Bohemians vedou 1-0. Navíc připomeňme červenou kartu, kterou dostal Behirače. Už je ve 12. minutě, od 19. minuty tedy skóre 1-0. A tenhle zápas je pro Bohemians výborně rozjetý na to, aby tým trenéra...
0: Takže Bohemians vedou 1-0 proti 10 na Radiožurnálu Sport, ale zpátky do Liberce. Liberec Mladá Boleslav už se zase hraje po tom gólu Karle Šambrekře.
2: Nehraje. 23. minuta hry a stále se čeká na potvrzení, zda bude úvodní gól Liberce v tomto zápase, o který se postaral Vasil Kušej, platit či ne. A bude platit. Teď sudí Jan Machálek vložil píšťalku do svých úst a následně ukázal na středový kruh, kde už je také balón. A tím pádem Liberec vede v polovině 23. minuty nad Mladou Boleslaví 1-0. Jsou to právě středočeši, kteří teď se postarali o tu další rozehrávku. K balónu se dostává na pravé straně hřiště Solomon John a následně zastoupil, zahrál také liberecký Kajondo, odpálil balón jen mimo hřiště a tak z toho bude autové vhazování pro Mladou Boleslav. Na pravé straně hřiště je to Donát, který posílá balón na Martina Králika, právě Králik si pravačkou posílá balón víc ke středu a následně dává na Schuberta, ten ale nemá úplně ofenzivní variantu a tak vrací právě na kapitána Králika, ten už centruje, chtěl jsem říct za obranu Liberce, ale to se nestalo. Klíma sice běžel za obranu Liberce, ale Lukáš Hůlka, právě stoper týmu z Podještědí, tam vyskočil velice vysoko a odhlavičkoval ten balón na levou stranu, kde je připravený Kajondo, proti němu Solomon John a právě Solomon John byl úspěšnější a navíc byl Kajondem faulován a tak na polovině hřiště se teď dostanou k míči středočeši, už tam pokládá balón na pravé straně Zíka a rozehrává rychle na obránce Králika. Končí 24. minuta hry, Mladá Boleslav prohrává v Liberci 0-1, jsou to ale právě hostující hráči, kteří jsou teď u balónu na pravé straně hřiště.
0: 0-1 z pohledu hostů, to je aktuálně na úplně všech stadionech a možná to stále platí také v Brně, i když tam jsou v uvozovkách domácí oba dva celky. Zbrojovka Brno, Artis Brno, David Nekvinda.
1: Sport. 25. minuta zápasu, 1-0 pro Zbrojovku Brno, to platí stále, jediný střelec gólu v 15. minutě, zatím tedy Antonín Vaníček, u míče jsou teď ale hráči Artisu, zatím však docela daleko od brány, do které by rádi dali vyrovnávací gól a je to teď taková kombinace ve stoje u půlící čáry, Glosova přihrává dozadu na stopera Plechatého, Plechatý přinese hru víc na levou stranu, protože na té pravé z pohledu Artisu teď už bylo příliš mnoho hráčů, levý bek Fuli se zapojí do kombinace, která pomalu míří na útočnou polovinu, jenomže Preissler, když chtěl sklepnout pro spoluhráče Labíka, tak to udělal nepřesně a k míči se tak dostává Zbrojovka. Vachoušek na středu hřiště může jít zatím sám dopředu a přihrává za obranu Vašulínovi. Vašulínova střela je ale už z velkého úhlu. Ta přihrávka sice byla nápaditá, ale trošku moc do strany pro brněnského nejlepšího střelce se 4 góly, tedy Daniela Vašulína, pátý teď tedy nepřidá tento útočník, protože, jak jsem říkal, střílel z docela velkého úhlu, měl tam po pravé ruce hráče, takže nemohl jít dál na bránu, zkusil to, ale netrefil prostor tří tyčí. Brankář Richard Kašík mohl v tomto případě zůstat klidný jako golman Artisu a v tuto chvíli je u míče v jiné situaci, protože rozehrává po té, co tedy se

0: Janecký, až vstane, tedy záložník zbrojovky, tak možná přímo on bude rozehrávat jako faulovaný hráč v 27. minutě za stavu 1-0 pro zbrojovku v brněnském derby. Nakonec rozehrávku obstará
1: Vaníček. 1-0 pro zbrojovku v brněnském derby, říká David Nekvinda. Doplníme baseballové informace, že hráči Kotlářky Praha zvítězili v pátém finále nad Hrochy Brno 3-1 a tím pádem Kotlářka se ujala vedení v sérii 3-2, hraje se ale na 4 vítězné zápasy. A tak pražský tým může o svém vítězství rozhodnout v zítřejším vzájemném souboji, který začne ve 13 hodin. Zpátky na fotbal, na Bohemians, za Tomášem Petrem, který sleduje utkání domácích proti Slovácku.
2: 26. minuta končí, Slovácko v oslabení a Bohemians vedou 1-0. To jsou tedy ty nejpodstatnější informace. Jediným střelcem zápasu zatím Almáši, vyloučeným hráčem na straně Slovácka Behirače. Od té 12. minuty, kdy Bohemians hrají a přesilovou hru, tak se hraje prakticky na jednu branku a to směrem ke kotli Bohemians. Domácí neustále na míči, teď ale chybná přihrávka od Havla, který se na dálku omlouvá na tu pravou stranu, kde se nepodařilo zachytit míč Matouškovi, a také Matoušek se omlouval, že mohl v té situaci si počínat přece jenom o něco lépe. A tak vazování Slovácka, míč pro Horského je do špeku a dobře tam četl hru Smrš, Květ dává Čermákovi. Čermák na pravé straně vybízí Matouška, Matoušek může ocentrovat, tam nabíjel Almáši, ale před ním ještě stihl zakročit Slončík, takže z toho bude rohový kop, což jste možná podle toho potlesku poznali. Končící 27. minutě při vedení a Bohemianci 1-0, tedy domácí, budou ještě rozehrávat standardní situaci a to je práce pro Čermáka, který si tam už rovná míč u rohového praporku, ještě mu tam dohlíží na to, jestli je správně umístěný ten míč, asistent číslo 2 Michal Wolf. Čermák už se rozebíhá, centr na bližší tyč, tam vyhrál hlavičku Liška, ale ještě tam byla také tyč jednoho z bránících hráčů, takže roh z druhé strany, standardní situace, která zase nabídne Bohemians možnost na zakončení. Tentokrát si bere na starosti míč Květ, ještě se tam chtěl nabídnout na rozehrávku na krátko Javorček, ale dobře tam hosté reagovali v defenzivě, takže Květu v centr na bližší tyč a do třetice všeho dobrého ne. Tak tohle už rok nebude, kopat se bude od branky. Polovina 28. minuty, Bohemians hrají v početní výhodě a vedou nad Slováckem 1-0.
1: Pro Bohemians to utkání rozehrané velmi dobře. Krátce se podívejme také na hokejovou ligu mistrů, kde v 16 hodin nastoupí Pardubice ve Finsku proti tamnímu celku Kuku. Teď hrají ty nejlepší týmy, které vlastně jsou v lize mistrů v dosavadních zápasech, protože jak švédské Skellefteå, tak švýcarský Davos vyhráli všechny tři dosavadní duely, byť Davos jednou až po základní hrací době. Teď mají za sebou 26 minut vzájemného duelu a je to zatím 1-1. Připomínám, že dnes se bude hrát také druhé kolo. Druhé české nejvyšší soutěže, tedy Maxaligy, začne v 16 hodin střetnutím Kolína s Litoměřicemi. Ale my sledujeme především fotbal a především ten, ve kterém se bojuje o čelo tabulky. Druhý se třetím, tedy Liberec s Mladou Boleslaví, na tomto duelu je Karel Schamberger.
3: Konec 30. minuty, Slovan Liberec stále vede po gólu Vasila Kušeje na to Mladou Boleslaví 1-0, teď ale mladoboleslavští u balonu na levé straně hřiště, je to Schubert, který ale teď pozor, může o balon přijít a k němu se řítí útočník Liberce Mašek, který teď bojuje právě s Schubertem o ten balon u rohového praporku Mladé Boleslavi, tady na obrané polovině je to Kušej, který se dostává ještě k míči, centruje balon do pokutového území, ale ten se mu odráží zpátky na kopačky, je to Kušej, který chtěl přihrávat ještě na Fajeho, který se řítil do pokutového území. Mladoboleslavská defenziva ale zatím odolává, teď odkopává také balon až na polovinu hrací plochy, tam je připravený obránce Liberce Hulka, nakonec se vrací k tomu balonu také Kušej, který ho teď ale bojovně dokázal získat pro liberecké fotbalisty, centruje ale teď jen na hlavu Martina Králika, tedy na obránce Mladé Boleslavy. Stále se ale dostávají liberečtí fotbalisté k těm odraženým balonům, až teď to vypadá, že se mladoboleslavští fotbalisté dokážou dokážou osvobodit. Je tomu tak, na středu hřiště na levé straně je to Schubert, který dává na Klímu a ten se řídí do pokutového území z levé strany. Jenže teď se snažil udělat nějakou kličku a udělal kličku možná sám sobě, protože nechal balon pod nohami a liberečtí fotbalisté tak neměli těžkou práci s tím, aby ho odstavili od míče, protože on se odstavil sám. Naopak, Severočeši se teď v protiútoku snaží zaútočit.

0: Na pravé straně hřiště byl to Lukáš Mašek, který teď vybojoval proti Martinu Králikovi rohový kop, další tedy pro Slovan Liberec v tomto zápase. Připomeňme, že po tom posledním rohovém kopu padl gól pro liberecké fotbalisty, tedy zatím ten jediný. Byl to taky Vasil Kušej, který ten rohový kop rozehrával, následně se dostal k odraženým balónům a následně také z pokutového území. Z bezprostřední blízkosti, už si doufám tvrdit, vypálil a my budeme za malý moment informovat také posluchače Radiožurnálu v pravidelných vstávách. 32. minuta, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 1-0. Po 98 letech se hraje v Brně ligové derby. Duel Zbrojovky s Artisem sleduje reportér David Nekvinda.
1: 32. minuta zápasu Zbrojovka Brno, Artis Brno 1-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
2: 31. minuta utkání končí, Bohemians vedou nad Slováckem 1-0 a navíc hrají v početní výhodě. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: A na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat po českých fotbalových stadionech a konkrétně po tom brněnském. Zbrojovka versus Artis. David Nekvinda má slovo.
1: Ve 33. minutě zápasu stav stále 1-0 pro Zbrojovku, která vede od 15. minuty, kdy se trefil Vaníček. Bylo to střelou z hranice malého vápna z pravé strany k zadní tyči po skvělé přihrávce Langra. Před okamžikem měl Artis velkou šanci vyrovnat, kdy po standardní situaci hlavičkoval Adediran. To ještě až taková šance nebyla, ale domácí golman Hrdina vyrazil míč tak, že pak chybělo jednomu z hráčů Artisu, myslím, že to byl Labík, jenom opravdu pár centimetrů, aby trefil balon, který byl pár metrů před prázdnou bránou. No a teď dostane Artis další zajímavou příležitost, protože domácí Dante hrál rukou před pokutovým územím. Nešťastný odraz, ale bylo to evidentní, že Dante se ruky dotknul míče a tak se tady chystá zajímavá standardní situace. To je, řekl bych, docela ideální vzdálenosti pro střelce. Není to úplně hned za velkým vápnem, kde je složité ten míč přestřelit přes zeď a zase dostat pod břevno. Tady je prostor, aby balon jak nabral výšku, tak pak zase dokázal rychle klesat nějakých 21 metrů, 22, něco takového bych typoval, zhruba těch 5-6 metrů za hranicí velkého vápna. Vypadá to na leváka Preisslera, míč je trochu napravo od osy hřiště, takže právě pro leváka příhodnější točit ten balon k tyči. Golman Hrdina, tedy brankář Zbrojovky, si tam teď hodně poctivě staví zeď, za kterou taky zůstává ležící Vaníček, takže i na tu variantu podstřelu jsou domácí připraveni. Preissler střílí a od zdi se míč odráží tak, že to bude rohový kop. Takže tuto příležitost Artis nevyužil, ale ve 35. minutě, když prohrává na hřišti Zbrojovky 0-1, tak tedy má Artis další příležitost srovnat, protože zůstává v útočném postavení, zůstávají hráči Artisu ve velkém ve vápně a bude tam Alexis Allegi posílat balon svou levou nohou do prostoru před golmana Hrdinu, jenomže i když nakonec hlavičkoval Fuli, tak se ten rok bude opakovat, protože ještě před rozehráním zůstal po souboji s Penksou ležet na trávníku Boháč, což teď zvedá emoce mezi oběma týmy. Rozhodčí ukazuje, že ten rok se bude opakovat, že tedy neodpískal faul na Boháče při hře, to by byl pokutový kop, ale to se nechystá, i když to se zase zdá se mi nelíbí hráčům Artisu, ti tam teď právě se sudím Orlem diskutují a chtěli by...
5: Diskus a emocí je samozřejmě v brněnském derby hodně, my na Radiožurnálu Sport to měníme za Bohemians. Bohemians Slovácko, Tomáš Petr u mikrofonu.
2: 34. minuta právě skončila, 35. začíná. Bohemians vedou po gólu Almášiho nad Slováckem 1-0. Navíc ještě předtím hosté šli do 10 po červené kartě pro Behiračeho. Takže ideálně rozjetý zápas z pohledu domácího celku, který teď ale musí trošičku couvnout, protože tam byl útočný faul a rozehrávají tak hosté. Míč už má Kostadinov. Kostadinov posílá balón do volného prostoru, kde to ale v klidu pohlídá Liška ve spolupráci s Frývaldem. Hostující útočník Horský to měl hodně daleko k míči a tak Frývald může rozehrávat přes Havla. Havel dává Liškovi. Liška volí levou stranu, kde je Kadlec. Kadlec nakopává balon za obranu, tam nabíhá Matoušek, ale situaci jistí Stojčevsky. Ještě ale Bohemians zůstanou u míče v končící 35. minutě při vedení 1-0. To je kapitán Čermák, který navádí míč po pravé straně. Dává Havlovi. Havlu, pěkný míč do pokusu. pokutovou zemí, ale tam byl Slončík, který odvrací, ještě Čermák vrací do ohně, Defe odhlavičkoval znovu do bezpečí, ale tyhle odražené balóny vždy seberou domácí a tak vlastně Slovácko je pod neustálým tlakem na pulicí čáře Liška. Po něm nalevo bude hrát Kadlec, až úplně k lajně dává na Javorčeka, proti Javorčekovi je tam Defe, Javorček natáhl míč na střed, posouvá na Květa, Květa dává Liškovi, Liška na ose hřiště Smržovi, Smrž ještě zase otočí doprava na Havla, Havel si posunul míč do běhu a posílá centr do vápna, kde byl Almáši, který sice zakončil hlavou, ale to zakončení mířilo hodně, hodně nad a branku Slovácka.
5: Ve 36. minutě tak Bohemians vedou nad Slováckem 1-0. Začalo se hrát už v Německu a 1-0 už v 7. minutě vede například Dortmund nad Paderbornem. Nás ale zajímá především ta liga česká a v ní se bojuje teď dokonce o samotné čelo, kam se mohou za příznivého výkonu dostat jak fotbalisté Mladé Boleslavy, tak i Liberce. Liberec Mladá Boleslav, na tomto duelu je Karel Schamberger.
0: 38. minuta zápasu a Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví 1-0, stále jediným gólovým střelcem tohoto klání zatím Vasil Kušek, který se trefil ve 20. minutě, mimochodem ex-mladoboleslavský hráč, a tomu odpovídala také následná gólová oslava, protože Vasil Kušek ten gól neslavil. Teď jsou ale u balónu a liberečtí hráči na levé straně hřiště, to byl Faje, který se chtěl dostat k míči, ale balón mu utekl a tak brankář Mladé Boleslavy Flodr nakopává míč na polovinu, tam se ho zmocní kdo? Budou to Severočeši? Ne, nakonec od hráče Liberce Masopusta, respektive, pardon, Dulaje se balón odráží jen na mladoboleslavské kopačky a tak to může být Donát, který se teď chtěl vyslat dopředu společně se Zíkou, ale byl to faul a i za žlutou kartu pro Vojtěcha Stránského. To je jméno, které jste možná ještě neslyšeli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, myslím tedy v tomto utkání, protože právě Vojtěch Stránský před několika minutami nahradil zraněné záložníka Lukáše Masopusta a tak to je poměrně nepovedený start utkání právě pro Vojtěcha Stránského, který přišel na hrací plochu před malou chvílí. Faul, po kterém teď můžou hrát hráči Mladé Boleslavy, Králik odkopává balón na pravou stranu hřiště, ale tam se ho zmocnil Donát a po něm může hrát také Langhammer. Po něm se k balónu řítil Schubert, ale před ním stál hráč v libereckém dresu a byl to na pravé straně připravený Juliš, který si ten balón zpracoval a teď může hrát ještě dopředu na Dulaje, jenže naopak před ním mladoboleslavský Hybš dobře vystoupil a tak teď nepovedená mezihra z obou týmů, kdo nakonec vytěží balon do své moci, bude to Liberec po zákroku Vasila Kušeje, ne, bude to Mladá Boleslav po zákroku Vasila Kušeje, který byl nedovolený, byl to faul právě od Kušeje a tak můžou hrát hráči ve žlutých dresech.
5: Přerušená hra, 40. minuta, Liberec nad Mladou Boleslaví vede 1-0. Teď brněnské derby, Zbrojovka Artis, David Nekvinda, naším reportérem.
1: 40. minuta zápasu 1-0 pro Zbrojovku, to platí od 15. minuty, kdy se trefil Vaníček, teď je v ofenzivním snažení Artis, Glosova z pravé strany centruje na Adedirana, ten ale nebyl dostatečně vysoko, ještě z toho závar před bránou Zbrojovky, ta to však zvládla vyřešit minimálně dočasně tuto situaci, ještě však Artis zůstává na útočné polovině, Allegri zkusí to z velké dálky, zkusí a střela je tečovaná, takže jsem chtěl říct, že z toho bude rohový kop, jenomže dobře tu situaci přečetl gólman Hrdina, brankář Zbrojovky vyběhl z brány a zastavil míč tak, aby neopustil hrací plochu, aby to nebyl roh pro Artis, ale Hrdina bude moct rozehrávat. Položil balon na zem, zatím tak stojí nad míčem, nikdo ho nenapadá, takže nemusí nějak extra spěchat gólman Zbrojovky, už přece jenom Dedan ho dostává pod tlak a tak Hrdina nakopává na útočnou polovinu, kde logicky hledal vysokého Vašulína, ten ale opět neuspěl v souboji s Plechatým. Musím říct, že Plechatý zatím Vašulína zvládá držet na úzdě, ale přece jenom se tentokrát Zbrojovka udrží na útočné polovině a k míči se dostává Janecký. Přihrává doleva na Vaníčka, ten už je na úrovni pokutového území, ale míří s míčem zase směrem zad a přihrává ho opět Janeckému, který přihraje až do středového kruhu na Kaká. Kaká dává doprava Vedralovi. Vedral ještě víc k pravé lajně Klímovi. Penksovi a Penks zase vrací do středového kruhu na Kaká. Takže je to kombinace teď Zbrojovky sice na útočné polovině, ale ještě dost daleko od brány. Uvidíme, jestli domácí fotbalisté podle zápisu v tomto duelu nějak zrychlí teď hru. Možná ano, protože Vachoušek přivzal míč na hranici velkého vápna, otočil se, střílí a je to gól, který dává Penksa. Zbrojovka vede 2-0. Vaničkovu střelu z hranice velkého vápna jenom vyrazil Richard Kašík po své levé ruce a tam se přiřítil Lukáš Penksa, nikým nehlídaný, už to neměl složité a z pár metrů se trefil, propálil Kašíka, který tam už jenom ležel na trávníku po tom předchozím zákroku. No a je to tedy 2-0 pro Zbrojovku ve 42. minutě zápasu. Tadeáš Vachoušek ještě teď tam tak slaví, sice gol nedal, ale výrazně se na něm podílel, on dobře zpracoval přihrávku na hranici velkého vápna, obtočil se kolem protihráče, vystřelil po zemi tak prudce, že brankář Kašík balon nechytil, jenom vyrazil, no a jak už jsem říkal, ten šel přímo proti Lukáši Penksovi, který z pravého křídla tu situaci dobíhal, no a tak je to 2-0 v tomto derby, ve kterém tedy drtivá většina fanoušků na stadionu fandí Zbrojovce, která zkrátka má to fanouškovské zázemí mnohem tradičnější a bohatší než Artis, takže zatím většina lidí spokojených a to už se zase hraje, tentokrát podle mě videorozhodčí víceméně neměl co řešit, ta situace byla celkem jasná a taky tedy žádná prodleva, už se znovu hraje a znovu drží míč fotbalisté Zbrojovky Brno, kteří ho posílají brankáři Hrdinovi, ten rozehrává středem a Zbrojovka hned zase chtěla zrychlit hru, jenomže tentokrát přihrávka na Vachouška.
5: 2-0 slyšeli jsme nejen od Davida Nekvindy, ale také od místního hlasatele. Teď na Bohemians. Bohemians Slovácko, Tomáš Petr.
2: Zemí. Polovina 42. minuty, stále platí vedení domácích 1-0 i to, že Slovácko hraje o 10, ale pozor, centr domácích z levé strany, to byl Javorček, kdo se snažil naservírovat míč do pokutového území, odražený balón a sbírají znovu domácí. Hraje se prakticky na jednu branku, i když bez vážnějších šancí, třeba to změní Květův skákavý centr, ještě Čermák z otočky zkusil zakončit a vybojoval rohový kop. 43. minuta začíná, domácí vedou 1-0, hosté jsou o 10. Přestože Bohemians jsou v neustálém tlaku, hraje se prakticky na jednu branku, na jedné polovině, tak by si člověk asi představoval mnohem více možností na zakončení. Ten rohový kop nakonec i po intervenci domácích, tedy hostujících borců odvolaný a domácí tedy přicházejí o standardní situaci a Heča bude rozhrávat od své...
5: Závěr poločasu budeme střídat stadiony o něco rychleji, tak rychle tedy na liberecký stadion Knise, tam je reportér Karel Schamberger na utkání domácích s Mladou Boleslaví.
6: 44. minuta zápasu, Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví stále 1-0 a jsou to domácí Severočeši, kteří jsou teď u míče, konkrétně na pravé straně hřiště, hodně aktivní v prvním poločase. Vasil Kušej, který dává ještě pod sebe nad Patrika Dulaje, Patrik Dulaj na hranici pokutového území, ale zády k brance a tak našel jen Juliše. Právě Juliš teď nahrává zpátky na Dulaje, ten je u rohového praporku a centruje do vápna. Střela od Maška, která měla přijít, ale nejspíš to byl balón, který byl ještě tečován. Ano, bude z toho roho nový kop pro Liberec, ačkoliv se tohle rozhodnutí nelíbí mladoboleslavskému golmanovi Flodrovi, tak to bude ještě rohový kop v samém závěru prvního poločasu. Připomenu, že Slovan Liberec vede po gólu Vasila Kušeje 1-0 nad Mladou Boleslaví. Teď už zhruba jen půl minutka chybí do konce té úvodní 45 minutovky. Rohový kop a Vasil Kušej, tedy muž, který rozehrával zatím všechny rohové kopy Liberce v tomto utkání, ale tentokrát to nebude právě exekuce Vasila Kušeje, protože nakonec je ten rohový kop odvolán. Po konzultaci s videorozhodčím sudí Makálem.
5: Takže konec prvního poločasu, Liberec stále vede nad Mladou Boleslaví 1-0, my se ale vracíme do Brna. Zbrojovka versus Artis, brněnské derby, David Nekvinda.
1: A je to o něco dramatičtější, Artis teď snížil a stav je 2-1 pro Zbrojovku, to říkám na začátku nastavení, ještě uvidíme, jak dlouhé to nastavení bude. Tak je ještě diskuze ohledně toho gólu, který padl, takže Artis rozehrával standardní situaci od levé strany, Preisslerovi zdálo se, ten centr úplně nesedl, dokázala ho Zbrojovka odvrátit, ale míč pak ještě zůstal v jejím pokutovém území a Adediran si dokázal k tomu balonu dostat, respektive sklepl mu ho jeden ze spoluhráčů a Adediran si míč nejdřív zpracoval, řekl bych, břichem a pak halfvolejem napálil z levé strany směrem k zadní tyči, nedal brankáři Hrdinovi šanci. Co se asi řeší je, jestli ten hráč, který sklepával pro Adedirana, myslím, že to byl Komjenovič, tak jestli nebyl v offsideu, takže nebo Labík, pardon, Labík to byl, tak jestli nehlavičkoval, když byl v offsideu, což teď tedy řeší evidentně video rozhodčí Jana Adámková s Lucí Ratajovou, hlavní sudí Pavel Orel teď čeká na verdikt a je samozřejmě obsypaný hráči obou týmů.
5: Tím pádem se vrátíme za Davidem Nekvindou, protože končí poločasy a zjistíme u Davida Nekvinde, jestli gol Artisu platí nebo ne, ale do té doby pojďme na Bohemians. Bohemians Slovácko, Tomáš Petr.
2: 20 sekund z nastavení je pryč, takže 100 sekund ještě zbývá. Bohemiance vedou nad Slováckem 1-0 a teď to jsou hosté Suherského hradiště, kteří se snaží ještě zaútočit před odchodem na poločasovou přestávku. Faul Javorčeka, který je poslal k zemi, Kostadinova, trávník, kapitán Slovácka, chtěl možná rychle rozehrát, ale viděl, že nikdo ze spoluhráčů moc nereaguje. A tak přece jenom raději počkal, ten míč je takových 15 metrů za půlící čarou a trávník čeká, až se spoluhráči vystaví u hranice vápna. Trávníkův centr míří do pokutového zemí, ale ten balon nakonec padl na nohy Havlovi a ten měl velké problémy s odvrácením. Míč sebral útočník Slovácka Horský a tak ještě...
5: Nastavený čas teď končí také v Liberci. Liberec, Mladá Boleslav, závěr poločasu a Karel Schamberger.
0: Zhruba ještě půl minutka chybí do závěru tříminutového nastavení prvního poločasu. Liberec stále vede nad Mladou Boleslaví 1-0 a ještě by rád v závěru toho úvodního poločasu navýšil to vedení, jenže teď Kajondo, liberecký hráč, vyváží balon spíš k obrané polovině svého týmu. Ještě to ale bude Dulaj, který na pravé straně může vyzvat ke hře také Fajeho. Faje se dostává k míči a na hranici pokutového území je Lexa zády k brance, a tak vrací zpátky právě na Fajeho. Lexa se ale dostává k míči a už centruje do pokutového území, tam je Hulka, který hlavičkuje, ale jen nad horní tyč mladoboleslavské branky. Pěkná kombinace teď v závěru poločasu od Slovanu Liberec a právě touto akcí končí úvodní poločas, po kterém vede domácí tým Slovanu Liberec nad Mladou Boleslaví 1-0. Můžeme si shrnout ten průběh úvodního poločasu. Ve 20. minutě jsme viděli úvodní gól a zatím tedy jediný v tomto zápase byl to Vasil Kušej, který rozehrával rohový kop, následně se balon odrazil mimo šestnáctku a po takových několika odrazech se dostal ten míč právě zpátky k Vasilu Kušejovi. Ten se snažil prvně z hranice pokutového území jen centrovat a následně se k němu míč vrátil po sraženém centru a Vasil Kušej...
5: Hezký den také posluchačům Radiožurnálu, kteří se k nám připojili do vysílání Radiožurnálu Sport. Hrají se tři zápasy fotbalové šance ligy 8. kolo. Začínáme krátkou exkurzi po konci prvních poločasů v Liberci. Liberec, Mladá Boleslav, Karel Schamberger.
0: Slovan Liberec vede po úvodním poločase nad Mladou Boleslaví 1-0. Byl to Vasil Kušej, tedy ex-mladoboleslavský hráč, který se postaral zatím o jediný gol tohoto zápasu. Probil se v pokutovém území ve 20. minutě a následně ten gol neslavil symbolické gesto právě od Vasila Kušeje. Můžeme zamířit teď do Brna, kde se hraje derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
1: Po prvním poločase brněnského derby vede Zbrojovka nad Artisem 2-0. Ten první gól dal v 15. minutě Antonín Vaníček. Bylo to po skvělé přihrávce Štěpána Langra a ve 41. minutě zvyšoval na 2-0 Lukáš Penksa, střílel Vachoušek, jeho střelu golman Artisu Kašík jenom vyrazil a Penksa pak zblízka dorážel. No a poté Artis dal gól, snížil na 1-2, trefil se Adediran, ale po dlouhém zkoumání u videa branka neplatila kvůli předchozímu offsideu. Takže 2-0 pro Zbrojovku. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
2: První poločas skončil vítězstvím domácích 1-0. V 19. minutě skóroval Ladislav Almáši. I tady musel zasahovat VAR, protože v první chvíli asistent Michal Wolf signalizoval offside, ale nakonec hlavička Almášiho uznána jako gólová. Už předtím ale Slovácko šlo do 10. Ve 13. minutě byl vyloučen hostující obránce Behirače a tak Bohemiance vedou nad Slováckem 1-0 a hosté dohrávají v oslabení. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Děkujeme Tomáši Petrovi, tolik informace fotbalové pro posluchače Radiožurnálu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A na Radiožurnálu Sport v 15 hodin a 51 minut ve chvíli, kdy na třech fotbalových stadionech jsou poločasy, máme jasnou cestu, a to do italské Modeny. Proč? Protože se tam hraje mistrovství Evropy ve volejbalu a my tam máme svého reportéra Kamila Jášu. Kamila, hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne, chrám volejbalu, tak přezdívají hale Panini tady Italové a za malou chviličku naskočí, přijdou na kurt volejbalisté České republiky a také jejich soupeři, to jsou dnes Švédové. Ten zápas je zase samozřejmě vzhledem k celému vývoji evropského šampionátu hodně důležitý. Švédové už hráli jeden zápas stejně tak jako česká reprezentace. Švédové měli nesmírně silného soupeře, hrálo se pod tou nejvyšší střechou na světě, pod otevřeným nebem v Neapoli, a Švédové prohráli s Itálií, ale vzdorovali, nehráli vůbec špatně, hrají takovým zajímavým systémem, kdy i univerzál se zapojuje do přihrávky. No a česká reprezentace porazila Řecko v nesmírně dramatickém utkání. Právě v tuto chvíli nastupují na kurt Švédové, přibíhají a možná je to slyšet, ta kulisa je tady náramná. Tato hala je speciální volejbalová, je údajně vyhlášena právě svojí výbornou akustikou, takže fanoušci jsou slyšet až přímo do kurtu, až přímo tedy na doprostřed této sportovní haly. No a za malou chviličku můžeme u toho asi být, protože za pár vteřin tuto chvíli, a poslechněte si to. Ano, přibíhají volejbalisté, kteří budou reprezentovat v tomto utkání Českou republiku. Jako první vybíhá na kurt Patrik Jindra. Vypadá to, že ta sestava, kterou vymyslel trenér Jiří Novák, tak bude úplně stejná, jako byla včera. To znamená, že kapitán zůstane pouze na lavičce, dává si dohromady poraněná záda. Na postu univerzála by měl být Marek Šotola. Zápas začne za pár minut. Samozřejmě, že na stanici Radiožurnál Sport o něm budeme podrobně informovat. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál.
5: No počkej, Kamile, já u tebe ještě zůstanu, protože ne všichni rozumí basketbalu tak, jak volejbalu. Basketbalu taky, ale volejbalu, tak jako ty. Tak prosím tě, zkus nám všem říct, jak moc vážným soupeřem pro české hráče, kteří byli loni čtvrtí na mistrovství světa, jsou zrovna Švédové, třeba porovnat to s Řeky.
7: Tak pro Švédsko jde o osmou účast na mistrovství Evropy a první od roku 1993, ale pozor, tuto chvíli začíná státní hymna Švédska, dokonce to bude v takovém hodně zajímavém provedení, přišla teď živá vojenská kapela, takže teď hymny, jenom dodám jednu větičku, oba soupeři, Švédsko i Řecko, by si měli být hodně podobní co do projevu hry. Švédové jsou možná o něco silnější než Řecko.
5: Říká Kamil Jáša, děkuju mu za to i za to upozornění, že budou teď hymny, ty samozřejmě na Radiožurnálu Sport nedáváme, a místo toho vám o poločase fotbalu a krátce před zápasem, druhým zápasem českých volejbalistů na mistrovství Evropy, pouštíme Eda Sheerana.

Volejbalisté Dánska dokázali porazit Nizozemsko 3-0 po úvodní porážce 0-3 od Finů, mají tedy skóre 3-3, ale první body na svém kontě v tom smyslu, že dokázali vyhrát zápas. Poláci jsou blízko jasnému vítězství nad Izraelem, po setech 25-16 a 25-17 jasný favorit nedává důvod tomu si myslet, že by měl vyhrát jinak než 3-0 na sety. A doufejme k vítězství také českých volejbalistů, za pár minut začne jejich utkání na evropském šampionátu se Švédy.

0: Tohle byly Good Charlotte ve vysílání Radiožurnálu Sport přesně v 16 hodin, ale zprávy tentokrát nedáváme. A to kvůli tomu, že jednak si řekneme, jak se vyvíjí německá Bundesliga. Leverkusen s Patrikem Schickem zatím na lavičce vede na hřišti Augsburgu po půl hodině 1-0, Dortmund nad Paderbornem 1-0, Freiburg vede nad Mönchengladbachem 2-0 a 1-0 to je také mezi Hoffenheimem a Stuttgartem pro domácí, tedy Hoffenheim 1-0 a Frankfurt vede v Mohuči také 1-0. 1-0 to bylo na většině českých fotbalových stadionů. Bohemians takhle po poločase vedou nad Slováckem, Liberec nad Mladou Boleslaví a jenom Zbrojovka Brno v městském derby nad Artisem vede 2-0. Na Radiožurnálu Sport ale míříme do Modeny, kde to skóre bude ať už na jednu, nebo na druhou stranu narůstat výrazně rychleji. Mistrovství Evropy volejbalistů Češi proti Švédům. Kamil Jáša je náš reportér na tribuně.
1: Pala Panini, tak se jmenuje hala, ve které je, odhadoval bych to tak, na 2000 diváků, kapacita 5200. Chrám volejbalu, říkají Italové, hala z roku 1985, ale opravdu je působivá, tudy kráčela historie. Modena hraje volejbal na evropské scéně skutečně výborně. Stav zápasu 0-0. Utkání začne za pár vteřin na servisu. Jako první Švédové, Hampus Ekstrand měří 202 cm, je to smečař. 3-2-1. Teď moderátor odpočítá přesně a jak řekne jedničku, tak se také nadechne rozhodčí, foukne do píšťalky a je tady první výměna. Pozor, tohle je hned první eso, první přímý bod ze servisu. Tak zápas tedy nezačal pro českou reprezentaci vůbec dobře, ono to nebylo úplně čisté eso. Vašina si sáhl na ten balon, ale vůbec nedokázal míč zpracovat, poslalo do sítě, od něj se odrazil, tam už Bartuněk nebyl včas. 1-0 pro Švédsko, není to zásadní informace, ale Švédové se dostali rychle tedy do vedení a zase měl Moník velké potíže s tou přihrávkou. Naštěstí zafungovala spolupráce Bartuňka se středovým hráčem, Klimeš tam dosáhl na ten balon. Jenom ho tak lehce přehodil přes blokující Švédy, vyrovnáno 1-1. Když se dívám na kurt, tak sestava českého týmu je totožná s tou, která vyhrála nad Řeckem 3-1. Působivým kotoulem nebo kotrmelcem, to je hezčí slovo, nastoupil na kurt Milan Moník, to je libero české reprezentace, zkušený hráč. Servis byl v pořádku z české strany a také dobrý blok, ale Švédové ještě pokračují v rozehře. Tohle to je velká zbraň švédského týmu. Jakob Ekman měří, poslouchejte dobře, 209 cm. Pokud jsem se dobře díval, tak je nejvyšším ze Švédů a zakončil teď opravdu brilantně. Naskočil si na klasického rychlíka středem sítě, naskočil ke svému nahrávači a poslal ten balon hodně razantně do českého kurtu. Stav zápasu tedy 2-1 pro Švédsko, teď útočí česká reprezentace, Bartuněk za hlavu na Šotolu, Šotola ale ubráněný v poli, tak znovu Bartuněk, teď středem sítě a tohle je úspěšný švédský blok. Tak pozor, Švédové se probouzejí do nadšeného výkonu, určitě jim k tomu pomáhá i ten úvod zápasu, 3-1 vedou nad českou reprezentací a vlastně hned v úvodu už se jim povedlo několik akcí, včetně dobrého bloku na středu sítě. S číslem 6 jako Pekman, 209 cm, mluvil jsem o něm, nadhodí si balon, tak trochu klátivým pohybem se rozehrál.
0: Fotbalisté Sparty budou v 8. kole šance ligy hostit Jablonec. Duel začne v 18 hodin. Další 3 zápasy se hrají teď. Na utkání Liberce s Mladou Boleslaví je reportér Karel Schamberger.
2: Na startu druhého poločasu Liberec vede nad Mladou Boleslaví 1-0. Teď míříme do Brna na ligové derby mezi domácí Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
3: Před startem druhého poločasu Zbrojovka Brno vede nad Artisem 2-0. Bohemians Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
4: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním Bohemians vedou nad Slováckem, které hraje v oslabení 1-0. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Čeští volejbalisté rozehráli ve skupině mistrovství Evropy souboj se Švédskem. V Itálii je u toho reportér Kamil Jáša.
1: Zápas začíná, Švédové mají náskok, vedou v prvním setu 4-2. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport vysílá pořad s mikrofonem za sportem.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport, jak jste slyšeli, začíná druhý poločas na fotbalovém utkání mezi dvěma brněnskými kluby, Zbrojovkou a Artisem. Stejně tak se rozběhnou poločasy i na dalších dvou stadionech, ale my se do té doby vracíme na úvod prvního setu druhého zápasu českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Česko-Švédsko z Modeny Kamil Jáša.
1: tak je tady nevynucená švédská chyba v první zápase a okamžitě se skóre srovnává na 4-4. Nahrávač Alfred Brink, 189 cm vysoký nahrávač, vymyslel sice překvapivou kombinaci středem sítě, nebyl to ten klasický rychlík, ale nahrál svému spoluhráči na pipe do zadní zóny a teď navíc Švédové si vůbec neporadili s dobrým servisem. Patrik Johansson prsty posílá balon až někam k reklamním banerům, tak česká reprezentace poprvé v zápase se dostává do vedení. To je tedy dobrá zpráva, český tým se potřebuje v začátku utkání uklidnit, ta kvalita by jednoznačně měla být na straně svěřenců trenéra Jiřího Nováka. Teď Klimeš, jeho servis je hodně nepříjemný, Švédové kombinují z hlavního kůlu, tohle se jim povedlo, tohle byl dobrý úder, Axel Enlund posílá ten balon až do rohu, do českého růžku, trefil úplně přesně na tu spojnici bílých čar v oranžovém poli a získává pro Švédsko bod. Axel Enlund, to je nejlépe bodující hráč v kvalifikaci.
0: 5-5 zatím bez breaku v utkání mezi Českem a Švédskem na volejbalovém mistrovství Evropy. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na druhé poločasy fotbalových zápasů. Druhý se třetím souboj Liberce s Mladou Boleslaví vidí Karel Schamberger.
2: Polovina 48. minuty hry, Slovan Liberec vstoupil do druhého poločasu s vedením 1-0 a to stále platí. Vasil Kušej zatím jediným gólovým střelcem, který se prosadil do sítě Mladé Boleslavy v tomto duelu. Jsou to domácí hráči Slovanu, kteří jsou teď u balónu na obrané polovině, autové vazování pro Slovan. Je to Dulaj, který hází na Lukáše Maška, ale ten nedokázal vyskočit dostatečně vysoko a tak balón propadl ke kapitánovi Mladé Boleslavy Králikovi. Ten stojí u balónu a možná by ho chtěli zakopnout, protože jeden z mladoboleslavských hráčů, byl to Hyb, se objevil na trávníku, ale ten už se také zvednul a tak nebylo potřeba odkopávat ten balón a přerušovat hru. Naopak, hraje se dál, je to Králik, ke kterému se dostal balón po naražení s Matouškem a právě Králik, ale teď u balónu dává nakrátko na Langhamra na polovině hrací plochy. Langhamr v potížích a také faulových potížích od svého protihráče a tak to je dopísknutý faul na půlce pro Mladou Boleslav. Hrát může na pravé straně Matoušek a narazil si sice se Schubertem, ale...
0: Zatím bez výraznější šance ve druhém poločase, 1-0 ve 49. minutě vede Liberec nad Mladou Boleslaví a 1-0 to bylo také po prvním poločase mezi Bohemians a Slováckem, jenom s tím rozdílem, že Slovácko bylo o 10. Druhá půle a reportér Tomáš Petr.
4: 49. minuta utkání a Bohemians stále vedou nad Slováckem 1-0. Hosté z Uherského Hradiště provedli o poločasové přestávce dvě změny. Horský a Juroška odešli ze hřiště, takže posílení, co se týče ofenzívy, chtělo by se říci, dorazili Fiala a společně s ním také Sose, takže dva záložníci za dva, řekněme, ofenzivnější fotbalisty, takže ne úplně tak posílení do útoku, ale spíše zkonsolidování toho stavu, protože připomeňme, že Slovácko hraje o 10 po vyloučení Behiračeho a také tým Suerského Hradiště stále v dělíčku prohrává 0-1 v úvodu druhé půle. Bohemians pokračují v tom, co jsme tady viděli v první půli, tedy nátlaková hra, posouvání míče zleva doprava před pokutovým územím, no před pokutovým spíš u půlící čáry, abychom byli úplně přesní, ale chybí zakončení. Bohemians, i když jsou v početní výhodě a jsou neustále na míči, tak se prakticky nedostávají do zakončení. Třeba to teď zmíní Čermáková přidávka, tam je Almáši a pálí mezi betony, kdyby to bylo v hokeji, ale praporek asistenta míří nahoru. A já bych řekl, že to klidně může být jako v té první gólové situaci, kdy Almáši dal gól, následně byl o něj oloupen videem. Teď zase Almáši v náběhu za obranu a je otázkou, co zazní, jestli náhodou ještě video do té situace nepůjde. Znovu tam svítí na monitoru VAR, tak bude to tedy druhý odvolaný gól, který byl zmíněn na platný ne. Teď je tady ruka hlavního arbitra nahoře, potvrzený offside, Daniel Vokoun ukazuje, že se rozehrávat bude po tom offsideu Almášiho. Gól na 2-0 neplatí, i nadále Bohemians vedou v 51. minutě nad Slováckem jen 1-0. Připomeňme zároveň, že tým Suerského Hradiště je o 10 po tom vyloučení, kdy ve 13. minutě viděl červenou kartu Behirače, který fauloval ve zjevné brankové příležitosti domácího Matouška. Havel má teď míč, dává Liškovi na osu hřiště.
0: Takže na podruhé to nevyšlo, Bohemians stále vedou 1-0 nad hráči Slovácka na Radiožurnálu Sport zpátky na volejbal, kde to skóre se na obě dvě strany zvětšuje podstatně rychleji než na fotbalových stadionech. Volejbalový zápas mistrovství Evropy Česko-Švédsko, Kamil Jáša.
1: Rychleji ano, ale Švédové se dobře připravili na český tým. Vyrovnáno 9-9 v prvním setu a zase to byl úspěšný útok středem sítě. Jakob Ekman opravdu řádí, naběhne si na tu nahrávku, dosáhne hodně vysoko a udeří do míče velkou silou. Český tým zatím nenašel recept a už se také zdálo, nebo mně se to zdálo na tu dálku na kurtu, že se trenér Jiří Novák docela zlobil, na špičkách se tak pohupoval, když Švédové udeřili do balonu, teď ale zkazili servis a to je automaticky bod pro český tým. 10-9 pro českou reprezentaci. Nahrávač Bartuněk, Luboš Bartuněk si vzal balon, poklepal se s ním několikrát o povrch haly, dává nebezpečné podání, nepříjemné pro švédskou sestavu. Švédové teď neútočili dobře a Bartuněk bude nahrávat, dává na Šotolu. Šotola výborně, jeho levačka zakroutila ten balon krásně k zadní čáře a tam už Švédové nestačili zasáhnout. Dampus Extrance natáhl po tom balonu, ale ten otrefil možná někam do oblasti kotníku a zpracovat Šotolovu ránu nestačil vůbec. 11-9, důležitý okamžik v tuto chvíli. Český tým se poprvé v zápase dostává o dva body před soupeře. Bartuněk zase jeho výborné podání, ale to zase byla rána. Dráňovský v poli se jenom tak zaklonil, dostal ten míč, tu ránu míčem někam do ramene, no ještě, že to nebylo do tváře, ale je to zase bod pro Švédsko, už 10. z pohledu českého týmu, 11-10. Na servisu 194 cm vysoký Axel Algulin je hodně daleko. Až...
0: Teprve polovina prvního setu, možná ještě krátce přední Češi, v mírném vedení 11-10 Švédové na podání, říká Kamil Jáša na Radiožurnálu Sport znovu na fotbal. Fotbalové utkání Liberec Mladá Boleslav sleduje Karel Schamberger.
2: 54. minuta startuje a to stále za vedení domácího Liberce nad Mladou Boleslaví 1-0 a jsou to domácí hráči Slovanu, kteří jsou aktivnější i z kraje druhé půle, už měli několik šancí, například Kušej anebo Dulaj a teď se z levé strany hřiště řítí na útočnou polovinu Kajondo, který už je na levé straně, dává ještě na Fajeho a ten na středu a nachází také Vasila Kušej, ten se snaží dát ještě do vápna, to je rána, kterou tam teď chtěl vyslat z pravé strany hřiště, připravený Dulaj, ale skončil na zemi a co z toho bude? Sudí Machálek neukázal na pokutový puntík, že by z toho tedy byla penalta. Vypadá to teď aktuálně na rohový kop, ale domácí tribuny by chtěli pochopitelně vidět desítku Liberce tady na stadionu u Nisy. Vypadá to ale, že to zůstane u toho rohového kopu, přece jenom ten souboj Dulaje nejspíš nebyl tedy faulový u rohového praporku, teď už připravený Vasil Kušej, ale přibíhá tam také Milan Lexa, že by to nakonec byla pravačka, respektive levačka Lexi. Ne, byla to rozehrávka na krátko. Právě Kušej s Lexou teď posílají balon do pokutového území. Lukáš Mašek, Liberec vede 2-0. To byla teď obrovská chyba mladoboleslavské defenzivy. Nekomunikace, nedohoda mezi Jiřím Flodrem a brankářem Mladé Boleslavy a Ondřejem Karafiátem, obráncem Středočechů, která teď vyústila v dáreček v podobě gólu pro Liberec. Byl to Lukáš Mašek, který stál na konci té akce. Sice docela ne tak úplně nebezpečně rozehraný rohový kop od Dua, Vasil Kušej a Milan Lexa, ale balon zkrátka poslali do pokutového území. Jiří Flodr ho nedokázal chytit tak, aby zalepil v brankářské hantýrce ten balon do svých rukou, jen ho odrazil na hlavu Ondřeje Karafiáta. Tito dva hráči se nedohodli a právě následně se balon z bezprostřední blízkosti dostal k Lukáši Maškovi a ten měl jednoduchou práci. Prostě ten balon uklidit do odkryté branky Mladé Boleslavy, to se mu povedlo náramně a Liberec tak vede teď v 56. minutě nad Mladou Boleslaví už 2-0. U tohoto gólu nejsou žádné spory o tom, že by nemělo být regulérní, také proto už mladoboleslavští fotbalisté rozehráli. Na levé straně je to připravený Hybš, ale kazí rozehrávku a tak jsou to znovu.
0: Ještě před hodinou hry tedy liberečtí zvyšují na 2-0, což samozřejmě jenom potvrzuje to, že by se po minimálně dnešních zápasech mohli dostat do průběžného čela tabulky před Slaví, která ale téma zítřejší utkání s Teplicemi k dobru, co se týče toho vývoje v tabulce, takže by se mohla vrátit na první pozici. Ale teď pojďme do Brna, Zbrojovka versus Artis, zápas pro Davida Nekvindu.
3: V 56. minutě stav stále 2-0, ten tedy platí od prvního poločasu, kdy se trefili Vaníček a po něm taky Penksa dal druhý gól Zbrojovky, sice pak snižoval Adediran za Artis, jenomže jeho gól v samotném závěru prvního poločasu nakonec kvůli předcházejícímu offsideu neplatil v té druhé půli. Zatím čekáme na nějakou výraznou šanci. Artis udělal dvě změny v sestavě, na hřiště se dostali Papalele a Sanyang, který poté, co tento týden přišel z pražské Slávie, tak hned dostává celý poločas na trávníku, už byl vidět, ale zatím tedy jak je logické v žádné gólové akci. Teď se to snaží Slávia. On přišel ze Slávie, ale už hraje za Artis a sledoval, jak od jeho spoluhráče Glosoji letí balon z pravé strany do pokutového území, jenomže míč proletěl tak, že ho nezasáhl nikdo ve vápně a bude z toho jenom odkop od domácího brankáře, kterým je Adam Hrdina, zatím tedy bez platného obdrženého gólu v tomto zápase. Hrdina tentokrát zdá se bude rozehrávat nakrátko, zůstávají mu tam spoluhráči připravení v tomto zápase, který tedy je opravdu vzácný. V Brně se hraje prvoligové derby po 89 letech. Zbrojovka zatím blíž k tomu, aby vyhrála. V 57. minutě 2-0 nákop na útočnou polovinu a zdá se, že by Zbrojovka mohla ten míč udržet, to sice ano, jenomže s ním hraje zase až úplně dozadu, tedy k brankáři Hrdinovi. Ten je na hranici velkého vápna, tentokrát rozehraje.
0: Zbrojovka Artis 2-0, pravda, v tomto brněnském souboji brněnský tým alespoň jeden zvítězí. Teď ale v radiožurnálu Sport v 16 hodin a 16 minut zpátky na volejbal. Mistrovství Evropy Češi hrají druhý zápas v základní skupině. Jejich soupeřem jsou Švédové a hodně dobří Švédové. Kamil Jáša má slovo.
1: No přesně, tuto chvíli se Švédové dostávají do vedení a tak se zdvihl z lavičky trenér Jiří Novák a žádá si o dodechový čas. 15-14 vede Švédsko po úderu, který předvedl Axen Enlund. Naskočil si z pravé strany a byla to zase rána. Švédce opřel do balonu, který se otřel o české ruce. Tak je ten popis asi nejpřesnější. No Švédové prohrávali o 2-3 body. Hodně živě tam trenér české reprezentace Jiří Novák diskutoval s rozhodčími, moc nevím o čem. Nejprve diskutoval se zapisovateli, potom se bavil s hlavním rozhodčím. Jiří Novák celou svoji volejbalovou kariéru prakticky strávil v zahraničí v klubu Paris Volley. Jazykově je vybavený výborně, takže mohl zabíjat do sebe menších detailů, ale o čem konkrétně se bavil s rozhodčími, těžko říct. Teď je stav z českého pohledu 14-15. Tady v hale je výborná atmosféra, ale Švédové opravdu ožili, jsou ve vedení, budou servírovat. Balon si bere právě ten muž, který získal 15. bod pro Švédsko, Axel Enlund. Bere si balon do levé ruky, přendal si ho napravo, ještě si s ním zatočil, nadhodil si ho, smečované podání. Dobrý příjem české reprezentace, Bartůňek na hlavní kult, Dráňovský, krásná rána. Takhle by se to líbilo určitě všem fanouškům, kteří přijeli v českých barvách, mají české vlajky. Dráňovský, byl to takový malý otazník na ten turnaj, kdo nastoupí na jeho postu, na tomto postu smečaře, a Dráňovský proti Řecku hrál výborně, teď v tom výkonu pokračuje. Je tady příchod kapitána Patrika Indry, je to taktické střídání, odpočinout si na malou chvíli, odchází nahrávač Luboš Bartůňek. Patrik Indra má velké problémy se zády, lékař Jakub Avenarius o tom mluvil v ranním vysílání radiožurnálu Sport, dokonce snad i injekci musel dát českému hráči a teď je Jakub Indra zablokovaný. Je to škoda, protože servis byl Šotolou výborný, Švédové vůbec nezvládli přihrávku a Indra to zkusil hned první, opřel se do balonu, ale trefil pouze švédský blok. No a na kurtu se objevuje také rezervní nebo druhý nahrávač, to je asi lepší popis pozice Ondřeje Romana.
0: Takže 16-15 vedou Švédové v úvodním setu nad českým týmem na volejbalovém mistrovství Evropy. My se ale vracíme na českou fotbalovou nejvyšší soutěž, kdyby přibližně hodina hry měla být také za fotbalisty Bohemians a Slovácka. V Dělíčku je komentátorem Tomáš Petr.
4: 60. minuta pomalu končí, Slovácko prohrává na Bohemiance 0-1, možná bude ještě hůř, protože Almáši centruje, ale pro ten centr si došel Heča. Protože Slovácko prohrává 0-1, tak navíc ještě dohrává o 10, což byl vlastně ten první problém, protože ve 13. minutě byl vyloučený Behirače a v 19. minutě pak skóroval domácí Almáši. Hodina hry pryč, takže 30 minut mají Bohemians na to, aby udrželi ten náskok nebo ho navýšili. No a Slovácko má stejný časový úsek na to, aby dorovnalo i v oslabení tu jednogolovou ztrátu a že ten úvod druhé půle nevypadal úplně zle. Slovácko se dostalo i do pár náznaků, ale teď už zase posledních pár minut to jsou domácí, kteří se tlačí k vápnu soupeře. Teď to potvrzuje centra Havla. Dobrý balón do poktovou zemí, ale Slončík odvrací a následně Květ fauluje. Takže Bohemians se ani nedostali ke střele. 1.60. minuta bude končit. Slovácko prohrává ve Veršovickém dělíčku 0-1. Andefe teď může rozehrát. Nakonec naznačil jen nákop a přenechává ten míč Hečovi. Takže to bude brankář týmu z Uherského Hradiště, kdo bude navazovat hru po tom faulu od domácího Květa. Heča nikam nepospíchá, míč nakrátko.
0: My ale pospíchat budeme a z Bohemians, kteří vedou nad Slováckem 1-0, se rychle přesouváme do Liberce. Liberec, Mladá Boleslav, Karel Schamberger a jeho reportáž.
2: Aktuálně 62. minuta tohoto zápasu, končí Slovan Liberec stále vede nad Mladou Boleslaví 2-0, ale mohlo to být klidně více. Před několika momenty trefil tyč mladoboleslavské branky Milan Lexa. Liberečtí fotbalisté jsou po tom druhém gólu, který vstřelil Lukáš Mašek, opravdu při chuti a mladoboleslavští naopak hodně kazí, nedokážou se dostat z obrany moc do útoku. I když teď se o to snaží Langhammer, který chce najít Koláříka, ten už je sám proti Liberec obraně ve vápně, ale výborně teď zapracoval Drakpe, liberecký obránce, který dal jen na mladoboleslavského Solomona Johna. Liberecká obrana už se trošku skoncentrovala, ale je to právě Solomona Johna, rána Solomona Johna, pardon, a Tomáš Koubek, brankář Liberce, musel zasahovat. Bude z toho rohový kop, teď velmi atraktivní pasáž zápasu tady pod Ještědem, kdy se útočné týmy opravdu předhánějí v ofenzivní aktivitě. Teď to bude Mladá Boleslav a rohový kop z levé strany hřiště. Bude u něho stát teď konkrétně Langhammer, který už si dal balón do toho čtvrtkruhu u rohového praporku. Zvedá levačku nad svou hlavu a posílá pravačkou balón. Zatím neposílá, zastavil se ten rozeběh. Pozor, sudí Machálek zastavuje Langhammera, bude se tam ještě něco řešit? A nebo potřebuje sudí Machálek jen sklidit emoce ve vápně Liberce? Prozradí následující minuty, respektive doufejme jen sekundy, a vypadalo to, že sudí Machálek chtěl jen uklidnit situaci ve vápně. Už je vše vyřešeno a tak rohový kop nakrátko z Mladé Boleslavy. Teď aktuálně na hřišti na levé straně Zíka, který si přebírá balon v pokutovém území, ale jen zády k brance a tak přihrává na hybše. Ten centruje do středu a pokutového území, tam naskakoval Králik, ale nedokázal vystřelit. Naopak liberecká defenziva zatím odolává a to bude platit i teď, po tom, co se Kolářík snažil dostat balon.
0: Takže v 64. minutě Mladá Boleslav stále prohrává v Liberci 0-2. Zpátky na volejbal. Volejbalové mistrovství Evropy, Švédové druhým soupeřem českých hráčů v Itálii, je náš reportér Kamil Jáša.
1: Český tým vede 19-18 a jako první se přiblížil koncovce tohoto setu. Trochu tady zlobí takový ten ukazatel skóre, ale 19-18 to je nejdůležitější informace. Servírovat bude Patrik Indra, který se opře do balonu. Za malou chviličku už hlavní rozhodčí tohoto zápasu Sekin Jener z Turecka odpískal. Tvrdá rána, výborný servis. Švédové musí zachraňovat celou situaci. Nahrávka na hlavní kůl, dobrý blok, ještě Švédové pokračují v této výměně. Znovu vysoká nahrávka na hlavní kůl, tam je znovu dobrý český blok a tohle to udělal Klimeš náramně. 20. bod pro českou reprezentaci. Klimeš si počkal chviličku, až ten balon přeletí na českou polovinu a zamáčkl ho přímo do soupeřova pole. Tohle to je důležitý okamžik, 20-18 a za vším hned na startu byl ten Indrův výborný servis. Teď je tady oddechový čas, o který poprosili, požádali Švédové, hlavní trenér Gido Vermoelen.
0: 20-18 vedou čeští volejbalisté v prvním setu nad Švédy. Na Radio Žurnálu Sport ale do Brna, kam tedy Švédové tentokrát se nedostanou. Brno, to je zápas Zbrojovky a Artisu, na kterém je David Nekvinda.
3: 2-0, to je stav tohoto zápasu. Zbrojovka tedy vede nad Artisem, a to říkám v 65. minutě zápasu. Teď se nehraje, protože nepříjemný okamžik zažívá Štěpán Langer, záložník Zbrojovky, když tam blokoval centr z levé strany, tak dostal zblízka, těžko říct, jestli do obličeje nebo do hrudi, každopádně zůstal ležet na břiše a stále je v péči lékařů. Toho využívá Artis k tomu, že posílá na hřiště dva nováčky, Pospíšila a Ndiayeho. Naopak Labík a Adediran v tomto utkání končí. Připomínám, oba dva góly padly v prvním poločase. V 15. minutě se trefil Vaníček, ve 41. Penksa. Zbrojovka ta stále ještě nestřídala, jsem chtěl říct, ale vypadá to, že nakonec i Zbrojovka v tomto slotu vystřídá. A otázka, jestli půjde dolů Štěpán Langer, asi ano, protože to s ním skutečně nevypadá moc dobře. Dostal tím míčem evidentně hodně nepříjemně. Připravení jsou Hunal a Sál na střídání, tedy stoper a záložník, tak Sál to by mohlo být místo.
0: Brna, ať už Zbrojovky nebo Artisu, pojďme teď ve vysílání Radiožurnálu Sport znovu na utkání Mladé Boleslavy v Liberci. Karel Schamberger a jeho popis.
2: 67. minuta zápasu, Slovan Liberec vede už 3-0. Před malou chvílí se trefil Vojtěch Stránský. Byla to krásná rána, ale začala z levé strany u Fajeho, který šajtličkou se snažil překonat brankáře Mladé Boleslavy Flodra. To se mu sice nepovedlo, ale Flodr vyskočil takovým způsobem, že odrazil balón rukama před pokutové území, a to do míst, kam právě nabíhal Vojtěch Stránský. A ten si jen z jedničky posunul balón o 2-3 metry před sebe a následně krásně z pozapokutového území zamířil balón pod horní tyč mladoboleslavské branky. Je to 3-0 pro Slovan Liberec nad Mladou Boleslaví. Aktuálně na startu 68. minuty, kdy budou hrát mladoboleslavští hráči z obrané poloviny hřiště. Je to připravený Karafiát, který po faulu libereckých hráčů bude rozehrávat, ale zatím úplně nemá komu. Tomu odpovídá také to gesto rozhozením rukama. Nakonec nákop až na útočnou polovinu, jenže Josef Kolářík nebyl výš než obránce Liberce Drakpe, a tak právě Drakpe odhlavičkoval na levou stranu hřiště a u té vhazování.
0: V Liberci vypadá to, že to je jednoznačné. Přibližně 20 minut před koncem domácí vedou nad Mladou Boleslaví 3-0. Teď utkání Slovácka na Bohemians. Tomáš Petr.

0: když z toho je něco nebezpečného před gólmanem Hečou. Teď Slovácko se snaží rozjet útok u půlící čáry, sbírá balón Kostadinov, vrací ho zpátky k Hečovi, brankář týmu z Uherského Hradiště posouvá na trávníka, kapitán Slovácka zpátky na Heču, teď Bohemiance šikovně vytlačují hru až k pokutovému území hostujícího celku. Almáši už tam forčekuje Heču, ten ale ještě stihl rozehrát napravo k trávníkovi. Kapitán Slovácka posílá dlouhý balón dopředu, ale tam má dobrý odhad Liška v souboji s Fialou a zvládl to excelentně obránce Bohemians. Kadlec na ose hřiště kontroluje situaci vepředu a dává doleva na Květák.
1: 1-0. Bohemians Slovácko přibližně v 70. minutě utkání. Na Radiožurnálu Sport se ale chýlí také konec úvodního setu utkání mistrovství Evropy volejbalistů. Tam se dostaneme. Ostatně nejprve ale půjdeme zpátky do Brna na utkání mezi Zbrojovkou a Artisem. David Nekvinda ví proč.
2: Po druhé v zápase Artis Brno snižuje na 2-1. Minule byl gól odvolaný nakonec, když se trefil v závěru prvního poločasu Adediran kvůli předchozímu offsideu. Teď se trefil Ndiaye. Ještě si ale možná počkejme, než rozhodčí Orel definitivně potvrdí tento gól. Bylo to po rychle rozehraném rohovém kopu nakrátko, kdy pak letěl centr z pravé strany na zadní tyč. Už můžu potvrdit, že gól skutečně platí. Ndiaye se dokázal od té levé tyče trefit přesně hlavou k té pravé, tedy křížem, dá se říct, přes celou bránu. Brankář Hodina na ten balon nedosáhl a teď tedy už oficiálně v 70. minutě 1-2 z pohledu Artisu, který se hned zase vrhá do útoku. Papalelé centruje z levé.
1: Ne, ale půjdeme na zmíněný volejbal Česko-Švédsko Kameliáša.
3: 24-21 vede česká reprezentace. Univerzál Šotola si nadhodil balon. Jeho levá ruka udeřila tvrdě do balonu a je to out, takže 24-22. Ale teď bude mít český tým možnost zaútočit a ukončit první set. Fotbalovou terminologií by se řeklo, že se hraje 29. minuta, to ve volejbale, ale není to nejpodstatnější. Teď česká reprezentace potřebuje dobře přihrát. Luboš Bartuněk bude u druhého balonu jako nahrávač a vyzve některého z útočníků. Tak tedy přihrávka Moník, výborně. Bartuněk dává na Pipe Vašina, konec setu, výborně, 25-22, Lukáš Vašina to zvládl, vyskočil hodně vysoko, udeřil do balónu a končí první set stavem 25-22, česká reprezentace vede 1-0 na sety.
1: Ještě dva sety a Češi si budou moci připsat druhé vítězství ze dvou zápasů na mistrovství Evropy. Na Radiožurnálu Sport teď v 16 hodin a 30 minut se znovu vydáme na fotbal a znovu můžeme do Liberce. Byť tamní zápas, vypadá to, co do skóre, už asi bude rozhodnutý tento souboj o první místo v tabulce. Liberec, Mladá Boleslav a Karel Schamberger.
4: 72. minuta, Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví 3-0 a teď se snaží o další gólový přírůstek. Ve vápně Mladé Boleslavi připravený Kajondo, ale byl v nebezpečné pozici, ačkoliv tedy ztratil balón, ale hrát i nadále může Liberec. Je to na levé straně Kušej, který se snažil vystřelit, ale trefil jen lítko obránce Králika. Liberečtí nicméně stále u balónu. Na pravé straně je to Kajondo, který ho dokázal vybojovat před Solomonem Johnem a stále tam Kajondo bojuje proti Solomonu Johnovi. Ten finál souboj, ale Kajondo nezvládla, tak Solomon John teď může osvobodit na malou chvíli Mladou Boleslav, to se ale neděje. Lukáš Mašek vybojoval balón a pálí. Výborný zákrok teď předvedl brankář Floder, to byla klukovina, kterou tam teď předvedli hráči a Mladé Boleslavy při rozehrávce. Když už Solomon John na malou chvíli získal balón a středočeši mohli trochu dýchat v obraně, tak znovu ztratili balón a naopak namazali míč hráčům Slovanu Liberec. A ti teď hází aut z levé strany hřiště. Je tam připravený Kajondo, který může hrát, ale pozor.
1: Na Liberec, Mladá Boleslav 3-0 v 73. minutě na Radiožurnálu Sport. Pojďme na zápasy, kde to je výrazně těsnější. Nejprve do Brna, Zbrojovka Artis, David Nekvinda.
2: Sport. V 73. minutě je to stále těsné, 2-1 pro Zbrojovku, což je tedy stále čerstvá informace, protože v 69. minutě snižoval za Artis Ndiaye. Teď je střídání na straně Zbrojovky, Vachoušek už kluše směrem ze hřiště a po delší době způsobené zraněním se vrací do zápasového rytmu Laki Ezech, takže tento útočník Zbrojovky už je taky na hřišti pro závěrečných nějakých asi 20 minut, teď tedy 73. Počítám, že takových 4-5 nastavených minut ve druhém poločase uvidíme. Chystá se odkop od brány v podání domácího brankáře Hrdiny. Ten nakopává daleko na útočnou polovinu, hledá Vašulína, který prodlužuje za sebe pro Vaní.

0: Těžká zbrojovka by se tedy mohla udržet na útočné polovině, když vede nad Artisem 2-1 v 73. minutě zápasu. Sál se zapojuje do kombinace a zbrojovka už je blízko pokutovému území. Janecký z levé strany odcentruje a vytěží z toho rohový kop. Takže celkem dobrý výsledek pro zbrojovku. Boháč zblokoval ten centr za vlastní bránu a tým, který tedy o gol vede, tak teď zůstává na útočné polovině, chystá se na roh, ten rozehraje svou levou nohou Dante a vypadá to, že mu tam nezůstane nikdo na variantu nakrátko, takže tento obránce nebo levý krajní hráč, záložník z Mali, reprezentant své země, bude posílat míč přímo před bránu, kde jsou teď jeho spoluhráči. Docela to trvá, ta rozehrávka rohového kopu, ale už se Dante rozeběhnul, kopnul do míče, ten letí k penaltovému puntíku, kde se sice k míči dostal Vedral, obránce zbrojovky, ale hlavičkoval z dálky a v záklonu tak, že se obloučkem snesl balon jednoduše pro golmana Artisu. Kašíka a hosté, kteří prohrávají 1-2, teď tedy můžou zkusit štěstí směrem dopředu. Pospíšil na pravé straně, trochu zpomaluje akci a přihraje doleva na Fuliho, ten má trochu víc prostoru a Fuli tak překonává půlící čáru a dostává se na útočnou polovinu. Tam si Sanyang hezky vyměnil míč s Papalelem a Sanyang už se blížil pokutovému území. Čistým skluzem ho obral o míč Hunal, balon zamířil do autu. Rychlá rozehrávka Artisu, který se snaží dostat s míčem do míst, odkud se dá zakončit. To se mu ale nedaří. Stále se hraje u levé lajny. Balon zase chvíli mimo hřiště, rychle vhazování Sanyanga z levé strany a Artis přenese míč napravo.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu. Začneme na třech zápasech 8. kola fotbalové šance ligy. Duel mezi Libercem a Mladou Boleslaví vidí Karel Schamberger.
2: V 76. minutě zápasu Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví 3-0. Míříme do Brna na ligové derby mezi domácí zbrojovkou a Artisem. Je u toho reportér David Nekvinda.
0: V 75. minutě utkání zbrojovka Brno, Artis Brno 2-1. Bohemians Praha hostí Slovácko, u toho je Tomáš Petr.
3: 76. minuta utkání, Bohemians vedou nad oslabeným Slováckem 1-0. Z Vršovického děličku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A sledujeme také mistrovství Evropy ve volejbale. Češi hrají druhý zápas proti Švédům. V Itálii je náš reportér Kamil Jáša.
4: První set vyhrála česká reprezentace 25-22 a v tom druhém teď vedou Švédové 2-1. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Fotbalové a volejbalové informace ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tolik pro posluchače Radiožurnálu.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: Udělali jsme krátký vstup také pro tu v uvozovkách větší stanici, ale my jsme větší co do toho, kdo sleduje jak sportovní zápasy. A většinou o sobotách a nedělích máme docela nabito. Na Radiožurnálu Sport se ve chvíli, kdy na zápase Čechů a Švédů na mistrovství Evropy je začátek druhého setu, budeme čím dál častěji vydávat na fotbalové stadiony. A vzhledem k tomu, že Liberec vede nad Mladou Boleslaví 3-0, tak se budeme častěji pouštět třeba do Brna. Zbrojovka Brno, Artis Brno, poměrně nerozhodný duel a reportér David Nekvinda.
0: V 77. minutě je to stále o gól, 2-1 pro zbrojovku, která se teď musela bránit, ale kombinace Artisu vedla mimo hřiště do prostoru, odkud vhazovali domácí fotbalisté, autové vhazování a po autu zbrojovky další přerušení, tentokrát kvůli faulu na Soliua, tedy hráče, který zažívá premiéru v brněnském dresu. A teď jsem chtěl říct, že se dostal v pokutovém území k míči v souboji s Fulim, když Fuli byl poslední hráč Artisu, Soliu ho ale tedy povalil na zem, nakonec v rozporu s pravidly, rozhodčí Orel rychle zapískal, takže Soliu, který se najednou ocitl s míčem sám ve vápně, tak musel ten balon zase odevzdat a stav 2-1 zůstává, zbrojovka nedostane příležitost vrátit se do dvougólového vedení. Artis naopak po pravé straně míří rychle směrem vpřed, útočník zbrojovky Ezech se proměnil v levého beka a pomohl obraně dobře a zpomalil teď akci Artisu. Je to tedy autové vhazování po té, co Ezech zasáhl do kombinace hostujícího týmu a Artis hraje směrem zad. Plechatému trošku uskočil míč jako poslednímu hráči. Dostal se pod tlak a u balonu skutečně teď už jsou fotbalisté zbrojovky, jenomže od Ezeha se zase podařilo míč získat hráčům Artisu. No a ti teď mají trošku otevřenější obranu. Na levé straně je Sanyang, zatím u rohového praporku centruje do pokutového území. příliš vysoký míč pro Ndiayeho. Ten se nemohl po tomto balonu natáhnout, ani neskoušel vyskočit, ale ještě letí centr z pravé strany. Zase Ndiaye adresátem, opět to bylo moc vysoké, i když tentokrát už ne tak výrazně. Ndiaye zkusil vyskočit, ale pár decimetrů mu chybělo, pak se míč dostal za brankovou čáru, takže to bude rozehrávka od brány v podání domácího golmana Hrdiny. Stav 2-1 pro Zbrojovku v 79. minutě už začínající a vypadá to na střídání na straně Artisu, ale až...
1: Závěr zápasu, zatím 1-0, tedy o jeden gól pro Zbrojovku v souboji s Artisem, to skóre tedy 2-1 v tomto brněnském souboji. No a o jeden gól to bylo také v souboji mezi Bohemians a Slováckem. Tomáš Petr je na tribuně.
3: Polovina 79. minuty, Bohemians stále vedou nad Slováckem v úvozovkách jen 1-0. Tohle skóre platí o 19. minuty, kdy skóroval Almáši ještě předtím. Na pomezí 12. 13. minuty viděl červenou kartu hostující Behirače. A tak Slovácko hraje o 10, ale domácím stále chybí pojistka, aby měli klid v závěru zápasu a Slovácko cítí, že by se s tím i v 10 dalo stále ještě něco udělat. Teď nákop za obranu Blahut pospíchal za míčem, ale nedokázal skrotit ten dlouhý balón. Nákop od domácí defenzívy, Heidenreich se snažil dostat balon do bezpečí, Čermák ještě sbírá balon na polovině soupeře, tam ale zakročil Vorlický a bude z toho tedy jen out před střídečkou Bohemians, kde už se také chystají na nástup do hry další dvě čerstvé síly, konkrétně Václav Pilař a Samuel Obinaya. A to jsou tedy změny, které nás čekají pro těch zhruba závěrečných 10 minut. Polovina 80. minuty, Bohemians vedou nad Slováckem 1-0 a tady už tedy to, co bylo avizováno, ze hry odchází.
1: Klasické střídání, tím pádem střídáme i my a fotbal teď vyměňujeme za volejbal. Druhý set utkání mezi Českem a Švédskem na mistrovství Evropy vidí Kamil Jáša.
4: Tak já připomenu výsledek prvního setu 25-22 pro českou volejbalovou reprezentaci. To znamená, že tým trenéra Jiřího Nováka vede 1-0 na sety. Ale zase pozor na Švédy, ti začali lehce rozpačitě, nebo tu koncovku spíš dohráli rozpačitě a výborně začali druhý set. Teď vedou 6-5 a navíc servírují a ten jejich servis je hodně razantní, dynamický, nepříjemný pro přihrávačskou sestavu. Teď navíc zkusili takovou taktickou variantu, kdy to podání zkrátili, ale naštěstí Drahoňovský na hlavním kůlu udeřil do balonu, vytlouká švédský blok, kde byl přece jenom o něco menší nahrávač, 189 cm vysoký Alfred Brink a od jeho rukou se balon odrazil možná metr, možná dva do auto a je to úplně jedno, jak to bylo daleko, bylo to prostě vedle čáry vyrovnáno 6-6 na servisu právě ten muž, o kterém jsem teď před malou chviličkou mluvil. Drahoňovský, jeho smyč.
1: Vyrovnáno 6-6, zatím druhý set velmi vyrovnaný v souboji českých a švédských volejbalistů, Češi ale vedou 1-0 na sety. Na Radiožurnálu Sport už teď dohrajeme fotbalové zápasy. Liberec, Mladá Boleslav, závěr duelu a Karel Schamberger.
2: Konec 82. minuty a Liberec vede na to Mladou Boleslaví stále 3-0. Ta aktivita obou týmů v posledních minutách trochu opadla. Ano, možná to bylo způsobeno tím, že oba trenéři hodně střídali na obou stranách. U míče teď liberečtí fotbalisté na pravé straně hřiště. Je to právě střídající Marsetič, ale ten neudržel balón a tak to budou mladoboleslavští fotbalisté, kteří budou mít teď k dispozici autové vhazování. Je tam připravený Králik na odražený balón. Nakonec balón dostává Pech, také muž, který přišel na trávník před malou chvílí. Nakonec ale může hrát se Zachovalem a bude to repete pro mladoboleslavské fotbalisty v podobě autového vhazování. Tentokrát ale na kapitána Králika a ten následně si vybírá na pravé straně hřiště Matouška. Matoušek dává do středu hřiště na Donáta a ten vrací právě na Matouška. Po Matouškovi může hrát ještě Havrán, ten už je na mladoboleslavské útočné polovině a hraje do středu. Jenže pozor, tam je Liberec Baboula a ten míří teď do útoku, tam jsou teď dva liberečtí hráči, je tam také Marsetič, ale Baboula to vzal na sebe, ale vystřelil jen do poloviny branky, respektive do středu branky, kde byl připravený brankář Flodr, od něho se balon jen odrazil.
1: Takže v 83. minutě stále Liberec vede 3-0 nad Mladou Boleslaví. Pojďme tedy do Brna, Zbrojovka versus Artis, David Nekvinda.
0: 83. minuta zápasu, stav 2-1 pro Zbrojovku a zajímavá situace. Artis Brno rozehrává takový, řekl bych, hodně, ale opravdu hodně zkrácený roh, vlastně z pravé strany pokutového území, protože těsně před vápnem, nebo vedle vápna fauloval Dante Glosovu, který se snažil po brankové čáře vběhnout do šestnáctky, takže pospíšil, teď může rozehrávat hodně adresně, no a je z toho závar, ze kterého ale Artis v tuto chvíli vyrovnávací gól netěží a navíc je tam odpískaný útočný faul, takže i kdyby Artis gól dal, tak Šimek se dopustil nebo se provinil proti pravidlům, takže v 84. minutě, když Zbrojovka vede nad Artisem 2-1, tak může rozehrávat z vlastního vápna. Golman Hrdina to tedy pochopitelně obstará a nebude nic riskovat, nic vymýšlet, posílá své spoluhráče na útočnou polovinu, bude to dlouhý nákop tak, aby se Zbrojovka pokusila usadit na té ofenzivní části hřiště ze svého pohledu, když vede o jeden gól necelých 7 minut před koncem základní hrací doby. No a míč teď poskakoval na hranici velkého vápna Zbrojovky, jenomže hra je přerušená a to proto, že Afolabi Soliu fauloval, když se snažil vysokou nohou zpracovat skákající balon právě, tak trefil protihráče Šimka, ten se drží za hrudník, za břicho to tak vypadá, ale myslím, že v zápase, nebo ne, myslím, určitě bude v zápase pokračovat. I za rameno se teď Šimek drží, tak opravdu to nejspíš dostal rovnou na několik míst.
1: Tím pádem pojďme z Brna spíše na Bohemians, protože také zápas Bohemians Slovácko ještě není co do skóre úplně rozhodnutý. Na tomto duelu je Tomáš Petr.
3: 85. minuta utkání, Bohemians vedou nad Slováckem stále v uvozovkách jen 1-0. Připomínám, že domácí hrají prakticky celý zápas v početní výhodě po té, co byl vyloučený hostující Behirače. Na závěrečné minuty odchází Havlík a nahrazuje ho v dresu hostí s číslem 14 Alaby. Teď je ale podstatnější to, že Slovácko bude rozehrávat standardní situaci v blízkosti půlící čáry. Zmínil bych šanci Slovácka na vyrovnání pár minut zpátky. To byl break 3-2, který ale nebyl zakončený přesně. Vodlický byl jen nastřelený ve vápně, tak Bohemians přežili, řekl bych, kritickou chvíli. Teď žlutá karta z kategorie zbytečných, napomenutý Obinaja za faul. Ani ne před středovým kruhem, takže ještě na útočné polovině soupeře a čas utíká. 86. minuta, zpět do své poloviny, Bohemians vedou nad Slováckem 1-0.
1: Tím pádem se pojďme rychle vrátit také do Brna, Zbrojovka versus Artis, David Nekvinda.
0: Žurnál Sport. V 86. minutě zápasu teď dvojí střídání na straně Zbrojovky, která vede 2-1 nad Artisem Brno, který snížil ve druhém poločase, bylo to 2-0 po půli, ale v 69. minutě snižoval NDIE. Graneční a Zmrhal ti teď přicházejí na hřiště místo Janeckého s Vašulínem. Je to tedy, řekněme, víc do defenzivy, což je teď logické, protože Zbrojovka brání těsný náskok. Vypadá to, že i Artis ještě rychle vystřídá. Šimek tam má evidentní zdravotní problémy a tak opouští hřiště, místo něj přichází na hrací plochu Karlén, který s tím už nepočítal a teď tam tak trochu zmateně rychle si sundal to rozcvičovací triko, nechal si dres a už je na hřišti a ještě se stále otáčí směrem k trenéru Nádvorníkovi a evidentně se optá, kam má mít, no a bude to na hrot útoku, přitom Karlén je defenzivní hráč, jenomže je taky hodně vysoký, no a evidentně tedy Artis už bude sázet v 87. minutě na to, že bude posílat míče do vápna, když to jen trochu půjde a Karlén se svými skoro 2 metry samozřejmě je hráč, který by měl být schopný některý z těch balonů přeposlat do sítě a zařídit tak ideálně z pohledu Artisu vyrovnání. 87. minuta, Artisu se daří dostat míč blízko k vápnu, ale zatím ne do něj a Klímovi se podařilo situaci na chvíli uklidnit z pohledu Zbrojovky, která ale stále nedokázala dostat míč z obrané poloviny. Ezech teď v souboji s Fulim, tam bych řekl, že se oba faulovali navzájem, ale nakonec poslední, kdo moc potáhl protihráče za dres, byl Fuli. Takže faul odpískaný proti Artisu a Zbrojovka dostane nějaký čas klidu v 88. minutě, kdy tedy drží to těsné vedení 2-1, bude rozehrávat standardní situaci u půlící čáry, obstará to Hunal.
1: 87. minutě brněnského derby, Zbrojovka Artis 2-1 pro Zbrojovku a stále to je vlastně hodně blízko, co do skóre také na Bohemians. Bohemians Slovácko, Tomáš Petr má slovo.
3: 2,5 minuty přesně do konce základní hrací doby. Bohemians vedou nad Slováckem 1-0, ale Slovácko, bych řekl, že v závěru bude možná ještě čím dál tím nebezpečnější a ofenzivnější, protože hosté z Uherského Hradiště cítí, že by se s tím dalo něco udělat, a to přesto, že Slovácko hraje o 10. Teď Trávník byl až moc agresivní v tom napadání, vypomohl si faulem, takže míč pro Bohemians. Liška vyhání spoluhráče a nakonec je to Heidenreich, který rozehrál na Černého. Černý sklepává pod sebe Kadlecovi, Kadlec znovu na Černého. Na levé straně se to teď trošičku otevřelo pro Bohemians a Černý tak může postupovat dopředu. Byl faulovaný, ano? Ne. Tak nakonec to gesto sudího Vokouna je, že to faul nebyl, že Černý musí zpátky na nohy. Polovina 89. minuty. Stále domácí vedou 1-0 a budeme i hodně zvědaví, kolik, že se bude přidávat na vrch ve druhém poločase. Myslím si, že moc to nebude, 2, maximálně 3 minuty. Takže ten čas Slovácku na případné vyrovnání se velmi krátí. Vorlický má balón, to znamená, že Slovácko jde dopředu.
1: Závěr základní hrací doby, Slovácko stále prohrává na Bohemians 0-1. Delší dobu jsme nebyli v Liberci na souboji domácích s Mladou Boleslaví, ale to proto, že tam co do skóre je to nejjednoznačnější. Karel Schamberger sleduje tento zápas.
2: Aktuálně 90. minuta zápasu, ještě 20 vteřin zbývá do momentu, kdy se dozvíme, jak Tučné anebo Hubené bude nastavení druhého poločasu. Stále platí, že domácí fotbalisté Slovanu Liberec vedou nad Mladou Boleslaví 3-0 a vše nasvědčuje tomu, že si dokráčí pro 3 body a tím pádem předstihnou v neúplné tabulce Slávy a budou na prvním místě. Teď ještě ale liberecký útok. Z pravé strany hřiště je to Babula, který se snaží projít do pokutového území, to se mu daří, nahrává ještě na Julišovi, zblokovaná rána, ke které se ale ještě dostávají liberečtí, je to Kajondo, který pálí, ale nepovedená rána, šajtlí právě od Kajonda mimo branku, teď budou rozehrávat mladoboleslavští fotbalisté od své branky, bude to gólman Flodr, my stále čekáme na to, jak dlouhé bude to nastavení druhého poločasu, upřímně jsem zatím neviděl čtvrtého rozhodčího, že by je držel nad hlavou tu svítící tabuli a tak možná trochu zapomněl. Nebo jsem jen prostě neviděl, protože z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport není úplně mezi střídačky tady v Liberci ideálně vidět. Každopádně teď končí už první a nastavená minuta ze 3, teď už se to ukázalo a stále platí, že Slovan Liberec vede nad Mladou Boleslaví 3-0. Každopádně jsou to hosté, tedy mladoboleslavští fotbalisté, kteří jsou teď u balónu. Langhammer na obrané polovině hřiště vyváží míč směrem kupředu, ale pozor, tahle přihrávka...
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu. 3 zápasy 8. kola fotbalové šanceligy se chýlí ke svému konci a fotbalisté Liberce se mohou dostat průběžně do čela tabulky. Liberec, Mladá Boleslav, zápas, na kterém je Karel Schamberger.
2: Aktuálně druhá ze 3 nastavených minut druhého poločasu a Slovan Liberec je velmi blízko k tomu, aby byl na prvním místě neúplné tabulky fotbalové šanceligy, protože vede nad Mladou Boleslaví 3-0. Skórovali Kušej, Mašek a také Stránský. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
0: Hraje se 4minutové nastavení druhého poločasu, jeho první minuta a Zbrojovka Brno vede nad Artisem těsně 2-1. Po prvním poločase vedla Zbrojovka 2-0, když se trefili Vaníček a Penksa. V 69. minutě ale snižoval NDIE. Před okamžikem měl Artis obrovskou šanci, aby srovnal skóre, ale Papalelé zblízka trefil tyč. Takže 2-1 pro Zbrojovku. Bohemians Praha hostí Slovácko a to sleduje Tomáš Petr.
3: Polovina druhé ze 3 nastavených minut. Bohemians vedou nad Slováckem už 2-0 po té, co v prvním poločase skóroval Almáši. To už hosté mimochodem byli o 10 po té červené kartě, kterou viděl Behirače. Tak na začátku nastaveného času se gólově prosadil také střídající Černý a Bohemians tedy v závěru zápasu vedou nad Slováckem 2-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: A sledujeme také druhý zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Jejich soupeřem jsou Švédové. Na tribuně je Kamil Jáša.
4: První set vyhrála česká reprezentace 25-22, ve druhém ale se Švédové zlepšili a navíc se objevilo několik zbytečných chyb na straně českého týmu. Před malou chvíli Patrika Indru zablokoval švédský dvojblok a Švédové získali 16. bod. Teď česká reprezentace získává 15. To znamená, z pohledu českého týmu je to 15-16, je to ale velký boj, krásné dlouhé výměny, ve kterých jsou v tom druhém setu zatím Švédové lehce lepší, proto také vedou o jeden bod. Z Modeny Kamliáša, Radiožurnál.
1: Tolik sport pro posluchače Radiožurnálu.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: No a rychle zpátky na Bohemians. Bohemians Slovácko, Tomáš Petr.
3: Fakci. Bohemians vedou 2-0, ale dost možná ještě tady bude nařízena penalta, přestože Klobot prstem ukazoval, že by to penalta být neměla, a teď je to potvrzeno také od videa. 3 nastavené minuty už vypršely, Bohemians vedou 2-0, když teď lidově řečeno zadrbali velký break, ve kterém klidně mohli přidat ještě třetí trefu. Utkání končí a domácí tedy slaví vítězství, které bylo, řekl bych, i trošičku vydřené, vzhledem k tomu, že Slovácko od 13. minuty hrálo.
1: Bohemians tedy vítězí nad Slováckem 2-0, hraje se ještě utkání mezi Zbrojovkou a Artisem. Brněnské derby, David Nekvinda.
0: Poslední ze 4 nastavených minut, 2-1 pro Zbrojovku, která má teď obrovskou šanci, ale Soliu nedává, Artis už nechává otevřenou obranu. Zbrojovka se dostala po pravé straně Ezehem k tomu, že Ezeh přihrával k penaltovému puntíku na Soliua, který z voleje ale netrefil bránu, byl tam tísněný za asi nějaké řeči. Teď dostává Denis Granečný žlutou kartu, tedy hráč Zbrojovky, tak až v nastavení jsme viděli první žlutou kartu tohoto derby, teď už jsou 3, jednu dostal Ale na straně Artisu a pak Sál a teď tedy Graneční na straně Zbrojovky. Artis už nic nevymýšlí. Nákop na útočnou polovinu, který ale odvrací Vedral, a asi to slyšíte pod mým hlasem. Většina fanoušků na stadionu začala slavit, protože rozhodčí Pavel Orel ukončil tento zápas. Nakonec to bylo velké drama. Zbrojovka vedla v poločasové přestávce 2-0. Nakonec tady je brněnské derby po 89 letech v nejvyšší soutěži končí nejtěsnějším možným výsledkem. Artis snížil v závěru Papal, trefil tyč, ale vyrovnat nedokázal, a tak tedy Zbrojovka Brno, Artis Brno, konečný výsledek 2-1.
1: A ještě jeden konečný výsledek nám schází, a ten z Liberce. Liberec, Mladá Boleslav, Karel Schamberger.
2: Naprosto jasný výsledek, 3-0 ve prospěch domácího Slovanu. Liberec přejel Mladou Boleslav, nebojím se říct, protože to opravdu byl krásný zápas z pohledu domácího mužstva. Pojďme si připomenout ten průběh. Prvně otevřel skóre ex mladoboleslavský hráč Vasil Kušej, kterému se tento duel opravdu vyvedl. Následně ve druhé půli skórovali Mašek a také Stránský. A Liberec se díky tomu dostává do čela neúplné ligové tabulky před Slávy. Aktuálně to právě v ligové tabulce vypadá tak, že Slovan Liberec je na prvním místě, a to konkrétně aktuálně s 19 body. Druhá Slávia má aktuálně 17 bodů, ale také k dispozici zítřejší zápas, a to konkrétně v Teplicích. Hezký večer ze stadionu Nisy.
1: Tak si to můžeme zkompletovat, to, co je zatím jasné před večerním duelem Sparty proti Jablonci, který začne v 18 hodin, tedy v podstatě vlastně za hodinu a pár minut. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Slovácko většinu zápasu hrálo o 10 bez jednoho vyloučeného. Slovan Liberec zdolal Mladou Boleslav jednoznačně 3-0 a Zbrojovka vyhrála brněnské derby proti Artisu 2-1. Na Radiožurnálu Sport teď budeme o to více času trávit na volejbalu. Poslední desetiminutovku fotbalu jsme ho trochu vynechali, ale to proto, že tam byl začátek druhého setu. Ten první Češi vyhráli, teď si blíží koncovka druhé sady. Kamliáša sleduje v Modeně utkání Česko-Švédsko.
4: Vypadá to na velké drama i v koncovce druhého setu. Jenom připomenu, že první set 25-22 pro českou reprezentaci. Výborně v poli teď zasáhl Indra a Vašina smečuje. A ještě další skvělý zákrok Drahoňovského, téměř zázračný v poli. Vašina teď, a to bude asi předmětem zkoumání u videa, poslal ten balon do autu, to ano, ale teď zřejmě bude trenér žádat trenér Jiří Novák o to, aby se celá situace ještě přezkoumala u videa, jenomže Vašina ukazuje svému trenérovi, ne, to jsem já pokazil, ten balon opravdu letěl do autu bez toho, aby tečoval švédské prsty, ano, nic se zkoumat nebude, bohužel 18. bod pro švédský tým. Švédové hrají opravdu výborně, střídají se v útoku, na několika postech a těžko jsou čitelní pro českou obranu na síti. Teď tedy servis, který bude přihrávat sestava zprava, Trauňovský uprostřed Moník. Ne, není to třeba, protože balon zastavila síť, teď trochu pomohla české volejbalové reprezentaci a stav zápasu je aktuálně vyrovnaný 18-18. Na servis půjde muž, který má nejvyšší číslo na svém dresu, 51, Jakub Klajmon, tedy z těch hráčů, kteří jsou aktuálně na kurtu, ještě Adam Zajíček, který výborně včera vystřídal a zasáhl do hry, tak má 54, teď ale Klajmon, nepovedl se mu servis. Sám na sebe se zlobí a už se také hodně zlobí trenér Jiří Novák. Většinou chyby na servisu nechává bez povšimnutí, ale teď tedy se hodně zle podíval na svého svěřence. Stav zápasu 18-19 z českého pohledu. Na servisu tedy znovu Švédové. Přihrávka je samozřejmě základ. Na kurtu je nahrávač, který Roman teď nahrál dobře a tohle to byl dobrý úder. Mašina se opřel do balonu, je to bod pro českou reprezentaci. Švédové dělali všechno pro to, aby ještě doběhli pro ten balon daleko za kut, možná 4 metry. Mans Eriksson dokonce skočil po balonu, ale to by musel měřit snad 6 metrů, nedosáhl na ten míč. Vyrovnáno 19-19 na servisu Patrik Indra. Mluvili jsme o těch jeho zdravotních problémech, není úplně v nejlepší fyzické kondici a musím tedy říct, že je to na jeho pohybu lehce vidět. Teď na servisu si narodil balon, udeří do něj levou rukou a zkazil ten servis, není úplně v pohodě a zase té reakce Jiřího Nováka, má v levé ruce desky, pravá ruka v bok a trošku naštvaně teď s těmi deskami udeřil o svůj levý bok. No, Švédové zůstávají ve vedení, jako první se dopracovali ke 20-19 vedou, no, celkem zajímavý moment, Arfendrink se rozběhl, ale vůbec ještě nebylo odpískáno, teď až rozhodčí dává pokyn ke hře, Brink lehké podání, tohle to je na zpracování pro český tým, výborně a také to tak skončilo, Bartuněk si vybral Klimeše, Klimeš vyskočil hodně vysoko a posílá ten balon přesně do švédského pole. Mám tady poznamenáno u Antonína Klimeše jeho smečarský dosah 355 cm, představte si, že obroučka při basketbale je 305, tak tedy 50 cm ještě nad obroučkou udeří český reprezentant do balonu. Pokračuje výměna, Bartuněk nahrává na hlavníku, Drauňovský má těžkou pozici, ale udělal to výborně. Drauňovský trochu si počkal s tím úderem, až vyskočí švédský dvojblok, udeřil do balonu, trefil švédské ruce, od nich míč letěl někam hodně daleko a to znamená, že česká reprezentace se znovu dostává do vedení 21-20. Je to signál pro švédského trenéra, který tuto chvíli si žádá oddechový čas a Guido Vermeulen ukazuje svým hráčům, jak si přeje, aby pokračovali v tomto duelu. Je to stav utkání 1-0 na sety a 21-20 vede česká reprezentace, alespoň máme chvilku na to, abychom se zastavili u toho smečarského dosahu českého reprezentanta Antonín Klimeš, tedy 355, včera jsem říkal o 12 cm méně a ozvali se příznivci Antonína Klimeše, ne, že by tedy za noc 12 cm natrénoval, to ne, ale posunul se během 3 let obrovsky, posunul se i ve výskoku a proto tedy ten aktuální údaj je 355 cm. On také měří 203 cm. Řekl bych, že to je jeden ze základních pilířů české reprezentace. Platilo to i na mistrovství světa, měří 203 cm. Teď ale na servisu Lukáš Vašina. Bere si balón, hodně emotivně prožívá ten druhý set, několikrát se mu nelíbilo rozhodnutí hlavního sudího, kterým je dnes Turek Sekiniener. Vašina si nadhodil balón, udeřil do něj, trochu opatrnější servis, Švédové zpracovali celkem v pohodě středem sítě, Moník skočil pro balón, ještě udržel výměnu ve hře, Bartuněk dává na hlavní kůl, znovu Drauňovský a Drauňovský vele šikovně vytlouká švédský blok, důležitý okamžik 22-20. Drauňovský teď neměl moc příležitostí, jak zakončit, proti němu byl právě vysoký švédský dvojblok a Drauňovský to udělal náramně, moc dobře věděl, co chce udělat, vymetl balon o ruce o švédský dvojblok a je to 22-20. Teď tedy znovu Vašina, nadhodil si balon, znovu to bylo takové zkrácené podání, trefil soupeřova blokaře, ten nemůže útočit, výborně šotola v poli, výměna stále pokračuje, Bartuněk, moc se mu nepovedla nahrávka, nepřipravil si dokonale, nebo pro své spoluhráče nepřipravil vlastně vůbec bodovku, jak říkají volejbalisté, ten balon byl dobře chycený, Bartuněk to moc dobře ví, že teď se mu ten bagr vůbec nepovedl a balon přeletěl na druhou stranu sítě a to si tedy Švédové nenechali utéct, snižují na jediný bod 21-20 ze švédského pohledu. Česká reprezentace znovu na přihrávce a Bartuněk musí vymýšlet, co s útokem. Bartuněk teď nahrává na hlavní kul Drahoňovskému, to se také moc nepovedlo, ta kombinace, a tak Švédové útočí ještě jednou po dobrém bloku. Znovu švédská kombinace teď středem sítě a dobrý útok středem sítě švédského týmu. Nevím, co se teď nelíbí trenérovi Jiřímu Novákovi, který vede českou reprezentaci, ale je jasné, že se tahle ta výměna moc českému týmu nepovedla. Je to 22-22. Trenér Jiří Novák v tuto chvíli požádal o oddechový čas a bude se radit.
1: Vzhledem k tomu, že je oddechový čas, podívejme se na to, jak se vyvíjí předposlední etapa cyklistické Vuelty, protože je nesmírně zajímavá. O velký rozruch se v ní stará Richard Carapaz, který je ve skupině čtyř hlavních favoritů, tedy s Rakušanem Felixem Galem, potom také Slovincem Primožem Rogličem a průběžně vedoucím Španělem Enrikem Másem. Právě tahle skupina ztrácí výrazně přes 9 minut na vedoucí trojici, které je třeba Mikel Landa, někdejší a nedávný účastník Czech Tour, anebo třeba Tobias Johannessen, dobrý to norský cyklista, ale právě Richard Carapaz se snaží hodně roztrhat tu skupinu, ve které se bojuje o celkové pořadí. Enric Mas zatím nikoho nenechal ujet a míří k průběžnému vedení a tím pádem už téměř jistému vítězství před zítřejším dojezdem v Granadě. Jan Hirt aktuálně ve skupině bojící přibližně o čtvrté, páté místo. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na volejbal, zpátky na mistrovství Evropy Česko-Švédsko. Kamil Jáša.
4: Moderátor se teď nechal slyšet tady v hale. Super Spike a připsal ho Vašinovi. Tohle byla krásná kombinace, znamená 23. bod pro českou reprezentaci. Na sety je to 1-0. První set vyhrál český tým 25-22. Teď je to 23-22. Pochvala pro všechny, kteří byli na kortu v českých barvách. Klimeš výborně prsty zpracoval. Nahrávka Bartuňkova překvapivá na Vašinu z Pipe. To je ze střední zóny ze zadu a Vašina vyskočil a trefil ten balon nádherně. Právě Klimeš, teď je servis. Jeho podání je velmi nebezpečné a Švédové taky mají velké starosti. Nahrávat musí libero. Teď informace také pro posluchače Radiožurnálu, kterým předáme aktuální zprávy. Tohle to je dobrý útok české reprezentace, 24. bod. Česká reprezentace vede 1-0 na sety a přesně v tuto chvíli získává setbol ve druhém setu. 24-22 vede český tým nad Švédskem. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a zatím si také švédský trenér bere oddechový čas, to znamená, že malá porada u švédské lavičky, ale pochopitelně také u té české. No Vašina to udělal opravdu skvěle a potom ten servis Klimešův byl základem, že Švédové si dobře nepřihráli. Trochu se proběhli vlastně všichni po hřišti, nedokázali si dobře připravit útok a skončilo to tak, jak to skončilo 24. bodem pro českou volejbalovou reprezentaci. 25-22 skončil první set, určitě bychom se nezlobili, kdyby se ten set zastavil na stejných číslech, teď je to tedy 24-22. No, až kuriozně se protahuje ten oddechový čas, protože trenér Jiří Novák měl cosi na srdci ke svým hráčům, až musel české volejbalisty popohnat hlavní rozhodčí Turek Sekine Jenner. Teď ještě dochází ke střídání, zřejmě taktická varianta, kterou vymyslel trenér Jiří Novák, ano, Adam Zajíček. Včera se mu proti Řecku povedlo zablokovat poslední balon, teď přichází také k síti. Ta síť je teď hodně vysoká, uprostřed tedy Adam Zajíček, servis ale Klimeš, jeho podání míří na pravou stranu. Švédové tentokrát přihráli dobře, útočí za hlavou, rána levačka, tohle to se povedlo švédskému týmu. Jakob Link Univerzál, 197 cm, levá ruka, překvapivý takový rychlý švih, rychlý úder. Balon skončil v českém poli, první set byl tedy nevyužitý, Zajíček odchází opět na střídačku a český tým teď bude útočit, protože zřejmě si trenér vyhodnotil, že Jakub Klajmon, blokař, je lepším útočníkem, tak aby měl Luboš Bartuněk ještě další variantu k dispozici. Přihrávka tedy českého týmu dopadla, no tak ne úplně dobře. Bartuněk právě středem sítě na Klajmona a Klajmon zakončil, získává 25. bod. Tak právě proto Klajmon přišel na hřiště, vrátil se zase, Zajíček si na malou chvíli odpočinul a Klajmon to udělal opravdu nádherně. Těžká situace pro Bartuňka, protože ta přihrávka nebyla úplně ideální. On nahrával tak někde z poloviny kurtu, ale hodně odvážně vyslal svého středového hráče a Klajmon neomylně udeřil do balonu. 25. bod, 25-23 a česká reprezentace vede 2-0 na sety.
1: Výborné zprávy z Modeny, snad přijde i ta třetí dílčí výborná zpráva, která bude zprávou konečnou, tedy o vítězství českého týmu ve třetím setu. Zatím 2-0 proti Švédům. Připomeňme si výsledky dnešní z fotbalové šance ligy, tedy z dohraných zápasů, přičemž za necelou hodinu nastoupí Sparta proti Jablonci. Bohemians zdolali Slovácko 2-0, Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a v té dílčí neúplné tabulce je na první místě před Sláví, která má ale k dobru zítřejší dohrávku s Teplicemi. No a brněnské derby vyhrála Zbrojovka, Artis zdolala 2-1. Ještě tu je jedna velmi příznivá zpráva pro fanoušky českého fotbalu, protože útočník Adam Hložek dal po více než roce a čtvrt gól v soutěžním zápase a ne jeden jediný. Nepočítám teď přátelské zápasy, ať už české fotbalové reprezentace nebo Hoffenheimu, ze který stále hraje. No a Hoffenheim právě teď v 76. minutě vede nad Stuttgartem 2-1. Hložek se trefil ve 13. a 67. minutě a je jednoznačně tím hlavním důvodem, proč právě teď Hoffenheim vede nad Stuttgartem 2-1. Na hřiště se v utkání německé Bundesligy už dostal i útočník Patrik Schick, hraje za Leverkusen, ten ale ve stejné fázi zápasu prohrává na hřišti Augsburgu 1-2. Na Radiožurnálu Sport se za chvíli vrátíme na volejbal, protože začne třetí set utkání mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem.

Tohle je kapela Killers ve vysílání Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 11 minut. Další příznivé zprávy pro český sport. Mistryně světa Tereza Knéblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Seu. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v tom pětidílném seriálu světového poháru. Knéblová zajela finálovou jízdu s jedním dotykem branky. Na náročné trati se vyhnula penalizaci pouze jedna z 12 finalistek. Česká vodní slalomářka ve výsledku ztratila 79 setin sekundy na vítěznou Anu Satilaovou z Brazílie a 9 setin na druhou Mirène Lascánovou ze Španělska. Medailovým umístěním navázala Knéblová na čtvrteční druhé místo v časovce kajakcrossu. V neděli je čeká vyřazovací závod. Tolik vodní slalom ve vysílání Radiožurnálu Sport, ve kterém se za chvíli vrátíme na mistrovství Evropy ve volejbalu. Zatím čeští reprezentanti na mistrovství Evropy vedou nad Švédskem 2-0 na sety a za chvíli začne sada třetí.

0: Víme hned o řadě lidí, kteří dnes mají krásný den a krásný den má řada lidí ve Španělsku, protože tam se teď dějí velké sportovní události, ať už to, že finišuje cyklistická Vuelta, 4,5 kilometru zbývá do cíle tomu nejrychlejšímu v předposlední etapě, která rozhodne o konečném pořadí. No a Mikel Landa, účastník nedávné Czech Tour, vypadá to, že by si mohl dojet pro vítězství v předposlední etapě Vuelty, za ním je Nor Johannessen, ale už s mírnou ztrátou a i vyjádřeno metry, je to přibližně 150 metrů, kolik ztrácí Johannessen na zmíněného Landu. Skupina favoritů, tedy Carapaz, Gal, Mas a Roglič, stále pospolu v závěrečném stoupání. No a také se ve Španělsku pojede velká cena Formule 1 na novém okruhu Madrid, což je kombinace samozřejmě toho, kde se pojede v Madrid, a že to je okruh. No a kvalifikaci na tento závod vyhrál Lando Norris o titěrných 11 tisícin sekundy před Italem Antonellim. Třetí byl Nizozemec Max Verstappen, který ztratil na Norrise 140 tisícin sekundy, jinak řečeno také 14 setin sekundy. Tak, na Radiožurnálu Sport ale zpátky na volejbal, protože už začal třetí set mezi českými a švédskými volejbalisty na mistrovství Evropy, druhý zápas českých hráčů a Kamil Jáša, jeho reportérem.
1: Nejprve rekapitulace, první set vyhrála česká volejbalová reprezentace 25-22, ten druhý 25-23, no a třetí set začali lépe Švédové a zdá se mi, že trochu český tým vypadl z tempa, tak jako se to přihodilo při utkání s Řeckem, občas se to ve volejbalových zápasech stane, když se tým dostane docela nesnadno, to v žádném případě, ale prostě dostane se do vedení 2-0 na sety, tak potom se to může docela snadno otočit a teď tedy Švédové jsou opravdu na tom velice dobře, vedou o 4 body a trenér Jiří Novák bude mít dost práce s tím, aby se podařilo už ve třetím setu ten náskok zlikvidovat. Já jsem moc rád, že čas si udělal manažer volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Díky za to, že jste dorazil sem k nám. Mimochodem, kde sledujete ten zápas? Jste v kontaktu s realizačním týmem?
2: Maximálně v oším kontaktu a sedím vedle statistika týmu, takže jsme, řekněme, daleko za hřištěm.
1: Co vypovídají statistiky, nebo lépe řečeno, co vypovídá váš pocit z dosavadního průběhu zápasu, kdo je nejlepším hráčem?
2: Já statistiky úplně neznám, nekoukám mu Martinovi Štětkovi pod ruku, ale nejlepším hráčem, myslím si, že všichni zatím v tom vyrovnaném průběhu odehrávají super zápas. Lukáš Mašine, velmi výrazný. Nechci zapomenout na Marka Šotolu a můžu takhle pokračovat dál a dál.
1: Lukáš Mašina dokonce 3x v tomto zápase útočil levou rukou. Myslím, že to je specialitka. Sešlo se to tak v situaci, kdy ta nahrávka nebyla ideální. Teď právě Mašina pravačkou tu má samozřejmě silnější. To byla rána, letěl ten balon hodně daleko, až ho zastavili reklamní banery. Tohle to ale teď Švédu nebude. Zase další nepřesnost, nevynucená chyba. 9-5 vedou Švédové, tak teď se ta hra v tomto mikro úseku trochu rozsypala.
2: Malinko se rozsypala, ale my jsme vlastně trochu ze štěstím uhráli koncovku druhého setu. V tom setu Švédové neudělali na útoku ani jednu chybu, což opravdu je důkaz obrovské kvality. Takže proti sobě máme soupeře ze 4. desítky rankingu, nicméně vidíme, že v Evropě ten volejbal umí hrát úplně každý a jestli jsme papírový favorit, tak si to musíme hodně vydřít, aby jsme to potvrdili.
1: Hodně emotivní se mi zdá také trenér Jiří Novák, docela se rozčiloval, když čeští hráči třeba zkazili servis, to bych neřekl, že je úplně jeho parketa, většinou když hráč zkazí podání, tak to nechá bez povšimnutí, když se mu dívám do tváře, tak na něm není vidět vůbec nic, ale tentokrát asi 2x za sebou reagoval.
2: On hodně lpí na obranu a v momentě, kdy jsme na něčem dohodli a hráči to neplní, tak to může být důvod, proč je rozlobený a celkem to chápu. Myslím, že to ví hráči, že to chybu udělali.
1: Tak podíváme se na servis, který teď provede Patrik Johansson, 204 cm vysoký Švéd, platící podání a tohle je SO. Teď tam byla nedohoda na zápasech a platí to v evropském volejbale, ve světovém volejbale už nějakou dobu nejsou rozhodčí na to, aby posuzovali dopad balonu na lajnu. To už prostě je moderní technika a teď se tam nedohodli hráči, asi to byl Drahoňovský s Moníkem, možná nevěděli přesně a nakonec nevinně v tom byl úplně Šotola, kterému ten balon dopadl na palubovku, je to 10. bod pro Švédsko. Teď nahrává Bartůňek středem sítě, odfintil tu situaci výborně. Středák a Vašina zakončil takovým chytrým úderem, má docela široký úderový rejstřík.
2: Tak Lukáš Vašina je podle mě náš pohybově nejnadějnější hráč, on má opravdu širokou škálu úderů. Viděli jsme během přenosu, že dokázali nahrát, odfintit. Je to, řekněme, emoční lídr našeho týmu.
1: A když už jste dorazil ke komentátorskému, na komentátorské stanoviště k mikrofonu Radiožurnálu Sport, počkáme ještě na Švédy z hlavního kulu. Výborně, teď jsme chválili Vašinu. A Vašina si tam počkal na ten technický úder, vyskočil v pravý čas a zamáčkl balon do švédského pole. 70, takže ten náskok se tuto chvíli zase snižuje. Česká reprezentace se přibližuje Švédům. A to tedy je dobrá zpráva Klajmana na servisu. Teď tedy Švédové potřebují dobrou přihrávku, ale ten servis bude určitě hodně razantní, tvrdá bomba. Libero dobře středem sítě doskočil Drahoňovský pro ten balon, Bartůňek na šotolu, šotola, levá ruka a krásný úder dozadu na čáru a už je to 80, teď je to tedy zase ta lepší pasáž českého týmu.
2: Je to lepší pasáž, Jirka Novák může být spokojený, obránili jsme ten balon, dohráli jsme to Markem Šotolou a celý to začal Kuba Klajmon, který rozvrátil přihrávku soupeře.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek, mimochodem bývalý reprezentant, který nejvíc času ve Francii jste odehrál, tak to asi bude?
2: Je to tak, ve Francii myslím, že dlouhých jestli 14 let.
1: Na postu blokaře nikdy žádný jiný post nebyl ve hře.
2: Ta moje šikovnost mi to nedovolila.
1: No chtěl jsem se právě zeptat na šikovné blokaře Švédska, protože ti asi, a nebývá to úplně zvykem ve vyspělých volejbalových týmech, tak hrají hlavní roli.
2: Hrajou velmi důležitou roli, ale oni jsou fyzicky k tomu stavěný. Mají hodně přes 2 metry a pohybově nadaný a umí volejbal.
1: Ano, díky za postřehy, díky za to, že jste zpestřili vysílání Radiožurnálu Sport. My budeme pokračovat v přímém přenosu a hlavně, ať to dobře dopadne. Česká reprezentace vede 2-0 a v tom třetím setu je to 11-9 pro Švédy, ale na servisu je Luboš Bartůňek, to je ústřední nahrávač české volejbalové reprezentace. Bartůňkův taktický servis, dobře, Švédové zautočili do autu. Tohle bude auta, neřekl bych, že se některý z hráčů dotkl balonu, ale asi to tak bude. Drahoňovský se drží za levé ucho a to nebude jen tak, ano, Drahoňovský to ví nejlépe, ten balon se otřel o jeho ucho, ještě se tam teď usmívá jeho kolega, spoluhráč Milan Moník v bílém dresu, další čeští hráči v červených dresech. Ten balon tedy byl tečovaný a Švédové získávají 12. bod. Další servis, nebezpečně, nepříjemně se ten balon překulil přes pásku, možná se to ještě bude řešit u videa. Tohle to je 13. bod pro Švédy. Teď to byly dvě takové zbytečné chyby. Balon se hodně nepříjemně po servisu otřel pásku, dopadl do 3-metrové zóny. Tam za ním nebo pro něj ještě Klimeš skočil, ale zdálo se mi, že přestože natáhl svoji ruku, tak ten balon už se dotkl. Stejně Kurtu pak Vašina vyrobil další chybu, 13-9. Švédové na servisu, na podání Hampus Ekstrand, 202 cm vysoký smečař, teď Vašina na přihrávce, výborně, Martuně krásně nabídl ten balon přímo pod ruku Marku Šotolovi, Šotolova věděl, že přijde rychlejší nahrávka, ještě si přirychlil a jeho levačka tentokrát byla výborná, 10. bod pro český tým. Lukáš Vašina na servisu, dvakrát, třikrát si poklepe s balonem o zelený povrch tady v hale v Modeně, zatočil si s míčem, nadhodil si ho, jeho rána tvrdá, Švédové mají veliké starosti a přendáli jenom balon zadarmo, free ball, Bartůňek nahrává na hlavní kul, Drahoňovský, krásná diagonála, ostřejší ještě než ostrá a je to další bod pro český tým. Tak jenom připomenu, že první dva sety vyhrála česká reprezentace 25-22, ten první, ten druhý 25-23, aktuálně český tým ztrácí 2 body, 11-13, také Milan Moník se teď obrací na publikum, je tady hodně českých fandů z různých koutů české.
0: Český tým tedy nemá dobře rozehraný třetí set poté, co vyhrál 2 úvodní v utkání mistrovství Evropy proti Švédsku. Teď krátké, anebo možná trochu delší fotbalové okénko a záhy pochopíte, proč možná delší, protože čekáme na výsledky výsledky dvou zápasů s významnou českou stopou v německé Bundeslize. Nejprve ale začněme v Česku, protože se hrály tři duely a ten čtvrtý nás čeká přibližně za půl hodiny. Bohemians zdolali Slovácko, které hrálo většinu utkání o 10 2-0. Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a v neúplné tabulce je průběžně na prvním místem před pražskou Slávií, která ale má zítřejší utkání s Teplicemi k dobru. No a brněnské derby vyhrála Zbrojovka, zdolala Artis 2-1. Za přibližně půl hodiny začne utkání mezi pražskou Spartou a Jabloncem, který zatím úvod sezóny zvládl výrazně lépe než pražský tým. Na druhou stranu k tomu musíme říci, že Jablonec měl opravdu ten úvod sezóny lepší, ale co se týče toho posledního, té poslední bilance, tak z posledních 4 zápasů v lize má pouze jedno vítězství, to poslední proti Baníku Ostrava. No, co se týče německé Bundesligy, tak už to můžu dopovědět, protože Patrik Schick dal gól v dresu Leverkusenu, přišel na hřiště jako střídající hráč a v 89. minutě zajistil, že Leverkusen nakonec remizoval v Augsburgu 2-2. No a dva góly dal také Adam Hložek, trefil se v soutěžním utkání poprvé od června 2025, kdy skóroval za český tým v kvalifikačním zápase o mistrovství světa proti Černé Hoře. Od té doby buď byl zraněný, anebo dával góly jenom v přípravných duelech. No a

dobře, relativně dobře, jenomže si teď vyžádal ještě asistenci a pomoc lékaře Jakuba Venária, tak Lukáš Vašina teď svůj kotník procvičuje u reklamních banerů. Trenér Jiří Novák okamžitě sáhl po oddechovém čase, který tuto chvíli nemá ani tak taktický záměr, jako hlavně se hlavně nechá českého ústředního smečaře Lukáše Vašinu odpočinout. Ten už je také před reklamním banerem a obstřih na jeho kotníku značí, že je to opravdu bolestivá záležitost. Tak to se teď ukáže až při těch maximálních výskocích, kterých volejbalisté mají na kontě opravdu hodně. A navíc česká reprezentace včera večer končila utkání s Řeckem fyzicky hodně náročné. Švédové ti hráli v Neapoli už o den dřív. Snad to tedy nebude hrát roli v pokračování tohoto zápasu. 2-0 na sety, 14-14 ve třetím setu. Na servisu Klimeš, ten si vždycky nadhodí balon hodně vysoko, z velké výšky rychle, takové plaktící podání pošle přes horní pásku. Teď si tedy nadhodil balon, posílá balon do švédského pole, švédské libero. Výborně, rána, ale Švédové jsou zablokovaní. Link je zablokovaný, monster blok, říká moderátor tady v hale v Modeně, a tohle je důležitá chvíle. 15-14 vede český tým. Dívám se na Lukáše Vašinu, teď je v zadní pozici a stále si procvičuje svůj levý kotník. Asi to není úplně stoprocentní, ale on je bojovník a určitě bude chtít ten zápas dohrát, samozřejmě vítězně dohrát, nejlépe ve třech setech. Švédové pokračují v další výměně a tohle to je bod, který získávají, ale ještě možná přijde na řadu video. Teď všichni hráči jako jeden muž se seběhli k tureckému rozhodčímu. Nelíbilo se jim tam provedení nahrávky švédského celku. Ten balon letěl hodně na pásku. Čeští reprezentanti si dokonce myslí, že už byl na polovině soupeře, tedy na české polovině, a v tu chvíli by Švédové zasahovat nemohli, ale hlavní rozhodčí ukázal Sekin Jenner z Turecka. Nejprve tedy bod pro Švédsko, mělo by to být 15-15, ale opravdu se celá situace přezkoumává u videa. Zatím je to alespoň chvilka, pár vteřin pro Lukáše Vašinu, aby si procvičil svůj zraněný kotník. No, jsem sám zvědavý, jak to bylo, protože nedostal se přímo do kontaktu s balonem, možná se spoluhráčem, ale teď to vypadá, že bude v pořádku a ten bod opravdu půjde na stranu Jiřího Nováka, trenéra české reprezentace. Tak výborně. Stav utkání tedy není 15-15, ale měl by být 16-14. Ano, 16-14 pro český tým. Na servisu Klimeš zase bude trápit švédskou přihrávačskou sestavu. Jeho servis přepadl přes síť, přes pásku, a tak Švédové zakončují na trojblok a povedlo se jim to. Vyskočil si tam na ten úder na hlavním kulu Excel Enlund, on měří 204 cm, posbíral hodně bodů už kvalifikaci, vlastně nejvíc ze všech Švédů, a teď přidal jeden také důležitý 15. ve třetím setu, 15-16 na servisu Jakob Link, levák, 197 cm, pohrává si s balonem a pravou i levou rukou, nadhodí si balon a pošle ho do českého pole, zakroutil se s míčem, dobrá přihrávka, Bartůněk dává na Vašinu a Vašina bude v pohodě, ale pozor, výměna ještě pokračuje, Švédové zázračně odrazili ten míč, útok středem sítě a teď chyba Klajmonová, to je bod pro Švédsko a máme tady zase vyrovnáno 16-16. Je to škoda, ta kombinace byla dobře provedena, český tým zautočil, Vašina ze střední zóny, ze zadu, opřel se do balonu, ale zázračně trefil jedno ze Švédů. Teď předáme informace také posluchačům Radiožurnálu. Stav zápasu je 16-16 ve třetím setu, teď útočí česká reprezentace, Bartůněk na šotolu, šotola, rána je zablokovaný a Švédové se dostávají do vedení. Stav utkání 2-0 na sety pro český tým, ve třetím setu vedou Švédové 17-16. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu stanice Radiožurnál Sport. Přineseme vám i další zápasy českého týmu. Zítra mají čeští reprezentanti volno, vlastně jediné, v průběhu 6 dnů se hrají 5 zápasů. Potom je čeká Slovensko, Itálie a na závěr skupiny Slovinsko. Teď ale šotola, šotolová rána do autu. Zatím se Šotolovi nedaří úplně servis, on má nebezpečnou levou ruku, také hodně vysoký hráč, když švihne levačkou, tak je to velký postrach pro každého soupeře, měří 207 cm, zkušenosti sbíral v nejrůznějších evropských soutěžích, zemích, naposledy v Ankaře 360 cm, takový je jeho smečarský dosah, ale co je to platné, když se nemůže na timingu úplně tak sejít na servisu. Teď

0: Oník přihrává Bartuněk, nahrávka na Drahoňovského, trochu zaletěla až hodně k síti, tak si to oba dva zopakují. Já zase hodně na síti, Drahoňovský vyskočil, na tohle dosáhnout nemohl. Teď dvě nahrávky Bartuňkovi, ani jedna nebyla úplně ideální. Hodně, jak říkají volejbalisté, nalepený balon na síti, zdá se mi, že až moc. A Drahoňovský, přestože vyskočil tam, kam dosáhl, tak už prostě neměl komfortní pozici a poslal balon do autu. Je tady zase švédské vedení, 18-17, Švédové útočí už vlastně, pokud považujeme za útok ten první úder, servis, Drahoňovský, zase Švédové zázračně v poli, Moník dává na Bartuňka, Bartuňek na Drahoňovského, po třetí v krátké době za sebou a teď už úspěšně. Drahoňovský se opřel do balonu, sice ten míč švédský jednoblok nadrazil, ale balon letěl docela dlouho a hlavně hodně daleko a to znamená, že je tady vyrovnáno 18-18. Zřejmě také trenér Jiří Novák vycítil, že si potřebuje střední nahrávač Luboš Bartuněk chvíli odpočinout. Včera zvládl 4 sety, dnes už má za sebou 2,5, je to 18-18 a na kurtu je tedy druhý nahrávač Ondřej Roman Drahoňovský na servisu. Jeho taktický servis zkrácený, povedený, Švédové mají dost starostí a posílají balon do autu. Míč tečovaný nebyl, Johansson se zlobí, ale zlobí se jenom sám na sebe. Stejně tak jako další hráč ve švédském dresu Axel Englund. Teď tedy se Švédové dopustili zbytečné nevynucené chyby a dovedení o krok vepředu jsou tedy čeští reprezentanti 19-18. Drahoňovský znovu na servisu. Atmosféra tady v hale je výborná. Drahoňovského rána tentokrát po lajně. Výborný servis a to bude český trojblok, který dosáhl na balona. Úspěšně zablokoval. Ano, monster blok se ozývá tady v hale v Modeně. Je to 20. bod pro český tým. Trenér Švédu aktuálně si vyžádal oddechový čas, když do Gvermoilen si žádá o oddech, ale český tým vede 20-18. Porada českých volejbalistů.
1: Ano, oddechový čas, který teď nebudeme trávit u Kamila Jáši, ten také dostane svůj oddechový čas, protože za chvíli bude komentovat koncovku třetího, doufejme, posledního setu, co se týče vývoje dnešního utkání Česko-Švédsko. Připomeňme si, že jsou baseballisté Kotlářky blíže vítězství v české extralize, protože tentokrát zdolali Hrochy Brno 3-1 a ve finálové sérii hrané na 4 vítězství se ujali 3-2 na zápasy. A také si připomeňme, že hokejisté Pardubice nastoupili ke čtvrtému utkání Ligy mistrů, hrají ve Finsku proti tamnímu celku Kuku. Pardubice vedou na ledě Kuku 3-2. Na Radiožurnálu Sport zpátky na volejbal za Kamilem Jášou, sledujícím třetí set mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem.
0: Drahoňovský má dobrou sérii na servisu, jen co jsem se nadechl, tak pokazil další podání, ale myslím, že teď mu nic trenér vyčítat nebude. No, Jiří Novák se netváří úplně přívětivě na svého hráče, ještě mu tam co si ukazoval. Faktem je, že ten balon prostě šel do sítě, zastavila ho páska, stav utkání 20-19 pro český tým. Česká reprezentace přihrává, Moník neúplně 100%, a tak Vašina útočí, opřel se do balonu Švédové, takticky skvěle postavení v poli a chytili ten balon, ale český tým dostává další šanci. Roman středem sítě, neúplně přesná nahrávka, Švédové zázračně zase zdvihli ten balon. Tak na potřetí už by to mohlo být. Drahoňovský nahrává Vašinovi. Vašina se opřel do balonu, rána jako zděla a 21. bod. Výborně, Lukáš Vašina počkal si na ten míč, který byl hodně vysoký. Byl tam, nebo ta situace vznikla nestandardně, nahrával tam jiný hráč než nahrávač a výborně Lukáš Vašina se v tomto turnaji zatím ukazuje ve výborné formě a jak je vidět, tak také ten jeho kotník je naprosto v pohodě. 21-19, Kaimon na servisu, Švédové přihrávají takovém neúplně tradičním postavení, kdy i univerzál se zapojuje do přihrávky a právě univerzál teď útočí a to je škoda, že český tým teď nezískává, minimálně ten balon nezdvihl na svém kurtu, protože Švédové poslali dlouhou diagonálu, míč přesně do růžku, ale zdá se mi, že to nebyla taková razance, tam se možná zasáhnout dalo. Axel Englund získává další bod, už jsem o tom mluvil, nejlépe budoucí hráč v kvalifikaci i tady v tomto zápase proti České republice sbírá bod za bodem 21-20. Česká reprezentace přihrává, Moník zase hodně starostí s tou přihrávkou, Roman nahrává na Vašinu na hlavní kůl a tohle bude s velkou pravděpodobností Vašinova chyba. Ano, míč se tak trochu zvláštně odrazil od pásky v ruce švédských hráčů, tam sice byly připravené, ale k těm se vůbec nedostal a je tady vyrovnáno. Vypadá to na dramatickou koncovku, ale dramatické jsou vlastně všechny sety, které zatím tady čeští reprezentanti absolvovali, platí to i o tom včerejším utkání s Řeckem. 25-22, 25-23, dnes tedy se Švédskem a tohle to Patrik Indra, který zatím přišel na kort, udělal náramně. Pravý čas se odrazil, napálil balon levačkou, získal bod a teď odejde trenér Jiří Novák, dokončí to klasické dvojstřídání, to znamená, že vrátí na kurt původní sestavu a Luboš Bartuněk půjde za prvé na nahrávku, za druhé na servis. Luboš Bartuněk má dost vysoké sebevědomí na to, aby zvolil dobrou taktickou variantu právě na servisu. Teď je na levé straně kurtu, to je jeho obvyklá věc, posílá platící podání po léně, libero má starosti, ale přihrálo dobře, útok středem sítě, český tým bude pokračovat, Roman na hlavní kůl, Vašina opřel se do balonu a ještě Švédové zachytili ten balon, teď útočí z hlavního kůlu a tohle to je bod pro Švédy, zase to byl muž s číslem 10, který Hampus Ekstrand, který hraje velmi dobře, tento zápas zakončil výměnu vyrovnávána 22-22. Nahrávat tedy bude Luboš Bartuněk, český tým zatím dokončil to dvojstřídání. Teď má na hlavním kůle Šotolu, který si ale přebíhá na svoji obvyklou pozici. Klimeš přihrál Šotola, jeho levačka zablokovaná. No a oslavuje tady vale Axel Englund, tomu svému bodovému příspěvku přidává i úspěšný blok. Nejnevhodnější okamžik se Švédové dostávají do vedení 23-22. Český trenér žádá o oddechový čas. Tak bude to ještě opravdu hodně velké drama, teď tedy porada a myslím, že Jiří Novák teď říká svým hráčům, jak si přeje, aby odehráli tu následující výměnu. Švédové jsou ale o krok vepředu, vedou 23-22, Gido Vermoelen, to je trenér švédského týmu, také on je teď obklopený dlouhány nejvyšším hráčem, jak jsem o tom mluvil, je 209 cm vysoký Jakob Ekman, ale i čeští hráči mají parametry světového týmu, nakonec na mistrovství světa skončili na čtvrté pozici. Tak Bartuněk teď může zvolit několik variant, možná Klimeš středem sítě, možná to bude Šotola, který si přeběhne okamžitě po úderu, nebo to bude Vašina a také je ve hře Drahoňovský z toho zadního sledu. Servis Švédů míří na Vašinu, Vašina zpracoval, Bartuněk středem sítě, ale dobře zablokovaný, Švédové dobře zablokovali, Vašina na podruhé, zase libero Švédů, výborná obrana švédského týmu, Link udeřil do balonu a získává pro švédský tým 24. bod. Švédové mají první setbol. Dvakrát měli čeští reprezentanti šanci na to, aby ukončili výměnu, ale nejprve zasáhl velmi dobře švédský blok a potom libero švédského celku stálo přesně tam, kam přiletěla Vašinova rána a to znamená, že v tuto chvíli vlastně Joel Andersson švédské libero zařizuje stav 24-22. Přihrávka českého týmu špatná, Drahoňovský nespracoval balon, Šotola to má těžké, udeřil do balonu a tohle už libero ve žlutém švédském dresu nestihne. Kontaktní bod je tady 23-24 na servisu. Vašina teď těžko odhadovat, co asi se mu honí hlavou, nad čím asi přemýšlí. Udeří do balonu to určitě, ale zřejmě bych tipoval, že to bude taková taktická varianta, tak aby dal šanci bránícím hráčům na síti. Jsou tam vysocí hráči, Klimeš uprostřed, po pravé ruce má Šotolu vlevo Drahoňovského. Nejprve ale Vašina. Ano, servis Švédové si nahráli středem sítě a bohužel končí tento set úspěšným útokem středem sítě. Moník sáhl pro balon, ale je tady konec setu.
1: No tak z českého pohledu to zas tak výborný konec setu není. Bohužel pro české hráče bude se hrát ještě dál. 2-1 vedou čeští hráči na mistrovství Evropy volejbalistů nad těmi švédskými. Za chvíli začne sada čtvrtá. Ve vysílání radiožurnálu Sport se teď podívejme na dojezd předposlední etapy cyklistické Vuelty. Nejrychlejší v cíli byl Španěl Mikel Landa, nejdávný účastník Czech Tour, který zvítězil o 47 sekund před Norem Tobiasem Johannesenem, co je podstatné. Jan Hirt dojel na 6. místě se ztrátou přibližně 4,25 minuty na vítězného Mikela Landu. A co je také dost důležité, do cíle dojel Felix Gál, za ním Enric Mas a až za ním případně Primož Roglič s Richardem Carapazem. Co to znamená pro celkové pořadí? Teď to ještě není celé propočítané oficiálními statistikami, ale je zjevné, že Enric Mas vyhraje letošní Vueltu, protože v tom pořadí mezi těmi nejlepšími favority měl dostatečný náskok přibližně 3 minut na Felixe Gala a v cíle za ním zaostal v té předposlední etapě přibližně nějakých 15-20 sekund a na další své pronásledovatele, ať už Primože Rogliče anebo Richarda Carapaze, měl výrazný náskok.

0: Hledat vítěze v dnešních zápasech fotbalové Premier League bude docela složité. Aston Villa Nottingham 1-1, Bournemouth Brentford 2-2, Crystal Palace Ipswich 2-2, Chelsea Hull 2-2 a Liverpool Fulham 0-0. To jsou skóre zápasů v posledních závěrečných minutách. To najít vítěze v české šancelize bylo dnes poměrně dost jednoduché. Bohemians zdolali Slovácko 2-0, Slovan Liberec Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno zvítězila nad Artisem Brno 2-1. Za necelou čtvrt hodinu začne utkání mezi Spartou Praha a Jabloncem. Komentovat ho bude Jaroslav Plašil, který už je teď připravený na Letné. Hezký večer.
1: Hezký den z Letné.
0: Sparta není v úvodu sezóny úplně přesvědčivá. Aktuálně jí patří 10. místo v tabulce. Po 7 kolech má na svém kontě 4 porážky. Je nějaký důvod si myslet, že by jí to zrovna dneska mělo vyjít a měla porazit Jablonec, který je v tabulce výše než je Sparta?
1: No určitě těch důvodů by se našla spousta, protože Sparta, ať je to jak chce a ten úvod sezony není rozhodně raketový, tak má ve svém středu řadu šikovných hráčů. Alcocer, Mercado, to jsou fotbalisté, kteří umějí hrát jeden na jednoho, umějí vytvořit šance v záloze. Sochůrek, Macek, Karabec, to všechno jsou hráči, kteří umějí bavit publikum a zároveň být třeba i góloví na hrotu Brunes, takže Sparta určitě může udeřit a může v uvozovkách trošku se i trefit do hodně náročného období Jablonce, který bojoval o konferenční ligu úspěšným způsobem, odkládal si některé ligové zápasy, teď se mu to trošičku nashromáždilo a proto si myslím, že to je teď i velmi těžké pro Jablonec, aby tady vůbec na Letné uspěl, protože dovedu si představit, mluvil o tom i Pavel Horvát, náš expert ve vysílání Radiožurnálu Sport, že zkrátka ten náročný program se může na Jabloneckých projevovat a myslím si, že i trenér Luboš Kozel k tomu přistupuje velmi citlivě, snaží se protočit i některé zkušené hráče, dnes třeba nehraje zkušený Novák, takže určitě Sparta má dobré předpoklady k tomu, aby neporušila tu dnešní tradici vítězství domácích týmů.
0: No, Sparta na Jablonec doma v uvozovkách překvapivě umí, Jabloneckým se na Letné dlouhodobě příliš nedaří a navíc už si to zmínil, Jablonec za posledních 14 dní hraje 5. ligový zápas, tak když se zeptám obráceně, proč by zrovna dnes Jablonec měl na Letné zvítězit, kdyby podle tebe měl?
1: Tak určitě budou chtít fotbalisté vyhrát bez sporu. Také Jablonec má velkou kvalitu, ale vracím se k tomu. No, ten program, říkal si to sám, teď si to spočítal, kolik těch zápasů na huštěném programu Jablonec má. Hodně, hodně těžký úkol to dnes bude. Ono historicky samozřejmě Jablonci se tu nedařilo úplně na Letné v lize. Mnozí fanoušci si z toho dělávali i legraci, to je samozřejmě veřejně známá věc, která narážela i na jistou, řekl bych, dvojkolejnost Miroslava Pelty, osoby, která je velmi úzce spjatá jak s Jabloncem, tak také s letenským klubem, bývalý dlouholetý šéf Jablonce, který tady taky působil ve vyšších patrech klubu, takže zkrátka Jablonci se tady nedařilo úplně v lize dlouhá léta, mnozí fanoušci si z toho dělávali legraci, ale ne celá vážně, teď Jablonec určitě bude chtít uspět tady na Letné, má velmi zkušený, dobře namixovaný kádr, ale je otázkou, kolik toho Spartana Jablonci dovolí a jak na tom budou jablonečtí se silami.
0: Jaroslav Plašil, více ho uslyšíte po 18. hodině, kdy začne utkání mezi Spartou a Jabloncem. Zatím děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a do 18. hodiny jednoznačně budeme na volejbalu, protože začal 4. set mezi českými a švédskými volejbalisty. Byli bychom rádi, kdyby ten 4. set vůbec nebyl, ale Švédové ten minulý vyhráli 25-23. Takže sada 4. Česko-Švédsko mistrovství Evropy volejbalistů a Kamil Jáša naším reportérem.
3: No trochu se ten dobrý rozjezd a dobrý výkon české volejbalové mužské reprezentace zastavil v tom okamžiku, kdy hodnotil výkon hráčů a týmový výkon manažer české volejbalové reprezentace Miloslav Javůrek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ne, že by to bylo tím, že se prostě přestalo dařit českému týmu a projevuje se to bohužel na skóre i ve čtvrtém setu. Švédové vedou 7-4 a jak už to tak bývá, okamžitě ožili, určitě se radují z každého dílčího úspěchu a vypadá to, že český tým teď úplně v pohodě není, i když Dráňovský naskočil na balona rána jako zděla. Tohle to by mohlo zase zvednout náladu v české reprezentaci. Dráňovský je takovým milým překvapením. Uvažovali trenéři o tom, koho postaví na smečarský post Kvašinovi, a právě Dráňovského vybrali. Zápas s Řeckem zvládl výborně, nebyl důvod, proč ho nedat do sestavy i pro utkání se Švédskem, a teď to byl právě on, kdo udeřil do balonu. Jenomže na druhé straně úplně stejnou odpověď si pro tyto vteřiny přichystal Hampus Ekstrand, udeřil do míče, rána obrovská diagonálou, tam nestal žádný muž v červeném a je to už 8. bod pro švédský tým, 8-5 v rozehraném čtvrtém setu. Česká reprezentace je teď evidentně pod tlakem. Vašina přihrává, Bartuněk na šotolu, dobře, tahle ta kombinace se povedla, šotola ještě po tom úderu doběhl, hlavou škrtl spodní pásku, to už balon byl ale dávno na zemi. 6. bod, 6-8, servírovat bude Bartuněk. Zase si stoupl hodně doleva, rozběhl se, jeho servis s křížem úplně na druhou stranu. Švédové přihráli, nahrávka jednou rukou a ta útočná potomce Hampuse Ekstranda je vteřinu od vteřiny lepší a lepší. Navíc nahrávka jednou rukou byla povedena, ale ještě se něco bude řešit u videa. Přiznávám, že teď nevím úplně přesně, možná to bude něco v tom smyslu, jak jednou rukou Švéd nahrával, tak si trenér Jiří Novák nechá přezkoumat, jestli náhodou v tom výskoku se nedotkl sítě. Aktuálně tady v hale je skóre 9-6, ale to se ještě může měnit. 2-1 na sety vede česká reprezentace. Výborný začátek českého týmu. Trochu se obávám, aby nedošlo na to, o čem jsme mluvili už před zápasem. Český tým hrál včera docela do večera, ne tedy úplně do pozdního, ale až do večera hrál utkání proti Řecku a to by se teď vlastně pár hodin po tom zápase se Švédskem mohlo projevit. Tenhle ten bod bude přisouzený Švédům, zůstává to 9-6 a co víc, Hampus Ekstrand se svými 202 cm půjde na servis, tedy neúspěšná video challenge českého trenéra. Podání nebezpečné, Dráňovský do starostí s přihrávkou, šotola udeřil do balonu, byl dobře zablokovaný a tak Švédové si ještě jednou zautočí, tentokrát z hlavního kůlu, balon dopadl na kort, tak ještě pro něj Dráňovský skočil, šotola tuhletu výměnu s velkou pravděpodobností končí, ještě ne, Švédové dosprintovali pro balon, tak teď zadarmo míč na české straně, Moník, Bartuněk, šotola a teď už je opravdu konec výměny, nebo ne, Dráňovský do balonu udeřil, no teď se mi zdálo, že tedy byl dost výrazně na straně sítě, kde už by hrát neměl, ale hlavní rozhodčí s tím problém nemá, to je vcelku dobře, rozhodčí Sekinjeren z Turecka se nepouští do žádného přezkoumání, nebo si to ještě nechá všechno překontrolovat. Ano, ukazuje teď takový ten s dvěma prsty, ukazuje obrazovku, čtvereček nebo obdélník, aby mě někdo nechytl za slovo, a bude se celá situace přezkoumávat. Teď se obávám, že Švédové budou lehce ve výhodě, jak se mi tak zdálo z komentátorského stanoviště Radiožurnálu, ten balon opravdu ještě nepřiletěl na českou stranu a hráč útočící musí počkat, až ten míč je na polovině jeho týmu. Dráňovský hodně aktivně vstupoval do té situace, odrazil se, vyskočil, zasmečoval. No teď je to tedy v rukou videorozhodčího. Připomenu, že ten první set český tým vyhrál 25-22, druhý 25-23, třetí ale prohrál 23-25 a teď čekáme, jak skončí tahle ta situace. Zatím popíšu, co se děje tady v hale. Je tady dost diváků.
0: Po videovýzvě se samozřejmě vrátíme na utkání českých a švédských volejbalistů na mistrovství Evropy. Jenom připomeňme, že už se hraje v září hokej, a to ještě před samotným úterním startem Tipsport Extraligy. Hokejisté Pardubic hrají ve 49. minutě utkání Ligy mistrů ve Finsku na ledě KUKU 5-2 ze svého pohledu, přičemž Pardubičtí v tom utkání prohrávali. No a hraje se také druhá česká nejvyšší soutěž. Jihlava jakožto účastník baráže má v úzovkách problémy i ve druhém utkání, potom co první duel v něm zdolala Jihlava na svém stadionu Frýdek Místek až v prodloužení, tak teď po dvou třetinách zatím hraje v Táboře nerozhodně 1-1. Vsetín hraje 1-1 s Třebíčí. Sokolov prohrává s pardubickým Bčkem 1-2, Přerov vede nad Havířovem 1-0, Zlín nad Frýdkem Místkem také 1-0 a Kolín vede nad Litoměřicemi 4-2, zatímco všechny předchozí stavy jsou ze druhé třetiny nebo po druhé třetině, tak Kolín hraje s Litoměřicemi už 45. minutu. Zpátky ve vysílání Radiožurnálu Sport na volejbal, Česko-Švédsko, mistrovství Evropy a Kamil Jáša pokračuje.
3: No, posuzování té konkrétní situace trvalo hodně dlouho a vyústilo v lehce komickou situaci, protože tady na obrazovce se ukázalo, že Drahoňovský opravdu zasáhl ten balon tak, jak pravidla nepřipouštějí, na polovině soupeře, a přesto hlavní turecký rozhodčí ukázal na stranu českého týmu, tak samozřejmě my, kdo fandíme české volejbalové reprezentaci, tak jsme se nezlobili, ale Švédové to cítili hodně úkorně, všichni se seběhli pod hlavní kůl, pod ten empire, a snažili se to vysvětlit rozhodčímu Sekinu Jenerovi, ten teď ukazuje timeout, který si vyžádal český trenér Jiří Novák a je hodně nespokojený. Také Matyáš Demario, asistent, přichází do kroužku mezi hráče. 11-7 ve čtvrtém setu vedou Švédové a je to tedy hodně nepříznivá, nepříjemná situace. Poté co český tým vyhrál první dva sety, tak ztratil koncovku, dramatickou koncovku třetího 23-25 a teď Švédové vedou 11-7, tak porada to vypadá, že u konce Matyáš Démar ještě ukazuje, nebo to si tam vysvětloval s Moníkem, a k Moníkovi teď přicházejí další hráči. Vašina, pozor, Moník teď odchází na střídačku a místo něj nastupuje Jan Pavlíček, příbramské libero, který se poprvé představí v tomto utkání, zřejmě snaha trenérů českého týmu o oživení, o stabilizaci přihrávky, prostě o nějakou změnu, kterou teď český tým rozhodně musí udělat, protože Švédové dominují na kortu, ve čtvrtém setu vedou 11-7. Servis míří právě na Pavlíčka, přihrávka v pohodě, nahrávka také, ale ještě jednou výměna bude pokračovat. Bartuněk teď za hlavu na Šotolu. Šotola neukončil výměnu, s postupem času jsou na něj Švédové výborně takticky nachystaní. A to, co nezvládla Šotolová levečka, tak dokonala Linková, to je švédský volejbalista, který ukončil tuto výměnu a už je to 12-7 pro Švédsko. Jakob Link, 197 cm, balon mu přiletěl po ruce, on je na pravé straně, když se volejbalisté dívají směrem k síti, a jeho levá ruka byla naprosto precizní, získává 12. bod pro Švédy. Na servisu ten největší, nejdelší volejbalista je vidět hodně do daleka, do široka, 209 cm, a chyba na přihrávce českého týmu. Vašina jenom přehodil balon přes síť, právě jako nahrává zase na Linka, Link ulívá, Bartuněk skočil pro balon a tohleto skončí bodem pro Švédsko. Tam bylo několik nepřesností ve hře českého týmu a skončí to už 13. bodem. Teď už je česká reprezentace naprosto jasně v útlumu. Trenér Jiří Novák sahá pro dvojstřídání. Do hry přijdou Roman a přijde také kapitán Patrik Indra, který měl ty zdravotní problémy, bolí ho záda někde.
4: Čeští volejbalisté tedy vedou nad Švédskem 2-1 na sety, ale v tom čtvrtém setu prohrávají. My se do italské Modeny na mistrovství Evropy volejbalistů samozřejmě budeme vracet, ale vzhledem k tomu, že už se blíží 18. hodina, tak se podíváme taky na fotbal, protože právě začíná poslední zápas dnešního programu. Připomeňme si ty předchozí výsledky konečné, které už známe. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno, ta přehrála v derby Artis Brno 2-1. No a teď už se tedy vydáváme na ten poslední zápas z dnešního programu. Sparta Praha hostí na Letné Jablonec a přímo na místě je náš reportér Jaroslav Plašil.
5: Hezký podvečer z Letné, za chviličku začne zápas, právě teď je zahájil rozhodčí Volek. Jablonec u balonu, Spartané budou hrát první půli proti tribuně, kde není kotel letenského celku, tak si to přejí Spartané ve druhé půli, tak aby mohli případně stupňovat svůj tlak. Utkání před chviličkou začalo, první minuta zápasu. Rozhodčí Volek sleduje kombinaci Spartanů, kteří jsou zatím na své polovičce s balonem. Už jste slyšeli na streamu sestavu Spartanů, tak jak ji vyvolávali fanoušci a uváděl zdejší moderátor, to podstatné, kapitán Karabec teď u míče, a dá se říct, že Spartané v očekávaném složení, a teď Mercado by mohl centrovat do pokutového území, také se tak děje, ale Kalkoserovi už míč nepřišel, ale bude to první roh Sparty hned v první minutě utkání, krásná akce a Spartané ukázali, v čem mohou být v tomto duelu silní. V útocích ze stran, jak Alcocer, tak Mercado umějí velmi dobře obejít protihráče, vytvořit přečíslení a teď tedy vybojovaný první roh v utkání. Druhá minuta utkání, Sparta Jablonec 0-0 na Letné, teď Karabec u rohového praporku a kolem něj skákající míč, ale tomu nevěnuje Karabec pozornost. Teď Karabcův centr do pokutového území, přetažený balón, to byl určitě signál spartianského celku, ale Mercado balón nedosáhl a tak je to golman Hanuš, který bude rozehrávat od své branky. Pokud jste si naladili na internetu stream z tohoto zápasu, tak jste mohli slyšet spartianskou sestavu, ale ne tu jabloneckou, takže rychle doplníme. Hanuš před ním, Sedidla, taky Jašky Pavlovič, Polidar, Sláma, Okeke, Sedláček, Zorvan, Čatudešvili a Džavo na hrotu. Trenér Luboš Kozel nechal odpočívat zkušeného obránce Nováka, možná i vzhledem k tomu náročnému programu, o kterém jsme mluvili ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď je to Čatudešvili, upravé postraní čáry, hraje zpátky. Máme třetí minutu utkání. Jablonec hraje na Letné se Spartou 0-0, ale je teď pod tlakem, protože Spartané začali přeci jenom aktivněji presovat, ale Jablonec se teď dostal dobrými přihrávkami. Přes střed hřiště Zorvan podklouzl, ale hraje se dál. Rozhodčí Volek ukázal, že má Jablonec míč a také výhodu. Zorvan opět dostává balon na půlce hřiště, přihrává teď Sedláčkovi, ten hraje ještě víc doprava na Čantrušviliho. Čantrušviliho hezká šajtle, ale Polidár sklepával na prsou balon pro nikoho, nerozuměl si teď s Džavem a tak jsou to Spartané, kteří mohou hrát. Třetí minuta utkání a je to Suchomel teď na pravé straně hřiště, kombinuje s Mercádem. Balon jde zpátky ke stoperům, jedním z nich je Beso, druhým Gudal, který má teď balon, přihrává zpátky první jmenovanému, Spartané ještě na své polovině, ale už to neplatí. Od Brunese míč letěl k Mackovi a ten trefil rozhodčího, který se teď omlouvá Spartanům, že jim zkazil akci. Čtvrtá minuta utkání, bude to teď balon od rozhodčího hozený ke Spartanům, protože oni byli v držení míče, než jí rozhodčí musel přerušit. Čtvrtá minuta utkání 0-0 na Letné mezi Spartou a Jabloncem. Spartané teď aktivnější v úvodu, ale to je očekávané a dalo se s tím počítat. Karabec rozděluje míček pravé po straně čáře. Tam je teď Mercado, jeho centr do pokutového území, ale k Brunesovi balon neprošel a tak se jablonečtí osvobodili, alespoň tím, že dostali balon na půlku hřiště. Nedovolený zákrok z kategorie taktických, zastavený Mercado, ale je to hodně daleko od branky Hanuše, který si ani nestaví zeď, protože je to opravdu nějakých 45 metrů vzdušnou čarou od branky Hanuše a je to na straně hřiště. Odtud se góly dávají těžko, ale nebezpečný centr by určitě přiletět mohl. Nakrátko ale rozehráli Spartané, Suchomel vrací na pravo, opět má míč Suchomel, jeho centr pravačkou, ovšem Brunes nevěděl, kde je balón, když postupoval dopředu, Jablonec se ubránil, ale Spartané opět se dostali k míči, Rineš, tentokrát jmenujeme tedy hráče na levé straně, ovšem Sochurek, který se zapojil do akce, chyboval a tak dopředu může jít Cedidla, Cedidla se uvolnil, ale bohužel pro Jablonec pokazil přihrávku, tak jablonečtí teď mohli zaskočit Spartany kontrem, ale k Sedláčkovi míč nedošel, ale málem laciná branka. Tak teď to bylo na poslední chvíli, protože Surovčík na dvakrát musel chytat balón a po druhé přitom sebral možná i nohu Zorvana, který velmi dobře napadal spartianského brankáře, který neměl úplně nejistější rozehrávku. Prošlo to u rozhodčího, prošlo to i gólově. Pátá minuta utkání, možná až příliš agresivity od jabloneckého hráče, ale teď pozor zase na druhé straně, bude to další rok pro Spartu, podle všeho, nebo odkop, podkop. Tak rozhodčí teď diskutuje se Spartany, ukazuje ruku a ukazuje na penaltu. No tak to by bylo tedy něco neskutečného, protože vypadalo to jako nevinný centr do pokutového území. Jablonečtí teď jako vosy, byť v bílém, u rozhodčího Volka se snaží rozhodčímu vysvětlit, že tohle snad nemůže být ruka a penalta, ale rozhodčí Volek to měl jasno. No tak to se dějí věci. Nejprve si hodně zahrával brankář Surovčík, kterého atakoval Zorvan. Možná, že na hranici faulo, to se nelíbilo spartianskému publiku, ale Spartané to ustáli a na druhé straně okamžitě udeřili, přišel centr. No, Byl tam Čanturišvili, který se snažil zahrát tak, aby balon nedoletěl k spartianskému hráči, kterým byl v tu chvíli za Čanturišvilim Alkoser, no a rozhodčí Volek se jde podívat k monitoru. Luboš Kozel, trenér Jablonce, velmi vehementně diskutuje teď s rozhodčím, který mu asi nevěnuje moc pozornosti, protože ten má teď plnou hlavu starostí, aby vyřešil správně to, co teď uvidí na monitoru. Je tady kontrola okamžiku, buď to bude penalta za ruku Čanturišviliho, přiznám se, že jsem tedy neviděl ruku, ale to neznamená, že by nemohla být v pokutovém území po centru. No, hodně rušných prvních, řekněme, 6-7 minut, protože máme teď 7. minutu a je to roh, rozhodčí Volek teď si prohlédl vše na monitoru a Spartané penaltu nebudou kopat, budou kopat roh z levé strany po kontrole. Čanturišvili tam letěl, měl levou ruku vedle těla, ale zdálo se, že se opravdu míč dotkl spíš hlavy Čanturišviliho a od ní se odrazil míč za čáru. Tak tedy rohový kop Spartanů po té přezkoumávané situaci. Dobrý roh, ale Hanuš se dostal balonu. Ještě Rinešova rána z 18 metrů. Zblokovaná nebo ne. Tak žlutá karta pro Suchomila možná, který jí dostal za protesty. Jeden ze Spartanů tam zůstal ležet v pokutovém území. Myslím, že to byl stoper Gudal, ale to nebyl důvod, aby rozhodčí zapískal nedovolený zákrok na spartianského hráče. Míč bude mít Jablonec od své branky a naopak zřejmě Spartané teď faulovali. Řekneme to i posluchačům Radiožurnálu. 8. minuta utkání, Sparta hraje s Jabloncem 0-0. Rozhodčí Volek nejprve nařídil penaltu, ale pak ji po přezkoumání záznamu odvolal, takže stále platí 0-0. Z Letné Jaroslav Klašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat na Letné, tedy 0-0, začala 9. minuta utkání, žlutá karta, jak slyšíte pod mým hlasem, Suchomel to sedí, můžeme pokračovat, přijmeme přenosu, teď opět si zahrával spartianský brankář, který nepůsobí úplně nejklidněji od začátku zápasu, no nemá to rozhodně jednoduché. 9. minuta, Sparta Jablonec 0-0, pozice Jakuba Surovčíka je často zpochybňována v médiích, ve veřejném prostoru, tak pod velkým tlakem určitě tento spartianský golman od začátku sezony. Teď Sparta hraje s Jabloncem 0-0.
4: Diváci tedy na Letné stále čekají na branku, samozřejmě na Letnou se budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport pravidelně vracet, je 18 hodin 9 minut, ale teď se podíváme zase na volejbal, kdyby vás zajímal zápas fotbalové šance ligy mezi Spartou a Jabloncem tak moc, že byste chtěli poslouchat přímý nepřerušovaný přenos, tak si ho můžete naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas anebo na webech Radiožurnál Sport.cz a i rozhlas.cz. Teď ve vysílání Radiožurnálu Sport zase volejbal, protože Češi hrají svůj druhý zápas na mistrovství Evropy v italské Modeně, a to proti Švédsku, a přímo na místě máme reportéra Kamila Jášu.
3: Bohužel z českého pohledu to teď už tak růžově nevypadá. Český tým vyhrál první dva sety, ten první 25-22, druhý 25-23, jenomže ztratil koncovku třetího, dramatickou koncovku. Byla to škoda 23-25 a Švédové se rozjeli aktuálně výborným dvojblokem. Získávají už 22. bod ve čtvrtém setu, vedou 22-15. Trenéři českého týmu se snaží zastavit ten švédský nápor. Střídají, vyčerpali, myslím, už všechna střídání, která jsou k dispozici. Teď právě probíhá to poslední. Benda přichází na kort. Jiří Benda z Lvu Praha, 355 cm. Smečarský dosah. Jsou tam úplně jiní hráči než na začátku, ale nic nepomáhá. Roman teď zázračně zastavil ten balon. Benda vůbec nevěděl, kde má stát a doběhl si pro ten míč na poslední chvíli. Tady další švédský útok. Zase dlouhá diagonála, tvrdý atak směrem do českého pole. 23-15 a Švédům už bývají jenom dva body k tomu, aby uzavřeli čtvrtý set. A teď tady v hale, kde je docela slušná návštěva, okolo 2000 diváků, je tady také hodně švédských příznivců, tak teď už nikdo nepochybuje o tom, že se bude hrát pátý set. 23-15, švédský servis do českého pole, plachtící podání, končí metr za kurtem, 16. bod pro český tým. Trenér Jiří Novák už teď určitě má v hlavě, jak bude pokračovat tento zápas. Levačkou odkopl balón od sebe, placírkou pěknou poslali do rohu podavačům míčů, zatím na servisu ten muž, o kterém jsem mluvil, Jiří Benda, který naskočil do utkání až v tomto setu, nadhodil si balon. Smečované podání, které Švédové zpracovali výborně, nahrávka do hlavního kůlu, český tým ještě zachytil výborně v poli a Indra opřel se do balonu, Švédové v poli hrají výborně, proto jsou tak dlouhé výměny, atraktivní pro diváky, ale samozřejmě to není dobrá zpráva pro českou reprezentaci. Znovu nahrávka na hlavní kůl a balon dopadl do 3-metrové zóny, ale na české straně a je tady už 24. bod pro Švédsko. Bylo to trochu neurovnaná výměna, nahrávači se úplně nepředvedli na obou stranách, dobrý zákrok tam vytasil Jan Pavlíček, české libero Příbrami, ale nestačilo to. 24-16 Švédové dozajista vyhrají čtvrtý set, bude se hrát ještě pátý, ten rozhodne o celkovém vítězi. Teď tedy výměna, ve které Roman nahrává, dává Indrovi dobře, Indra se opřel do balonu, je to dobrý znak toho, že jeho zraněná záda se dávají den ode dne lépe a lépe dohromady. Český tým potřebuje univerzála Patrika Indru. Za prvé je to kapitán týmu a za druhé jeho útočná potence, když je zdravý, tak je vynikající. Teď Indra získává 17. bod. 17-24 z českého pohledu na servisu Klimeš, který posílá tvrdý servis, ale do autu a tím končí tento set. 25-17 je tady vyrovnáno 2-2 na sety a o vítězi dnešního zápasu rozhodne tiebreak, tedy pátý set.
2: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
4: 18 hodin 12 minut, můžeme se tak zase vrátit na fotbal, na českou šanceligu, ale ještě předtím výsledky anglické Premier League, protože už jich několik známe. Aston Villa prohrála s Nottinghamem 1-2, Bournemouth remizoval s Brentfordem 2-2, Crystal Palace prohráli s Ipswichem 2-3 na domácím stadionu, Chelsea remizovala s Hull City 2-2 a Liverpool Fulham. Tenhle zápas skončil 0-0, tedy bez branek. Teď už ale taky zmiňovaná fotbalová šanceliga a poslední zápas dnešního programu, pražská Sparta hostí na Letné Jablonec a sleduje to Jaroslav Plašil.
5: Začíná 14. minuta utkání. Sparta hraje s Jabloncem 0-0, mačká teď svého soupeře, byť Spartané jsou teď na půlce hřiště, ale už to neplatí. Sochůrek se vydal dopředu středem hřiště, který se mu otevřel. Sochůrek přihrává Karabcovi. Karabec to měl napravou, takže nestřílí, ještě posouvá na Merkáda, ten dává míč pod sebe, ale skvěle Hanuš. Ještě ale Spartané mohou obléhat jabloneckou branku a jablonecké pokutové území. Teď je to Sochůrek, prostrkává míč na Karabce, ten teď vrací. Hrá na Kalabce teď k tyči, ale brankář Hanuš se složil krásně k zemi a stlumil balon tak, aby mu nevypadl. Jablonec se brání, ale zatím Spartané gól nevstřelili jabloneckému týmu. Připomínám, že už jednou Spartané byli teoreticky blízko, jenomže rozhodčí Volek nařízenou penaltu odvolal po té, co si prohlédl situaci znovu na monitoru, takže stále platí 0-0. Začala 15. minuta utkání. Okeke. Jablonec mohl jít dopředu, ale Okeke zkazil přihrávku, přesto se balon vrátil k Zorvanovi. Jablonec se ale nedostal už dál, protože Polidar neměl balon pod kontrolou, byl velmi dobře obsazený a tak Spartané mohou jít dopředu. Meso ukazuje, kam že si mají stoupnout, jeho kolem stojící či běžící spoluhráči, vybírá si teď na pravé straně Suchomela, od Suchomela se vrací balón k Mackovi, který pomáhá stopenům s rozehrávkou. Meso už je na půlce Jablonce, Brunes si přiběhl pro přihrávku, ale je zády k brance a hraje zase zpátky a ne úplně vydařeně ke Gudelovi, ale ten si s těžkou situací poradil a navíc se krásně Alcocer uvolnil podél levé postranní čáry. Alcocerova zpětná přihrávka, ale Zorvan teď na místě, kde nebyl nikdo ze Spartanů a uklidnil teď Zorvan situaci tím, že vyndal balon z nebezpečné pozice do strany. Jablonec se teď podél levé postranní čáry snaží dostat dopředu, ale Polidar je obklíčený a v souboji 1-2 neměl šanci. Čisté to bylo ze strany Spartanů, ukazuje rozhodčí Volek. 16. minuta 0-0 na Letné mezi Spartou a Jabloncem. Meso, stoper Sparty, přihrává napravo, kde je Karabec. Kapitán Sparty zvedá hlavu, Karabec ale nemá s kým hrát, takže musí zase zpátky k Mackovi. Macek posouvá míč doprava k kde je Mercado u Lajny. Mercadovi běží teď za zády Suchomel, ale Mercado jde sám, jde kružku pokutového území, ale zase hraje zpátky s Mackem. A Macek vrací Mercadovi. Mercado už je u pokutového území, rána z dálky, ale míč mu nesedl ideálně levačkou ke vzdálenější tyči. To teď zkoušel Mercado, ale balon dostal až příliš velkou faleš a skončil daleko od levé tyče z pohledu brankáře Hanuše. Ten si teď udělal výlet, takže jej také doprovází pískot fanoušků, samozřejmě těch, kteří fandí pražské Spartě, a těch je tady naprostá většina, s výjimkou nějakých 50-80 fanoušků, kteří jsou oblečeni do zeleného. Teď pozor, protože brankář Hanuš si zahrával jen tak, že zachránil před Brunesem, který možná ani nepočítal s tím, že by dostal takovou příležitost. Karabec dostává nabito, ale levačka se mu sice povedla střela, ale byla zblokována a míč šťastným způsobem doputoval k brankáři Hanušovi, který si může odechnout hlavně po té předchozí situaci, kdy si opravdu hodně zahrával, tak jsme tady viděli na Letné dnes a vy jste slyšeli o tom na Radiožurnálu Sport, jak dvakrát brankáři na obou stranách hodně napínali nervy příznivců, bylo to pokaždé velmi těsné, ale stále platí 0-0, chyby nepotrestány, nevyužity, 17. minuta utkání, Sparta Jablonec tedy 0-0, Spartané to zkoušejí postupným útokem. Ve prostřediště Macek, který teď táhne míč na půlku Jablonce, přihrává doprava, kde je Mercado. Mercado hraje jeden na jednoho teď, ale čeká teď na podporu svých spoluhráčů a přihrává zpátky Mackovi. Macek teď do středového kruhu, kde je Mbeso. Mbeso posouvá na Gudela, ten ještě víc Klajně, kde hraje teď Alcocer. Alcocer má proti sobě cedidlo. Alcocer se uvolňuje, ale nestřílí a na poslední chvíli situaci zachraňuje teď Čanturešvili, který zastavil pronikajícího Alcocera, sledoval dobře pohyb nohou spartianského křídelníka a tak zastavil útok pražské Sparty, ale ta bude vhazovat stále u míče Spartané. Teď to držení balonu je jasně na straně Sparty, která má tlak, ale zatím nepřišla nějaká gólová nebezpečná střela. 18. minuta utkání, Sparta Jablonec 0-0, Beso ve středovém kruhu otáčí hru teď na pravou stranu, kde je Mercado. Mercado ukazuje, že nemá s kým rád, vybírá si teď Suchomela u Lajny. Suchomel proti dvěma Jabloneckým. Jablonec se dobře přesouvá, posouvá po hřišti a Spartané nehrají tak dostatečně rychle, takže Jablonec se docela dobře zatím stíhá, tak aby bránil, stíhá pohybovat, tak aby bránil případným nečekaným, případně nějakým kolmým přihrávkám. Spartané tak hrají často do strany, do šířky, kde se teď snaží uvolnit na pravé straně Suchomel, ale jemu se to nepovedlo. Jablonečtí to vyřešili s velkým přehledem a navíc budou vazovat teď na levé straně hřiště. 19. minuta utkání, Jablonec hraje na Letné 0-0 na hřišti pražské Sparty, která je favoritem tohoto zápasu, ale zatím se Spartané přes aktivitu a držení míče nedokážou dostat do nějaké dobré příležitosti, ale to možná nebude teď platit, protože dopředu jde Sochure, krásně přidává Brunesovi, ten se snaží uvolnit, padá a gól, který nakonec dává Alcocer po té, co to nevyšlo Brunesovi. Míč se šťastně dostal k Alcocerovi a ten prostřelil mezi nohama zblízka brankáře, který byl bez šance. Hanuš se snažil roztáhnout, jak jen to šlo. Proti němu byl Alcocer úplně sám a Alcocer chladnokrevně zamířil mezi nohy jabloneckého gólmana, tak tedy Spartané se dočkali svou převahu. Když už jsem o tom mluvil, že se ne a ne dostat do nějaké dobré šance, tak si ji vytvořili a ve 20. minutě si teď plácají členové realizačního týmu také na lavičce pražské Sparty. Radují se z úvodního gólu, který dal před chviličkou Alcocer, jak teď slyšíte také pod mým hlasem. Tak tedy Sparta vede 1-0. Josima Alcocer prvním střelcem tohoto zápasu. Spartanům se teď může hrát lépe, pochopitelně po vstřelené brance. Jablonečtí ještě nerozehráli. Pochopitelně každá gólová situace se musí přezkoumávat a tady ještě není všechno vyřešeno. Vypadalo to nejdřív, že je všechno křišťálově čisté, jasné, ale potvrzené to je až teď. Tak až teď se definitivně Spartané radují ze svého prvního gólu, to je zkrátka v době varové tak, že ta radost je odložená, probíhá na několikrát, někdy se dostaví také zklamání.
4: Letná tedy slaví, Sparta vede nad Jabloncem 1-0 ve 21. minutě, ale teď míříme na Radiožurnálu Sport zase do Itálie. Když se podíváme na výsledky mistrovství Evropy ve volejbale, tak tam nenajdeme žádný pětisetový zápas zatím v tom letošním ročníku, až na ten zápas, který se právě teď hraje mezi Českem a Švédskem, a sleduje ho reportér Kamil Jáša.
3: Ano, o vítězství nebo o prohře rozhodne pátý set, který právě probíhá. Ten je navíc také naprosto vyrovnaný. 4-4 čeští reprezentanti vstoupili do tohoto setu nejlépe, jak mohli, vedli 3-0, potom ale zase několik nepřesností, jako v tuto chvíli Drahoňovský je zablokovaný, všechno to začala jeho špatná přihrávka a Švédové útočí výborně, libero v poli, Indra dobře, rána levačkou a oslavili společně se svými spoluhráči. 5-4 vede česká volejbalová reprezentace v pátém setu. Švédové prohráli v kvalifikaci, když se snažili dostat na tento turnaj, jenom dvakrát prohráli se Švýcarskem. Ty výsledky skončily také 5-2-3. Po obou utkáních přitom Švédové vedli 2-0 na sety. No, nezlobili bychom se, kdyby to dnes byl konec s jiným úspěšným českým koncem. 5-4, který vedou čeští reprezentanti. Na servisu Klimeš stojí hodně vlevo, nadhodí si balon a pošle plakící podání. Jiné on v repertoáru nemá a navíc tohle to je špatné podání. Špatný servis, balon metr za kurt, plakící servis by se kazit neměl, i když je pravda, že Klimešovo podání je nebezpečné, vede ho z velké výšky, hodně rychle, měl ten balon letět těsně nad sítí, jenomže letěl tak půl metru a proto také po té trajektorii dopadl metr za kurt. Vyrovnáno 5-5, teď Švédové také zkazili servis, je to jasná dokumentace toho, že oba týmy se snaží hodně riskovat na podání, vytvořit na soupeře co největší tlak. Autorem toho zkaženého servisu byl levák Jakob Link. Teď Patrik Indra. Tak jak je na tom zdravotně? Ta smeč napovídala tomu, že limity nemá vůbec žádné, bude servírovat, také on dokáže zaservírovat velmi razantně. Jeho levačka, opatrné podání, sázka na obranu u sítě. Český tým dvojblokem nedokázal soupeře zastavit, nedokázal zastavit Linka. Martuněk si tam přeběhl, to je nahrávač, hráč menšího vzrůstu, který nezůstal vpravo tam, kde obvykle, ale...
4: Hodně nás tedy bude zajímat ten pátý set a hlavně jeho koncovka zápasu volejbalového mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem. Teď je to aktuálně v tom pátém setu 6-6, ale my míříme opět jinam, a to na fotbalové trávníky, na fotbalovou šanceligu, kde už známe tři konečné výsledky. Zvítězili Bohemians, Slovan Liberec a Zbrojovka Brno. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec ten porazil Mladou Boleslav 3-0, no a nejtěsnější to bylo v brněnském derby. Zbrojovka přehrála Artis 2-1. No a ještě jeden zápas z dnešního programu fotbalové šance ligy se hraje. Pražská Sparta, Jablonec a náš reportér Jaroslav Plašil.
5: 24. minuta utkání, Sparta Jablonec 1-0, stále platí, gól dal Alcocer. Karabec teď táhne akci Sparty, která teď může být zase nebezpečná. Centr Mercada na Brunese, ale ten byl přikrytý a navíc píská rozhodčí Volek. Nedovolený zákrok na hranici pokutového území. A tak Jablonec může jít dopředu. Jablonec přeci jenom musí být teď trošku aktivnější než v těch úvodních minutách, kdy se soustředil především na bránění. Také Spartané teď jdou na to trošičku jinak, takže Jablonec má víc místa na hřišti, ale chybuje teď a tak Spartané budou hazovat. 25. minuta utkání. Gudal dostal těžký míč zpátky a Džavo okamžitě začal napadat spartianského stopera, ale ten ještě dokázal balon přihrát ke golmanu Surovčíkovi a ten nikým neatakován v klidu přihrává dál tam, kde je Mbeso a tam, kde jsou další Spartané. Mbeso teď křížný dlouhý pas k lajně až za čáru teď, kde našel Alcocera, to určitě nebylo v plánu, přesto Alcocer poděkoval teď svému spoluhráči za pokus, který tedy skončil autovým hodem pro jablonecký celek. Cedidla vrací míč zpátky. Začala 26. minuta utkání. Sparta díky Alcocerově gólu vede 1-0 na Letné nad Jabloncem, který teď má balon, ale nemůže se s ním dostat dopředu. Sochůrek velmi dobře pracuje teď a brání rozehrávku Jablonce, konkrétně Sedláčka, ale Jablonec se přece jen dostane dopředu, alespoň díky autovému hodu, protože od Suchomela se teď odrazil míč za čáru a tak to teď bude Jablonecký celek, který bude vhazovat. Ale zatím nikdo v pohybu, až teď Polidar si přiběhl pro míč, dostal jej do nohy, ale vracel hodně těžkou přihrávkou zpátky a tak Jablonec o balon přišel. Sláma to měl velmi těžké, aby uhrál tento míč, a tak je to brankář Surovčík, který teď zase může založit na polovičce Sparty akci Letenského celku. Ten zatím vede 1-0 díky gólu Alkosera. Surovčík si znovu zahraje po té, co Spartané v poli vrátili míč svému brankáři. Spartané nikam nepospíchají. Teď je to takové mini báčko, do kterého se zapojuje Macek, Beso a také Gudal. To znamená hráči, kteří mají na starosti rozehrávku Letenského celku. No a teď budou mít na to víc času a víc klidu letenští, protože rozhodčí Volek zapískal na půlce hřiště okykem mu nedovolený zákrok. Rineš se snažil rychle uvolnit Brunese, ale toho dokázal předskočit Tekijašky a také proto se Jablonec mohl dostat dopředu, ale Javo nemá míč, snaží se jenom znepříjemnit pozici brankáři Surovčíkovi, který se ale nenechal rozhodit, posouvá doprava na Suchomela. Suchomel přihrává Mackovi, Macek vidí skulinku mezi jabloneckými hráči a volného Mbesa. Beso jde dopředu ve spolupráci s Mackem. Macková krásná přihrávka na Brunese, který se snažil uhrát si míč pro sebe na prsou, ale jablonečtí, konkrétně Tekijašky a s ním také Pavloviče, ji odzbrojili, ale jablonečtí se nemohou dostat přes dobré spartianské napadání dopředu a tak dopředu může jít Karabec, už je na hranici pokutového území. Karabec zasekává míč, posouvá doprava, kde je Mercado. Mercado má proti sobě slámu. Mercado v nepřesný centr přetažený přelétl teď celou šířku hřiště a u čáry jej kontrolují jablonečtí, konkrétně Čanturišvili, který si pohlídal balón v souboji dvou sedmiček s Alkoserem, tak aby skončil až za čarou. Čanturišvili přihrává podél postranní čáry na Java, který má na zádech Gudala, který teď svalil Java, a to už bylo příliš na Luboše Kozla, který okamžitě vystartoval.

0: nemá zatím s kým hrát, takže ještě váhá s rozehráním. Standardní situace, 29. minuta, Sparta vede nad Jabloncem 1-0 a je to teď Tekijašky. Tekijašky si vyrazil dopředu mezi dva spartianské hráče a stále běží Tekijašky s míčem a stále jej má pod kontrolou. Teď už je to možná, ale velké sousto, trošku to vypadalo jako solo Karla Poborského ve Wembley, pardon, v Anglii v roce 1996 proti Portugalsku, když se k němu pořád odrážel míč, ale teď pozor na druhé straně a jen tak, že jablonečtí zastavili akci pražské Sparty, konkrétně Merkáda, tak rohový kop teď a zřejmě práce pro Karabce, ale abych se tedy vrátil na půdu Velké Británie a na okamžik, kdy Karel Poborský probíhal mezi portugalskými hráči, míč se k němu stále odrážel, až z toho byl ten krásný památný lob. Tady nic takového na konci akce nebylo. Na konci akce naopak byl rychlý kontr a Spartané teď budou kopat roh ve 30. minutě utkání. Tak tedy Karabec a jeho rohový kop z pravé strany hřiště. Karabcův míč pro brankáře Hanuše, který jako malinu teď sloupnul balón. Vůbec nikdo mu nepřekážel. Byla to snadná situace pro brankáře jabloneckého celku, který si teď všiml odskočeného Okekeho u lajny, u té pravé, takže mu balón také poslal. Okeke přihrává k Čanturišvilimu, ten vrací zpátky na Cedidlo. Cedidla prostrkává dopředu na Zorvana, ten byl velmi těsně napadaný. Neměl čas, ale dokázal přihrát přesně dopředu na Java. Javo ale zase zpátky k Zorvanovi. Zorvan musí hrát zpátky, protože neměl kudy. Tak je to Cedidla a po něm Tekijašky. Jablonečtí jsou teď zase s míčem na své polovině, odkud se budou snažit vyrazit dopředu. Pavlovič ale vrací se zpátky, přihrává zpět Tekijaškymu. Tekijašky kapitán jabloneckého celku. Teď zase zpátky Pavlovičovi, kterému nevyšla kolmá přihrávka na Polidara, ten byl velmi dobře obsazený a naopak Merkádo může jít dopředu, tak to byla kosa Pavloviče, která naštěstí pro Jablonec nezastavila Merkáda, to by bylo zlé. Teď je to centr zblokovaný od Suchomela a bude to autový hod, ale to byla opravdu kosa, která zaváněla karetním trestem, pokud by nebyl teď v tomto případě Merkádo tak rychlý, jak byl. 31. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 1-0, to platí stále, stále platí, že jediným gólovým střelcem v tomto utkání je Alcocer, který teď číhá na levé straně hřiště, autový hod teď z pohledu Sparty napravo. Suchomel teď přihrává zpátky k Rinešovi, Rineš teď pozici posledního hráče, zkouší to z velké dálky, Hanušovi zcela vypadla, ale ještě jí dokázal jablonecký brankář na dvakrát zlikvidovat, už tam měl dobíhajícího Karabce. Teď je krásná rána Rineše z velké dálky, 32. minuta utkání začíná, Spartané vedou 1-0. A teď jsou tady také zprávy a řekneme to posluchačům Radiožurnálu. 32. minuta, Sparta 1, Jablonec 0, z Letné, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: 18 hodin 31 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, známe už taky jeden hokejový výsledek z Ligy mistrů, který nás zajímá z českého pohledu. Pardubice porazili finský klub domácí Kuku 6-3 a to znamená, že ze 4 utkání v novém ročníku této soutěže Pardubice 3x vyhráli a 1 prohráli. Když se podíváme na mistrovství Evropy volejbalistů, no tak tam čeští reprezentanti mají zatím pozitivní bilanci, protože úvodní zápas vyhráli, Řecko porazili 3-1 na sety a teď hrají ten druhý zápas proti Švédům a opět je u toho náš reportér Kamil Jáša.
3: Švédové už jsou blíž než česká reprezentace, vedou 13-12 v pátém setu. Český tým teď potřebuje dorovnat, nepustit Švédy k prvnímu matchbolu. Vašina přihrál dobře, útok středem sítě, to se povedlo. Bartuněk a Klimeš, tohle to je spolupráce, která zafungovala už na mistrovství světa a funguje i tady v Modeně. Vyrovnáno 13-13 a právě Klimeš jde na servis. Antonín Klimeš, blokař české volejbalové reprezentace, měří 230 cm. Jeho smečarský dosah je 355. Hráč Karlovarska, který si nadhodí balón a za stavu 13-13 v pátém setu. Dobré podání, Švédové mají dost starosti s přihrávkou. Český blok výborně, skvěle, je to bod a matchball pro českou reprezentaci. Klajmon skvělým způsobem si tam teď počíhal na linka, počkal na něj, vyskočil v pravý okamžik a získává 14. bod pro český tým. 14-13, 2-2 na sety, na servisu pochopitelně znovu Antonín Klimeš. V jeho tváři není vidět vůbec žádná emoce. Rozběhl se, posílá ten balón na švédskou polovinu. Švédové zase velké starosti s tou přihrávkou. A znovu dvojblok české reprezentace.

0: končí toto utkání. Tentokrát to byl kapitán Patrik Indra. Nebyla to tedy poslední rána, ale poslední skvělý blok českého univerzála. Patrik Indra skvělým způsobem na kůlu zablokoval soupeře, získává 15. bod a končí toto utkání. No bylo to tedy drama jako hrom. Česká reprezentace vedla 2-0, Švédové potom ožili, hráli výborně, vyrovnali na 2-2, ale pátý set vyhrál český tým po velkém boji 15-13, získává druhé vítězství na turnaji. Česká reprezentace poráží Švédsko 3-2 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Děkujeme Kamilu Jášovi do Itálie za další dobré zprávy, za další dobré novinky a teď míříme za aktualitami zase na fotbal. Hraje se taky zápas šance národní ligy, tedy té druhé nejvyšší v Česku. Kroměříž prohrává s Opavou ve 49. minutě 0-1 a jeden výsledek už známe. Česká Lípa remizovala s Prostějovem 0-0. Teď míříme o patro výš do české šance ligy a to na zápas Sparta Praha Jablonec, který sleduje Jaroslav Plašil.
2: Který je teď na chviličku přerušený, v 35. minutě utkání se tam srazilo hned několik hráčů v pokutovém území Jablonce. Teď připomínám stav a čas, 35. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 1-0, ale hráči teď dostávají pokyn i k tomu, aby se mohli jít napít ke svým lavičkám, byť není žádné vedro, jako třeba na světovém šampionátu, byť to nejsou plánované prostoje pro reklamu. Ale teď je ten důvod na trávníku, protože na zemi teď leží tekyašky kapitán jabloneckého celku, který se...
1: A tak si můžeme na Radiožurnálu Sport připomenout, jakcí čeští fotbalisté zářili v Evropě. Bylo to hlavně v německé Bundeslize. Patrik Schick opět skóroval i ve třetím utkání Bundesligy v nové sezóně. Přišel do hry jako střídající hráč a v 89. minutě gólem na 2-2 zajistil Bayeru Leverkusen remízu na hřišti Augsburgu. No a gólově ještě povedenější odpoledne zažil Adam Hložek, který dvěma góly zajistil vítězství Hoffenheimu na domácím stadionu 2-1 nad Stuttgartem v základní sestavě. Hoffenheimu nastoupil taky Vladimír Coufal, Robin Hranáč, tedy další obránce, ten do utkání nezasáhl ani z lavičky. Známe i další výsledky Bundesligy. Dortmund porazil Paderborn 3-0, Freiburg Borussia Mönchengladbach dokonce 5-0, no a ještě jeden konečný výsledek známe, Mohuč podlehla Frankfurtu 1-3. Utkání mezi Kolínem a Brémami je ve své 7. minutě a Kolín bude za malou chvíli kopat penaltu. Ale my se opět na Radiožurnálu Sport vracíme do Česka. Na Letnou Sparta hostí Jablonec. Je to zápas samozřejmě fotbalové šance ligy a na místě je Jaroslav Plašil.
2: 37. minuta utkání začíná, za chviličku by snad za stavu 1-0 pro Spartu mohl pokračovat jablonecký stoper Tekyašky, o kterém jsme vám před chviličkou vyprávili, že se nešťastně srazil s gólmanem Hanušem, ten z toho vyvázl lépe, ten si teď musí dávat pozor na dění na hřišti, Tekyašky by se na něj rád dostal za chviličku, ale zatím k tomu nedostal svolení. Teď jsou to Spartané, kteří teď drží míč před pokutovým územím Jablonce, který se osvobozuje díky Sedláčkovi, který byl faulovaný Karabcem, držení za dres viděl rozhodčí Volek, byť to bylo hodně vzájemné, ale v první chvíli jako první fauloval Karabec a to nakonec rozhodlo. Tekyašky už dostal povolenku, takže už se vrátil na hřišti. Myslím si, že má tampon v nose po srážce s brankářem Hanušem, ale snad je v pořádku po nešťastné srážce. Jablonec za stavu 0-1 se snaží něco vytvořit, ale Spartané teď nenechávají vůbec prostor jabloneckým, přesto teď se šťastně míč odrazil k Sedláčkovi a ten vyráží dopředu, přihrává na Java na Okekeho. Zorvan to měl těžké, protože měl před sebou rychlého Alkosera, tak musel hrát zpátky a Cedidla si teď dal hodně špatný dotek, takže Jablonec přišel o možnost zaútočit, ale balon se vrátil k Tekyaškymu. Tekyašky teď ukazuje svým spoluhráčům, kam by si měli nabíhat. Tekyašky se vybírá Čanturišviliho, Klajně teď přihrává. Čanturišvili jde odvážným způsobem dopředu, ale zalehává mu doslova cestu Rineš. Jablonečtí se mohou ještě dostat míči, tak už ne. Nakonec Gudelův odkop a ve 38. minutě platí. Sparta vede nad Jabloncem 1-0, ale jablonečtí se teď snaží zahrozit. Teď k tomu ale mají daleko, protože s míčem jsou na vlastní polovině. Dlouhý nákop na Cedidlu, ale až příliš dlouhý. Brankář Surovčík si počkal na balón v růžku pokutového území. tam, kde ještě může rukama, což také udělal, a Sparta bude rozehrávat, dá se říct, od svého pokutového území. Macek přihrává doleva na Rineše. 39. minuta utkání začíná. Spartané to zkoušejí z levé strany. Sochůrek si hezky zpracoval míč, vyhnul se Okekemu. Sochůrek už je v pokutovém území, přihrává pod sebe na Karabce, ale zblokovaná zcela. Jablonec si oddechl, ale ještě jsou to Spartané, ale Rinešovi se nepovedlo dostat míč do pokutového území. Teď to mohou zkusit Spartané znovu, protože Macek si všiml velmi dobře postaveného u čáry Alkosera. Alkoser prodlužuje míč na Karabce. Karabcův pokus, který trošku nešťastně Hanuš vyrážel před sebe, to bylo velmi nebezpečné z pohledu jabloneckého brankáře, protože nezdálo se, že by byl Karabcův centr tak ostrý. Přízemní přehrávka teď zaskočila trošičku brankáře Hanuše, který chtěl svému týmu pomoci, ale nakonec byl rád, že nikdo ze Spartanů nemohl dorážet. 39. minuta končí, začíná 40. na Letné. Sparta vede nad Jabloncem 1-0 a bude teď hazovat z pravé strany hřiště. Dlouhý hod Suchomela, ale přímo do prsou teď Čandurešviliho, a tak se Jablonec osvobozuje. Na půlce hřiště hraje Rineš, který zůstává jako poslední při standardních situacích Sparty vzadu, a autový hod v blízkosti rohového praporku určitě můžeme označit jako standardní situaci. Vždyť to je skoro podobně nebezpečná záležitost. Teď Spartané se snaží otočit hru doleva. Sochůrek se dívá, že nikdo kolem něj, takže běží sám dopředu, vyhýbá se Okekemu a ten zastavuje nedovoleně spartianského záložníka. Žlutá karta pro Okekeho a ještě velmi nebezpečná standardní situace pro pražskou Spartu. 40. minuta utkání, 40. minuta prvního poločasu a Sparta bude kopat na branku Jablonce z levé strany z nějakých 21-22 metrů. Pro praváka by to bylo na přímou střelu, pro leváka jako Karabec třeba i na centr nebo nějaký nečekaný obstřel. V každém případě Sparta má teď hodně na výběr a jsou tam teď dva hráči, kteří si teď domlouvají své role, své pozice. Karabec ale zůstal sám u balonu a Rineš odešel zpátky. Možná nějaký signál, zatím rozhodčí Volek také lajnuje úsečku, za kterou si musí stoupnout tříčlenná jablonecká zeď. Ta teď ještě také komunikuje s brankářem Hanušem, který si povyhrnul trenýrky. To je takový typický rituál, ale teď může také doufat, že se Karabcovi nepovede ideálně odcentrovat. Karabcův centr do pokutového území a ubránění Spartané, konkrétně Beso, který už se zdálo, že číhal na centr Karabce. 41. minuta končí, 1-0 platí stále pro pražskou Spartu, která hraje proti Jablonci. Teď Spartané drží míč, ale fauluje Jablonec, takže Sochůrek může rychle na nohy a akce Spartanů bude moci pokračovat. Ale Spartané teď nemusí pospíchat, to spíš teď pospíchal trošku Zorvan, jablonecký ofenzivní hráč, tak aby Spartanům pomohl rychlostí podání míče s rozehrávkou, ale ta ještě nebyla úplně dokonalá, míč poskakoval, takže rozhodčí Volek zapískal a až teď Spartané rozjíždí svou akci. 42. minuta utkání, balon má teď na pravé straně hřiště Mercado. Mercado přihrává zpátky Suchomelovi. Suchomel zastavuje teď balón svou podrážkou, přihrává Mackovi, Macek doprava, Klajně, kde je Mercado, Mercado se utrhnul a jde do středořiště, levačkou to zkouší, ale přímo do míst, kde stál brankář Hanuš, který si pohlídal, aby mu míč neprošel třeba mezi nohama, a tak je to
1: přímý nepřerušovaný přenos zápasu fotbalové šance ligy mezi Spartou a Jabloncem vysíláme třeba na webech Radiožurnál Sport.cz a i Rozhlas.cz, pokud byste chtěli. Teď si ve vysílání Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 42 minut podíváme na hokej, konkrétně na druhou nejvyšší českou soutěž Maxaligu. Známe jeden konečný výsledek, Kolín porazil Litoměřice 4-2. No a zbylá utkání toho dnešního programu dospěla do přestávek po druhých třetinách. Frýdek Místek vede nad Zlínem 2-1, Přerov nad Havířovem 1-0, Sokolov prohrává s Béčkem Pardubic 1-3, Tábor Jihlava, tam je to zatím nerozhodné 2-2, stejně jako v utkání mezi Vsetínem a Třebíčí.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: A známe taky některé výsledky fotbalové šance ligy. Bohemians Slovácko 2-0, Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno v derby dvou týmů z Brna porazila Artis 2-1. Teď nás zase zajímá, jak se dál vyvíjí zápas mezi pražskou Spartou a Jabloncem. To už nám poví Jaroslav Plašil.
2: Začíná 44. minuta utkání, Sparta vede 1-0 a Sochůrek jde dopředu středem hřiště. Sochůrek na zádech měl, teď Čanturišvili ho přehrává ještě doprava, kde je Mercado. Mercadovi ale balon odskočil, tak teď měl Jablonec štěstí, že Mercado si dal špatný dotek, to nebývá zas tak často k vidění v tomto zápase a ke slyšení ve vysílání Radiožurnálu Sport. Spartané ale drží balon, Jablonec se musí bránit a skoro všichni hráči jabloneckého celku poblíž své vlastní šestnáctky. Macek rozděluje míč doprava, kde je Karabec. Karabec má proti sobě Polidara, asi tak 10 metrů od hranice pokutového území, ale Karabec přihrává zpátky. Beso, jeden ze stoperů, přihrává Mackovi, ten okamžitě na Karabce, ale Jablonečtí se teď velmi dobře brání a dostávají míč na polovinu Sparty, kde se snaží ještě, co jen může, Čanturišvili atakovat spartianskou rozehrávku, ale byl v beznadějné pozici. Spartané obehráli přes brankáře Surovčíka a už je to Rineš na levé straně, který teď jde mezi tři hráče do středu a byl faulovaný. Čanturišvili, Zorvan a Okeke obklíčili Rineše, který teď neměl balon v klidu při rozehrávce. Na to je dnes pedant rozhodčí Volek, už po několikáté zapískal z podobného důvodu a musel se trestný kop opakovat. Jako teď v 45. minutě utkání Sparta hraje s Jabloncem 1-0, vede nad Jabloncem 1-0, aby to náhodou nebylo nějakým způsobem zkresleno, protože hraje, to se používá spíš při nerozhodném výsledku a ten tady neplatí na Letné už delší dobu, kdy se trefil Alcocer. Alcocer teď nedostává míč, ten má Rineš z levé strany, ale hodně nepovedený centr. Přesto ještě na druhé straně Mercado zachrání situaci, který je teď u lajně u té pravé, přihrává zpátky na Suchomela. Suchomel si vyměňuje míč s Karabcem, ten se uvolnil pokutovému zemi, ale Kličko je mimo šestnáctku a tak se Spartané připravují o střeleckou pozici. 45. minuta, patička Alcocera na Karabce, zblokovaný centr a rohový kop pro pražskou Spartu. A tak tedy 45 minut za námi, za oběma týmy, 4 minuty ještě nastaví rozhodčí v tomto prvním poločase. Takže Spartané minimálně tento roh si ještě rozehrají a pak ještě dalších několik akcí oba týmy. Teď to pod mým hlasem také slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Sparta vede nad Jabloncem 1-0 centr, ale Jablonec se ubránil a tak může jít i dokonce dopředu po dobrém odrazu pro Jablonecké, jenomže Rinnešův obranný zákrok překazil jablonecký postup dopředu a tak je to naopak Macek, který přenáší hru až přes celou šířku hřiště na Mercada, který je na pravé straně hřiště. Mercado byl velmi důsledně hlídaný, ale souboj s Pavlovičem nakonec vyhrál alespoň tak, že Sparta bude vazovat v nastavení první půle. Sám Mercado vhodil zpátky na Sochůrka, Sochůrek přihrává ke Gudelovi, Gudel na levou stranu, kde je Rineš, na polovičce Sparty ještě, teď už to neplatí, už se hraje na polovině Jablonce, ale Alcocer neobešel cedidlu a Baníč má teď sedmička v jablonecké sestavě Čanturišvili. Po něm Tekijašky přihrává Pavlovičovi, ten okamžitě musel hrát, ale Suchomel přečetl jabloneckou rozehrávku, jenomže od hlavy mu balon neposedně odskočil až příliš daleko, takže Suchomel už nemohl centrovat a balon skončil za čarou. Rozehrávat bude golman Hanuš od své branky. 45. plus druhá minuta první půle. Hraje se přes čas, celkem 4 minuty ještě dál navíc rozhodčí Volek oběma týmům. Spartané zatím vedou 1-0 a brankář Hanuš teď bude vykopávat od své branky. Tentokrát dlouhý nákop na pravou stranu hřiště, Okeke na trávníku a píská rozhodčí Volek, který nevím, jestli úplně měl dobrý přehled o situaci, ale dostal k tomu hned několik pokynů kolem a tak nakonec zapískal. A tak Zorvan to bude, který z půlky hřiště bude moci rozehrávat trestný kop a pro jablonecké možná větší touha jít dopředu. Začala třetí minuta ze 4 nastavených první půly. Zorvan se rozlíží a teď přihrává dopředu na Java, který se mu rozeběhl, jenomže s Javem se dokázal krásně vrátit Rineš, ale pozor, protože chybička v rozehrávce a Jablonec se dostal zase znovu do hry, tak už to vypadalo, že Rineš skvěle ubránil Java, ale Jablonec se znovu zase dostává k odraženému míči a Javo se teď snažil odcentrovat přes Rineše, to neprošlo, ale bude to autový hod a K němu se chystá Polidar, který umí dlouhé autové hody z pravé strany hřiště, teď konkrétně asi tak 10 metrů od rohového praporku, takže nepříjemná situace pro Letenské. Třetí minuta a nastavení první půle. Polidarův dlouhý autový hod na Java. Javo se nedostal k balonu. Ještě ale Polidar centruje, dobrý míč do pokutového území. Ještě odražený balon a zcela několikrát zblokovaná a bude to rohový kop po ráně slámy, která skákala pokutovým územím. Několik hráčů se dotklo míče a jsou to Spartané, od kterých se balon odrazil, takže to bude za pískotu části publika. Jablonecký roh, už možná jedna z posledních akcí první půle. Připomínám, Sparta vede 1-0 na Letné na svém stadionu, který teď ale z velké části také píská při standardní situaci jabloneckého celku v samotném závěru první půle. Tak tedy sláma už připraven u rohového praporku. Jablonec z velké části nastěhovaný před brankáře Surovčíka. Mimo jen tři hráči, dobrý centr do pokutového území, hlavička nad, tak teď byl Jablonec asi nejblíže zatím k tomu, aby překonal brankáře Surovčíka, krásný centr na přední tyč, Javo se vyšplhal do vzduchu, ale hlavičkoval nad branku Surovčíka a to už je asi všechno z první půle, protože Spartané teď rozehrávají od své branky za vedení 1-0 a na časomíře už naskočila pátá minuta z nastavení, takže rozhodčí Volek už každou chviličku zapíská konec první půle. Po prvním poločase budou spokojenější gólově Spartané. Už je to tak. Můžeme to říct definitivně. První poločas za námi, jediným střelcem zatím Alcozer. Spartané mají více ze hry, jsou aktivnější, ale zatím vedou jen v uvozovkách 1-0 nad Jabloncem díky gólu Alcozera, který zblízka prostřelil brankáře Hanuše mezi nohama. Byl v dobré pozici po té, co se k němu dostal míč po souboji Brunese, který neuspěl se zakončením, tak s Pekiaškým, tak se balon dostal až k zmíněnému spartianskému křídelníkovi a ten dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Tak tedy za nějakých 14-15 minut zase odtud naslyšenou.

18 hodin 54 minut na Radiožurnálu Sport, taky jedna cyklistická aktualita, respektive už to o tom slyšeli, ale my si to připomeneme, protože máme před sebou už jenom jednu poslední etapu cyklistické Vuelty, a to tu zítřejší, kdy se jenom pojede ten rovinatý úsek do Granady, no a pro titulu si pojede domácí Enric Mas, který tedy po té 20. dnešní etapě udržel trikot pro lídra, tedy ten červený trikot v klidu, a pojede si pro vítězství, na které dlouho čeká, protože na Vueltě skončil Mas třikrát celkově druhý, teď konečně to vypadá, že zvítězí. Český vrchař Jan Hirt ten dojel v královské etapě šestý a zaznamenal tak nejlepší výsledek v letošním ročníku. Na Radiožurnálu Sport už taky nedočkavě vyhlížíme druhý poločas zápasu fotbalové šance ligy mezi Spartou a Jabloncem. Připomeňme, že Sparta vede po té první půli 1-0 a připomenout můžeme taky výsledky těch předchozích zápasů. Všechny našli vítěze. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec Mladou Boleslav 3-0, no a brněnské derby dopadlo lépe pro Zbrojovku, která porazila Artis 2-1.

18 hodin 59 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme si připomenout dnešní úspěchy českého sportu. Čeští volejbalisté ti zvítězili i ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili v pátém setu. Další úspěchy přišly ze Španělska. Už jsme zmiňovali, že cyklista Jan Hirt skončil šestý v královské etapě Vuelty, což je jeho nejlepší výsledek v letošním ročníku tohoto etapového závodu. No a ve Španělsku taky mistrně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek v Seu na divoké vodě ziskem bronzu. Třetí skončila 23letá česká reprezentantka i celkově v tom pětidílném seriálu. Lukáš Rohan, ten obsadil ve finále kanoistů páté místo, na medaili ztratil 58 setin sekundy.

0: 19 hodin 4 minuty, posloucháte radiožurnál Sport, a to v sobotu 12. září. Přejeme vám krásný večer, a protože je sobota, tak samozřejmě se hraje spousty fotbalových zápasů různě po Evropě, tak se můžeme podívat třeba do španělské La Ligy. Racing Santander porazil Deportivo Alaves 2-1, Osasuna podlehla Espanyolu 0-2 a Athletic Club hraje s Elche zatím 0-0 ve 34. minutě, a v 9 večer začne poslední zápas dnešního programu vyšší španělské soutěže mezi Realem Madrid a Rayem Vallecano. Hraje se také třeba v italské sérii A. Janov Frosinone, ten zápas už skončil, a to remízou 1-1. Lazio vede o poločase nad milánským AC 2-0 ve 20:45, ještě utkání Atalanta Cagliari. Ale nás nejvíc přece jenom zajímá ta česká nejvyšší soutěž, Šance Liga. Už jsme zmiňovali ty předchozí výsledky, ale zopakujme si je. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec Mladou Boleslav ještě o gól víc, tedy 3-0, no a brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem dopadlo lépe pro domácí Zbrojovku, která zvítězila 2-1, no a už by měl pomalu začínat taky druhý poločas toho posledního utkání dnešního programu fotbalové Šance Ligy mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Na Letné je reportér Jaroslav Plašil.
1: Tak tedy ještě jednou hezký večer z Letné. Začal druhý poločas zápasu. Sparta vede 1-0, zatím jediný gól dal Alkoser v 19. minutě utkání, poté co jablonečtí možná trošičku spoléhali na offsideové postavení do souboje, a do zakončení se chystal Brunes na hrotu, snažil se uvolnit přes jablonického obránce, došlo k souboji, po kterém balon propadl k volnému Alkoserovi a ten zblízka překonal brankáře Hanuše po zemi mezi nohy. Golman Hanuš byl bezmocný, a tak proto Jablonec zatím prohrává na Letné 0-1. Spartané jsou lepší a teď mají také míč autovýho Cuchomela na Karabce, který je velmi těsně bráněný. Mezitím také Jablonec třikrát vystřídal, tedy trojí střídání v jednom okamžiku. Samozřejmě teď také proto to vše slyšíte pod mým hlasem. Antonín Rusek nahradil Lamina Džava. To je střídání dvou hrotových hráčů, dá se říct. Alium nahradil Polidara, to jsou zase křídelníci. No a ještě jedna změna ve středu nebyla místo Okekeho. Tak to jsou jablonecká střídání do druhé půle. Teď ale Spartané budou kopat standardní situaci z pravé strany hřiště v době, kdy máme 47. minutu utkání na Letné. Macek připraven k trestnému kopu z pravé strany hřiště, asi tak 10 metrů od hranice 16. Macek už v komunikaci se svými spoluhráči, hvist rozhodčího Volka a centr do pokutového území, na který ale nenaskočil nikdo ze Spartanů, naopak je to Sedláček, který se dostal k odraženému míči, poslali jej dopředu, ale Aliu měl k balonu daleko, a tak je to zase pražská Sparta, která hraje tady na Letné s Jabloncem 1-0. 48. minuta, golman Curovčík a jeho dlouhý nákop na Alkosera. Alkoser byl pod cedidlou, takže jablonecký bek vyhrál souboj, ale Spartané se zase dostali k odraženému balonu. Středem hřiště teď jde Mercado dopředu, posouvá na Alkosera, ten už je pokutovému zemí, přihrával zase zpátky k Mercadovi na penaltovém puntíku, ale zachránil Jablonec nebyla a Jablonec může jít dopředu. Zorvan, který teď byl faulovaný, a možná už předtím také Rusek, těžko říct, který ze zákroku si teď vybral rozhodčí Volek, možná už ten první, takže Jablonec už rozehrává v 48. minutě utkání za stavu 0-1 z pohledu severočeského klubu. Z pohledu domácí Sparty je to samozřejmě naopak, 1-0 vede Sparta v 48. minutě utkání. Jablonec teď se svými stopery přihrává teď Pavlovič dlouhým pasem na pravou stranu, alespoň takový byl záměr uvolnit cedidlu, ale to se nepovedlo, takže Jablonec se musí rychle vracet a Spartané jdou dopředu. Teď je to útok středem hřiště, Mercado teď se snažil levačkou zakončit, ale trefil jednoho ze Spartanů dozad. Myslím, že to byl Brunes a možná, že by se i mával offside, ale balon má golman Hanuš, takže k tomu není důvod. V klidu teď rozehrává brankář jabloneckého, celkou 49. minuta utkání. Jablonecký Hanuš si znovu zahraje, poté co mu vrátil míč cedidla. Teď je to hodně nepřesné od Jablonce a odevzdaný míč pražské Spartě, Suchomel a autovýhod z pravé strany. Suchomel přihrává zpátky, Beso, jeden ze stoperů pražské Sparty, přihrává tomu druhému. Budal má proti sobě Ruska, který má hodně sil, ale zároveň je tam sám také na napadání, takže Sparta se v klidu dostala z těžší situace. Teď je to Mercado, který obelstil, nebo alespoň se o to snažil, trojici jabloneckých celků a vysloužil si teď potlesk, alespoň za to, že nesmířil se s tím, že ztratil míč, ještě se snažil vybojovat znovu balon po ztrátě, ale bude to odkop od branky Hanuše, poté co tedy Mercado bojoval ze strany Sparty srdnatě se třemi jabloneckými hráči, ale je z toho odkop od branky Jablonce. Hanuš a dlouhý míč na levou stranu, bude to autový hod pro Jablonec, protože od Suchomela se míč odrazil za čáru a to je spartianský krajní bek, takže je to teď pro změnu jablonecký krajní hráč Sláma, který ale bude vazovat zpátky až na Pavloviče. Pavlovič posouvá kapitánu Tekijaškymu. Tekijašky si dal dlouhý dotek, ale měl štěstí, že Brunes byl daleko a teď je to pas na druhou stranu hřiště a to je velká šance. Čanturišvili proti Surovčíkovi. Nakonec by se mával a pískal offside, ale rozhodčí zkrátka nechávají dohrávat tyto situace, byť to někdy vypadá jasně na první pohled, tak vzrušení by bylo asi zbytečné, ale Čanturišvili by stejně nevyzrál teď na golmana pražské Sparty, který si může připsat neoficiální úspěšný zákrok. Teď je to pražská Sparta, která se brání po čase zase jabloneckému ataku, ale Jablonec ztrácí míč u pravé postraní čáry a tam je teď Alkoser a spolu s ním teď také Macek, který pomáhá s rozehrávkou. Sparta vede 1-0 v 51. minutě, ale jablonečtí se teď zvedají a snaží se být aktivnějším celkem. Luboš Kozel, trenér jabloneckého celku, připomínám, poslal tři nové hráče na trávník a jeden z nich, Rusek, se teď snaží vystřelit, ale trefil pouze Gudela, který nic netušil. Byl otočený směrem k brankáři čelem a zády k Ruskovi, takže dostal balon dozad. Už se hraje na pravé straně hřiště, ale míč už je za čarou, jak signalizuje asistent číslo 2 Žurovec. A tak to bude spartianský autový hod. Rineš už vrací zpátky Gudelovi a ten má balon pod kontrolou. Rusek je daleko, takže teď může Sparta kombinovat v klidu. Beso na Mercada. Mercado ve prostřed hřiště přihrává do běhu Karabcovi, ale vše velmi dobře přečetl jablonecký Sláma. Pavlovič to byl, který ve spolupráci se Slámou dokáže balon dostat dopředu. Pomáhá v tom také Sedláček, přihrává Nebilovi. Jablonec teď posílil střed hřiště s příchodem zkušeného záložníka. Faul na půlce a Jablonec bude kopat, buď to bude Sedláček nebo Tekijašky. Oba dva si teď ještě vysvětlují, kdo bude rozehrávat. Tekijašky přihrává Pavlovičovi. Pavlovič doleva na Slámu. Sláma přihrává Zorvanovi. Jablonec se snaží o rychlou kombinaci na jeden dotek, ale zatím postrádá přesnost. Teď se ovšem dostane o pár metrů nebo desítek metrů dopředu díky autovému hodu, ale už zase předtím byl mávaný offside. Hlavní rozhodčí Volek nejprve neviděl signalizaci asistenta, ale samozřejmě dostal rychle zprávu a tak Sparta už rozehrála. 52. minuta končí, Sparta Jablonec 1-0. Spartané jdou dopředu, do běhu teď dostává balon Alkoser, ale křižuje jej Tekijašky a byl tam také Cedidla, který vše jistil. Spartané z toho nevytěžili nic. Jablonec bude rozehrávat od své branky a už je ten pohyb jabloneckých hráčů samozřejmě mnohem rychlejší, aktivnější při rozehrávce. Už to není žádné spoření vteřinek. Jablonečtí sice teď ještě dostávají signál od rozhodčího, že už musí rozehrávat, ale sami si myslím, že teď dělají vše proto, aby se dostávali s balonem častěji na druhou stranu hřiště a trošku víc zatápili i oni pražské Spartě, která vede na Letné 1-0. Suchomel a jeho autový hod na pravé straně hřiště. Suchomel může si teď vybírat z několika hráčů, ale vybíral si tak dlouho, až o balon přijde. Rozhodčí teď napočítal a ukazuje, že vazovat bude Jablonec, který dostává tedy možnost autového hodu. Ne nějak úspěšně provedeno, takže zase to bude pražská Sparta, která se teď u lajny dostane k míči. Teď je to série autových hodů a ten další teď bude mít k dispozici pražská Sparta. Macek už opět dostává pokyn a teď je to hra s časem zase pro Macka, zvládl to v limitu a tak se Spartané dostávají dopředu. Brunes, Macek ještě krásně podrážkou si pohrál s míčem a Sochu Turek vypálil zblízka na brankáře Hanuše, ale zase ne nějak umístěně, takže Hanuš dokázal krýt a navíc je rychle rozehrát, ale Bessel ve vzduchu vládne v tomto prostoru a navíc Zorvan hrál rukou, jak ukazuje rozhodčí Volek, který zapískal na půlce hřiště, a Sparta bude moci rozehrát. Rychle rozehrála Karabec. Karabec si prohlédl situaci, vybral si Merkáda, balon se vrátil šťastně ke Karabcovi. Karabcův centr, který nechává propadnout Tekiašky i brankář Hanuš, oba dva si teď plácají. Nebylo to úplně nejistější, ale dobře to dopadlo pro Jablonecké, kteří měli štěstí, že se míč kroutil od Brunese, který na balon nedosáhl. 1-0 stále platí pro pražskou Spartu, 55. minuta utkání. A tak jsou to zase Jablonečtí, kteří budou rozehrávat od své branky. Hanuš si postavil míč a vyhnal všechny své spoluhráče dopředu, takže jablonecký golman bude dlouhým nákupem hledat některého ze spoluhráčů. Vybral si Cedidlu, ten dokázal zpracovat u postranní čáry těžkou přihrávku, ale hraje zpátky k Tekiaškimu a ten teď zase ke golmanu Hanušovi. Hanuš mezi dvěma Spartany a Brunes už se mu přibližoval z jedné strany, z druhé nenápadně také Mercado, takže brankář Hanuš si musel pospíšit, zvládl to Tekiašky. Dlouhý pas, který končí u Gudela, a Gudel si zahraje znovu a znovu po hlavičce, teď také Rineš na levé straně hřiště, ale hraje pouze do vzduchu a nepřesně, a bude to autový hod pro jablonecký celek na pravé straně. Jablonec už se dostal na chviličku na polovinu Sparty, ale už je zase na polovině jabloneckého celku balón. Teď konkrétně je s ním Pavlovič, ale nenechal si jej zase dlouho u sebe, ovšem těžce přihrál Zorvanovi, který balón ztratil. Karabec posouvá teď na Merkáda. Merkáda, gol! Sparta vede 2-0, ale hodně nešťastné pro Jablonec. Těžká přihrávka na Zorvana, který byl obsazeným hráčem, neuhrál balón, ztratil jej a Sparta to trestá. Vede 2-0 na svém stadionu. Nechci říct, že je hotovo, ale tohle už bude mít Jablonec velmi těžké, aby nějakým způsobem se ještě vůbec dostal do zápasu. Vzpomínali jsme ve vysílání Radiožurnálu Sport náročný program severočeského klubu, hodně nahuštěný vzhledem k některým odkladům kvůli nakonec úspěšnému tažení předkoly konferenční ligy. Teď to možná trošičku i Jablonec dobíhá, ale v tomto zápase zatím nechci říct, že by se to projevovalo, to rozhodně ne, ale v tomto zápase to bude mít Jablonec těžké, aby i s tímto programem a s tím vším okolo dokázal ještě nějakým způsobem Spartu více potrápit, protože ta teď dala druhý gól. A tak v 57. minutě je tady zase po druhé gólové oslavě na Letné. Fanoušci letenského klubu, kterých je tady samozřejmě mnohem víc než těch jabloneckých, tak teď zase spouští další chorál na oslavu pozitivního vývoje. 57. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 2-0. U míče teď sice Jablonec, ale je to jen autový hod na pravé straně hřiště Cedidla. Cedidla teď bude muset s balonem o hodně metrů zpátky, na to si dává rozhodčí Volek v tomto zápase hodně záležet, na tom si dává záležet, teď si dává záležet na přihrávce nebo na postupu dopředu Karabec. Karabec se vyhnul Čanturišvilimu, Čanturišvili se ještě snažil získat balón na dalším spartianském hráči, ale to se nepovedlo, Spartané teď ovládají míč a běhá soupeř, konkrétně teď Rusek, útočník jabloneckého celku, který se snažil napadat rozehrávku Sparty, ale byl tam sám a Spartané v pohodě otočili hru na pravou stranu. Teď už zase přes střed hřiště a už to zase bude levá strana Sparty, kde teď se snaží vládnout Alkoser. Alkoser proti dvěma jabloneckým hraje zpátky k Rinešovi. Rineš přiťukává teď Karabcovi. Karabec se rozebíhá podél levé postranní čáry, dostává přihrávku od Rineše. Karabec se zastavil, kombinuje s Rinešem. Rineš mimo pokutové území, už zase s Karabcem, a Spartanům teď stačí, že si vyměňují míč krátkými přihrávkami, tak je to teď takové báčko Spartanů a Zidanovky skoro dvě za sebou teď předvádí Karabec, ale byl zastavený nedovoleně. 58. minutě utkání, Sparta bude kopat na branku Jablonce z nějakých 26 metrů ze strany, z té levé, a tak to vypadá na další nebezpečný centr do pokutového území Jablonce. Brankář Hanuš teď má co vysvětlovat svým spoluhráčům, kteří se teď snaží bránit trestný kop pražské Sparty. V 59. minutě utkání Sparta vede 2-0. Góly dali oba krajní hráči, oba ofenzivní krajní hráči. První půl je Alcocer, ve druhé Mercado a teď kapitán Sparty Karabec z levé strany bude centrovat. 59. minuta, Sparta vede 2-0. Karabcův trestný kop, přetažený až na Mercada, který teď ale měl za sebou také jabloneckého slámu a ten vyráží dopředu, jenže s balonem vyrazil nechtěně až za postranní čáru a to nebylo v plánu. Autový hod pro pražskou Spartu, která se zase snadno dostane k míči poté, co sláma si
0: Sparta nešel. Tedy vede 2-0 v 59. minutě utkání šance ligy proti Jablonci na Letné, přímý nepřerušovaný přenos. I dál vysíláme třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webech radiožurnalsport.cz a i rozhlas.cz. Pokud jste naší stanici poslouchali třeba i včera, tak už víte, co je to takzvaný ultimátní šampionát, že je to nová akce v kalendáři atletiky, třídenní, skvěle dotovaná a japonská oštěpařka Haruka Kitaguchiová, kterou mimochodem trénuje světový rekordman Jan Železný, zvítězila právě na této akci v Budapešti v národním rekordu 68 metrů a 92 cm. Podrobněji se budeme bavit nejenom o tom, co už se dnes stalo na ultimátním šampionátu, ale taky o tom, co nás bude čekat ještě ve večerním programu po 8. hodině.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Teď ale zpátky k výsledkům fotbalovým, než se vrátíme do šance ligy, tak už můžeme říct, že známe oba výsledky šance národní ligy toho dnešního programu. Česká Lípa remizovala s Prostějovem 0-0, no a remízou skončil i duel Kroměříže s Opavou, ale tenhle zápas byl o poznání golovější, skončil 2-2 a známe taky výsledek z Ligue 1 Štrasburg a byla to taky remíza. Domácí remizovali s Monakem 1-1. Teď už se vracíme zase zpátky na Letnou do české nejvyšší fotbalové soutěže na utkání mezi Spartou a Jabloncem za Jaroslavem Plašilem.
1: 61. minuta utkání, jak pod mým hlasem slyšíte, Alcocer dostal žlutou kartu za to, že se snažil ubránit postup Tekijaškyho, který vytvořil standardní situaci Jablonci, který prohrává na Letné 0-2. To je to nejdůležitější. Spartané tedy vedou 2-0. První půli se trefil Alcocer, ve druhé Mercado. Sparta teď se bude bránit. Po delší době Tekijašky vyrazil dopředu a je to teď po faulu na něj trestný kop pro Jablonecké. Zorvan možná pošle míč do šestnáctky, ale ještě nebyl spokojený s postavením, tak nakonec až teď Zorvanův centr přetažený. To byl signál Jabloneckého celku. Alium se sice dostal k míči, ale zblokovaná zcela a bude to roh Jablonce, ale krásně provedená standardní situace. Jablonec se dostal k zakončení, ale bude z toho jen roh pro severočeský celek. Tak tedy 2-0 pro Spartu, ale teď roh z levé strany pro Jablonec a tak to teď bude šance ještě pokusit se zdramatizovat tento zápas pro severočeský celek. Rohový kop na Gudala ovšem, takže Sparta se ubránila. Ještě jeden centr Zorvana, který okamžitě z první se snažil dostat míč do šestnáctky, ale i po druhé se Sparta ubránila a navíc dopředu mohla jít, jenomže fauloval Alium, přestože se mu to nelíbí, dostane i žlutou kartu a Sparta tak bude rozehrávat z půlky hřiště. Útok, rychlý protiútok zastavený. Alium se myslí, že zastavil nedovoleně, tedy pardon, v souladu s pravidly svého protihráče, ale rozhodčí Volek byl blízko a byl jiného názoru. Faul zapískaný a navíc ohodnocený v uvozovkách žlutou kartou. 60. Teď už třetí minuta začala. Sparta vede nad Jabloncem. Teď to ještě jednou slyšíte potvrzení žluté karty pro jabloneckého hráče, který teď už zaujal pozici v jablonecké defenzivě, která se teď bude bránit trestnému kupu z půlky hřiště, ale až po střídání ve spartianské sestavě odchází Sochůrek a přichází Eneme, to je tedy střídání hráčů ve středu pole. Také kouč Brian Priske tedy střídá Luboš Kozel, ten už to udělal dřív, poslal na trávník do druhé půle hned trojici nových hráčů. Teď tedy Spartané.
0: U střídání nemusíme být na Radiožurnálu Sport, je 19 hodin 23 minut. Zmiňovali jsme, že Štrasburg remizoval v Ligue 1 s Monakem 1-1, no a z toho dalšího programu nás asi nejvíc bude zajímat zápas mezi Paříží FC a Lyonem. Neplést si Paříž FC s Paris Saint-Germain, s obhájci titulu a dvojnásobnými vítězi Ligy mistrů. Tohle je ten menší klub z hlavního města Francie. No a asi za Lyon by měl znovu nastoupit český reprezentační záložník Pavel Šulc, který do sezony naskočil po zranění kolene, přesto si v těch úvodních třech utkáních francouzské nejvyšší soutěže připsal dvě asistence, a to navíc ani nehrál pokaždé v základní sestavě. Ten souboj mezi Paříží FC a Lyonem bude duel dvou týmů, které mají v Ligue 1 stejnou bilanci, stejně bodů za dvě výhry a jednu remízu, tedy 7 bodů. No a Paříž FC je navíc vůbec poprvé po těch prvních třech zápasech Ligue 1 neporažená, tak uvidíme, jestli to vydrží i po tom dnešním domácím utkání s Lyonem, za který tedy nastupuje i Pavel Šulc. 19 hodin 25 minut, stále posloucháte Radiožurnál Sport a my se opět vracíme na utkání fotbalové šance ligy mezi Spartou a Jabloncem. Na Letné utkání komentuje Jaroslav Plašil.
1: 2-0 vede stále Sparta, 65. minuta utkání. Jablonecký celek se teď snažil dostat z levé strany centrem před branku. To se povedlo, ale zblokovaný míč, a tak je to teď autový hod a rozhodčí Volek je hodně pečlivý na to, aby autové hody probíhaly naprosto precizně, dokonale, takže až teď dostal povolenku Sláma u levé postraní čáry, ale jablonečtí z autového hodu nic nevytěžili a naopak Spartané mohou jít dopředu. A teď nabírá rychlost Mercado na pravé straně hřiště. Proti němu je couvající Pavlovič a couvající hráč to má vždycky obtížné, ale Pavlovič se dostal k balonu a dokázal odzbrojit spartianského hráče. Sparta se ale dostala k odraženému míči na půlce hřiště a tak teď Gudel zakládá další akci. Eneme, který před chviličkou nahradil Sochůrka, už se zapojil do kombinace. Ta je teď z pohledu Sparty na levé straně hřiště. Rineš naráží Alkoserovi. Alkoser mimo pokutové území přihrává zpátky k Rinešovi. Rinešův centr sbírá golman Hanuš. Brunes si lehá na trávník, ukazuje, že byl bráněný nedovoleně, ale rozhodčí Volek naprosto klidný a klidný se snaží být teď také jablonecký Sláma při zakládání útočné akce Jablonce. Zorvan přihrává Ruskovi, který si přiběhl na půlku hřiště pro přihrávku. Zorvan u lajny posouvá míč dopředu, ale tam budou Spartané. Besoch přihrává Surovčíkovi. Surovčík okamžitě zase zpátky. Besoch k lajně Suchomilovi. Sparta krátkými přihrávkami si teď vyměňuje míč a spartianští hráči přitom nechybují, běhají jablonečtí a teď navíc faulují jablonečtí, takže Eneme byl zastavený nedovoleně a je to zase balon pro Spartu na půlce hřiště. Sparta vede nad Jabloncem 2-0. Připomínám, v první půli dal první gol zápasu za Spartu Alkoser, ve druhém poločase zase další krajní hráč Mercado, který teď číhá na míč u pravé postraní čáry, ale dostal jej Karabec. Karabec se otáčel s balonem, až jej Pavlovič odzbrojil a balon dostal alespoň za čáru na autový hod pro pražskou Spartu. Mercado jde pro balon za čáru a dostává teď od rozhodčího zprávu, že už by měl vazovat. Rozhodčí Volek, kdyby opravdu bych měl vypíchnout jednu činnost v tomto zápase, na kterou se snad nejvíc zaměřil, tak to jsou autové hody obou celků. Teď je to pražská Sparta, která v klidu kombinuje ve prostřed hřiště. Začala už 68. minuta utkání. Sparta má nakročeno k výhře nad Jabloncem. Vede totiž 2-0 díky gólům Alkozera a Mercada. Jeden v prvním poločase, jeden zatím v druhém, který ještě není samozřejmě úplný. Jablonec se snaží něco udělat, ale k balonu teď má blíž Besoch a to je stoper pražské Sparty, který vyráží dopředu, získává několik desítek metrů a stále drží balon, přešlapuje teď a přihrává zpátky na Macka, který vypomáhá s rozehrávkou stoperům. Opět je to Besoch, ale Eneme mu neběžel správným směrem a tak dopředu může jít Jablonec. Rusek získal míč a tak přihrává teď na levou stranu hřiště, ale přihrává zpátky Ruskovi. Rusek se obtáčí, dělá kličku, ale sám sobě a celou akci hodně zdržel a když už pak odcentroval, tak už centroval do mnohem připravenější obrany.

0: teď doleva Slámovi. Sláma zasekává, má proti sobě Merkáda, sice mu dal jesličky, ale za Merkádem byl připravený Suchomel a dopředu může jít teď Karabec. Už překročil pulící čáru, respektive přeběhl. Stále je to Karabec, který má na zádech Tekijaškyho. Odpoutal se Karabec od Tekijaškyho, ale musel hrát zpátky. Eneme asi tak 20 metrů od hranice pokutového území zastavil. Teď útočné snažení Sparty, která obehrává teď balón na pravou stranu hřiště. Merkádu. Merkádo zastavil, zvolnil krok a přihrává Suchomelovi. Spartané si teď přihrávají zprava doleva. Doprostřed hřiště je teď Rineš, který pokračuje ve směru. Vyhrál teď Karabec v tom smyslu, že si Rineš mohl vybírat, na kterou stranu přihraje. Spartané teď opravdu se spokojují s tím, že mají balon pod kontrolou a nenechávají teď jablonecké hráče, aby vůbec mohli pomýšlet na nějaký zisk. Spartané mají teď dobrý pohyb bez míče, ale také s míčem se teď snaží vytvořit něco Suchomel podél postraní čáry, zastavený dovoleným způsobem. Jablonec bude vhazovat, Sparta ale vede 2-0 na Letné v ligovém utkání v 70. minutě tohoto zápasu. Sparta, Jablonec 2-0, ale Jablonec teď u balonu. Ovšem nebyla, dostal přihrávku, se kterou nemohl jít dopředu, musí zase zpátky ke svému brankáři a od Hanuše se míč dostává na pravou stranu, kde je Rusek. Ovšem měl to těžké proti těžké přihrávce. Teď je to přesto Jablonec, Čanturišvili se dostal k odraženému balonu, přihrává Sedláčkovi, ten je ve středu hřiště, posílá balon zpátky. Teď je to Nebila, po něm Pavlovič a po něm si zahraje také Zorvan. Jablonec přenesl hru do levé strany hřiště. A teď je to Slámu v centr, který propadl. Nebila se může dostat k chytrému zakončení a přestřeluje branku. Tak teď Jablonec byl hodně blízko, aby snížil, ale Nebilovi nesedl úplně optimálně balon na pravou nohu. Snažil se o technické řešení ke vzdálenějšímu rušku nahoru. Mířil Nebila poté, co se k němu dostal balon šťastným způsobem 16. Tak to byla velká šance, ale Jablonec stále nedal gól na Letné. Teď další střídání, odchází Sedláček a místo něj posílá trenér Luboš Kozel na trávník dalšího nového hráče a tím je Souček, který teď nahradil Sedláčka, ale střídat bude také Brian Priske. Řekneme teď stav a čas zápasu také posluchačům Radiožurnálu, protože tady budou zprávy v půl. Na trávníku hned několik fotbalistů Singatech. Už se dostává na trávník a 72. minuta utkání. Sparta vede nad Jabloncem 2-0. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál. No a ještě dopovím ve vysílání Radiožurnálu Sport, že také Jurásek je dalším Spartanem, který se dostane do hry. Teď ještě ta střídání tady na velké tabuli doprovází.
1: Na Letné se střídá 19 hodin 32 minut. Dál posloucháte Radiožurnál Sport. Možná jste na sociálních sítích zaznamenali moment z tiskové konference fotbalového AC Milan, kde trenér Ruben Amorim mluvil o tom, že si jeho svěřenci vždy musí odnést pozitivní věci i z negativních událostí, ale trochu nešťastně to porovnával s událostmi z 11. září roku 2001 a tedy mluvil o teroristickém útoku v New Yorku. To se mu úplně nepovedlo, ale v dnešním utkání série A na stadionu Lazia se mu skvěle povedlo jedno střídání. Domácí totiž vedli od 39. minuty 2-0, ale ve druhé půli právě Amorim poslal na hřiště 22-letého Belgičana Diego Moreiru a ten dokázal během dvou minut dvakrát skórovat a tím pádem vyrovnal nad to utkání na 2-2 a tenhle stav tedy platí i v 73. minutě. Zajímavý vývoj šlágru čtvrtého kola italské série A mezi Láciem a AC Milan. Jeden konečný výsledek známe v italské nejvyšší soutěži. Janov remizoval s Frosinone 1-1. No a ten poslední zápas dnešního programu série A se bude hrát od 25:40 mezi Atalantou a Cagliari. Teď ale zpátky do Česka, zmíníme opět ty předchozí výsledky dnešního programu fotbalové šance ligy. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno porazila v derby Artis Brno 2-1. Teď nás opět zajímá ten poslední zápas dnešního programu na Letné. Sparta hostí Jablonec a pokračuje opět reportér Jaroslav Plašil.
0: 2-0 pro Spartu, která už nemá na trávníku střelce gólu. Jak už jsme před chviličkou mohli říkat ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak křídla nová.

0: A teď konkrétně Singatek, který má proti sobě cedidlu. Singatek ale zvolnil, přihrává zpátky na Rineše, ten přihrává zase zpátky na křídlo, kde je Singatek, proti sobě má dva jablonecké fotbalisty, takže teď zase volí přihrávku na Rineše. Tito dva teď kombinují spolu, několikrát si přihráli, až jim teď se snažil pomoci Macek, ale nerozuměl si s nimi a bude to autový hod Jablonce, ale jenom rychle dopovím, že tedy nová křídla pražské Sparty, Jurásek hraje teď zprava a Singatek zleva, střelci gólu Alcocer z první půle a Mercado z té druhé už na lavičce mohou být spokojeni s tím, co předvedli tady v tomto zápase, stejně tak jako kouč Brian Priske, který teď sleduje kombinaci Pražanů ve středu hřiště, ale Spartané ztrácí míč a dopředu vyráží Jablonec. Teď je to Rusek, který přihrává doprava na pravou stranu hřiště, kde je Čanturišvili. Čanturišvili píchl jenom do míče špičkou kopačky, tak aby dostal balon ke svým spoluhráčům. To se povedlo, Nebyla, který měl velkou šanci ve druhé půli, byli jsme u toho, ale netrefil branku. Teď centr Slámy, přetažený, ale ten snadno sebere do svých rukavic brankář Surovčík, protože měl dobrý výhled na situaci a ani jej nikdo neatakoval, takže Jablonecký celek to musí zkoušet znovu a času je stále méně. Navíc Eneme uniká teď jabloneckým hráčům ve středu hřiště. Eneme si to namířil dopředu, ale teď si hodil balon hodně daleko od sebe a narazil do jabloneckého hráče. Brankář Hanuš si bude muset dávat pozor na standardní situaci, která se nelíbí jabloneckým. Chtělo by se jim říct, a určitě to také říkali rozhodčímu Volkovi, že si teď Eneme naběhl sám do té situace, ale pískáno nedovolené bránění. Karabec může rozehrávat, je to z dálky, takže Karabec volí postupnou rozehrávku. Přihrávka teď Klajně na Juráska. Jurásek na pravé straně hřiště proti sobě má Slámu. Jurásek se snaží oklamat tělem svého soupeře, odcentrovat, ale zblokovaný centr a bude to roh pro pražskou Spartu v 76. minutě utkání. Jablonec na Letné prohrává 0-2. Spartané teď budou moci navýšit své vedení v ideálním případě samozřejmě, ale samozřejmě fanoušci Sparty si pamatují, že ani spousta rohů nemusí znamenat nebezpečí, viz třeba nedávné derby, ve kterém Spartané i z mnoha rohů nevytěžili prakticky nic a prohráli 0-3. Teď je to Jurásek, který centruje do pokutového území, ještě se dostane k utraženému míči jednou Jurásek, ale dal si míč teď až příliš od nohy a toho využil teď jablonecký Čanturišvili, který odzbrojil svého protihráče, ale bude to další rohový kop z pravé strany a opět to bude Jurásek. 77. minuta utkání ve vysílání radiožurnálu Sport jste určitě slyšeli přání fanoušků, kteří jsou teď za brankou golmana Hanuše. Spartianský rohový kop z pravé strany Juráskův na přední tyč, kde byl Čanturišvili a bude to další roh z pravé strany, protože od hlavy Čanturišviliho se míč odrazil znovu za čáru a tak to bude Jurásek, který si šel pro jiný míč s kuželou, tak aby nemusel zase dělat příliš mnoho kroků na jinou stranu a tak to bude teď levačka Juráska zase z pravé strany od rohového praporku. Juráskův roh tentokrát až k brankáři Hanušovi, který vyboxoval a tak může jít dopředu Jablonec a teď je to otevřenější z pohledu jabloneckého celku a teď to může být dobré pro Aliuma, který má proti sobě Mbesoa, snaží se teď uvolnit a případně i přihrát některému ze spoluhráčů, ale to se vůbec nepovedlo a dopředu teď mohou jít Spartané. Eneme přihrává Juráskovi, teď je to hodně živelné, Jurásek si nevěděl rady, teď proti sobě měl hned dva jablonecké hráče a daleko Singatek, takže pomoc v nedohlednu a tak Jablonec se ubránil a v 78. minutě může jít dopředu. Přihrávka, kterou teď s kluzem zastavuje Gudal, nakonec si zahraje Eneme a po něm také přes Macka Karabec. Karabec se rozlíží, má volný prostor, může jít dopředu, má teď na levé straně Singateha, ale pokazil přihrávku a teď Čanturišvili ukazuje jabloneckým hráčům, pojďte, ať to vám někomu můžu taky hodit. Vybral si Aliuma, ten dostal míč, zakončil do Surovčíka a až teď zvedá asistent Žurovec, praporek nad hlavu a píská také rozhodčí Volek kvůli offsidu. Teď ještě spartianské střídání Vojta, který se rozstřílel v pohárovém utkání proti Žižkovu.
1: 19 hodin 39 minut posloucháte Radiožurnál Sport na Letnou, se za chvíli vrátíme. Sparta vede nad Jabloncem 2-0 v 79. minutě, ale teď taky na chvíli hokej. Už jsme zmiňovali, že Pardubice vyhráli v Lize mistrů na stadionu finského Kuku 6-3 a v novém ročníku této soutěže tak mají Východočeši bilanci 3 výher a 1 porážky. Všechny zápasy už skončily taky v Maxalize. Kolín porazil Litoměřice 4-2, Frýdek Místek vyhrál nad Zlínem 3-2 v prodloužení, Přerov ten si poradil s Havířovem, vyhrál 2-1, Sokolov podlehl B týmu Pardubic 1-4, Tábor porazil Jihlavu 4-2, no a utkání mezi Vsetínem a Třebíčí rozhodovalo prodloužení, v něm se prosadil Vsetín a tak vyhrál 3-2. Když se podíváme na tabulku druhé nejvyšší české hokejové soutěže, tak tam je to jasné. První tým je ten jediný, který dokázal oba úvodní zápasy nového ročníku vyhrát v základní hrací době, a to jsou tedy Pardubice, respektive B tým, se 6 body. Druhý je Vsetín, třetí Kolín, oba týmy po 5 bodech, čtvrtý Zlín se 4, stejně jako pátá Třebíč. No a na chvostu tabulky, tedy na tom úplně posledním 14. místě, je Chomutov, jediný tým, který zatím ještě v novém ročníku Maxaligy nebodoval.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A teď se na Radiožurnálu Sport vracíme zpátky na fotbalový trávník pražské Sparty na Letnou, kde domácí hostí Jablonec. No a pomalu se nám blíží poslední minuty zápasu, respektive něco málo přes 10. Pokračuje Jaroslav Plašil.
0: Určitě poslední střídání tohoto zápasu, ještě ale minuty nějaké tady budou k vidění a ke slyšení. Sparta vede 2-0 nad Jabloncem. Teď máme 81. minutu, trošičku se mi to pomotalo, ale Spartané kontrolují vývoj tohoto zápasu. Jablonec s výjimkou Nebylovy jedné střely, tak toho nemá zase až tolik, a když už se dostane dopředu, tak většinou pokazí finální fázi, takže Spartané mohou být i v tomto směru klidní. Teď je to Jurásek, který si namířil mezi dva jablonecké hráče a stále má míč, snažil se jej prostrčit Kojtovi, který přišel před chviličkou na trávník, ale balon se teď vrátil ke Karabcovi od jabloneckých hráčů. Kadeřábek u pravé postranní čáry zastavil míč svou podrážkou pravé nohy, posouvá balon k Mackovi dozadu, Macek na stopery, zahraje Simbesov a po něm také Gudal. Zahraje si také Macek a Eneme na Karabce, který byl na hranici offsideu. Rozdělil teď balon na pravou stranu, kde je Kadeřábek. Kadeřábku vzblokovaný centr a bude to roh pro pražskou Spartu na trávníku. Teď je asi hodně teď... S velkou ranou zasažený jablonecký blokující hráč. To nebylo rozhodně příjemné dostat z blízkosti míčem do hrudi. Bude to samozřejmě spartianský roh, to je jasné, ale teď také rušné chvilky pro Slámu, který zblokoval centr, a také proto Spartané nemohli se dostat k nějakému zakončení před brankářem Hanušem. 16 901 fanoušek tady na Letné, to znamená hodně plné hlediště, které není úplně zaplněné v sektoru pro hosty, tam je hodně volných míst, jabloneckých příznivců tam je možná nějakých 150, nejsou teď nějak kompaktní a ani příliš slyšitelní, ale samozřejmě mají to těžké proti domácí přesile tady na Letné, kde zatím Sparta vede 2-0 a kde teď bude taky navíc rozehrávat roh. Tentokrát to bude Rineš, poté co se dvakrát nevedlo Juráskovi. Teď je to Singatech, který dostal míč na hranici pokutového území, padal mu míč proti noze, ale Singatech si netroufl na střelu a nakonec o balon přišel a nebyla, může jít dopředu, nebyla. Pospíchá dopředu podél pravé postranní čáry, ale zasekl a hraje zpátky, protože vepředu bylo minimum jabloneckých hráčů. Sláma, který před chviličkou dostal nepříjemně do břicha, jablonecký levý bek, tak už se bude hlásit k tomu, aby se mohl vrátit na hřiště. To muselo hodně bolet, ale vypadá to, že snad bude v pořádku jablonecký bek. Teď Jablonec se snažil zautočit po pravé straně hřiště, ale skluzující Kudal jim překazil radost, takže to bude autový hod pro Jablonec. Nebyla získává míč po autovém hodu, posouvá jej doprava, kde je nakonec u rohového praporku Alium. Jeho zpětná přihrávka ovšem pouze k Mackovi, to je samozřejmě spartianský hráč, a tak dopředu mohou jít Letenští a k balonu se ale nedostanou, protože přihrávka nebyla úplně přesná a k míči, než Vojta měl rozhodně blíž Pavlovič a ten si věděl rady, vybral si teď brankáře. Jenomže pozor, Jablonec málem si zavařil nepřesností v rozehrávce, ale dostal míč nakonec alespoň dopředu na polovičku Sparty, kde je teď Rineš. Rineš zasekává, nechává proběhnout jabloneckého protihráče a hraje zpátky na jistotu ke Kudelovi. Ten vrací až k Surovčíkovi. Surovčík přehazuje napadajícího jabloneckého hráče a zároveň nachází Kadeřábka u postranní čáry. Kadeřábek před chvíličkou vystřídal Suchomela. To je změna, o které jsme vám také říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport. 84. minuta utkání. Sparta vede nad Jabloncem 2-0 a dopředu může jít teď Cinkatek podél levé postranní čáry, ale cestuje s balonem zpátky ke své brance a navíc fauluje při tom cestování, byť se mu to nelíbí, takže teď píská rozhodčí Volek a bude to standardní situace pro jablonecký celek. Je to nějakých 35-40 metrů z pravé strany, takže na přímé ohrožení branky to nevypadá, ale zajímavý centr určitě ano. Pokusí se o to buď Sláma, a nebo nebyla. To záleží na tom, jak se tito dva, kteří jsou teď u balonu, domluví za skandování a chorálu spokojeného spartianského publika, která tedy vede 2-0, pražská Sparta nad Jabloncem. Teď je to tedy centr Nebyly na přední tyč, kde ovšem vládl Rineš, dokázal balon poslat alespoň na hranici 16 a Vojta pak ještě dál. Teď má balon na půlce hřiště Čanturišvili, který zůstal jako poslední při standardní situaci vzadu. Jablonec nemůže zaútočit do plných a tak to teď zkouší nákopem brankář Hanuš, poté co dostal přehrávku zpátky. A teď se snažím Besoch odclonit za zády běžícího Nebylu, tak aby brankář Surovčík mohl v pohodě zahrát, to se také povedlo, a tak je to teď Macek, který si přiběhl pro míč od brankáře Surovčíka, ji také dostal a už jsou to zase Spartané, ale nejdou s ním dopředu s míčem, jdou s ním dozadu, Besok po něm teď je to Macek a zase spartianský stoper. Macek nemusí hrát dopředu, teď si vybírá stopery a teď Gudalovi sice balon odskočil, ale není to asi nic tak dramatického, protože Alium netrestá Spartu, ale jde s balonem zpátky a až teď Jablonec útočí postupným útokem. Teď to zkouší z levé strany Sláma. Sláma přihrává zpátky, to by mohl být centr, až teď před brankáře Surovčíka se dostal sice balon, ale byl několikrát zblokovaný po centru Součka a míč teď bude mít pod kontrolou brankář Surovčík. 86. minuta, už je to takové čekání, nakonec by se chtělo říct, zápas se jen dohrává, byť Jablonec by rád ještě na tom něco změnil, ale chybí mu teď to nejpodstatnější, balon. Ten mají po většinu části času Spartané a ti si s ním často vědí rady. NME krásně do uličky posílá teď dopředu Rineše, ale asi jsem to až příliš přechválil, tu přihrávku, nakonec se ukázalo, že byla dlouhá a tak je to autový hod a ten rychle rozehráli jablonečtí. 87. minuta utkání, taky Jašky na levé straně hřiště přihrává, ale zpátky brankáři Hanušovi. Hanušův pokus rozeběhnout teď Cedidlu na pravé straně hřiště. Cedidla toho má dost, velmi fyzicky náročný nejenom tento duel, ale program jabloneckých se možná promítá také teď do snažení obou týmů na trávníku. Teď je to Karabec, který jako kapitán Sparty uklidňuje hru přihrávkou zpátky. Besok rozděluje balon doprava, Kadeřábek a po něm Singatech, který teď z levého křídla přešel na to pravé. S Juráskem si teď prohodili pozice. Jurásek teď operuje na levou už nějakou část zápasu, ty poslední minuty. Teď je to NME ve středu hřiště. NME prostrkává teď na Vojtu, ale tomu balon odskočil. Vojta děkuje za přihrávku, kterou špatně zpracoval v běhu. A tak je to brankář Hanuš, který má balon. Rozděluje ji hned vedle sebe, tak aby Jablonec hrál z klidu. Pavlovič přihrává na levý kraj hřiště Slámovi. Sláma vrací Pavlovičovi. Pavlovič přihrává Ruskovi, který jako útočník je teď až mezi stopery, kteří se teď snaží dostat hru jabloneckého celku blíž ke spartianské brance. Rusek jako střední záložník teď pomáhá s rozehrávkou. Přihrává teď Součkovi, ten na levo, kde je Sláma. Slámův centr zblokovaný hned do prvního hráče. Teď nechtěně to namířil balonem Sláma a tak Jablonec bude vazovat. Už se tak stalo. Jablonečtí by se rádi pokusili o něco směrem dopředu, ale Spartané jsou teď v bloku dobře sformovaní a Jablonec to má obtížné. s tím, aby si našel nějaké okénko, nějakou skulinku. Teď se o to pokusil Sláma Jesličky, nebyl v centr zblokovaný a bude to roh, to by ještě mohla být nějaká cesta pro Jablonecké, kteří dovedou být ze standardních situací nebezpečným týmem. V 89. minutě ale na Letné prohrávají 0-2. Sparta vede nad Jabloncem 2-0, tedy když to otočím, a nebyla. Půjde kopat roh z levé strany hřiště z pohledu Jabloneckého celku. Před brankářem Surovčíkem je teď Rušno. Všichni jablonečtí, krom Čanturišviliho, jsou v pokutovém území nebo na hranici, jenomže rozhodčí Volek zapískal faul na Karabce a Spartané budou kopat od své branky. 89. minutě utkání Karabec vstává s pomocí brankáře Surovčíka a také Rineše. Kapitán Sparty na nohou a Sparta teď bude rozehrávat ze své vlastní šestnáctky zavedení 2-0 v 89. minutě zápasu. Už moc minut navíc tady fanoušci neuvidí, to je zřejmé, protože zas takové prostoje ve druhé půli nebyly, a tak si myslím, že už to utkání každou chvíli může také skončit. Teď už běží 90. minuta utkání a typoval bych, že tak maximálně 2-3 minuty rozhodčí Volek nastaví ve druhém půli. Jablonec tady prohrává 0-2, Sparta vede tedy 2-0 a teď má zase balon Macek. Macek posouvá míč dopředu, jenomže míči teď dal velkou faleš a balon přešel čáru, takže to teď budou jablonečtí, kteří budou vazovat. Je to teď Pavlovič, který trošičku riskantně středem hřiště se snažil založit akci, ale Jablonec už musí hrát na nějaké riziko a teď se snaží zaútočit. 90. minuta utkání, Sparta vede nad Jabloncem 2-0, za chviličku se dozvíme, kolik ještě minut nastaví rozhodčí Volek. Opravdu nemyslím si, že by byl nějaký velký důvod nastavovat hodně času, takže to nastavení bude spíš z kategorie menších. Za chviličku o tom uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu, protože se k nám připojili posluchači celoplošné stanice na závěr tohoto zápasu. 2 minuty, ano, je to tak, 2 minuty navíc ještě budou hrát. Už pár vteřinek z nastavení uběhlo, Sparta vede 2-0 a kontroluje tento zápas, byť jablonečtí se ještě snaží alespoň zdramatizovat tento duel. Už asi jen těžko si lze představit nějaký scénář, ve kterém by se počítalo se dvěma jabloneckými brankami, ale ještě to Jablonec zkouší zcela nad branku, tak teď tedy Jablonec byl blízko od toho, aby alespoň snížil, a opět to byl Nebila, který vypálil, už se dostal do druhé střelecké pozice a gólové střelecké pozice tento záložník Jabloneckého celku, jenomže branku přestřelil, a tak už se zřejmě toho stane jen velmi málo, pokud jde o nějaké takové podobné momenty. Nebyla to jednou zkoušel z pokutového území z levé strany technicky ke vzdálenější tyči do růžku, do toho horního, jenomže míčem přestřelil branku, no a teď také přestřelil pro změnu z opačné strany, když to zkoušel velmi ostře, bez přípravy, ale chybělo tomu kousíček, a tak proto zatím Sparta vede 2-0 nad Jabloncem. Přerušená hra u pravé postranní čáry v blízkosti lavičky pražské Sparty, kde je teď na nohou Brian Priske. Tleská teď svým svěřencům, aby ještě zodpovědně dohráli poslední vteřinky tohoto zápasu. Sparta se jde pro vítězství, vede nad Jabloncem 2-0. Už se také hraje. Teď je to Gudal, který přihrává na kraj hřiště, kde je Singatech. Singatech si teď to namířil dopředu, přihrává do běhu Eneme, vrací zpátky. Centr do pokutového území, kde je teď hlavičkující Jurásek, ale nepřesně hlavičkující zároveň. Takže na konci druhé minuty nastavení to vypadá, že fanoušci na Letné viděli poslední akci tohoto zápasu. Brankář Hanuš jde promíjící se ještě, určitě jej možná pošle do hry, ale už ne, protože píská rozhodčí Volek a naposledy v tomto zápase končí tedy duel, ve kterém Spartané poráží Jablonec 2-0. První gol dal Alkoser v 19. minutě, tedy v prvním poločase. Trefilo se i druhé křídlo Mercado ve druhé půli, tak tedy 2-0 pro pražskou Spartu, a také v tomto utkání po těch třech prvních v dnešním programu vítězí domácí celek. Připomínám ještě jednou, Sparta poráží Jablonec 2-0. Hezký večer.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Sparta porazila Jablonec 2-0, to jsme právě slyšeli od našeho reportéra Jaroslava Plašila. Bohemians porazili Slovácko 2-0, Liberec přehrál Mladou Boleslav 3-0 a Zbrojovka Brno ovládla derby. Artis Brno přehrála 2-1. To jsou tedy všechny výsledky dnešního programu fotbalové šance ligy. Český brankář Tottenhamu Antonín Kinský stále drží čisté konto v utkání čtvrtého kola Premier League proti Evertonu v 66. minutě. Je to stále 0-0 a Aston Villa ta prohrála s Nottinghamem 1-2, Bournemouth remizoval s Brentfordem 2-2, stejně jako Chelsea s Hull City. To znamená, že nováček nejvyšší anglické soutěže Hull zůstává neporažen i po čtvrtém zápase. Liverpool-Fulham, tam gól nepadl, skončilo to 0-0. No a nejgólovější zápas naopak byl ten mezi Crystal Palace a Ipswichem a hráči domácího Crystal Palace prohráli 2-3. A v 9 hodin večer začne ještě poslední zápas dnešního programu Premier League. Sunderland bude hostit úřadující šampiony z Arsenalu.

19 hodin 57 minut český nevědomý plavec David Kratochvíl dokázal ovládnout na mistrovství Evropy paraplavců. 5 závodů má, 5 zlatých medailí. Další zlato nepřidal, protože v té závěrečné disciplíně, tedy 100 metrů znak, skončil druhý. Takže 5 zlatých medailí a k tomu 1 stříbrná.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
1: Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury s SPD s iránským velvyslancem. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by přivítal sjednocení Irska. Pražská Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Jabloncem. A zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili rádio Farda vysílající z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Americký prezident Donald Trump by rád viděl sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království.
4: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé, jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené, kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny, nakonec se to určitě stane.
1: Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Kancelář britského premiéra na Trumpova slova reagovala tím, že Andy Burnham už dřív mluvil o závaznosti velkopáteční mírové dohody z roku 1998. Ta ukončila desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty a unionisty, kteří chtějí, aby Severní Irsko bylo součástí Británie. Charitativní běh získal pro hospice v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek. Na osmý ročník dorazilo 450 závodníků, nejvíc v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala.
5: Bavila jsem se tady s organizátorem a ten mi říkal, že možná bude lepší, když budu tady odstartuju a budu tady prostě s těma lidma, než když prostě poběžím a oni mě vlastně jako úplně nepotkají.
6: Vysvětluje Martina Sáblíková, že na charitativní běh přijela do Nového Města na Moravě v podstatě na otočku Itálie a i kvůli vytížení trasu sama neběžela. Závodníků bylo ale více než v předchozích letech.
7: My jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili.
6: Vysvětluje mluvčí domácího hospice Lenka Šmardová, že nakonec nebylo ani dost pořadových čísel a museli ručně vypisovat další. Díky běhu se podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v osmém kole nejvyšší soutěže 2-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1. Oba góly dala v úvodním poločase. Artis po změně stran snížil a ještě těsně před závěrem trefil tyč. Zklamaný byl záložník poraženého Artisu Sebastian Boháč.
9: Jsme měli na to, aby jsme Zbrojovku v druhém poločase dotlačili, dali minimálně vyrovnávací gól, neli výherní ještě potom, ale kámen úrazu, tak ten byl určitě v tom prvním poločase, kde jsme nebyli úplně dobře sehraní, kde jsme byli všude daleko a Zbrojovka vlastně toho dvakrát využila i po našich chybách.
8: Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který vyhrál nad Mladou Boleslaví 3-0, a uspěli taky Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté, tí jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky, na Švédském zvítězili 3-2 na sety. Třetí duel ve skupině je čeká v pondělí, utkají se Slováky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Stržení na D1 za Trhovým Štěpánovem a nehoda u Mělníku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou čekejte kolonu. Brzdí se před ní na 54. kilometru a pak se popojíždí až do omezení na kilometru 52,5, kde je uzavřený pravý pruh. Zdržení do 15 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Umělníků pozor na nehodu na silnici 16 do Mladé Boleslavy. Ve Velkém Borku se střetla dvě osobní auta. Průjezd je omezený, počítejte s kratším zdržením. A v Praze stále počítejte s překážkou ve Kbelské ulici směrem k dálnici D8. Před křižovatkou s Kolbenovou stojí v pravém pruhu porouchané auto. Tvoří se kolona, začíná kousek za Poděbradskou a je zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
11: 20 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný večer. 30-letý fotbalový útočník Patrik Šik prožívá skvělý vstup do nové sezóny. Odehrál zatím 4 soutěžní zápasy. Ve všech z nich se prosadil, ať už v poháru nebo ve 3 utkáních Bundesligy. Naposledy tedy zařídil gólem v 89. minutě dnes remízu Leverkusenu na hřišti Augsburgu 2-2. Prosadil se patičkou a nejsem si jistý, jestli existuje nějaký oficiální rekord v počtu gólů patičkou v jedné sezóně. Pokud ano, tak má Patrik Šik skvěle nakročeno k tomu, aby tenhle rekord překonal, protože se patičkou prosadil nejenom dnes, ale patou se trefil taky v tom úvodním zápasu Bundesligy na trávníku nováčka Elversbergu, kde Leverkusen prohrál 2-3, takže 2 góly ze 4 v nové sezóně Patrika Šika přišly patičkou. 20 hodin, 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport a za chvíli se budeme věnovat atletice.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.
12: Ty jsi pěkný dezolát.

0: celý žhavej.
1: 20 hodin 9 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme řekli, tak teď se budeme bavit o atletice a proto máme ve studiu našeho atletického reportéra Jakuba Marka. Hezký večer.
2: Hezký večer.
1: A bavit se budeme konkrétně zase o ultimátním šampionátu, tedy nové akci, kterou hostí Budapešť. Včera jsme mluvili o tom, že čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále a že kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil ve finále pátý. Tak co zajímavého už se stalo dnes bez české účasti, ale určitě se něco zajímavého najde.
2: Jak říkáš, bez české účasti, ale jedna taková, neřekl bych ani malá česká stopa v dnešním programu je, protože Haruka Kitaguchiová, japonská oštěpařka, mistryně světa, olympijská vítězka, tak ona od této sezony závodí pod vedením trenéra světového rekordmana Jana Železného. Zatím to pro ní nebyla úplně dobrá sezona, ale to, co předvedla dnes, to možná nečekala ani ona sama. Ve druhé sérii poslala oštěp na 68 metrů a 92 metrů, vylepšila tak vlastní osobní i národní japonský rekord. No a překvapivě ovládla soutěž oštěpařek v Budapešti, protože Číňanka Jence i ta se dostala také hodně daleko. Prvním pokusem na 68.05 vypadalo to, že to bude další bezproblémové vítězství této Japonky, která se letos výrazně přiblížila světovému rekordu Barbory Špotákové, ale ve druhé sérii už to bylo o něco méně a poté nakonec nedokončila tu soutěž kvůli nespecifikovanému zdravotnímu problému, takže Kitaguchiová slaví v novém národním rekordu a ten výkon 68.92 je v historických světových oštěpařských tabulkách žen na 10. pozici, takže další výrazný posun Kitaguchiové. Mimochodem zítra to bude přesně 18 let, co Barbora Špotáková hodila 72-28 v německém Stuttgartu, což je dodnes světový rekord. No a ještě jedna taková československá, tedy účast, spíš tedy ta slovenská, Ema Zapletalová, ta běžela semifinále čtvrtky žen samozřejmě za 52,93 setin sekundy, to byl druhý nejrychlejší čas z těch semifinálových běhů, jen Američanka Jonesová se dostala před ní, takže Ema Zapletalová zítra se pokusí také potvrdit to, že letos patří mezi nejlepší čtvrtkařky překážkářky na světě.
1: S Jakubem Markem se bavíme o prvním ročníku atletického ultimátního šampionátu. Co nás dnes ještě čeká v tom programu? Když se podívám, tak tam vidím stovku žen i mužů, osmistovku žen, tak na co se třeba nejvíc těšíš?
2: Asi si těžko člověk vybere, protože zhruba za 5 minut začne finále ženské osmistovky, což je aktuálně velmi, velmi zajímavá soutěž z celosvětového pohledu i z toho evropského samozřejmě, protože jak Britka Hodgkinsová, tak Švýcarka Verová, tak Nizozemka Brudersová, Bolová, všechny tři se výrazně blíží letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové a všechny tři budou právě na startu té osmistovky finálové, takže to čekám, že bude hodně zajímavý souboj, no a velmi zajímavý souboj by mohl být i na ženské stovce, protože už v dnešním semifinále se běželo hodně rychle, přestože Budapešti není nějak teplo, tak ona už ta roční doba není na to, aby bylo přes 30 stupňů, ale v Budapešti je nějakých 13 stupňů, ale i tak v semifinále Alfredová ze Svaté Lucie i Jeffersonová Woodnová běželi 10,73 setin sekundy a další Američanka Richardsonová jen o 2 setiny sekundy pomalej, takže bychom se mohli i ve finále ženské stovky dočkat nějakého velkého výkonu.
1: Já jenom doplním, že zítra se v Budapešti představí taky český výškař Jan Štefela, ale když se obecně zeptám na ultimátní šampionát, což je novinka, je to takové modernější pojetí atletické, má to přilákat třeba i mladší diváky, tak jak to na tebe zatím působí?
2: Ze začátku jsem k tomu byl trochu skeptický, říkal jsem si, že atletika nepotřebuje nějakou takovou specifickou novou akci, ale když tak se dívám, jak to vypadá v Budapešti, tak to nebyl špatný nápad, si myslím. Sice nejsou tam všechny disciplíny, jako třeba na světovém šampionátu, není tam disk, koule, 3 kilometry překážek a některé jiné disciplíny, ale je to děláno, jak mluvil o tom i šéf světové atletiky Sebastian Kou, aby právě se přilákala mladá generace k té atletice a neznamená to, že by vedla cesta teď atletiky tímto směrem, ale že se skrz právě tento ultimátní šampionát pokusí světová atletika získat nové a nové příznivce a samozřejmě, kteří by poté přešli a začali nově i sledovat tu klasickou atletiku, tak jak ji známe, takže nemusí to být vůbec špatná cesta a naopak by mohl tento šampionát přilákat i nějaké nové příznivce atletiky.
1: No tak uvidíme, jestli se to atletice povede. O ultimátním šampionátu v Budapešti jsme si povídali s naším atletickým reportérem Jakubem Markem. Díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký večer. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

20 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Nemluvili jsme dnes ještě o tenisu a tak to napravíme, protože nás dnes čeká finále ženské dvouhry mezi Arinou Sabalenkovou z Běloruska a taky Rybakinovou z Kazachstánu. Je to souboj aktuální světové jedničky, tedy Sabalenkové, a té budoucí světové jedničky, tedy Rybakinové. Tohle utkání by mělo začít po 10. hodině. My samozřejmě máme přímo v New Yorku našeho reportéra, takže o tomhle utkání uslyšíte. Kdyby vás víc zajímal ten ženský, mužský turnaj naopak, tak ve finále se utká Němec Alexander Zverev s Američanem Benem Sheltonem, ale to až zítra. Dnes tedy finále ženské dvouhry.

0: 20 hodin 23 minut, dál posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku, Radiožurnál Sport. Šlágr italské fotbalové série A mezi Láciem a AC Milan skončil remízou 2-2, přestože domácí Lazio 2-0 vedlo. A když se podíváme do tabulky, tak to znamená, že Lazio průběžně zůstává na první příčce z 10 body, ale pokud AS Řím nebo Inter Milan vyhrají své zápasy, tak se posunou právě na první příčku před Lazio. AC Milan tedy průběžně na čtvrtém místě a taky to znamená, že oba týmy, Lazio i milánský AC, zůstávají v nové sezóně nejvyšší italské soutěže neporaženi, stejně jako zatím čeští volejbalisté na mistrovství Evropy, protože dnes přidali k vítězství nad Řeckem 3-1 na sety další úspěch, a to výhru nad Švédskem v 5 setech, tedy 3-2. No a tohle vítězství oslavil přímo v dějišti šampionátu s týmem i 198 cm vysoký blokař Dukly Liberec Štěpán Svoboda. K reprezentaci se připojil později, až po úspěšném dokončení maturitní zkoušky na střední zdravotnické škole. I na to se ho zeptal reportér Kamil Jáša.
1: Ptal jsem se i v realizačním týmu na vaše maturitní vysvědčení, nikdo ho nevěděl, jaké tedy je.
2: Prošel jsem, úspěšně jsem odmaturoval, z ústní, který jsem neudělal v květnu, jsem odmaturoval s jedničkou, takže všechno v pořádku.
1: Platilo takové to, jak se říká, někdo září v květnu a někdo potom v září.
2: Říká se hvězdy září v září a já jsem zazářil. Tak...
1: Pomohlo vám to psychicky i do toho, že teď už se můžete koncentrovat jenom na volejbal?
2: Určitě, měl jsem to furt v hlavě, tu školu nespal jsem po obědě, musel jsem se učit, takže teďka už mám větší klid na ten volejbal a můžu se soustředit jenom na něj.
1: Jaký byl ten přílet s přestupem v Paříži?
2: Přílet byl v pohodě, jenom přestup v Paříži trval 4 hodiny, no, takže chvilku jsem si tam pobyl, ale jinak to bylo všechno v pohodě.
1: A v jakém stavu, jakou atmosféru jste našel v českém reprezentačním volejbalovém týmu?
2: Zatím je skvělá. Jsme zatím na vítězný vlně, takže doufám, že nám to vydrží a dostaneme se dál.
1: Čím si vysvětlujete to, že český tým se docela snadno dostane do dvousetového vedení a ten další set potom ztratí?
2: Těžko říct, no. Oni začali hrát hrozně agresivně a odčapali jako nesmyslný balony, takže tam možná nás to trochu zlomilo, ale kluci si to urvali v pátém setu, zaslouženě vyhráli.
1: Před vámi je volný den, už víte, jak ho strávíte?
2: Učení to nebude, ale myslím si, že tam bude určitě nějaké protažení a uvidíme, jestli je hala, sám nevím ten program, takže to se všechno dozvím.
1: Slovensko určitě znáte soupeře dokonale, třeba i způsobení v české extralize.
2: Tam je vlastně jenom Jakub Ihnát, no, vlastně jsme hráli Challenge Cup s Duklou proti Bratislavě, tam jsou vlastně dva blokaři, kteří nehráli vůbec špatně. Takže tyhle tři hráče znám.
1: Jaký to bude soupeř, Slovensko?
2: Určitě těžký, jsme v roli podle mě favorita se Slovákama, takže a body jsou důležitý zase, takže určitě nebude to lehký zápas, protože se Slovinskem nehráli vůbec špatně, takže to určitě bude těžký zápas.
1: Říká Pala Panini, tedy v hale, které Italové přezdívají chrám volejbalu, blokař české reprezentace Štěpán Svoboda. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
1: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam kvůli padajícímu kamení zahynuli další dva čeští horolezci. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urban Nová ze Stana se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setkala i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie Wild Horse Nine nebo film Ink od Dannyho Boyla, popisující počátky britského bulvárního deníku The Sun. Sport. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Brněnské derby vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0, a zvítězili i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za odbočkou na Kutnou Horu a překážka na D4 za Příbramí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Kutnou Horu. Na 65. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Už jsou v odstavném pruhu, označení šipkou, projíždí se plynule. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s kratším zdržením před sjezdem na Vlašim. Mezi 51. a 49. kilometrem se rozjíždí kolona, která tam vznikla kvůli omezení. Zpoždění je to jen na několik minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 35. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A na silnici 16 pozor na nehodu za Mělníkem směrem do Mladé Boleslavy. Ve Velkém Borku se střetla dvě osobní auta, průjezd je omezený a krátce se tam zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak bude převážně zataženo. Od severozápadu očekáváme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude chladněji, kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 36 minut. Pražská Sparta po dvou porážkách ve fotbalové šancelize zvítězila. Na svém stadionu na Letné porazila Jablonec 2-0. A informacemi o dalších zápasech 8. kola nejvyšší tuzemské soutěže odstartujeme večerní sportovní přehled, který nachystal Kristian Šveda. Hezký večer.
1: Krásný večer. Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a dostal se tak do čela neúplné tabulky. Šance ligy v brněnském derby získala 3 body Zbrojovka, nad Artisem vyhrála 2-1. Dva týmy z Brna se v utkání nejvyšší soutěže utkali po takřka 90 letech. Trenér Zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
2: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub. Tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
0: A uspěli taky Bohemians, nad Slováckem zvítězili 2-0. Už ve 12. minutě byl vyloučený hostující obránce Behirače, o 7 minut později otevřel skóre Almáši, v nastaveném čase se pak trefil ještě střídající Černý. Pokračuje trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
3: Samozřejmě nemusíme si nalhávat, to utkání ovlivnila ta brzká červená karta. Pak si myslím, že jsme to utkání měli pod kontrolou. Soupeře jsme vlastně nepustili do jediné přímé střely, jestli se nepletu. Akorát samozřejmě, co nehodnotím pozitivně, je ta zase práce na posledních 30 metrech, protože myslím si, že jsme to utkání měli rozhodnout dřív a byl by větší klid.
1: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili taky Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Český tým sice ztratil vedení 2-0, ale v páté sadě nakonec vyhrál 15-13. V utkání se hráči prostřídali, za Milana Moníka naskočil na post libera Jan Pavlíček a trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
4: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
1: Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italském Modeně v pondělí výběr Slovenska.
0: Svěřenkyně trenéra Jana Železného Japonka Haruka Kitagučiová vybojovala zlato mezi oštěpařkami na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti. Zvítězila v národním rekordu 68 metrů a 92 cm. Olympijská vítězka Paulinová z Dominikánské republiky udržela letošní neporazitelnost v běhu na 400 metrů. V Budapešti vyhrála časem 49,7 sekundy.
1: Pojďme na cyklistiku. Španěl Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a tak ho už dělí jen nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal tak nejlepší výsledek v letošním ročníku a z etapového vítězství se radoval Španěl Mikel Landa.
0: A další český úspěch, Tereza Kneblová vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na třetí místo. Kneblová pak svůj posun v pořadí hodnotila.
5: Se vám povedlo za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuju, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že to díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
1: V americkém New Yorku se večer bude hrát o ženský singlový titul z tenisového US Open. Utkají se běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Sabalenková může US Open vyhrát po třetí za sebou v pondělí, ale přijde bez ohledu na výsledek toho večerního finále. O pozici světové jedničky nahradí ji právě Rybakinová.
0: A zpátky k fotbalu. Adam Hložek dal v německé Bundeslize 2 góly a jeho Hoffenheim díky tomu vyhrál nad Stuttgartem 2-1. Skóroval i Patrik Schick v dresu Leverkusenu na hřišti Augsburgu rozhodl svou trefou o remíze 2-2.
1: Brankář Antonín Kinský si v Premier League připsal 3 zákroky a vychytal čisté konto. Tottenham tak remizoval s Evertonem 0-0. V šance národní lize druhé nejvyšší fotbalové soutěži v Česku hrála Česká Lípa s Prostějovem nerozhodně 0-0 a Kroměříž remizovala v 8. kole s Opavou 2-2.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sportovní přehled.
0: Kvalifikaci na nedělní velkou cenu Španělska Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Druhý byl na novém okruhu Mudring lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, třetí Max Verstappen z Red Bullu.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny San Marina třídy Moto 2. Ze čtvrté řady v dnešní kvalifikaci obsadil 10. místo, nejrychlejší byl Australan Agius.
0: Pardubičtí hokejisté zvítězili v lize mistrů na ledě finského celku Kuku Kuovola 6-3 a připsali si ve čtvrtém utkání soutěže třetí výhru. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Jáchym Kondelík.
1: Tabulku hokejové Maxaligy vede po dvou kolech rezerva Pardubic. V Sokolově vyhrála 4-1 a jako jediná v soutěži má zatím plný počet bodů. V dalších zápasech druhé nejvyšší ligy Tábor vyhrál nad Jihlavou 4-2, Kolín nad Litoměřicemi taky 4-2, Přerov nad Havířovem 2-1, Vsetín nad Třebíčí 3-2 v prodloužení a Frýdek Místek nad Zlínem taky 3-2 v prodloužení.
0: Šestý závod na mistrovství Evropy v Turecku už nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrát nedokázal. K pěti zlatým medailím přidal stříbro. Jako jediný českého paraplavce porazil Španěl Gelis v dnešní závěrečné disciplíně 100 metrů znak. Druhá skončila taky Agáta Koupilová na kraulové dvoustovce.
1: A baseballisté Kotlářky otočili vývoj finálové série extraligy z Hrochy Brno. Po vítězství 3-1 v pátém duelu na hřišti soupeře se dostali do vedení 3-2 na zápasy. Už zítra v Praze na Markétě tak může Kotlářka získat mistrovský titul.
0: Dnes se to ve sportu stalo opravdu hodně, ale nám nic neuniklo díky sportovnímu přehledu Kristiana Švedy. Díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: 20 hodin 47 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, už tedy ani ne za 15 minut začne poslední zápas dnešního programu španělské La Ligy. Real Madrid vyzve Rayo Vallecano a bude zajímavé sledovat, jak se tým z Madridu vypořádá s prvním klopítnutím pod trenérem José Mourinhem. Připomínám, že v tom minulém kole Real Madrid prohrál v Sevilla s Realem Betis 0-1, teď tedy nastoupí proti Rayo Vallecano, no a samozřejmě Real ztrácí 3 body na vedoucí Barcelonu, na největšího rivala. Už známe 3 konečné výsledky z dnešního programu. Racing Santander porazil Deportivo Alavés 2-1, Osasuna podlehla Espanyolu 0-2 a zápas mezi Athletic klubem Bilbao a Elche skončil remízou 1-1.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 52 minut a ve studiu Radiožurnálu Sport už je znovu Jakub Marek a to znamená jediné, opět se budeme bavit o atletickém ultimátním šampionátu. Tak Jakube, ještě jednou hezký večer, co máš pro nás nového?
1: Hezký večer, před okamžikem skončila poslední disciplína druhého dne ultimátního šampionátu 100-metrový sprint mužů a nakonec tak trochu překvapivě vyhrál tento závod Američan Kenneth Bednarek. To je favorit hlavně dvoustovky dvojnásobné trati, kterou poběží zítra, ale dnes na stovce porazil Jamajčana Sevilla. Sevilla to je mistr světa z Tokia a i teď patřil nebo byl brán za toho největšího favorita právě 100-metrového sprintu v Budapešti, ale nakonec Bednarek 9,85 setin sekundy ve svém nejlepším letošním čase. Sevilla na druhé pozici 9,90 a třetí nakonec další Američan Ronnie Baker 9,93. Viděli jsme předtím ale i velmi rychlou stovku žen Melissa Jeffersonová Woodnová 10,62 setin sekundy, nejrychlejší ženská stovka tohoto roku, ale vlastně i posledních let, protože Jeffersonová Woodnová je na čtvrté pozici historických ženských světových tabulek časem 10,61, to běžela loni na podzim na světovém šampionátu v Tokiu, kde brala zlatou medaili a vlastně ten čas 10,62 je 13 setin, chtěl bych říct jen, ale ono je to přeci jen ještě nějaký ten rozdíl za světovým rekordem, letitým světovým rekordem z 80. let minulého století Florence Griffithové Joynerové, samozřejmě také Američanky.
0: To říká náš atletický reportér Jakub Marek. Ještě když se podíváme do toho zítřejšího programu, tak po 7. hodině večer začnou skákat výškaři, včetně Jana Štefely. Tak co od něj očekáváš na ultimátním šampionátu v Budapešti?
1: Těžko říct, protože on tu letošní sezonu měl jako na houpačce, dokázal se i venku dostat přes 230 cm, ale společně jsme v Birminghamu sledovali ten jeho neúspěch kvalifikaci na evropském šampionátu, tam to byl velký propadák pro Jana Štefelu a spíš měl venku ty horší závody než ty lepší, ale ta špička výškařská je tak vyrovnaná, že pokud skočí těch 2,30, na co si myslím, že stále má, spíš myslím, že je to otázka psychiky u Jana Štefely, tak může bojovat o elitní trojici, možná i o vítězství, no a asi favoritem podle toho, jak skáče na velkých akcích, by měl být evropský šampion Ital Gianmarco Tamberi, ale teď nedávno, minulý týden na finále Diamantové ligy v Bruselu, tam překvapivě vyhrál Polák Mateusz Kolodziejski a pouze skočil 228 cm, takže to může být hodně vyrovnaná, hodně zajímavá soutěž, doufejme i s nějakým hezkým výsledkem pro českou atletiku.
0: Říká náš atletický reportér Jakub Marek, díky.
1: Díky, hezký večer.
0: A teď už píseň, kterou věřím po prvních tónek většina z vás pozná.

0: i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
3: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Maďarsko změní zákon, který znemožňoval adopci dětí homosexuálními páry. Čeští volejbalisté porazili Švédsko 3-2 a na mistrovství Evropy jsou po dvou zápasech bez prohry. Zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázal bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam a po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry, oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara by v takových případech adopce měli rozhodovat spíš odborníci, kteří dokáží posoudit podmínky, ve kterých bude dítě vyrůstat. V Chrudimi dnes zahájili Dny evropského dědictví. Letošní ročník je zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a také v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
5: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
6: Sport. Čeští volejbalisté i druhý zápas na evropském šampionátu vyhráli nad Švédskem, zvítězili 3-2 na sety. Češi vedli 2-0, pak ale severský soupeř ztrátu dohnal a vyrovnal sady na 2-2. Podle blokaře Jakuba Klajmona ale v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
7: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
6: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v osmém kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 za Loktem a taky v Praze Vršovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Kutnou Horu. Na 65. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu označení šipkou, na místě je i policie. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je označené šipkou, ale pohybují se tam lidé. A v Praze nehoda ve Vršovické ulici v křižovatce s Petrohradskou ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupí na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
9: 21 hodin, 5 minut, krásný večer vám přeje Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že český fotbalový brankář Tottenhamu Antonín Kinský udržel druhé čisté konto v řadě, pomohl Tottenhamu k remíze v Premier League s Evertonem 0-0, ale je taky potřeba říct to B a to, že se Tottenhamu v sezóně dál nedaří, dál čeká na vítězství. Po 4 utkáních jenom 2 body za 2 remízy a 2 porážky. A když už jsme u té české stopy ve fotbalové Evropě, záložník Pavel Schulz nastoupil v základní sestavě Lyonu v utkání Ligue 1 na hřišti Paříže FC. Ve 21. minutě je skóre stále nerozhodné 0-0. Radiožurnál Sport.

0: Je 21 hodin 9 minut a zhruba za hodinu se proti sobě ve finále tenisového US Open postaví běloruská Arina Sabalenková a Elena Rybakinová z Kazachstánu. Je to tedy bez české účasti, pro české fanoušky trochu nezvyk, když to budeme porovnávat s Wimbledonem, kde se proti sobě postavili dvě české tenistky, Linda Nosková a Karolína Muchová, ale přece jenom jedna Češka v New Yorku triumfovala, a to Kateřina Siňaková, která ovládla ženský double na US Open společně s Američankou Taylor Townsendovou. My jsme dnes pro vás sbírali ohlasy, mluvili jsme třeba i s Barborou Strýcovou, což je samozřejmě kapitánka českých tenistek v poháru Billie Jean Kingové a taky žena, která ví, jaké to je vyhrát Grand Slam, double na Grand Slamu, konkrétně se jí to dvakrát povedlo ve Wimbledonu, ale dnes odpoledne s ní Martin Charvát mluvil o úspěchu Kateřiny Siňakové.
1: Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově nasazené jedničky porazili ve finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď zdravím kapitánku českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barboru Strýcovou. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Co na to říkáte? Barbora Strýcová teď vlastně komentuje to, jak Kateřina Siňaková dokázala s Taylor Townsendovou za 2 roky zkompletovat Grand Slam.
2: Jo, tak je to vlastně neuvěřitelné, co Katka dokázala nejenom jako s Taylor Townsend, ale má to jako jediná historii, že má už s druhou hráčkou kariérní Grand Slam, což je jakoby neuvěřitelný a jako nepovedlo se to nikdy nikomu a Katka to má, což jako ukazuje na tom, jak je kvalitní hráčkou a jak vlastně nemusí hrát pořád jenom s jednou parťačkou a já jsem strašně ráda, že má formu, jakou má před Billie Jean King Cupem, takže něco jako úžasného to je.
1: Čím to je, že ona to dokáže s více hráčkami, že ona vlastně k sobě téměř z těch kvalitních hráček může mít relativně kohokoliv, alespoň to tak působí, a nebo ne?
2: No, tak je to relativně, jste řekl správně, ono to jako není úplně tak jednoduchý, samozřejmě musí ta hráčka, se kterou Katka hraje, hrát na forehandové straně, protože Katka je zvyklá hrát na backhandu, ale přece jenom jakoby už jenom s dvouma hráčkama vyhrát prostě všechny 4 Grand Slamy je unikátní a je to taky jakoby tím, že Katka rozumí tomu deblu, ví co kdy zahrát, ví kam si stoupnout a umí si jako i ty hráčky, tak možná trošičku jako nastavit a asi jim to i jako pasuje jako chemicky, jako nevím, jestli se kamarádí nebo ne, ale já si myslím, že budou muset, protože jinak by jim to takhle jako na tom kurtě nefungovalo.
1: Jenom připomenu, máme to celé v náznacích. Barbora Krejčíková byla tou první, se kterou dokázala Kateřina Siňaková zkompletovat ten Grand Slam, tedy vyhrát všechny 4 Grand Slamy v tenise. Je potřeba i nějaké specifické, řekněme, mentální nastavení té spoluhráčky Kateřiny Siňakové, protože víme, že ona je takový v úzovkách čertík.
2: No, samozřejmě, ono je to jako důležitý, aby ten hráč byl jakoby nastavený, protože přece jenom na tom kurtě není sám a i když jako třeba to jakoby nejde tomu hráči, tak ten druhý je tam od toho, aby ho zvednul, ale já se jako často i vžívám do jejich situací, nebo kdy jak jste říkal, že je jakoby takovej čertík, tak já jsem byla trošičku podobná a je jako důležitý to tak jakoby ustát a mít vedle sebe tu holku, která jako vás svým způsobem jakoby zná a ví, co očekávat a ví, kdy jako říct, hele, teďka to zapnem, protože aby se jako ten propad nebyl velký, já to Katka si myslím, že už nemá vůbec jako ty propady velký a bylo to vidět i v tom finále, že prohráli prostě špatně ten první set 5-7, já jsem se na to koukala, ten zápas, tam si myslím, že ta Katka byla trošičku nervózní za stavu 5-6, kdy servírovala, ale pak bylo strašně vidět, jak to z nich spadlo, jak se proto hrozně jakoby šli a byli prostě jako voparník lepší, takže to je takový prostě neuvěřitelný, že se pak jakoby zvednou a přece jenom je to finále, že to na ně zatíha nepadla a i to, že jako to dokázala takhle zvládnout pak 6-0 a 6-2 s tím, co mohla dokázat, bylo jako neskutečný.
1: Rok má 52 týdnů, Kateřina Siňaková už je 200 týdnů v čele žebříčku čtyřhry, tedy v podstatě to budou brzy 4 roky. Dá se tohle vůbec docenit, 4 roky v čele světového žebříčku?
2: No, já nevím, jestli se to dá úplně docenit, protože jenom takhle to řeknete, já mám husí kůži a mělo by se to docenovat každým den, protože to je jako neuvěřitelné číslo, jako 4 roky být první na světě je jako ustát tu konkurenci pořád a držet to, držet ten level pořád, držet vlastně, ona hraje v podstatě každý Grand Slam hraje, ten double, ne jenom Grand Slam hraje, všechny tisícovky, jo, takže ono to je jako náročný na psychiku, takže mělo by se to opravdu docenovat a psát o tom a prostě jí vyzdvihovat, protože je to fakt jako unikátní, no. Což slovo jsem řekla už několikrát, ale tak to je.
1: Rozumím vám naprosto. Barbora Strýcová s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě 2 otázky, jedna k tomu, co se chystá, tedy, že je teď ta v úvozovkách reprezentační část, budou hrát muži proti Američanům tady v Praze a vás také čeká pohár Billie Jean Kingové. Jak podstatné je mít právě světovou jedničku ve 4 hře k tomu, abyste tam mohli uspět?
2: Tak velmi podstatný. Samozřejmě máme skvělý tým, máme silný tým, který na papíře si jako troufnu říct, že si myslím, že bychom měli mít i velký ambice a jenom na tom žebříčku prostě máme 2 holky v top 10 a první hráčku na světě. Takže já jsem hrozně ráda, že všechny hrajou a že tam prostě ta Katka i je, protože jak už jsme řekli ze začátku, ona může prostě hrát se všema a myslím si, že tam jako je na výběr se který, s holkama, kterýma může hrát, hrála už se všema Češkama, takže je to prostě super, že v tom týmu je, no.
1: Kateřina Siňaková si tedy odváží titul z US Open z New Yorku. Co by si chtěla odvést Barbora Strýcová z New Yorku? Viděli jsme na vašem instagramovém profilu, že se také chystáte do tohoto amerického velkého města, jenomže ne úplně na tenis.
2: No, já se chystám v listopadu tam si zaběhnout New Yorkský maraton, tak asi bych si chtěla odvést z toho, že bych ten maraton dokončila v nějakým slušném čase. To je jakoby celý, ale to je moje hobby, takže to není jako úplně moc důležité. To je spíš věc, která mě baví a nějak jako naplňuje, ale jestli si odvezu blbej čas, tak se z toho nějak nebudu hroutit.
1: Ať je to nejlepší, moc krát děkujeme a těšíme se třeba v příštích kilometrech Jiřího Ješka, protože tam jste byla fenomenální.
2: Jo, tak jo, děkuju vám moc a držte palce.
1: Držíme palce, stejně tak gratulujeme Kateřině Siňakové. Tohle byla Barbora Strýcová ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: 21 hodin 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Kdybyste se podívali na Instagram fotbalisty Manchesteru City Ryana Cherkyho, našli byste i video, na kterém Francouz ukazuje svoje boxerské dovednosti. Na první dobrou by to člověk možná neřekl, ale box může pomáhat i právě na fotbalovém trávníku. Jak píše The Athletic, má tam i rozhovor s odborníkem. Nesnad, že by Cherky přímo na trávníku využíval údery, ale box podle toho článku učí číst pohyb soupeře. Podle toho, jaké má postavení, jak hýbe rameny a tak dál. A přesně to se údajně Cherkymu hodí, když často a rád čelí obráncům v soubojích jeden na jednoho, aby věděl, kdy zpomalit a kdy je naopak ten správný čas zrychlit a jít do kličky. Mimochodem i legenda Manchester United Wayne Rooney boxoval a chválil si, že právě box ho fyzicky připravil na to, aby byl schopný hrát v Premier League už v 16 letech. Takže pro všechny fotbalisty, co nás poslouchají a třeba mají hodně volného času, boxujte.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

21 hodin 25 minut dál posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili skvěle do utkání La Ligy proti Rayo Vallecano na Bernabeu. Ve 24. minutě vedou domácí už 2-0, prosadil se z penalty Kylian Mbappé a potom taky obránce Alvaro Carreras a znamená to, že Mbappé se pomalu, ale jistě dotahuje na zatím nejlepšího střelce španělské nejvyšší soutěže, tím je Brazilec ve službách Barcelony Rafinha, ten má branek 6, Mbappé tuhle chvíli tedy 5 a připojil se k ostatním 5gólovým střelcům, kde je několik překvapivých jmen neúplně známých, například Sergio Camello z Raja Vallecano, nebo taky Roberto Fernandez z Espanyolu, to jsou Španělé, a taky Maročan Yasir Zabiri z Racingu Santander. Všichni 5góloví, stejně tedy jako v tuhle chvíli Kylian Mbappé. Známe taky další výsledky z dnešního programu španělské La Ligy. Právě zmiňovaný Racing Santander porazil Deportivo Alavés 2-1, Osasuna podlehla Espanyolu 0-2, Athletic Club Bilbao remizoval s Elche 1-1.

0: auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. KOP tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion odstartovala sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. A nový bezbariérový park dnes otevřel rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7 milionů korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení nebo hřiště pro děti. Sport. Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v 8. kole nejvyšší soutěže 2-0. Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a uspěli také Bohemians, Slovácko zdolali 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Loktem a překážka na D8 za Petrovicemi. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru vyšetřují nehodu, srážku osobního auta s nákladním. Zabraný je odstavný pruh, místo je označené. Na D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za sjezdem na Rakovník. Na kilometru 44,5 stojí porouchané vozidlo. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan podobná překážka za posledním exitem Petrovice. A na kilometru 88,5 porouchané nákladní auto, místo je označené. A v Praze vyšetřují nehodu ve Vršovické ulici. V křižovatce s Petrohradskou ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se potom přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Kapitán hokejistů Vegas Mark Stone podepsal s Golden Knights dvouletou smlouvu na 18 milionů dolarů. Nový kontrakt kanadského hokejového útočníka, který mimochodem získal s týmem před 3 lety Stanley Cup, platí do roku 2029 a je to taky tak trochu odměna za ten uplynulý ročník, protože v něm se Stoneovi dařilo, nazbíral 73 bodů ze 60 zápasů a tím vyrovnal své sezónní maximum. Na start NHL si musíme počkat, ten přijde až 29. září, to tuzemská nejvyšší soutěž Extraliga začne už za 3 dny.

0: Radiožurnálu Sport jsme mluvili o tom, že hokejová Tipsport Extraliga začne už za 3 dny a tak tady máme takový předkrm hlavně pro fanoušky Vítkovic, protože hokejový obránce Tomáš Pavelka se jako odchovanec vítkovického hokeje po 12 letech vrátil domů. Před novou sezónou si s ním povídal reportér David Procházka.
1: Tomáš Pavelka u mikrofonu Radiožurnálu Sport, teď už čerstvá posila Vítkovic, obránce, odchovanec musíme říct Vítkovic, který ale odehrál před odchodem do Litvínova a dál do dalších klubů jen jeden zápas za Vítkovice. Tak proč se to stalo vlastně?
2: Tehdy jsem se vracel z Kanady z juniorské soutěže a nějakým způsobem jsem se rozhodoval, kde bych se mohl prosadit, jestli to budou Vítkovice nebo něco jiného. A tehdy ve Vítkovicích byla obrana poskládaná, že jsem věděl, že bych se jako mladý tam neměl šanci kde prosadit. Tak proto jsme s agentem zvolili jinou cestu do jiného extraligového klubu.
1: Bylo to v Litvínově hned ve druhé sezóně, jestli se nemýlím, přišel titul, takže asi špatné rozhodnutí to nebylo.
2: No, tak ta první sezóna, tam jsem zjistil, že ten přechod na ten mužský hokej není úplně jednoduchý, takže tu první sezónu mezi mužema jsem odehrál v té první lize v Mostu, ale mohl jsem trénovat s tím Litvínovem, viděl jsem, jak to funguje a ta druhá sezóna tam přišlo to, že si to skvěle sedlo a povedl se tam ten úspěch.
1: Vlastně, jestli počítám správně, tak je to 12 let, co jste opustil Vítkovice. Za tu dobu byly náznaky, že by vás chtěli zpátky?
2: Jo, určitě jsme nějakým způsobem v kontaktu byli, ať už z mojí strany nebo z jejich strany, tam byly dokonce nějaké návrhy, ale nakonec to nikdy finálně nedopadlo až teď.
1: Hrál jste za tu dobu pak třeba ve Spartě, kromě Litvínova, hrál jste i v Hradci Králové. Stále máte domov v Ostravě nebo už jste si za tu kariéru vytvořil domov někde jinde?
2: Ne, stále mám domov v Ostravě. Má rodina pochází z Ostravy, rodina od mé manželky pochází z Ostravy, takže každé léto, když byla možnost, tak jsme ho trávili v Ostravě.
1: Tomáš Pavelka, nová posila Vítkovic do defenzivy u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Co očekáváte od sezóny? Slyšeli jsme od vedení Vítkovic, že se snaží přivést odchovance, vy jste jeden z nich, znovu nastoupit jakousi vítkovickou cestu.
2: Ano, to jsme hlásili vlastně od začátku, že se chceme vrátit na takovou tu vítkovickou, říkáme tomu bandu, a chceme hlavně vrátit do Ostravy atraktivní hokej pro diváky a hlavně doma se chceme prezentovat prostě dobrým hokejem.
1: V přípravě se vám zatím moc nedařilo, nedaří, tak jak to vnímáte?
2: No, ty zápasy úplně optimální nebyly, vždycky se nám podařilo hrát jenom část zápasu, tu hru, kterou se chceme prezentovat, a zatím tam máme výpadky v tom, co po nás vlastně trenéři chtějí. Jde jenom o to, aby my jsme konečně začali dělat ty věci, co chceme, a věřím, že potom ten hokej půjde nahoru i ty výsledky.
1: Máte francouzského trenéra Jorika Trejeho, který ve Vítkovicích kdysi působil jako hráč, takže nešel do neznámého prostředí, ale liší se nějak jeho trenérský styl?
2: Já myslím, že jo, že ten jeho přístup je trošičku jiný. Snaží se být velmi v kontaktu s těma hráči, ať už na té hokejové úrovni, tak na té osobní úrovni. Hodně se o nás zajímá a zatím se mi jeho práce ve Vítkovicích opravdu líbí.
1: Tak to byl Tomáš Pavelka, vítkovický obránce před novou sezónou. Děkuju za rozhovor.
2: Díky.
1: David Procházka, Radiožurnál.

0: 21 hodin 48 minut, posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport a teď si uděláme takový průřez fotbalovou Evropou, podíváme se do Francie a do Itálie. V Ligue 1 Strasbourg remizoval s Monakem 1-1, no a v ostatních utkáních právě teď pomalu začínají druhé poločasy. Auxerre Nice, tam je to 0-0, stejně jako v utkáních mezi Le Havre a Angers a taky Paříž FC a Lyon, všude tedy 0-0 a čeká se na gól, včetně toho zápasu Lyonu. V základní sestavě Olympiku nastoupil Pavel Schulz, ještě jeden zápas jsme nezmínili, Lorient Toulouse, tam domácí vedou 2-0. No a v italské sérii A už známe dva konečné výsledky, Janov Frosinone remíza 1-1, šlágr mezi Láciem a AC Milan už jsme dnes několikrát zmiňovali, tam to skončilo taky nerozhodně 2-2 a 1-1 je to ve 46. minutě duelu mezi Atalantou a Cagliari.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Španělský cyklista Enric Mas udržel v té předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot pro lídra a pouze ten zítřejší rovinatý úsek s cílem v Granadě ho tedy dělí od celkového triumfu na Vueltě. Pro něj je bez pochyby cyklistika zaměstnáním, pro jiné je ale příjemným hobby sportem k naplnění aktivního životního stylu. To je i případ muzikanta Karla Pixy. Jako šéf kapely Jeha Swing Band potřebuje být fyzicky v dobré kondici. Možná i proto si zamiloval právě jízdu na kole.
1: 2. cyklista Karel Pixa ovládá kontrabas virtuózně.
2: Víc muzikant nebo víc cyklista?
3: Víc, spíš cyklista.
1: Jezdíte pro pohodu nebo taky někdy na čas?
3: Začnu pro pohodu, pak si říkám, toto nějak letí ten čas, tak musím přidat. No a v závěr ten bývá většinou na čas pak už, ale dobrý. Čím jsem starší, tím více vracím ke svým oblíbeným trasám a opomíjím ty nádherné stezky, které jsem jezdil dřív. Třeba na Bystřicku konkrétně.
1: Nová Bystřice a okolí.
3: No, to je pohádka, to doporučuju.
1: Tam, ale ten sem tam, je tam i kopec.
3: Jo, jistě, jistě, a o to jde. Kopečky, bezvadný. Občas zajedu do Rakouska.
1: To je vlastně hned, ano, za kopcem.
3: Ano.
1: A moderní technologie vás nezlákaly, myslím, baterku na kole a elektrokola?
3: Ne, že bych to jako zatracoval, ale nemám.
1: Stejně jako v muzice, kde nejvíc důvěřuje s kontrabasem na pódiu svému smyslu pro rytmus, najde si Karel Pixa svůj speciální rytmus i při šlapání na kole. A k tomu elektřinu nepotřebuje.
3: Zásadně jezdím na neelektrokole, protože chci mít ten pocit, že se pohybuju vlastní silou. A to mi dává tu radost z toho.
1: Co ale není teď, se může změnit, stejně jako se mění jeho muzikantský život, ve kterém hraje v Třeboni na parníku, nedaleko za hranicemi a sleduje i novinky, především v country, swingu nebo folku.
3: Možná někdy časem přejdu taky na e-bajky. Každý si to sám srovná se sebou, co mu vyhovuje, ale já zatím ten, jak se říká, vlastní pohon.
1: Říká Karel Pixa z Jindřichova Hradce Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: vej. Neuvěřitelně.
5: Oni furt
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: A pokud budete poslouchat Radiožurnál Sport i v té následující hodině, tak uslyšíte samozřejmě aktuality z mnoha sportů, nebo taky třeba rozhovor s Barborou Špotákovou.
7: Radiožurnál, 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
6: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Tomia Okamury se SPD s iránským velvyslancem. Tisíce falešných účtů řízených z Afriky propagují na síti X ve Švédsku před volbami politický obsah. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Jabloncem 2-0 a zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
8: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a v pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
6: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda, vysílající z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl, šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí k ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili k skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
9: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensix jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensix přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Mladá Chuva se chystá na svatbu s bohatým zaměstnavatelem, ale zároveň skrývá tajemství ze své minulosti. Hlavní roli stvárnila Matilde Arkel, která za ní na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůň. Kůň 9. Sport. Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Pražané předchozí dva ligové duely prohráli a záložník Roman Macek přiznává, že byl tým z Letné pod velkým tlakem. I z tohoto pohledu si výsledků i výkonu hodně cení.
2: Určitě je důležité, nebudeme se za ní schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
6: Brněnské derby vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0 a zvítězili i Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy po 2 duelech bez porážky, nad Švédskem zvítězili 3-2 na sety.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na dálnici u Olomouce a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto. Řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná překážka za Chlumcem nad Cidlinou. Na 57. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Je tam opatrně. U Karlových Varů pozor na nehodu na silnici 6 do Prahy. Za výjezdem z města v táhle zatáčce havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři, počítejte s omezením. A na Liberecku se vyhněte překážce na silnici 13 do Děčína. U odbočky do Jitravy leží na vozovce sražené zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
12: 22 hodin, 5 minut, posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport, přejeme vám krásný večer. Pokud máte rádi výzvy, asi by vás bavilo hrát fotbal pod Mikelem Artetou. To je trenér Arsenalu, který právě své svěřence rád staví před nejrůznější výzvy. Šampioni Premier League tak čas od času musí vytrpět třeba zahřátou kabinu na až nepříjemně vysokou teplotu, někdy musí déle čekat na jídlo nebo na odvoz. Má to jasný důvod, jak píše Guardian. Až se něco neočekávaného stane třeba před velkým zápasem, hráče Arsenalu to tolik nerozhodí. A tak trochu se to ukázalo i v týdnu. Arsenal přiletěl na utkání Ligy mistrů do Neapole s 5hodinovým zpožděním. Finalisté minulého ročníku přesto v Itálii zvítězili 1-0. Dobře vstoupili taky do nové sezóny Premier League. Zatím 3 zápasy odehráli, 3x vyhráli, teď hrají ve 4. kole na hřišti Sunderlandu a zatím je to ve 40. 9. minutě 0-0. Stejným výsledkem skončil taky duel Liverpoolu s Fulhamem a taky zápas Tottenhamu s Evertonem. To znamená, že český brankář Tottenhamu Antonín Ginský vychytal 2. čisté konto za sebou, ale Tottenham stále v novém ročníku Premier League čeká na vítězství. Chelsea, Hull City, to je další remíza 2-2. Stejným výsledkem skončil taky duel mezi Bournemouthem a Brentfordem. No a ještě jsme nezmínili porážku hráčů Crystal Palace s Ipswich 2-3 a jeden z budoucích soupeřů pražské Slávie v Lize mistrů Aston Villa prohrála 1-2 s Nottinghamem.
10: Radiožurnál Sport
1: a Adam Procházka.

0: Už v úterý začne nový ročník hokejové extraligy. Přes léto obměnili všechny kluby hráčský kádr a víc než polovina celků bude mít i nové trenéry. Patří mezi ně i Kladno.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: A právě o Kladnu budeme mluvit v nejnovějším díle našeho seriálu před startem sezóny. Tým rytířů totiž povede kouč mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík, který se na klubovou úroveň vrací po 3 letech.
2: Já nejsem těšící tým, takže já nejsem jakoby člověk, který by se něco těšil vyloženě, ale mám v hlavě jenom to, aby jsme byli jakoby dobře připravení, aby jsme to dobře vyladili před tím vstupem do té soutěže.
3: Říká Radim Rulík, který ale jedním dechem dodává, že se neupíná pouze ke startu sezóny.
2: Všichni se třeba upínají k tomu vstupu, jako všechny ty týmy, ale ono, když se vám to potom podaří, tak pak řeknete, teď to musíme tak nějak udržet ty pozice, takže ono vlastně nejde ani jako o ten vstup, jako jde o to pokusit se tu sezonu zvládnout jakoby s co nejmenšíma výkyvama. Samozřejmě ty výkyvy nastanou, aby jsme ty výkyvy měli jakoby co nejmenší a drželi jsme si nějakou jakoby úroveň a tu úroveň měsíc k měsíci prostě zvedali.
3: Popisuje Radim Rulík, který v přípravě přivítal taky jednoho z navrátilců do české extraligy. Dres rytířů bude oblékat Michal Kempný, pro kterého byl příchod do týmu, kde je realizační tým, pod kterým vyhrál titul mistra světa, jednodušší.
4: Těch věcí je tam strašně moc podobných. Ty cvičení, které jsme absolvovali vždycky v národních týmech, tak teď je děláme právě na Kladně a všechny cvičení jakoby znám a vůbec jakoby ty návyky nebo ty věci, které do nás jsou jakoby dostat, tak jsou velmi, velmi podobné jakoby tomu národnímu týmu, takže určitě pro mě jako hráče, který ty věci už nějak jakoby zná, tak samozřejmě ten přechod je potom trošku jednodušší.
3: A jednodušší bylo pro Michala Kempného zvykat si i na podmínky, které klub pro hráče pod novým majitelem Tomášem Drastilem vytvořil.
4: Já musím říct, ty kroky, které se teďka postupují a které se dělají, tak opravdu dávají smysl, dávají hlavu a patu a to zázemí a ten komfort pro nás hráče je opravdu jakoby, musím říct, jako nadstandardní a nechci říkat, jako jestli Kladno patří jakoby do top levelu nebo do top klubu jakoby tady v lize, ale určitě postupujeme kroky, které nám můžou pomoci k tomu to Kladno tam dostat.
3: Kladno mělo pro novou sezónu spadeno na lotyšského střelce Eduarda Tralmaxe. Ten ale zůstal v zámoří a tak zatím týmu chybí nějaká výrazná ofenzivní hvězda.
2: Samozřejmě jeden hráč, jakoby špičkový hráč, pokud nemá k sobě jakoby hráče, tak jakoby neprodá tu kvalitu, jakou má. Takže jeden hráč úplně jakoby to nespasí, jako ještě na nehledě na to, že jeden hráč se dá obsadit soupeřem. Jeden hráč je málo, ale nejvíc je tým, prostě tým rozhoduje a v tom týmu, pokud všichni pracují tak, že to působí tak, že všichni jdou jedním směrem, tak to si myslím, že je jednoznačně cesta.
3: Pokud tuhle cestu Radima Rulíka Kladno udrží, může dosáhnout cíle pro sezónu, tedy dojít minimálně do čtvrtfinále a třeba v brzké době až pro pohár. Právě tyhle okamžiky by si na Kladně rád zopakoval i vítěz Stanley Cupu a mistr světa Michal Kempný.
4: To bylo nějaký pátek, co? Ne, já si hrozně moc vážím tady těch momentů, jo, protože vím, že je strašně těžký něco vyhrát, zvednout na hlavu a vím, kolik to vezme sil a co to obnáší a proto každá sezóna je hrozně moc důležitá, jako v mým věku, kdy opravdu vím, že už se jakoby ty hodiny přesýpají na tu druhou stranu a prostě čas nezastavím, takže určitě každá sezóna teďka bude pro mě osobně velmi důležitá v tom udělat nějaký úspěch další. Ne?
3: Kladno vstoupí do sezóny ve středu ve Vítkovicích. Doma se poprvé představí v pátek 18. září duelem se Spartou, které v přípravě podlehlo 2-5. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Američtí tenisoví fanoušci se určitě těší spíš na to zítřejší mužské finále US Open, kde budou bez pochyby fandit Benu Sheltonovi v zápase proti Němci Alexandru Zverevovi. Američan je tedy domácím zástupcem v tom mužském finále. Ženské finále to už začalo. Tam Američané nemají svého zástupce, protože ve finále proti sobě nastoupili Arina Sabalenková z Běloruska a taky Elena Rybakinová z Kazachstánu. No a přímo na místě v New Yorku je u toho i náš reportér David Prouza. Tak hezký večer, Davide, do New Yorku. Tak co jsi zatím viděl?
1: Krásný večer do České republiky. No, zatím je to jeden gem, který stihli odehrát Sabalenková s Rybakinovou, Běloruska, která stále ještě může užívat označení světová jednička až do pondělního vydání nového žebříčku. Tam ji vystřídá Rybakinová právě z Kazachstánu. Tak vede 1-0. Sabalenková celkem v komfortu podržela svůj servis a překvapilo mě, nebo ne, překvapilo, ale rozhodně je to relativně nečekané, že od prvního míčku už na kurtu Artura ještě je velmi slušná atmosféra. Právě proto, že není ani jedna tenistka ze Spojených států amerických, aby očekával možná trochu vážnější začátek, ale vůbec ne. Fanoušci jsou připraveni, kurt je naplněný a Arina Sabalenková vede tedy zatím 1-0. Rybakinová teď při vlastním podání náskok 30-0, tedy náskok 2-15. Je docela zajímavé, že už to je 18. setkání těchto dvou tenistek, opravdu spolu na sebe narážejí velmi často také v pozdních fázích turnajů, logicky, když bývají často první či druhá nasazená. Na každý pád ta bilance je teď aktuálně 10-7 pro Sabalenkovou, takže možná i proto by mohla být běloruská mírnou favoritkou a samozřejmě i proto, že už dvakrát v New Yorku dokázala vítězit, tedy loni a také před loni útočí na takzvaný hat-trick, věc, která se na okruhu WTA velmi často nevidí. Napadá mě v posledních letech maximálně Iga Świątekova na Roland Garros, ale jinak je to opravdu unikátní výkon, pakliže se to Sabalenkové podaří. Aktuálně běloruská vede nad Rybakinovou z Kazachstánu 1-0, ale Rybakinová teď srovnává právě na 1-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Oh, Father, tell me

22 hodin, 25 minut posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalisté Arsenalu už se dostali do vedení v Premier League na hřišti Sunderlandu 1-0. Právě běží 68. minuta. Před 10 minutami se prosadil Bruno Guimarães, to je brazilský záložník, který se trefil poprvé v dresu Arsenalu. Je to totiž letní posila, přišel z Newcastlu. No a Arsenal měl možná i trochu štěstí, protože jenom o 2 minuty předtím zahrával domácí Sunderland pokutový kop, ale Le Fi neproměnil penaltu, no a krátce na to, 2 minuty potom, se prosadil už zmiňovaný Guimarães, takže Arsenal je na nejlepší cestě zatím vyhrát i 4. zápas v nové sezóně anglické nejvyšší soutěže. To by znamenalo, že bude mít po 4 kolech Arsenal 12 bodů a jediným týmem, který by se mohl ještě na Arsenal dotáhnout, je Manchester City, který má zatím taky skvělou bilanci, 3 vítězství z 3 zápasů. Zápas k dobru, ten budou hrát hráči Manchester City zítra, ale nebudou to mít jednoduché, protože nastoupí v manchesterském derby na Old Trafford proti United. Když se teď podíváme do Španělska, tak tam Real Madrid vede v utkání La Ligy nad Rayem Vallecano už 3-1, kromě Mbappého a Carrerase, to už jsme zmiňovali, se prosadil taky Bellingham, ale potom na 1-3 v 51. minutě snížil Sergio Cameo, což je odchovanec Atletika Madrid, kterému to v nové sezóně skvěle pálí právě v dresu Raya Vallecano, protože tohle už je jeho 6. branka v nové sezóně a tím pádem si dělí tu průběžnou korunu střelců s Brazilcem z Barcelony Rafinhou.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy pro vás má Monika Chmielová.
1: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američané schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident označil

0: Spojených státech se rozhodne o šampionce tenisového US Open. Finálový zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou sleduje přímo v New Yorku reportér David Prouza.
1: Úřadující šampionka Sabalenková vede 2-1 v prvním setu na servisu Rybakinová. Po dvou esech vede 40-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici u Pohořelic a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova překáží nehoda u sjezdu na Pohořelice. Na kilometru 22,5 havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný. Na silnici 6 pozor na nehodu za Karlovými Vary ve směru do Prahy. A v táhle pravotočivé zatáčce zasahují záchranáři u havarovaného osobního auta. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Městec. Na 44. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Pozor na vybočující vozidla. A překážce se vyhněte na silnici 13 z Liberce do Děčína. U odbočky do Jitravy leží na vozovce v jízdním pruhu sražené zvíře. Podle policie jde o jezevce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při vyjasnění až na 6. Zítra čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo, a od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Je to...

Dnes jsme na radiožurnálu Sport několikrát mluvili s naším atletickým reportérem Jakubem Markem o ultimátním šampionátu, o nové třídenní akci atletiky.

0: No, teď se ještě vrátíme k evropskému šampionátu v Birminghamu, protože jsme nebývali úplně zvyklí na to, že by se čeští atleti vrátili z mistrovství Evropy bez medaile. Jestli je na tom u nás atletika opravdu tak špatně, jak to vypadalo, zjišťoval u olympijské vítězky a světové rekordmanky v hodu oštěpem v našem odpoledním rozhovoru reportér Vladislav Janouškovec.
1: Mistrovství České republiky družstev v Karlových Varech, dá se říci, uzavřelo atletickou sezonu 2026, jaká byla podle místopředsedkyně atletického svazu Barbory Špotákové z pohledu české atletiky?
2: Přesně tak, uzavírá sezonu, která jako myslím, že z pohledu české atletiky byla tak hořkosladká, možná jako napůl úspěšná, protože obrovské úspěchy mladších kategorií, jak dorostenecké, tak juniorské kategorie, které prostě zase nebyly historicky prostě nikdy tak skvělé. A opravdu je to jako až jako zajímavý, že tak malá země prostě má takovéhle úspěchy na světové úrovni. A potom jako z mého pohledu trochu jako nešťastný mistrovství Evropy, kde opravdu o pár centimetrů v několika případech prostě jsme přišli o medaily a tím hnedka prostě hodnocení mediální a tlak z různých stran prostě toho využil a byli jsme vykresleni jako jedna z nejhorších výprav, co by, ale přitom tam bylo poměrně hodně účastníků, další účastníci se tam mohli dostat, takže ta česká atletika je zdravá, prostě chybělo trochu štěstí a možná obměna generací, kterou ta samozřejmě sledujeme už nějakou dobu, se prostě nyní projevila úplně natvrdo, ale jako myslím si, že nějak vyviňovat se z toho určitě nemusíme, že prostě se pracuje a atletika žije jako a snaží se o to hodně lidí, no.
1: Končí teď ta éra Tomáše Staňka, Jakuba Vadlejcha. Čekáme na to, že převezmou otěže třeba ti úspěšní junioři, tyčkařka Nikol Krutilová, překážkář Michal Rada a za nimi další vlna dorostenců.
2: Já myslím, že určitě, že jo, Gloria Lourdes Manuel, že jo, taky o pár setinek, že jo, prostě mohla mít medaily. Jako našlápnu to máme, myslím, velice dobře a prostě jde o to jenom prostě mít i toho štěstíčka trochu a my jsme ho měli v předchozích letech a prostě nyní tam nebylo a hnedka se toho samozřejmě jistí zlí jazykové chytají velice rádi a ta dnešní společnost taková je, že prostě se rádi k tomu vyjadřují lidi pouze negativně a prostě to je takový symbol dnešní společnosti, takže to i ukazuje to, proč to tomu tak je, no, ale já jako jsem od přírody, od přirozena, jsem optimistka a prostě jinak bych asi takovýhle úspěchy, co jsem dokázala, nemohla nikdy dokázat, kdybych prostě pořád jenom jako láteřila nad rozlitou kaší, nebo jak se to říká.
1: Je ta konkurence v té dospělé atletice teď třeba ještě o něco tvrdší, než bývala před 10, 15, 20 lety, když jste závodila vy? Nebo byla v těch nejlepších letech, vy jste si zazávodila i letos ještě?
2: No je, jako určitě výborná otázka, i když ačkoliv zrovna v oštěpu žen, jako ta konkurence určitě tenka není taková, jako když jsem závodila já, ta je úplně o hodně menší, ale každopádně máte pravdu, určitě atletika se stala daleko víc globálním sportem, kde prostě na mistrovství světa berou medaile, téměř 50 zemí bere medaile. Jo, což prostě v jakýmkoliv jiném sportu těžko hledat prostě a potom jako vy se prostě srovnáváte s celým světem a to v tom je ta atletika jako opravdu jako výjimečná a samozřejmě i krásná, ale je to náročný a nebylo to vždycky tomu tak, no samozřejmě byla mistrovství Evropy, byly tam silné země a prostě ty si to rozdávali, dneska je to takový rozmělněnější, ale s tím se musí prostě bojovat, no to se nedá nic dělat, ta doba se mění ve všem, že jo.
0: Říká Barbora Špotáková v našem odpoledním rozhovoru, který bude pokračovat zase po písni.

0: na Radiožurnál Sport mluvíme s Barborou Špotákovou, světovou rekordmankou v hodu oštěpem, funkcionářkou, ale také trenérkou. Tak kdybyste porovnala, jak třeba k tomu tréninku přistupuje ta současná mladá generace v porovnání s tou vaší dobou?
1: No, tak já si myslím, že jsem furt především ještě atletka, to si myslím, že asi mi zůstane. Pak jsem asi z velké části trenérka, z nejmenší části zatím funkcionářka, takže tak. Ale jako trenérka vnímám, že ty mladí jsou velice zodpovědní a strašně dobře se mi s nima vychází, jako akorát prostě asi nemají takovou tu dravost, no prostě dneska jsou všichni opatrní a jejich rodiče byli opatrní, samozřejmě prostě byla taková ta doba, že se bojí poslat přes ulici, což prostě doteďka přetrvává, no a potom samozřejmě z toho nejsou ty správní jako prostě bojovníci, že jo, no a to možná trochu chybí, ale to asi nějak nedoženeme, ale jinak co se týče trenérsky, tak je to bezva.
0: Baví vás to?
1: Jo, určitě mě to baví, je to fajn. No.
0: A jsou to asi trošku větší nervy, než když jste samozávodila, anebo?
1: No, je tak samozřejmě špatný, že to člověk nemůže ovlivnit úplně, ale musí zase to vymyslet nějak jinak, no, daleko víc se nad tím přemýšlí a prostě musím se to i trochu samozřejmě naučit. No, myslím, že i dneska tento rok teda jsem měla nějaký poučný momenty, který doufám, že prostě vychytáme a že příští rok to bude lepší, no. Každý se učí prostě, a já jsem trenérka teprve 2 roky nebo 3 roky a to je asi ještě krátká doba.
0: Co se nepovedlo, něco ve spolupráci s Nikol Tabačkovou nebo někým jiným?
1: No tak určitě na to mistrovství Evropy prostě ten vlastně náš výbuch, že jo, tak byl určitě i nějaký věci zatím stály, které se dají, myslím, trochu změnit. Udělali jsme nějakou analýzu a poučili jsme se, myslím, no, všichni.
0: Česko má spoustu oštěpařek, které klepou na tu širší světovou špičku, ale najdeme někdy vaší nástupkyni, která bude sahat znovu po medailích na ty medailové pozice? Nebo vidíte tam teď někoho?
1: No tak jako teď je ta úroveň jako taková, že prostě když nějaký to ulítne o trošku, tak už může jakoby prorazit, takže ta medaile jako není zas tak vysoko, takže proč ne? A že by nějaká házela přes 70, tak na to vám nedovedu odpovědět, no tak kéž by, bylo by to hezký, já si myslím, že zase jako, že jestli jsem byla tak výjimečná, jako nemyslím si to, no prostě asi se všechno nějak sešlo, no.
0: Ještě jste zmínila, že se pořád cítíte jako závodnice, tak no. Uvidíme vás třeba ještě příští rok na nějakém závodě aktivně.
1: Já jsem to dělala tak hrozně dlouho, že jo, a prostě já jsem závodnice od narození, že jo, za prvý, takže já jednou atlet, vždycky atlet a já jako se toho nehodlám úplně vzdát, protože si myslím, že ve zdravém těle zdravý duch, takže toho se držím a jsou mi i kolikrát vzorem nějaký sportovci opravdu, kteří jako na sobě makají až do pozdních let a to většinou to opravdu na nich obdivuju, no.
0: Hostem Radiožurnálu Sport byla světová rekordmanka, trenérka, závodnice, funkcionářka Barbora Špotáková. Díky a ať se daří ve všech činnostech, kterým se věnujete.
1: Děkuju moc krát, taky zdravím.
0: Z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 22 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my opět zamíříme do New Yorku na finále US Open mezi běloruskou Arinou Sabalenkovou a Elenou Rybakinovou z Kazachstánu za naším reportérem Davidem Prouzou. Davide, při tom minulém vstupu jsem ti přál hezký večer, ale pak jsem si uvědomil, že ty vlastně v New Yorku úplně večer ještě nemáš.
1: Je to tak, tady je příjemný podvečer nebo pozdní odpoledne, chcete-li, a velmi příjemně se rozvíjející pozdní odpoledne pro Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, která aktuálně vede 5-3 nad Arinou Sabalenkovou. Není to tak, že by přestřílela nějakým způsobem běloruskou tenistku a nasazenou jedničku, ale je o trochu trpělivější a těží právě z toho, že Sabalenková ve snaze o totální agresivní útoky ze všech úderů zkrátka trochu chybuje a chybovala jednou při svém servisovém gemu, i proto ho ztratila, takže v tuhle chvíli 3-5 z pohledu tenistky, která ztratí pozici světové jedničky v novém vydání žebříčku WTA, ale zároveň může stále získat třetí titul na US Open za sebou, což by byl samozřejmě nevídaný úspěch pro Arinu Sabalenkovou, která teď to trochu v takové nekomfortní pozici se pokoušela o volej s horní rotací a zahrála out dlouhý asi 15 metrů. Ten míček vůbec nespadl na kurt, trefil, řekl bych, tu zadní plachtu. Na každý pád, i když by prohrála Sabalenková ten první set 6 nebo 4-6, podle toho, jestli si podrží servis a jestli to následně Rybakinová zvládne dokončit, tak pořád jsem přesvědčený o tom, že je v jejich silách otočit tohle utkání a zvítězit ve třech sadách. Také už několik jejich bitev v poslední době mezi Rybakinovou a Sabalenkovou rozhodovala právě až třetí sada, takže možná nás čeká docela dlouhé utkání, které na Radiožurnálu Sport budeme přibližovat později také, ale hlavně ve zprávách. Teď je to 30-15 pro 15-15 z pohledu jak Sabalenkové, tak Rybakinové. Jeden postřeh na závěr. Ani Jelena Rybakinová se svou neuvěřitelnou čistotou úderu není schopná udržet tempo úderové od Ariny Sabalenkové. Zvládla to tady v New Yorku jenom Linda Nosková. Věčná škoda, že to vedení 4-2 ve třetím setu ve čtvrtfinále nedokázala udržet. Sabalenková teď v pohodě forehandový vítězný úder. Vedení 30-15, ale ztrácí s breakem 3-5 v prvním setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Arsenalu vyhráli na stadionu Sunderlandu ve čtvrtém kole Premier League 2-0 a to znamená, že úřadující šampioni i po čtvrtém kole mají plný počet bodů, tedy 12 za 4 vítězství. Aktuálně se ještě hraje ve španělské La Lize, ale ten zápas už je v podstatě rozhodnutý. Real Madrid se minimálně do zítřejšího odpoledne dotáhne na vedoucí Barcelonu, protože aktuálně vede na domácím stadionu na Santiago Bernabeu 4-1 nad Rayem Vallecano. Dvakrát se proseděl Kylian Mbappé, po šesté v nové sezóně La Ligy. Aktuálně už běží čtvrtá nastavená minuta. Tolik tedy informace z fotbalové Evropy, až skončí tenhle zápas, tak už budou skončené úplně všechny. Za chvíli ještě nabídneme písničku a po 23. hodině reprízu pořadu Klasika Kateřiny Neumannové. Don't

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Monika Chmelová.
1: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny, jde o soukromou návštěvu. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti, dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 3-2 na sety a zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijela pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Zúčastnila se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
3: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské Verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
4: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
3: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čemrné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Dva rozměrné dřevěné člony a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
5: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
1: Sport. Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili 3-2 na sety. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v 8. kole šance ligy městské rivaly z Artisu 2-1. V dalších zápasech pražská Sparta zvítězila nad Jabloncem 2-0, Bohemians vyhráli nad Slováckem 2-0 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. A běloruská tenistka Arina Sabalenková hraje ve finále US Open proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Jejich zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto, řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Městec. Na 44. kilometru stojí porouchané nákladní auto, vozidla tam mohou vybočovat. Následky nehody překážejí na silnici 6 u Karlových Varů ve směru do Prahy. A v táhlé zatáčce za Vary havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři. Projíždí se místem pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při vyjasnění až na 6. Zítra pak čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
7: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Pavla Šmídová, zkušená nahrávačka českého národního volejbalového týmu, který nedávno odehrál mistrovství Evropy ve volejbale v Brně, je s námi v Radiožurnálu Sport. Pavlo, ahoj a díky, že jsi dorazila takto krátce po mistrovství Evropy.
8: Ahoj a děkuji moc za pozvání.
7: Tak my se bavíme ve chvíli, kdy mistrovství Evropy ještě probíhá, ještě neznáme vítězky, ale vy už máte dovolenou, vy už máte po. Tak jaké mistrovství Evropy v domácích podmínkách v Brně, kde navíc ty jsi doma byl?
8: No, za mě to bylo něco neskutečného, i když vlastně naše cesta skončila v osmifinále, chtěli jsme víc, chtěli jsme dojít až do toho čtvrtfinále, kde vlastně s Italkama bychom hráli, ale nepovedlo se to. Takže i když to byl takový hořký konec, tak pro mě to prostě ten turnaj celý měl úplně takový nádech, prostě pozitivní, všechno super. Hrálo se to v mým rodném Brně, takže to je takový další přidaná hodnota na tom. A já ho hodnotím jenom pozitivně, ten turnaj.
7: Jak se Češi zhostili role organizátora? Samozřejmě ty jsi velký patriot, ale když porovnáš třeba s jinými akcemi, jinými místy, tak jaké bylo hostitelské město Brno?
8: No, jako my jsme se bavili i s holkama, že vlastně z naší strany, jako kdyby sportovce, to bylo všechno supervě zorganizované. My jsme i vlastně měli tu výhodu od ostatních týmů, že jsme měli jiný hotel než všechny hráčky ostatní, takže my jsme měli prostě vlastně k dispozici videomístnost, kdykoliv jsme mohli, kdy jsme si chtěli, takže to bylo takový, že jsme tam měli víc takový soukromý, ale vlastně i tu výhodu toho prostředí, že si můžeme dělat, co chceme na tom hotelu.
7: Na hotelu. Teď mi napadá otázka, ty, která seš v Brně doma, tak si se stěhovala z domova na hotel?
8: Ano, bohužel, musela jsem být též s týmem, takže vlastně poslední dva týdny, co probíhalo to mistrovství Evropy, tak jsem byla s holkama na hotelu a děti jsem vídala vlastně jenom vždycky tak na 2-3 hoďky, když byl čas přes den.
7: Jaké to je hrát doma velký turnaj, co se týká i nervozity, tlaku na výkon? Je to o tom, že u toho týmu třeba domácí podmínky spíš vyburcují, anebo dokážou i svazovat?
8: Tak na to nás hrozně připravoval trenér vlastně Janis, který říkal, že tady ty externí faktory vlastně hrozně ovlivňují ten výkon a můžou být spíš negativní než pozitivní, ale myslím si, že jsme na jedničku zvládli ten první zápas s Řeckem, kdy byl vlastně klíčový od toho, jak se bude skupina vyvíjet, takže za mě vlastně musím říct, že jenom to domácí prostředí, ty fanoušci prostě nás hnali dopředu a byli takovým sedmým hráčem na hřišti, takže nemůžu říct, že vlastně domácí prostředí nás klíčovalo k tomu, aby jsme nepředvedli lepší výkony.
7: Ty jsi narážela na tu prohru v osmifinále, to bylo se Švédskem, tak se k tomuto zápasu, který asi ještě úplně nepřebolel, tak se k němu prosím vrať, protože tam samozřejmě se to lámalo v obrovský buď úspěch, anebo něco, co určitě nelze nazvat neúspěchem, ale možná jste chtěli o malinko víc.
8: Určitě jsme chtěli víc, ale Švédky byly strašně dobře připravené, zahrála jim jejich univerzálka Hak, což bylo něco neskutečného. Ona za 3 sety udělala zase přes 30 bodů, takže byla vlastně ten alfa omega na tom hřišti, kdy vlastně oni rozhodli v jejich prospěch. Byli to jako, sice to bylo 3-0, ale byli to v koncovkách, jsme prohráli. Myslím si, že my jsme nepředvedli náš nejlepší výkon, co jsme předváděli na turnajích v jiných zápasech, ale bohužel je to sport a ten den byly šťastnější Švédky, takže nemám co dodat k tomu.
7: Pro mě je zajímavé to, že u kolektivního sportu dokáže jedna špičková hráčka takto jako ovlivnit výsledek zápasu. Jak se to dělá, aby vlastně využívali takovou tu hvězdu, která pak vlastně dělá problémy při jakémkoliv vlastně kontaktu s míčem?
8: Přesně jak říkáš, no, je to kolektivní sport a zajímavý, že vlastně jedna hráčka nás porazila, ale její kvality jsou prostě neskutečný. Ona je světová hráčka, za mě vlastně jedna z nejlepších na světě a bohužel je to ta, která dělala ty body, které vlastně vždycky rozhodovali. My jsme s ní hráli vyrovnaně, ale potom prostě oni odskočili tím, že jí dali 2-3 nahrávku, kterou ona složila bezprostředně na zem a bylo jí jedno, jestli jsme na ní nachystaní, na síti i v obraně, takže je to tím prostě, že má své kvality a fakt jako kdyby tady v tom týmu, v švédském týmu udělala fakt hrozně moc.
7: Vysvětli mě vlastně, v čem je o tolik lepší. Já vlastně si dokážu představit, že výskáče nebo má tvrdší ránu, nebo v čem je vlastně ta její rozdílová hodnota?
8: Určitě, jak jsi řekla, víc skáče, má větší ránu, vidí a jak je ta obrana na ní nachystaná, takže když prostě my už jsme šli pro ulívku, že ona bude ulívat a nebude tvrdě útočit, tak ona to pinkla prstama dozadu do rohu a viděla prostě, jak ta obrana na ní stojí a za mě je tou rozdílovou hráčkou to, že i vlastně má takový to herní myšlení a vidí to něco trošku víc než ostatní.
7: Pavla Šmídová, volejbalistka, je s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Nahrávačka národního volejbalového týmu Pavla Šmídová je s námi na Radiožurnálu Sport. Pavlo, mistrovství Evropy se hrálo v režimu, že základní skupiny se hrály ve čtyřech zemích z Evropy. Česká republika, Švédsko, Turecko, Azerbajdžán. Tento model, jak je pro hráče? Mně to přijde strašně jako na jednu stranu zajímavé, pravděpodobně jako ekonomicky možná jednodušší, než všechno pojmout v jednom místě, ale vlastně zároveň zvláštní. Jak to berou hráči?
1: No, my jsme měli tu výhodu, že vlastně naše skupina se hrála v Brně, kde bylo i následné osmifinále a popřípadně i to čtvrtfinále, takže náš tým by se vůbec nestěhoval nikam, ale třeba vlastně Italky, které hrály skupinu ve Švédsku, pak přiletěly na osmifinále a čtvrtfinále do Brna a teďka, jelikož jdou dál v turnaji, tak jedou do Istanbulu na semifinále a popřípadné finále nebo zápas o třetí místo. Takže jako kdyby pro sportovce to není podle mě úplně takový ekonomický režim, když musíte tolikrát přelítat během 2 týdnů, myslím, že sice je to v rámci Evropy, že to nejsou nějaké dlouhé lety, ale i tak je to prostě unavující to přelítávání, cestování, ale jak říkám, za nás super, že my jsme měli vlastně v Brně v celou skupinu a popřípadne i to osmifinále a to čtvrtfinále, že bylo v Brně, takže za nás jako kdyby to bylo dobrý.
0: Zpátky k tobě, ty jsi se do reprezentace vracela po dlouhé době, mám tady poznámku, doufám, že správnou, že po 7 letech, je ti 33 let, což není pro sportovce v současné době žádný věk, ale jak se to vlastně celé seběhlo a jaký vliv na to mělo právě Brno, tvoje domácí město, že jsi prostě si chtěla zahrát doma, protože vím, že tam byly zranění v týmu, že jsi za někoho prostě zaskakovala, ale co byl ten hlavní důvod toho, že jsi do toho šla?
1: No, tak se běhlo se to podle mě všechno tak během 2-3 dnů, kdy vlastně jsem dostala telefonát od hlavního trenéra reprezentace, že by potřebovali pomoc, že se jim zranila vlastně jedna hráčka, jestli bych byla ochotná v nějaké míře jim pomoct. A vlastně to, já jsem mu říkala, že strašně ráda pomůžu, budu k dispozici, ale bohužel mám rodinu a jediná moje podmínka byla, že když budeme v Čechách na soustředění, takže bych je chtěla mít sebou na hotelu nebo aby tam byli se mnou, protože jen je to strašně náročná ta příprava. Vlastně holky byly od května do, dejme tomu, do začátku září spolu, byly tam, sice bylo tam pár dnů volna, ale není to moc a já jsem vlastně na prvním místě máma a ne volejbalistka už, takže jako kdyby za mě ten volejbal už je takovej dodatek jenom k tomu životu, ale byla jsem ráda, že mi vyhověli tady s těma podmínkama a mohla jsem je tam mít sebou a vlastně takhle se to seběhlo. Bylo to, že prvně jenom na tu Ligu národů, že půjdu a potom, že se uvidí a vlastně se to seběhlo tak, že i to mistrovství Evropy do sebe zapadly skládanky a takže jsem strašně ráda, že to vyšlo. Kdyby mi někdo vlastně řekl v květnu po konci sezóny, že budu hrát na mistrovství Evropy v Brně, tak bych se mu asi vysmála, protože my jsme měli dlouhou finálovou sérii s Libercem na 5 zápasů. Přesouvali se nám zápasy do Ronda, takže jsme taky hráli, byla to taková akce velká, hráli jsme před 4,5 tisíce divákama, což jako pro někoho je málo, ale pro nás jako ženský volejbal je to strašně moc, bylo to super akce, všichni jsme byli psychicky i fyzicky úplně vyčerpaní a vlastně ani ne po 2 týdnech přišla tady ta nabídka z reprezentace, takže jsem ráda teďka zpětně, že jsem do toho šla, ale stálo to hodně sil a ale jsem ráda za to.
0: Zkus pootevřít dveře toho rozhovoru u vás doma, který asi musel proběhnout pravděpodobně s tvým partnerem, otcem tvých dětí, a nebo měli do toho co mluvit i děti?
1: Určitě, takže první, co jsem řekla Janisu, že se pobavím doma o tom, ale za mě, že ano, takže jen jsem položila telefon a manžel mi řekl, na co čekáš, běž si prostě splnit ten svůj sen, je to v Brně, mistrovství Evropy, takže ode mě máš 100% podporu a jenom běž. A děcka vlastně řekli, jo, že by mě chtěli vidět taky hrát za českou reprezentaci, takže nebyl žádný jediný důvod, který bych řekla, že ne, že nepůjdu.
0: Jaký pro tebe je nebo bylo mít děti jako fanoušky třeba v Hledišti, jestli byli na zápasech?
1: Oni byli na každém zápase, bylo to super, strašně. Čím jsou starší, tím to víc chápou, tím to víc prožívají a je to super. Akorát, že jsem říkala do jednoho rozhovoru, že vlastně pro ně je úplně jedno, jak hrajete, jestli vyhráváte, prohráváte, hrajete špatně, hrajete úplně jak Bůh, protože pro ně je nejdůležitější, že potom za váma můžou přijít, můžou se pomazlit, pohrát si s balónem, takže toto jako prostě to jejich nadšení pro ten život je úplně něco neskutečného.
0: A není to to nejhezčí naopak?
1: Je to právě to nejhezčí.
0: Pavla Šmídová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Volejbalistka Pavla Šmídová je s námi na Radiožurnálu Sport. Pojďme už teď trošku od mistrovství Evropy. Pojďme k tvé kariéře. Tvé děti jsou staré 6 a 4,5 roku. Ty jsi se vlastně dvakrát ke sportu vracela po narození dětí. Jaké ty návraty byly?
1: Byly těžké, no. Ten první byl takovej hodně intenzivní. Matěj měl vlastně 6 měsíců, když jsem se vracela do Brna, a bylo to hodně ze začátku o tom, jak budu pracovat s kondičním trenérem a jak vlastně moje tělo zareaguje na tu změnu, protože celý život děláte sport vlastně, a pak najednou vyplo a mělo skoro rok a půl pauzu, takže za mě to byl hodně velký otazník, jak to zvládnu, ale po tom prvním návratu jsem to zvládla úplně super díky vlastně kondiční přípravě a všemu, takže ten druhý návrat už byl takovej lehčí, že jsem věděla, do čeho jdu, ale bylo to zase náročnější skloubit vlastně s těma organizačníma věcma, jako kdyby kdo bude hlídat děti, kdo je kde převezme, kdo je kdy komu předá a tak. Takže jako kdyby po fyzické stránce jsem se cítila mnohem líp po tom druhém návratu, ale vlastně z toho organizačního hlediska to bylo lepší ten první návrat.
0: Návrat ke sportu, bylo to kvůli tomu, že prostě sport je pro tebe obživa, nebo je to proto, že sport je pro tebe vášeň, něco, co miluješ, a nechtěla si ještě opouštět svět sportu a být třeba maminkou na plný úvazek?
1: Jo, tak teďka můžu říct vlastně, že jsem měla docela brzo děti ve 27, i když na tehdejší dobu to bylo, že už trošku později, ale vlastně to prvního syna jsem měla ve 27 a ještě jsem se necítila, že jsem volejbalově dosáhla svého konce kariéry, takže a měla jsem strašnou podporu v manželovi, který vlastně byl taky profesionální basketbalista, takže věděl, jaký to je vlastně ten sportovní život nebo ten život toho sportovce, takže jsem měla plnou důvěru v to se vrátit a vlastně celá rodina nám pomáhala, takže díky bohu tady za tu možnost, že jsem se mohla vrátit po dětech.
0: V čem jsi se vrátila jiná po mentální stránce? Protože v podkladech, které jsem k tobě dostala, bylo, že se po každém míči, bez ohledu na to, jak dopadl, směješ.
1: Určitě psychicky, já bych to přála strašně moc každé sportovkyně, aby to zažila, protože ten sport po dětech vlastně dostane úplně jiný rozměr. Nebo teda pro mě, jako jestli můžu mluvit za sebe, tak to dostalo úplně jiný rozměr ten sport, protože jsem se to tak strašně moc začala užívat a jsou to takový prostě vlastně jenom maličkosti ten sport, když si uvědomíte, že už se o někoho v životě staráte, máte ho vlastně na starost a nejvíc vás zajímá jenom jeho zdraví a aby byl v pohodě všechno, a ten sport je takový prostě třešnička na dortu k tomu životu, takže za mě to bylo úplně po psychické stránce úplný refresh a ještě objevila jsem dvojitou vášeň k tomu volejbalu.
0: Není, ale i obráceně ten únik od dětí na chvíli do tvého světa, který s dětmi nemá nic co dočinění, také osvěžující, protože prostě se pak člověk zase za těma dětma zpátky těší. Já jsem to teda tak měla.
1: Určitě, jak říkáš, my vlastně v Šelmách Brno máme strašně super systém, kdy my trénujeme 3x v týdnu jenom. Takže jako kdyby to je, kdybych si šla 3x v týdnu zaběhat, takže jsem neměla ani ten pocit, že opouštím ty děti nějak moc často nebo na nějakou delší dobu, takže to je úplně super. A jak říkáš, takový to, že se na ně těším ještě víc vlastně, když přijdu z toho tréninku nebo po tom zápase, tak to je fakt super.
0: Ale ono se občas stává, že třeba děti jsou i nemocné. Zvlášť když máš dvě, tak si potom různě ty nemoci předávají mezi sebou a tak dále. Jak řešíš ty organizační složitosti a případně i jako třeba nápor na tebe, kdy se prostě špatně spí, seš nevyspalá, máš třeba i nějakou obavu o ty děti. Jak moc ti to zasahuje do sportovního života?
1: No, organizačně to je někdy úplně šílenost, si říkám, jak to můžeme zvládat takhle vlastně předávat si děti, že je někde necháme, druhé je vyzvedne, takže organizačně je to fakt jako oříšek, ale zatím se nám nepodařilo nikde nechat ani jedno dítě, takže to beru jako úspěch. A vlastně s těma nemocma, no, tak ano, byly malí děti vlastně, když jsem se vracela, takže to bylo takový, že vždycky někdo přišel třeba s rýmečkou ze školky nebo tak, ale jak říkám, v tom brněnském týmu, kde jsou, tak tam je nás víc maminek, takže všichni máme tak nějak stejné problémy, můžeme se tam vyspovídat, bereme to takovou jako terapii, ty tréninky, že vždycky každá si postěžuje o něčem jiným a vlastně potom zjistíme, že se máme strašně super, takže je to fajn.
0: Pavla Šmídová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nahrávačka českého volejbalového týmu, reprezentantka Pavla Šmídová je s námi na radiožurnálu Sport. Pavlo, tvůj klubový život sportovní je spojen s Brnem a s šelmami Brno. Vy jste loni vyhráli extraligu, říkám to správně. Mm-hmm. Jaké to vlastně je po tvé kariéře, kdy ty jsi hrála i venku, zakotvit vlastně doma v klubu, kde, ty už to zmínila, jsou i vlastně další maminky. To se zdá jako nějaký jako snovej projekt pro tebe.
2: Jak říkáš, no, strašně snovej projekt. Je to... Vlastně náš systém je založený na tom, že trénujeme třikrát v týdnu odpoledne, neboli večer od 6 do 8 a chodíme si individuálně do posilovny, takže vlastně kdy kdo má čas, tak jde. Ty maminky, teda teďka mluvím o maminkách,

0: dvakrát vyhrát, takže si myslím, že to neděláme zase až tak špatně, že ještě nepatříme do starého železa. Máme větší věkový průměr než všechny týmy vlastně v extralize. Takže i to je takové, že by si někdo mohl říct, jo, už jsou starší a fyzička jim nevydrží a to, ale myslím si, že právě tady tím, jak my jsme vlastně matky zodpovědný a zarputilý, tak ta fyzická příprava vlastně je něco, co nás zdobí, no.
1: Je to ale tak, že vy, hráčky, které už trénujete o něco míň po večerech, tak ale musíte čerpat z té minulosti, protože samozřejmě určitě nahrazujete možná část toho tréninku obrovskými zkušenostmi, to už, co jste vlastně v minulosti načerpali. Dokážeš vlastně posoudit, jak moc to, co už o volejbale znáš, ti pomáhá? Jo, především mluvím o těch zkušenostech.
0: Určitě, jako my, když jsme byli vlastně mladší, tak všechny jsme trénovali dvakrát denně, osmkrát týdnu, takže jako kdyby to bylo, to není tak, že my vlastně celý život trénujeme jenom třikrát týdnu, ale je to vlastně hlavně o těch zkušenostech a o tom vlastně takové, já tomu říkám trošku ekonomie pohybu, že neudělat tolik pohybu navíc, když to jde udělat jinakým pohybem a mnohem víc efektivnějším, takže určitě tam hrajou roli ty zkušenosti, určitě tam hraje roli i zdraví. Dokud zdraví nám bude sloužit, tak je to super. Ťukám na všechno, co můžu. Doufám, že se nám budou vyhýbat všechny zranění, protože loňskou sezónu se nám to docela podařilo, že jsme udrželi ten kádr pohromadě bez větších zranění.
1: Mě zajímá ale i to, na co jsi trošičku narazila, že přece jenom v 33 letech seš mladá holka, ale samozřejmě ten vrcholový sport dává tělu, organismu trošku jako zabrat. A já vím, že po té 30 už se nějaké drobné bolístky většinou začínají ukazovat. A volejbal je zrovna jeden ze sportů, kde ty nárazy a zatížení je takové, že asi občas už něco cítíš, je to tak?
0: Jo, jo, jednou mi jedna volejbalistka řekla, že počkej po 30, no, to uvidíš potom, jak se to změní, to tělo. A to ještě neměla děti. A říkám, jo, nějaký stretching, nějaký to, to nebude bolet, ne? A potom po 30 to najednou začalo prostě bolet všechno, začala jsem strečovat mnohem víc než dřív, začala jsem dbát víc o to svoje tělo, protože vlastně to tělo se mi potom nějak odvděčí, že jo, tady tím, takže jak se o ně člověk stará, ale když jste mladá, tak si to neuvědomujete, že, když ve 20, v 25, jo, dobrý, tak nějaký bolístky jsou, ale po té 30 to jde znát všechno mnohem víc a vlastně i u mě po těch dvou porodech to bylo dvakrát takový, jakože jsem se vracela, vlastně to tělo šlo úplně z extrémní proměny do jiného extrému, takže za mě, jako kdyby ta péče o to tělo je mega důležitá.
1: Ty jsi také už zmínila to, že v týmu jste kombinací těch mladších holek a právě čtyř maminek. Nevím, jestli to mám správně, ale mám tady napsané věkové rozpětí 20 až 39 let. To už je docela jako, to už by tam skoro mohly hrát maminka se svojí dcerou. Jak vlastně funguje chemie a taková ta pospolitost v týmu u takhle jako rozmanitého spektra věkového u hráček?
0: Jo, loni si to strašně super sedlo, v té šatně jsme měli úžasnou atmosféru, i mladší holky se nás ptali vlastně, jak se máme, co děcka a tak, my jsme se ptali holek na školu vlastně a bylo to takový strašně přirozený a že jsme si sedli tak nějak všechny i lidsky, protože přece je to těžký 14 holek, že dívčí kolektiv, aby si tak sedli všechny, ale myslím si, že loni to byla taková, řekla bych, snová sezóna, že jsme byli fakt kolektiv i na hřišti, i mimo hřiště, takže je fajn takhle s mladýma holkama zjistit, jaký oni mají vlastně, co oni řeší za problémy a tak. Nevím, jestli je zajímají ty naše problémy s dětma a tak, ale my rádi slyšíme ty jejich problémy, co vlastně jsme taky řešívali, když jsme byli v jejich věku.
1: Když se šlo slavit třeba ten titul, šli se společně, nebo to bylo na skupinky? Mamky šly zvlášť a mladý holky do jiného baru.
0: Bylo to super, no. Bezprostředně po zápase ty oslavy byly hodně slabý, protože to bylo, říkám, po pátém zápasu, všichni jsme si oddychli, že to máme za sebou, ale potom jsme to oslavili všichni společně a bylo to super.
1: Pavla Šmídová je s námi na Radiožurnálu Sport. Take my hand.

0: Volejbalistka Pavla Šmídová je s námi stále na Radiožurnálu Sport. Pavlo, ale pojďme trošku víc do historie tvé kariéry. Mě zaujalo to, že kromě českých klubů Brno, myslím, že tam byl Prostějov, si hrála ale i v Itálii a ve dvou místech v Polsku. Tak mě zajímá to zahraniční angažmá. Tak pojďme projít ty místa, kde si hrávala.
1: Jo, takže Itálie vlastně byla moje první zahraniční štace taková. Šla jsem tam jako 20-letá holka a vlastně nevěděla jsem, do čeho jdu, takový velký volejbal, hnedka série A1, takže to je vlastně pro mě splněný sen, takovej, myslím si, že pro každou volejbalistku je to sen hrát v italské sérii A1, vlastně je to nejlepší, za mě je to asi nejlepší liga na světě. A splnil se mi takový prvotní malej sen v tom volejbalu a hrozně jsem si ho užila. Sice jsem tam hrála jenom jednu sezónu, ale i tak to bylo, strašně ráda na to vzpomínám, na to angažma, a protože to bylo blízko Florencie, bylo to takový malebný městečko, takže úplně všechno super tam bylo.
0: Jaký tam byl život ve 20 letech, najednou krásná holka v Itálii, tak tu sportovní stránku si dokážu představit, ale přece jenom zbalit si kufřík a vyrazit do Itálie sama, předpokládám, nebo nevím, jestli jsi tam měla nějakýho už partnera, tak jaký to byl život?
1: Jak říkáš, no, byl to super, zbalit si kufry, vlastně jsem začínala tehda se svým nynějším manželem náš vztah ve 20 letech, takže vlastně jsme ani oba dva nevěděli, do čeho jdeme, vztah na dálku ve 20 letech, kdo by mohl říct, že nám to vydrží až do teď, že? Takže to bylo takové mladí bez závazku, prostě proč ne, tak jsem do toho šla, život tam byl fakt super a myslím si, že ta sezóna nebyla zas tak dlouhá, my jsme končili, myslím, že v březnu tu sezónu, takže to už jsem se vrátila, myslím, že v dubnu už jsem byla doma, takže to nebylo zase až tak dlouhé ta sezóna, takže bylo to dlouhý sice, ale bylo to krásný.
0: Proč je vlastně ženský italský volejbal na takové výši? Dokázala jsi to tam navnímat za tu dobu, co jsi tam byla, nebo jaké je vysvětlení?
1: Myslím si, že i ti italští trenéři, co tam odvádí za práci ve všech těch na klubové úrovni, tak odvádí neskutečnou práci s těma hráčkama, i mladýma, i staršíma, takže za mě to určitě byli ti italští trenéři. I vlastně teď, když se podíváte na ty reprezentace, kde všude stojí italský trenér, tak to si myslím, že bude u více než poloviny týmu, takže vlastně i teďka, co hrajou semifinále, tak Turkyně mají italského trenéra, Polky mají italského trenéra, Srbky mají teda Srba a Italky mají taky trenéra Itala, takže ze 4 nejlepších týmu Evropy jsou 3 trenéři Italové, takže za mě to hovoří o tom, že vlastně ti trenéři dělají strašně dobrou práci, odvádí a to se odráží i na těch hráčkách, který vlastně udávají tu úroveň té ligy.
0: Při zmínce o trenérech jsem tady si našla ještě jednu svoji poznámku, ale český tým má řeckého trenéra, který je ale, pokud vím, docela jako mezi hráčkami oblíbený. Já už jsem o něm slyšela při jiném rozhovoru. Tak jak se vlastně někdo s řeckou krví, mentalitou zžije s českým týmem?
1: On vlastně, Janis o sobě říká, že vlastně vůbec není Řek, že nevím, na jakou národnost se cítí, ale on je oddaný tomu volejbalu na 100%, vlastně podřídil tomu celý svůj život a je do toho strašně zapálený a je strašně super, jak ty holky v dobrým slova smyslu nakazil tím volejbalem v té reprezentaci, že oni takhle fungují všechny vlastně už těch 7 let v kuse. Vlastně on přicházel v roce 2019, když jsem já končila, takže ještě sezónu s ním jsem zažila. A on je strašně super trenér, on je lidsky dobrý, je férovej ke všem hráčkám stejně, nedělá rozdíly mezi hráčkama, ale je přísný a tvrdý zároveň, takže.
0: A ještě tvá krátká exkurze do angažmá v Polsku, protože to je asi úplně jiný svět.
1: Jo, bylo to takový, když jsem si říkala, že půjdu do Polska, že vlastně nepůjdu zase až tak daleko, že budu za hranicema. Šla jsem do, první 3 roky jsem byla v polské lodži, což bylo asi 4 hodiny od Brna. Tam to bylo takový, že jsme měli úplně super kolektiv s holkama, i když trenér byl Polák, tak jsme si úplně nesedli, ale vydržela jsem tam 3 roky a taky na to dobře vzpomínám. Plno holek vlastně z Polska mi bylo i na svatbě, takže takový to přátelství vlastně z toho sportu přetrvává i do dneška.
0: Dá se na této úrovni třeba jako finančně si zajistit budoucnost, nebo je to prostě obživa, ale ve chvíli, kdy se sportem skončíš, tak řekneš, no tak co budu dělat?
1: No vlastně myslím si, že na té naší úrovni, co děláme, se dá dobře uživit tím, ale určitě ne zajistit na celý život, jako kdyby dávám to krásný start do toho vlastně života po kariéře, ale není to tak, že si řeknete, tak teďka už nebudu do konce života nic dělat, že mám vyděláno, ale musí se člověk nějak začlenit do toho normálního života a vydělávat si i jinak.
0: Pavla Šmídová je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Volejbalistka Pavla Šmídová je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Pavlo, pro mě je docela zajímavé to, že jsi říkala, že si svého manžela, otce tvých dětí potkala, když ti bylo někde 20 let, se jste spolu začali vlastně být. Váš vztah vydržel nástrahy vrcholového sportu a manžel je basketbalista. Tak mě zajímá, volejbalistka, basketbalista mají mezi sebou nějakou speciální chemii, protože kolektivní sporty, navíc většinou sporty, kde jsou ti lidé docela vysocí.
1: Já jsem strašně ráda, že vlastně můj manžel dělal taky kolektivní sport a má pro mě takový to pochopení vlastně, že jsem i se chtěla po těch dětech vracet k tomu sportu, že vlastně rozumíte sportovní mentalitě tomu, že mi chyběla šatna s holkama a tady ty vlastně věci okolo toho sportu, co jsou, takže za to jsem strašně ráda, že jsme se našli takhle jako sportovci dva. On má vlastně 1,95 m, já jsem taky docela vysoká, i když na volejbalistku ne zas tak moc, ale na normální ženskou, jo. A uvidíme, co naše děti, no, kam porostou teďka.
0: No a jak na ně tyto skřížené geny zafungovaly, protože už je na nich vidět, že rostou do nějaké nestandardní výšky?
1: Jo, ten vlastně syn, co šel do první třídy, tak ten je, myslím, že druhý nejvyšší ze třídy, takže má nějaké předpoklady, ale dcera spíš ta má 4,5 roku a ta už vypadá, že už právě odchodila tu první třídu, takže u té se trošku bojím, aby ona nevyrostla výš než ten syn.
0: Ty jsi ale vůbec ze sportovní rodiny, tvůj brácha je výborný, nebo byl výborný hokejista. Jaké to je vyrůstat v takto sportovní rodině a mít navíc ještě sourozence a zase kolektivní sport, hokej? Jaké vlastně bylo dětství vás dvou vedle sebe?
1: Ono je hrozně vtipný, že naši rodičové nikdy nedělali žádný sport. Vlastně oni hráli jenom basketbal, jako kdyby na vejšce, takový jako sranda sport, ale jinak vůbec nedělali vrcholově nic a my dva s bráchou jsme se tak nějak rozhodli, on, že půjde cestou hokejovou a já to volejbalovou, takže to bylo takový, že rodiče nás v tom hrozně podporovali, vedli nás ke sportu, vlastně od malička s náma sportovali a toto, ale nikdy nám nevnucovali, ty musíš dělat basket, ty musíš dělat toto. Oba dva jsme si tak nějak vybrali ty svoje sporty a myslím si, že docela úspěšně jsme si je vybrali, protože i bratr vlastně měl úspěchy životní a teďka vlastně pokračuje i v té posportovní kariéře na dobré úrovni, takže si myslím, že to je fajn.
0: A jak vlastně výběr sportu pro děti se znalostmi, které máš, vnímáš u těch svých dětí, protože tam si většinou člověk bere vzor, ať už ten pozitivní nebo negativní, z toho, co sám prožil.
1: Jo, určitě bych strašně jim přála, aby si vybrali kolektivní sport, protože ten kolektivní sport prostě vlastně i mě, i vlastně manžela tak nějak svým způsobem vychoval. Máme kamarády vlastně na celý život, teďka furt se scházíme s něma, je to super, když oni mají rodiny, my máme rodinu, takže je to super. Budeme je podporovat v každém sportu, co si vyberou, ale tak nějak pod Prahově doufáme, že si vyberou nějaký ty kolektivní sporty, třeba basket a volejbal.
0: Když jede vaše rodina s dětma na dovolenou, tak jak vypadají dovolené takto vlastně založené rodiny?
1: Jo, tak hodně jako kdyby jezdíme na kole, děti propadly cyklistice, jak se naučili na kole, tak najednou hrozně moc chcou jezdit na kole, takže vlastně i já jsem musela oprášit své kolo a začít jezdit, ale snažíme se ji trávit tak nějak aktivně víc, než ležet jenom u vody nebo u moře, chodíme na různé procházky, samozřejmě tam dost soutěží, jako soutěživost, kdo bude první tam, kdo první vyběhne ty schody, kdo první objeví něco, takže myslím si, že tak nějak pod Prahově v nich budujeme tu soutěživost už od malička.
0: Je krátce vlastně po konci sezóny. Co dál? Co dál v tvém klubovém, ale teoreticky i vlastně v reprezentaci? Jaké vidíš ty následující měsíce, případně aspoň tu jednu sezónu?
1: Jo, takže na klubové úrovni vlastně doufám, že dostanu volna, kolik si řeknu, takže už vlastně jsme se nějak bavili s trenérem o tom, že až to budu cítit, tak ať začnu, že mám prostě měsíc na to vydechnout, odpočinout, bude ta sezóna dlouhá zas, abych nezačala teďka hnedka za týden a vlastně v březnu, v dubnu už by ty síly zase došly, že už vlastně kdy se blíží ten nejvyšší konec sezóny a kdybyste měla být v největším formě, tak já bych vlastně měla ten úpadek, takže teďka si dám nějaký čas pro sebe vlastně i pro rodinu, které vlastně chci vrátit ty 4 měsíce, co jsem byla v reprezentaci. O mojí reprezentační kariéře už jsem se zmiňovala, že myslím si, že toto byla, ne myslím si, ale vím, že to byla moje poslední akce. Jsou ráda, že to bylo zrovna mistrovství Evropy v Brně, ale bylo to s horským koncem. Mohli jsme dojít do toho čtvrtfinále, ale i tak jsem hodnotila ten turnaj strašně pozitivně a vlastně takhle jsem zakončila tu svoji reprezentační kariéru.
0: A my tím zakončíme náš rozhovor. Moc děkuji, že jsi dorazila z Brna za námi na Radiožurnál Sport a gratulace celé tvé kariéře a díky.
1: Taky děkuji moc, mějte se.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Švédové dnes budou volit parlament. Fotbalisté zbrojovky zvítězili v brněnském derby šance ligy nad Artisem 2-1. A dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
3: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertclová.
4: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
3: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
3: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Švédsko dnes čekají parlamentní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
6: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensix jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensix přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě čerpací stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
7: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
9: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
8: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
10: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
8: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž Frudimi, upravená na historickou zbrojnici.
11: Bašta prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
12: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obranného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Diterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
13: Ať to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
12: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Pomoct s úklidem břehů může každý. Sraz je v 10 hodin dopoledne na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat také dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
14: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
1: Naposledy potápěči nádrž čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty dostal izraelsko-palestinský dokument Naza o vojenských operacích v pásmu Gazy.
15: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Liberce zvítězili nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. V dalších zápasech 8. kola brněnská zbrojovka porazila městského rivala Artis 2-1. Pražská Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. V New Yorku se hraje finálové utkání tenisového US Open. Zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou vidí reportér David Prouza.
16: Souboj nasazené jedničky a dvojky dospěl do třetího setu. První získala Rybakinová 6-4, ten druhý naopak Sabalenková 7-5. Aktuálně se už hraje třetí sada a 11-minutový gem nakonec ovládla Arina Sabalenková, podržela svůj servis a na podání se po krátké přestávce bude chystat Rybakinová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Čeští volejbalisté vyhráli ve skupinové fázi mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety a připsali si tak už druhé vítězství na šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D11 u Poděbrad a odstavené vozidlo na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně levým pruhem. Na D1 opatrně za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 12,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Na místě už je policie. A na dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové překážka u nájezdu od Dašic. Na kilometru 148 stojí v připojovacím pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocem.
18: Co přináší nová legislativa o poskytování spotřebitelských úvěrů, kterou před víkendem schválila sněmovna? Jaké stopy po srpnových ničivých záplavách zaznamenal horolezec Jan Trávníček, který se vydal do postižených oblastí? A jaký zásah do českého vzdělávacího systému by znamenaly případné škrty ve státní podpoře pro soukromé a církevní školy? Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou přísnější. Novelu, která vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, v pátek schválila sněmovna. Teď je dostane k posouzení Senát. Měla by vejít v účinnost od 1. února příštího roku, ačkoliv podle evropské směrnice měly změny platit nejpozději od letošního 20. listopadu. Na lince je Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Dobrý den.
19: Dobrý den vám i posluchačům.
18: Jak zákon změní úvěrový trh v Česku?
19: Nutno říct, že už v roce 2016 vstoupila v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru a ten opravdu jako přinesl revoluci do podmínek a pravidel a důsledků poskytování spotřebitelských úvěrů. Tato změna je nesrovnatelně méně významnější. Nepřináší to výraznou revoluci, ale přesto, a zmínil bych vlastně jednu jakoby nejzásadnější změnu, zavádí do České republiky to, co v Evropské unii, v zemích Evropské unie je relativně obvyklé a s tou novou směrnicí to víceméně bude všude. A to jsou ty takzvané stropy, cenové stropy na úroky při poskytování úvěrů. V roce 2016 bylo zásadní, že se vlastně zavedly stropy na sankce a teď přicházejí stropy i na ty úroky, to znamená na tu cenu. Za nás jsou ty cenové stropy konstruovány vlastně odpovědně, je to širší konsenzus na půdorysu jak férových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tak jako organizací, které pomáhají dlužníkům, a za nás to vlastně jakoby umožní i nadále poskytovat úvěry relativně chudým domácnostem, ale zároveň to bude chránit před opravdu nemravnými sankcemi, to znamená, že zhruba třetina dnešních společností, které mají licenci České národní banky, tak to pocítí a budou muset buď upravit model, anebo z toho trhu odejít.
18: Takže není důvod k obavám, že se někteří lidé mohou uchylit do takzvané šedé zóny, že se otevírá větší prostor lichvě, jak tvrdí někteří kritici toho opatření?
19: Ne, my se toho neobáváme právě proto, že ty cenové stropy jsou konstruovány vlastně jako velkoryse vůči těm poskytovatelům. Tuto obavu začala šířit právě ty nejdražší nebankovní společnosti. Já jsem byl na řadě jednání v poslanecké sněmovně, kde to za jednu asociaci nejmenovanou opakovaně tvrdili a strašili, že 90 tisíc lidí ztratí přístup k úvěrům. To je samozřejmě jako absurdní. Někteří lidé opravdu asi ztratí přístup k úvěrům, ale je otázka, jestli opravdu všichni, kdo chtějí půjčit, mají dostat půjčku bez ohledu na to, v jakém stavu se oni nacházejí. A paradoxně dneska může být výhodnější jít si půjčit do zastavárny peníze, než si půjčit u některých těch nejdražších společností, které mají licenci České národní banky, a to je absurdní. Takže ta situace, si myslím, my pracujeme jako organizace Člověk v tísni právě s těmi nejchudšími lidmi. Určitě si myslíme, že i chudí lidé mají mít šanci dosáhnout na legální úvěr, ale ne všichni. Prostě pro některé lidi to není pomoc, ale jenom oddálení a prohloubení problému.
18: A věřitelé budou mít povinnost odkázat spotřebitele ve finančních potížích na snadno dostupné dluhové poradenství. To vítáte?
19: My jsme teď součástí debaty, kterou vede Ministerstvo financí, kdy má vzniknout vlastně, jakoby mají vzniknout kritéria, na základě kterých vznikne ten seznam, který bude de facto jakoby zveřejňovat Ministerstvo financí. A výsledek bude záležet na tom, jak ta kritéria budou pojata, protože pokud se ta kritéria budou příliš volná a dostanou se tam některé subjekty, které lidem nepomáhají, ale spíš tu jejich situaci zneužívají a ještě zhoršují, tak si myslím, že to není dobrá cesta. Pořád doufám, že se pod taktovkou Ministerstva financí podaří najít nakonec kompromis, že opravdu se velmi stíží cesta šmejdům k tomu, aby se na takový seznam dostali.
18: Reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat jasné varování ve znění pozor, půjčit si peníze stojí peníze, jinými slovy, že půjčka není zadarmo. Myslíte, že se tím dosáhne kýženého účinku?
19: Já jsem k tomu byl vždy skeptický, na druhou stranu si myslím, že je dobře, že to tam bude, stejně jako je to u těch cigaret, ale stejně ten kuřák, který je závislý na tom kouření, si koupí tu krabičku i s těmi nechutnými obrázky, tak bohužel člověk, který je v nějaké finanční nouzi nebo prostě chce peníze, tak je vezme prakticky za jakýchkoliv podmínek, i když tam bude takovéto varování. Takže nemyslím si, že to přinese nějaké zásadní ochranu nebo lepší, preventivnější chování těch dlužníků, ale asi je to dobře, že to tam bude.
18: Proč poskytovatel úvěru bude mít podle novely zakázáno při posuzování úvěru schopnosti klienta využívat třeba údaje získané ze sociálních sítí? A dá se to nějak ohlídat?
19: To se dá ohlídat velmi těžko. Zároveň my máme většinou problém v tom, že ti poskytovatelé neověřují prakticky žádné informace. Ostatně vidíte to i v těch reklamách, kde vám nabízejí, že půjčka předschválena do 2 minut, do 3 minut bez nahlížení do registru. My naopak usilujeme o to, aby každý poskytovatel zjistil všechny závazky toho dlužníka, příjmy a výdaje. To jsou vlastně, jakoby, když by poskytovatelé toto dělali, tak by to bylo skvělé. A vlastně jakoby to, ty údaje z těch sociálních sítí jsou za mě podružné.
18: Sněmovna v novele stížila praxi zpochybňování smluv o spotřebitelském úvěru, včetně hypotečního, kvůli údajnému nedostatečnému posouzení možnosti žadatele úvěr splatit. Jak často se to teď podle vašich zkušeností děje?
19: No a tohle to je vlastně jakoby moment, kolem kterého bylo nejdelší, nejsložitější vyjednávání, výsledná varianta. Bylo několik desítek variant k přihledání kompromisu mezi poskytovateli úvěru a organizacemi, které pomáhají dlužníkům. Na začátku opravdu reálně hrozilo, protože ta původní vládní varianta de facto likvidovala soukromoprávní sankce pro poskytovatele úvěru za to, že neposoudili úvěru schopnost, kterou je dneska zneplatnění té smlouvy. A to má výrazný dopad na ty věřitele. Dnes opravdu u těch horších společností se to děje v mnoha případech. My jenom za minulý rok máme tisíce smluv, které jsme takto de facto zneplatnili. Takže je to jako velký fenomén. Ten kompromis, ke kterého bylo dosaženo, si myslím, že je férový, protože zohledňuje obavy férových věřitelů, že některé subjekty, některé advokátní kanceláře v tom viděli jako dobrý biznis, že vlastně hledali lidi, kteří bezproblémově splatili úvěr a přišli za nima s nabídkou, my vám dostaneme úroky zpátky a brali si z toho klidně i 40% toho, co se vracelo. A to není to, co chceme. U hypotečních úvěrů je to samé. Pokud ten hypoteční úvěr je nějakou dobu splácen, je tam ta vyvratitelná domněnka. Dlužník vždycky může dokázat, zkusit prokázat u soudu, že nebyl úvěru schopný, ale pokud ten úvěr zcela splatil, velký úvěr, nebyly to ty mikropůjčky, tak tam bude ta vyvratitelná domněnka, což zvyšuje jistotu poskytovatelů úvěrů, že jim nebudou napadat zpětně normálně řádně splacené úvěry.
18: Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Děkuju vám, nashledanou.
19: Děkuju za pozvání a přeji krásný den.
18: V Nepálu pokračují záchranné týmy v pátrání po lidech, kteří mohli přežít ničivé bleskové záplavy z konce srpna. Podle aktuálních údajů si vyžádali více než 1400 obětí na životech, přes 5800 osob se stále pohřešuje. Zčásti i na čínské straně hranice v oblastech, kterými se prohnaly záplavy vyvolané pádem ledovce do řeky. Záchranáři se teď zaměřují na vyhledávání těch, kdo mohli uvíznout v tunelech vodních elektráren, zatímco armáda do zpustošených regionů dopravuje stále více humanitární pomoci na dronech, protože silnice a mosty jsou zničené a vrtulníky jsou nasazeny do záchranných operací. Do těchto míst se v předchozích dnech vydal horolezec a geodet Jan Trávníček, který tradičně tráví v Nepálu část roku a pořádá i vysokohorské výstupy. Dnes jsme ho už zastihli v základním táboře pod 8000 Manaslu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Které z těch zasažených oblastí jste před touto himalajskou expedicí procestoval?
20: No, my vlastně přístupem sem jako pod Manaslu, tak jsme projížděli oblastí kolem řeky Trisuli, kde se vlastně prohnala povodňová vlna, která začala Butekosí, že jo, na hranicích jako s Tibetem a přes oblast Rasuva se vlejvala vlastně do řeky Trisuli. Tam už nebyla ta její výška tak obrovská jako na tom začátku, ale každopádně ty následky tam byly teda vidět na každém kroku.
18: Jak byste je popsal?
20: No, byl to velký zmár, no, protože ty místa, které si pamatuju, jakože pulzovaly životem na břehu té řeky, tak ty byly smeteny, mosty poničeny a ta krajina samozřejmě prostě velice pozměněna, no, obrovské poškození infrastruktury. Tady v těch místech už nebylo tolik mrtvých, protože tam vlastně došlo k varování, ale ty materiální škody jsou tam obrovské.
18: Zaznamenal jste nějaký zásadnější postup záchranných humanitárních operací, nebo je spíš znemožňuje neprostupný terén?
20: Tady se v té oblasti, kterou já jsem viděl jako na vlastní oči, tak se začíná obnovovat infrastruktura, což je jako nějakým způsobem logické, protože je to docela zásadní oblast na transport vlastně turistů, na přesuny turistů jako do dalších oblastí jako v Nepálu, a ten turistický ruch je poměrně zásadní nebo výraznou ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. No. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování teda cest, obnovování mostů, ale tolik tam vlastně těch pátracích akcí neprobíhalo, ty se soustředí na ty místa, které jsem popsal předtím, tam, kde byla ta největší vlastně vlna.
18: Jak se obyvatelé oblasti vyrovnávají s následky živelní pohromy, pokud nemuseli být evakuováni?
20: Tak nepálský lid je strašně houževnatý. Já jsem jezdím už jako 30 let a zažil jsem po zemětřesení jako vlastně i ty situace, a oni se zpamatujou. Je to strašně těžký, ale bohužel vlastně ty katastrofy přírodní tady probíhají daleko častěji než u nás jako v klidné střední Evropě. Takže jsou na to zvyklí, když tento rozsah byl prostě obrovský, ale ten život se obnovuje, jako musí, no, nedá se prostě dělat jako nic jiného. A to truchlení tady samozřejmě probíhá, protože to zasáhlo celé rodiny, příbuzné a podobně, jako tam jako to je obrovský zásah, ale uvědomují si, že ten život musí dál a pracují velice intenzivně prostě na té obnově, a je to úplně neuvěřitelné, jakým tempem vlastně jim to jde. No, já jsem si z toho trošku dělám srandu, že je to asi trošku jiný postup než u nás, že prostě neprobíhají asi výběrový řízení, takže most nestaví 2 měsíce, ale 2 dny. Přeháním, jo, ale dělám si tam vygraci trochu.
18: Vy jste v předchozích hodinách doputoval do základního tábora pod nepálskou 8000 Manaslu. Co vás znovu přivedlo pod horu, kterou jste v předchozích letech vystoupal už 2x?
20: No, práce, protože vlastně tady máme s Miry Jirkou vlastně agenturu, která zajišťuje tyto vysokohorské expedice, a samozřejmě se zajištěním s naší partou nepálskou, s naším dalším parťákem Subinem Takurim, s agenturou 14 Summits Expedition, takže já jsem tady v práci a doprovázím vlastně tady, bohužel Miry se zranila, takže tady se mnou být nemůže, a doprovázím svoje klienty, kamarády a zajišťuju logistiku a budu jim radit, jak mají stoupat na vršek této 8000, no. A když to jenom trochu půjde, tak se tam taky půjdu mrknout, no.
18: Tak šťastný výsledek téhle expedice. Horolezec geodet Jan Trávníček z Nepálu. Děkuju vám, nashledanou.
20: Taky děkuju, nashledanou.
18: Minister školství Robert Plaga by mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poznamenal počátkem týdne po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Rozvířil tak v dalších dnech diskusi o podpoře zmíněnému typu škol. Minister za ANO Plaga fakticky odmítl, že by se státní dotace měly rušit. Uvedl, že v příštím roce bude na tyto výdaje potřeba 21 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale 3 miliardy postrádá, takže nemá na pokrytí příslušných nákladů dost prostředků, jak je definuje zákon. Dodejme, že v minulém školním roce bylo zhruba 350 soukromých a 49 církevních základních škol z více než 4000. A na středním stupni tvořily soukromé školy zhruba 1/4 celkového počtu. Víc teď s analytičkou obecně prospěšné společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Jak vysoké jsou státní dotace pro soukromé a církevní školy a podle jakého klíče jsou ty částky stanoveny?
0: Ta dotace se počítá podle normativu. To jsou tedy vlastně částky, které ministerstvo školství každoročně stanoví pro jednoho žáka určitého typu školy nebo oboru. Nejde tedy o částku, kterou by si ta škola sama vyjednala u ministerstva. Běžně soukromá základní škola má základní dotaci, z této částky je asi 60%. Obdobně je to u těch středních škol. Nicméně pokud splní zákonné podmínky, například dobře projde hodnocení České školní inspekce, tak základní škola může dostat téměř 100% toho normativu a většina středních škol i 90%. Samozřejmě náklady školy jsou mnohem vyšší. Škola musí řešit budovu, investice, vybavení a taky podle toho svého modelu i třeba další věci, že chce mít nižší počet žáků nebo dětí ve třídě, nějaké další aktivity nebo vyšší platy pro zaměstnance, takže ta část soukromých škol tomu i vybírá školné.
18: No a do jaké míry se právě od výše státních dotací odvíjí to školné na soukromých školách?
0: To se neodvíjí od té státní dotace, to soukromá škola si školné stanovuje sama podle svých vlastně potřeb a proto i ty rozdíly mezi školami jsou obrovské. Některé školy vybírají poměrně nízké částky, jiné desítky nebo i stovky tisíc korun ročně. Ale nicméně ten státní příspěvek je i pro tu většinu škol významnou částí příjmu, takže kdyby vlastně výrazně klesl, tak ta škola se dostane do úzkých a má v zásadě několik možností. Může zvýšit školné, snížit náklady, hledat nějaké jiné soukromé zdroje a nebo i případně úplně skončit, pokud ten provoz ekonomicky nezvládne.
18: No právě proti případnému omezení nebo zrušení státních dotací, mimochodem k tomu bylo potřeba změnit zákon, se ohradili nejenom ministr Plaga, ale taky zástupci dotyčných škol odborných kruhů, takže podle nich by ten zásah mohl být pro dané školy až likvidační. Opravdu je to tak zlé?
0: No pokud bychom mluvili o úplném zrušení toho státního příspěvku, tak si myslím, že u řady škol opravdu to slovo likvidační není vůbec jako přehnané. Jo? A ono je těžké si představit, že škola, která dnes velkou část nákladu hradí pomocí tohoto státního normativu, tak tu částku ze dne na den vlastně kompletně přenese na rodiče, na rodiny. A ano, některé školy by možná dneska dokázaly fungovat převážně z toho školného nebo úplně na něm, ale staly by se dostupné pouze pro podstatně užší skupinu rodin. Tak paradoxně mohou být v této situaci odolnější velmi drahé soukromé školy, které dneska už vybírají právě tu velkou část příjmu už od rodin, nejsou tolik závislé na příjmu od státu nebo vůbec. A problém by tedy nastal hlavně u těch škol s tím nízkým školním.
18: No, jaké místo mají soukromé a církevní školy v našem vzdělávacím systému?
0: No, dneska tvoří poměrně významnou součást vzdělávací té soustavy. Když se budeme bavit o tom součtu, kolik dětí a žáků je v mateřských, základních a středních školách v tom soukromém nebo respektive neveřejném sektoru, tak je to zhruba 150 tisíc dětí a žáků. Veřejné školy určitě dneska nemají takovou rezervu, aby je mohly převzít nebo či větší část těchto dětí a žáků, zvláště v lokalitách a typech škol, kde už dneska ty kapacity nestačí. A ta potřebnost neveřejných škol je nejlépe vidět u středních škol. Tam je, to se bavíme asi o 30% středních škol, což je významná část kapacit. Nicméně vedle toho samotného počtu mají tyto školy ještě další zajímavé role, jak bych to nazvala, například rozšířují nabídku vzdělávání, nabízejí obory, které ta veřejná síť neposkytuje, nebo je neposkytuje v dostatečné kapacitě. Například v Praze je to téměř polovina čtyřletých gymnázií, polovina kapacit čtyřletých gymnázií je neveřejná. A tak ten soukromý sektor či církevní opravdu velmi pomáhá tomu veřejnému sektoru.
18: A jak vážný výpadek by znamenaly ty zmíněné miliardy, které ministrovi zatím chybějí na mandatorní výdaje rezortu?
0: No, zatím jde pouze o návrh ministerstva financí, vláda o něm ještě bude vést debatu a rozpočet čeká schvalování v poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které jsou povinné ze zákona, tak vláda se jim nemůže vyhnout, takže věřím, že aspoň na nějakou mandatorní úroveň ten rozpočet se podaří navýšit.
18: No ale jak jsme řekli v úvodu, ministr Plaga tvrdí, že k žádnému rušení těch dotací zatím nemá dojít. To byla analytička obecně prospěšné společnosti Edwin Nikola Šrámková. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Taky děkuji. Naschledanou.
18: No a to byla polední publicistika s datem 12. září a Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Bude 12:30.
2: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
4: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
2: US Open na Radiožurnálu.
4: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
2: US Open na Radiožurnálu.
4: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
21: Máme 30 minut po půlnoci. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
1: Irán je podle amerického prezidenta pravděpodobně zodpovědný za čtvrteční vzdušný útok na Saúdskou Arábii. Donald Trump to řekl během své návštěvy Irska. Úder poškodil klíčový ropovod, který je dočasně uzavřený a úřady incident vyšetřují. Státní společnost Saudi Aramco začala ropovod víc využívat letos v březnu, krátce po začátku války Spojených států a Izraele proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kde provoz blokuje Teherán. Po požáru filipínského trajektu záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvýšil na 76. Informovala o tom pobřežní stráž, která stále pohřešuje 13 lidí. Trajekt vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. Příčina zatím není známá. Mluvčí pobřežní stráže s odvoláním na jednoho z přeživších uvedla, že požár mohl vzniknout v nákladním prostoru. Úřady budou vyšetřovat možnou odpovědnost posádky. Teď hledají kapitána lodi, který údajně přežil, ale mezi zachráněnými není. Charitativní běh získal pro hospic v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek přes 150 tisíc korun. Na osmý ročník akce dorazilo 450 závodníků, nejvíc v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala. A rehabilitační ústav Kladruby otevřel nový bezbariérový park, má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a taky desítky stromů. Součástí jsou altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
2: Sport.
1: Finále tenisového US Open se protáhlo až do třetího setu. Zápas mezi Kazaškou Rybakinovou a běloruskou Sabalenkovou vidí v New Yorku i reportér David Prouza.
22: Jelena Rybakinová je velmi blízko svému třetímu Grand Slamovému titulu v singlu. Ve třetím setu totiž nad Sabalenkovou vede 5-2 a po přestávce půjde navíc podávat. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Příjemnou nedělní noc přeji, víkend se přehoupl do své druhé poloviny, ještě nás čeká jeden den volna, tak si ho užijte a teď vám společnost bude dělat noční radiožurnál, který právě začíná necelé 4 minuty po 1:30. A hned tu mám úvodní téma. Chataři v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ budou mít vodovod. Nechají ho tam stavět silničáři pro případ, že by pramen stáhla stavba tunelu. Ten totiž povede přímo pod chatami. Za chvíli k tomu řekneme víc.
0: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Gracie Abrams v nočním radiožurnálu. Technici začali stavět vodovod v chatové oblasti v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ. Ředitelství silnic a dálnic musí majitelům nemovitostí zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody. Dá se totiž předpokládat, že jim vodu ze studní odvede tunel. Ten povede přímo pod chatami a bude součástí středočeské části dálnice.
1: Vrtací souprava vrtá zajímavým způsobem díru pod zemí, tak aby do ní mohla přijít vodovodní trubka.
2: Je to vlastně řízené horizontální vrtání, máme mašinu na pásech.
1: Technik Jaroslav Schreiber.
2: Která dává tyče po 3 metrech na závěty, ale vepředu je elektrická sonda, kterou navádíme. Vždycky se to skládá ze 2 lidí, jeden měřič a druhý vrtař.
1: Ulehčíte si teda spoustu práce tím, že nemusíte kopat?
2: Spíš to ulehčí samozřejmě těm lidem okolo, když tady nemají 100 metrů rozbagrovaných, ale mají jenom 2 díry po 100 metrech, tak samozřejmě to ulehčí hlavně tady těm osadníkům.
1: Technici dávají černé umělohmotné potrubí do vyvrtané díry v hloubce asi 1,5 metru.
3: Je to 63 průměr.
1: Říká technik Jirka.
3: To je řízený vrt, 140 metrů dlouhý.
1: Chatařka Karolína. Karolíno, co říkáte tomu, že budete mít novou vodu?
4: My máme vlastní vodu, vlastní studnu a když budeme mít nový vodovod, tak prostě to budeme platit. To jsou peníze, takže z toho nadšená teda fakt nejsem.
1: Chatařka paní Ilona, krásná chata, 2 hlídací psy. Co říkáte tomu, že se tady staví vodovod?
5: Pro nás je určitě vodovod fajn. Problém ale nastává v tom, že my sice ano, budeme na tom líp kvůli vodě, ale okolní krajinu nám to tady v podstatě stejně zničí.
1: Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že vodovod má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody asi 50 domům.
6: Zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
1: Za vodovod zaplatí silničáři asi 12 milionů korun. Z Luk pod Medníkem Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: V nočním radiožurnálu míříme na sever Čech. V rozvodně Koštov na Ústecku totiž funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam mohou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibermajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Tak my tady můžeme na tomto modelu procvičovat jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
4: Země BRICS na summitu v Indii vyzvali k zastavení bojů na Blízkém východě. Začal měsíc dobročinné závěti o možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím neví téměř polovina lidí z Česka. Rebekonová vyhrála tenisové US Open a dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkost sklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
6: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biocon nedaleko letiště Borispil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
7: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti věti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
4: O darování ze závěti informuje kampaň Měsíce dobročinné závěti, která dnes začíná. Bývalé starožitnictví na radnici Brno-Střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Veliká je zhruba jako byt, má rozměry 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
8: Otevřeno bude každý den, kromě neděle, a to od 10 do 18 hodin. Městská část počítá s tím, že galerie bude hostit další výstavy, společenské akce i kulturní události. Například 16. září se zde uskuteční veřejné čtení v rámci Noci literatury.
9: Sport.
4: Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále zdolala Bělorusku Irinu Sabalenkovou 2-1 na sety. A čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. Tým sice ztratil vedení nad Švédskem 2-0 na sety, ale v pátém setu zvítězil 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Zemuníka naskočil na post libera Pavlíček. Trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
10: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
4: Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D11 u Poděbrad a také v centru Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále pozor na nehodu u odbočky na Poděbrady. Na 39. kilometru se střetlo auto s divokým prasetem. Pravý pruh je uzavřený, vyšetřují tam policisté. Na D11 pozor také před Hradcem Králové ve směru od Prahy. U sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V centru Brna vyšetřují nehodu v Bratislavské ulici. U křižovatky s Kernerovou havarovala dvě osobní auta. Průjezd je teď omezený. A nebezpečnou situaci hlásí policie u Moravského Berouna. Na silnici 440 do Staré Libavé se na vozovku dostalo asi 30 krav. Je to mezi zatáčkami, tak velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po jedné hodině a dnes je neděle 13. září. Proč scénárista a spisovatel Petr Jarchovský zasadil svoji poslední knížku do temného období české kinematografie, tedy do 50. let minulého století? A proč by se děti do 2 let věku neměly vůbec dívat na televizi nebo do tabletu? Nejen to uslyšíte v této hodině. Nabídneme vám totiž to nejzajímavější z rozhovorů s hosty radiožurnálu tohoto týdne. Už za chvíli se můžete těšit na Martina Dejdara. Studio Y totiž v týdnu odstartovalo novou sezónu.
5: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Studio Y odstartovalo svou 62. sezónu a vedeckém ansáblu ani tentokrát nechybí Martin Dejdar, který byl hostem Radiožurnálu. Moderátor Jan Pokorný s ním mluvil o tom, jak se mu přežívá v divadle, kde je tradicí dělat věci tak trochu jinak. I o tom, co si Y do nové sezóny pro diváky nachystala.
1: Co je tam nového po té zatáčce, kterou jste vybírali v těch posledních měsících?
2: Já myslím, že nejnovější je klid. Je uklidnění, je taková pohoda, je vlastně dobrá nálada, jo, a určitá vize do budoucna. Ale tím, že jsi zmínil, že se známe skoro 40 let, tak já tím dneškem začínám 40. sezónu.
1: Ty jsi tam šel hned po Damu vlastně, ano, v 87.
2: V 87. roce. V podstatě v 86. jsem nastupoval už do první inscenace. Takže vlastně začínám 40. sezónu. A víš, kdo začínal se mnou? Kdo přišel se mnou?
1: Vacek.
2: Ne, Vacek byl později.
1: Ten byl později?
2: Ten byl o rok později, to je ještě zobák, který máte pro 39.
1: Nevím.
2: Honza Jiráň.
1: Honza Jiráň.
2: Honza Jiráň, měli jsme spolu, jsme nastupovali, a takže společně začínáme dneska 40. sezónu v Ypsilonce.
1: A spolu jste tam tedy vydrželi?
2: Ano, spolu jsme vydrželi celých 40 let.
1: Z Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích?
2: Ypsilonky se neodchází, když je v nesnázích. Pokud ji máš rád a pokud ti tam něco zažil, pokud prostě tě k tomu něco táhne a máš tam nějaký vztah, což já teda mám, to ani jinak nejde po těch 40 letech. S těmi lidmi, s kterými tam jsem, s některými se znám ještě déle, že? Jak jsi zmínil Petra Vacka, tak spolu jsme pohromadě nějakých 44 už od Damu, kdy jsme vlastně začínali s Jirkou Lábusem vlastně to samý, 44, 45 let možná, protože byl vlastně s Oldou Kaiserem ten, který mě potom ve výsledku připravoval na Damu, a byli to první mý kolegové v té Ypsilonce.
1: Kdo je tam ještě takový divadelní čtyřicátník tedy?
2: Tak 40.
1: Nebo starší možná.
2: Starší Honza Jiráň a já pak je...
1: Kořínek.
2: Samozřejmě Mirek Kořínek,
1: no jo.
2: Jarka Krečmerová, Zuzana Měsíčková, Jirka Lábus a to asi bude, člověče, všechno. To už asi už někdo starší už tam nebude. Ale každopádně ten Mirek Kořínek začíná tu 62. sezonu, protože on byl jeden z těch zakládajících členů. Je to neuvěřitelný. Oni tam v opravdu 62 let. Já si vždycky říkám, že když mi tohle dojde, tak si říkám, u jiný profese. Jako, že by to člověk dělal 62 let, já nevím, řídil autobus nebo tramvaj nebo něco takového. Je to prostě neuvěřitelný.
1: Pražská Ypsilonka začíná 62. sezónu. Martin Dejdar je tam od roku 1987. Dnes večer budeš zase v Pánské šatně.
2: Pánská šatna, ano, tím vlastně zahajujeme. A zároveň úplně nezvykle, já si fakt nepamatuju na to, že bychom začali zkoušet tak brzo jako letos. My už zkoušíme novou hru. Jo, a to si fakt nepamatuju, že by někdy takhle brzo jsme začínali.
1: To ještě, jsou ty hasičanky?
2: Ano, hasičanky, ještě než vlastně začala sezóna. To myslím, že jsme snad nikdy takhle brzo nezkoušeli. Takže máme hasičanky, protože my jsme měli vlastně zkoušet teď představení, které pro nás psal a měl režírovat Ondra Havelka, ale bohužel z administrativních důvodů k tomu nedošlo a před prázdninami se bohužel tohleto rozhodnutí přišlo v platnost, že zkoušet nebude, a najednou co? Rychle, že jo? Protože najednou díra, jako podzim, takovýhle jméno Ondra Havelka zase v Ypsilonce po letech. Takže prostě je velký problém. No tak jsme se domluvili s Martinem Janoušem, aby něco napsal, tak jsme byli domluveni, ale posledního července to musíš odevzdat, až si to přečtem a tohle, no tak to odevzdal asi 2. září, že jo? Jak to tak bývá? ještě předtím to nesl do divadla naší dramaturgyni, Pavlínce Nohýnkový, a dal jí to na stůl s tím, že končí, že už neví, jako dál, tak tato úžasná dáma ho zachránila svým dramaturgickým rozborem a nasměrováním, takže nakonec to napsal a už se zkouší, takže už jsme vlastně v procesu nevídaném v divadle, což je super, a oficiální zahájení máme ve středu 9.9.
1: A ty hraješ v Hasičance?
2: Hraju americko-brněnského režiséra Spielberga. Takhle se to bude odehrávat, v tomto duchu se to u nás bude odehrávat. Jsou tam samozřejmě písničky, tak jako k Ypsilonce ta muzika patří, pochopitelně. A jsou to opět přetextované známé hity Martinem Janoušem přetextované, takže je to fakt vtipný. Když jsem to čet, tak fakt jsem se smál, no asi už jsme blázni, ale bavilo nás to.
1: Když bych se vrátil do Pánské šatny, to není nové představení, to hrajete už nějakou sezonu, je to představení, je tam hodně improvizace. Nečetl jsem na programu, že režijní dohled Martin Dejdar?
2: No, ono totiž to vzniklo, to představení vzniklo před lety. U nás vlastně v Chrasti u Chrudimi mi tehdy oslovil starosta, jestli v létě bychom tam neudělali, nebo koncem léta nějaké vystoupení na zámku, na nádvoří. A já jsem sezval pár kamarádů, kteří jako tehdy mohli. A bylo nás asi 5 právě, Pavel Nový tam byl, Jirka Lábus tam byl a byl tam ještě, prostě, to ti nespomenu, kdo, nějaký hokejista tam byl. Sportovec. Ne. Jarda to nebyl. Ale někdo takový, taková jakoby nesourodá parta a my jsme vlastně tou improvizací na tom nádvoří, který byl úplně plný, dokonce si nosili lidi židle z domu, což bylo úžasný, protože to bylo venku, tak to představení trvalo asi 2,5 hodiny bez pauzy. Všechno se to rozjelo, prostě sedlo to, bylo to vtipný a já jsem potom seděl a říkal jsem si, hele, to je vlastně dobrý takový jakoby tvar, jo, udělat to takhle a postupně se to vyprofilovalo vlastně v představení, který má svoje pevné body a mezi tím se prostě odehrávají jakoby nějaký věci a vlastně během let, co to hrajeme, tak se z toho stalo vlastně představení, který má svůj řád, jo, takže první část se odehrává jakoby před představením, že jo, scházejí se jeden po druhým, přicházejí herci do šatny a bavíme se a pak najednou se to celý zvrtne, aby to nebylo celý jenom takhle jako v tomhletom duchu, tak najednou se zjistí, že jeden z těch herců si spletl představením, že jsme jako na zájezdě mimo Prahu a je jinde. Jo. No a teď co budeme dělat v rámci toho představení, kdy máme hrát Tři mušketýry. Je to jako, že začínáme se připravovat na Tři mušketýry, normálně se převlíkáme do kostýmu, všechno. A co budeme dělat a jak si rozdělíme prostě tu jeho roli a tohleto, čili se to úplně jakoby zvrtne ještě do něčeho jiného a končí to tím, že začínáme hrát.

0: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, když zjistí, že jeho talent může sloužit nejen umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své knize, nové knize Asistent, vrací do filmového prostředí 50. let. O tom, proč si vybral právě nejtemnější období české kinematografie, mluvil tento týden s moderátorem Janem Pokorným v pořadu Host Radiožurnálu.
1: Ten podtitul slibuje příběh o vzniku nejhanebnějšího filmu české kinematografie. Se usmíváte, Petře, ale co musí film udělat, aby si takové označení zasloužil?
2: Já jsem mu to nevymyslel. Já jsem to někde si přečet, když jsem se pídil po jako kořenech tohoto filmu. A je to opravdu, pro mě to bylo třeba, proč je to aktuální, protože to byla opravdu cílená práce ve smyslu vytvoření fejkový reality. Jo,
1: tehdy. V těch 50. letech.
2: Jo, jako když bych řekl, opravdu první velká fake news, která se tvářila jako dokument a byla v podstatě celá, jako ta realita byla nahraná za velmi teda odporných a dramatických jako podmínek. A to není žádné tajemství, že se to vlastně týká toho, čemu se pak zvyklo říkat čehožský zázrak. Že jo? Mm. To znamená to, jakým způsobem prostě manipulovali s tou realitou. A já jsem se na to podíval vlastně očima jako mladých filmařů, protože se to krylo s tím, že vlastně v té době, to máme rok 49, tady teprve FAMU byla založena v roce 46, ještě za Svobodného republiky, ale vlastně ty, co nastoupili v roce 47, už potom jaksi studovali po převratu, že? A to, mám to jako by tu první generaci těch studentů. Tak proto jsem si to takhle propojil, tyhle ty dva motivy.
1: Tam je trojice, Raška, Jindřich a Tonda. Která ta postava vás při psaní nejvíc zneklidňovala?
2: No, ty dva kluci...
1: To jsou studenti.
2: To jasně. Jsou studenti, ale vlastně jsem to vlastně, já to tam mám i jako v dedikaci té knížky, že to je jako mým studentům, jo, jako, že vlastně to ukazuje určitý nebezpečí, jako bych chtěl říct, dávajte si pozor, prostě kdo s váma jako manipuluje a za jaký, jo, tohle to nemizí. Tato potřeba manipulovat s mladýma, třeba i nadšenýma jako lidma.
1: Jako typus režiséra Rašky je...
2: A typus režiséra Rašky je jako pedagog, že jo? A je to vlastně, samozřejmě už to jméno, že jo? Je to podobný trošku na ty starý jako mistry, který tehdy byli odstavený opravdu od toho možnost dělat filmy. A nebo byli prostě se čekalo, až je vystřídají nový kádry, jo? A oni se do značné míry někteří z nich jako schovali na tu školu jako pedagogové. Takže před obrazem, jedním z předobrazů byl samozřejmě Václav Krška, skvělej jako režisér v té době, jako slavný a úžasný.
1: Je to pro vás částečně i historická novela, anebo hlavně to, co vlastně říkáte, jakési varování pro dnešek?
2: No, já jsem se snažil vycházet z dobových pramenů, takže jsem lecos o tom přečet, ale zároveň, takže pro mě jako pro dramatického autora je důležitý neohejbat tu realitu, jako nelhat v tom, ale že můžu, když zachovám, tak pak si můžu dovolit některý posuny, jo, jako dramatický autor, to znamená, píšu tam pozor, tohle to je fikce, jo, ale vychází to z nějakých jako věcí, které se nesmějí jako měnit, jo, jako význam a tak, událostí a to. Takže pro mě to je jedna z nejvarovnějších věcí, které v té naší branži, to znamená filmový a mediální, jako se dá ukázat, jo. Jak se člověk do toho může spadnout a pak už se z toho jako nemůže vyvlíknout.
1: Že? Vlastně zdánlivě nechtěně.
2: Zdánlivě nechtěně, nechci je vyvinovat. Ta realita byla vlastně ještě mnohem krutější, protože, nebo krutý je blbý slovo, ale taková, jako, že ty opravdu, kdo to tehdy dělali, tohle tu věc, nebyli studenti FAMU, ale byli to opravdu mladí jako estébáci, prostě, jako, který sloužili tomu. Hmm. Jo, ale museli být vyškolení v tom, jak natočit ten film, jo. To znamená, že to vlastně byli mladí filmaři.
1: Nějaké řemeslo no, tam muselo byli, být.
2: Ano, protože ty hrdlořezové starý, který tam někde tloukli ty lidi v těch celách, to nebyli, jako, že jo. Ty by jim ten film nevytvořili, že jo. Ne, jako natočili.
1: Mě pořád vrtá v hlavě to slovo hanebnost. Je v tématu velži a nebo v tom, komu to dílo slouží vlastně?
2: No, je to vlastně účelová manipulace, ohýbání té reality, úplná lež, že jo, která jako vlastně slouží propagandistickému účelu manipulaci celé společnosti. Hmm. To znamená, otočení si řeknou, že tadyhle to jsou jako škůdci z Vatikánu, že jo, a teď se vytvoří prostě kampaň, která je má poškodit v očích takzvané prostého lidu, že jo. No hele, nevnímám to trochu v něčem povědomí. Jo, ne třeba takhle jako markantně, nejde tam že někoho ubijou v celé, jako. Ale jako manipulace tou realitou jako nehorázná se nám děje před očima dnes a denně, jako a nejenom u nás, jo, ve světě.
1: A i proto jste to věnoval studentům FAMU, takže tam mám vidět nějaký varovně vstyčený ukazovák, kde říkáte děti, dávejte si na tohle pozor.
2: Já spíš přátelsky. Protože já mezi těma, proč já tam vlastně pořád na té škole jako funguju už 35 let, je protože opravdu mě to samotného nabíjí jako potkávání se s těma mladýma tvůrcema. Takže snažím se samozřejmě být pro ně jako tím učitelem, to znamená žádná tykačka během studia, žádný tyhle žoviality, ale buduju s nima jako přátelský kolegiální vztahy a jsem na ně pyšnej, když jim to potom jako jde a oni pokračují opravdu v tom, co si na té škole mohli jako osvojit. Jo.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Jedna hodina a 30 minut. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Hlavní roli stvárnila Mathilde Arkel, která za ně na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůň devítka. A barokní zámecká zahrada ve Vyškově se po desetiměsíční rekonstrukci znovu otevřela lidem. Terénní úpravy, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty se smaltovým povrchem a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonů ještě doplní více než 18 000 cibulovin.
5: Sport.
4: Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé v kariéře tenisové US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2 a získala druhý Grand Slamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 za 9 Kříži a nehoda na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost za odbočkou na Domašov. V okolí čerpací stanice na kilometru 167 se na vozovce pohybují lidé. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. V pravém pruhu se ještě uklízí, tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí u sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru dodávka. Má poruchu, i tam dejte nohu z plynu. A v Praze na Smíchově překáží nehoda v Kartouské ulici. V křižovatce s Radlickou havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd v křižovatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 5.

0: Co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá profesor Jan Hejátko z Masarykovy univerzity, který byl tento týden hostem Radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu, a dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí, tak i na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Pane profesore, tak začněme tím, co dělají rostliny, když udeří vedro.
2: No, tak rostliny dělají spoustu věcí. První věc, kterou rostliny udělají, je, že když je opravdu hodně teplo, tak přiškrtí takzvané průduchy,
1: v listech,
2: to znamená, to jsou otvory, kterými vyměňují vlastně vodní páru, vypouští vodní páru a přijímají oxid uhličitý, který potřebují k tomu, aby vlastně fotosyntetizovali, vytvářeli cukr z oxidu uhličitého z prostředí. Čili to je první věc.
1: Můžu se doptat?
2: Ano.
1: Vždycky je to něco za něco. Co jí tahle, řekněme, úspora stojí, tu rostlinu?
2: Stojí to, že jednak teda sníží přívod CO2, to znamená sníží množství produkovaného cukru, to je první věc. A druhá věc je, a velmi důležitá právě vzhledem k té teplotě, na kterou jste se ptal, rostlina pomocí takzvané transpirace, to znamená vlastně vypařováním vody přes průduchy, chladí samu sebe. To je věc, kterou možná si leckdo neuvědomí. Já

0: Tam jsem byl překvapený, když jsem se podíval termokamerou na rostlinu, kterou normálně naši modelovou huseniček, kterou rosteme za našich kontrolovaných podmínek, tak ta rostlina je o 2, 3, 4 stupně chladnější než ten substrát, ve kterém roste. A to je právě díky tomu, že může aktivně ochlazovat, transpirovat. To znamená, že vlastně to sucho má devastující účinek, zejména proto, že jednak zabraňuje růstu té rostliny, ale zároveň vlastně poškozuje zejména horkem.
1: Ona se chladí zejména listy, chápu to
0: ano,
1: dobře?
0: Ano, ano.
1: Některá rostlina po zalití zase hned, téměř hned ožije. U jiné už tohoto efektu nedocílíme. Kde je ta hranice?
0: To je velmi, bych řekl, specifické. Týká se to jednotlivých druhů. Tady ty schopnosti, jak si znovu obnovit své tělo, jsou různé, mohou být velmi extrémní. Ale závisí to prostě na typu adaptace, kterou ten daný druh si vytvořil během evoluce.
1: Rostlina přijímá vláhu tedy svým kořenovým systémem. Kořeny nemají žádnou mapu toho podzemí, kde žijí, kde působí, kde se vyvíjejí. Jak poznají, kterým směrem má smysl růst a jaké nové větve zase vytvářet? Co v nich je?
0: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Rostliny mají schopnost takzvaného hydrotropismu nebo kořeny rostlin, to znamená dokážou vnímat, kde je vlhkost v té půdě. Ten mechanismus toho vnímání ještě není úplně jasný, nicméně to, co se ví, tak to se týká, co se týká mého oboru, rostliny hormonů, že právě rostlinné hormony se podílejí na tom směřování kořenů k jaksi zdroji vlhka. Konkrétně jsou to cytokiny, rostlinné hormony cytokiny.

0: Mobily nebo tablety jsou dnes pro děti přirozenou součástí života. Algoritmy ale dokážou vtáhnout do nekonečného proudu krátkých videí a umělá inteligence jim může dělat společnost i nahrazovat kamarády. Proč je to nebezpečné a jak se k tomu rodiče mají postavit? Hostem Radiožurnálu u Jana Pokorného byla Michaela Slusarev, autorka knihy Hry, sítě, porno 2.0.
1: Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
2: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach a přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my se jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když bychom byli v podobném věku a možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme a v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlep, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
1: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
2: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat stoprocentně moc nefunguje v tomhle světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to stoprocentně zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity, stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí, ale na druhou stranu to dítě samozřejmě se mění věkově a pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouleťákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
1: Ta hranice dvou let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do dvou let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic, co se hýbe. Tedy myslím na obrazovku.
2: Obrazovky, ano.
1: Na obrazovku, na displeje.
2: Přesně tak a já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba
1: i televize. No a proč? Co se může stát?
2: Tak, je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani dva roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne, ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořilo dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle tu chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity.

0: Rozbitá věc nemusí být bezcenná a naše šrámy nejsou něco, co bychom měli skrývat, ale naopak něco, co nás dělá tím, kým jsme. To je filozofie japonské tradice opravování rozbité keramiky zlatem, kintsugi. V nové inscenaci se jí inspiroval choreograf Václav Kuneš, který byl tento týden hostem Radiožurnálu. V rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným například vysvětloval, jak se dá nedokonalost vyjádřit tancem.
1: Kintsugi, to je z japonštiny, nebo je to takový japonský úkon, že?
2: Ano, je to japonský druh umění, taková forma, kde mně se na tom nejvíc líbila ta filozofie, ale lidi to možná poznají, nebo poznali by, to jsou ty mističky, talířky, hrníčky, jakoby prasklé, slepené a respektive ty praskliny jsou zvýrazněné zlatou barvou. Hmm.
1: To znamená, že je to jakési umění přiznat tu prasklinu a přitom neskrývat tu opravu.
2: Přesně tak. Vlastně,
1: to je existenciální.
2: Je, ono je to vyloženě. Ty praskliny reprezentují, nebo já to tak vykládám, nebo tak to chápu, jako naší duši. Takže veškeré ty věci, co nám stanou v životě, ty praskliny na duši, že bychom je neměli skrývat, že to je to, co z nás dělá to, čím jsme.
1: Jak se tohle tančí?
2: Tak to je samozřejmě tak osobní téma a tak abstraktní, že ti tanečníci si ho můžou každý tak nějak jako stvárnit po svém, ale i celá ta skladba toho představení, tam je 11 takových hudebních kousků, které sami o sobě třeba nedávají smysl, ale v kontextu té hodiny, kterou to představení trvá, má každý ten kousek svůj smysl a význam.
1: Jak se rodila choreografie k tomuto představení?
2: Dlouho a já už jsem si právě tu hudbu, která to je pro mě základ, to je prvotní takový impuls, když si představuju nějaký nový představení, tak jako tanečník ve výslužbě potřebuju dobrou hudbu, aby mě to zvedlo ze židle, abych si zatancoval ještě. A já měl vybraných 11 takových skladeb krásných, jako elektronická hudba, ale opravdu, která má každá ta hudba má nějakou energii, nějakou náladu, nějaký podtext, rychlost. A my jsme s tím pracovali hodně dlouho a rozkoušeli jsme různé kombinace a hledali jsme, jak ty hudby nejlépe stvárnit. Každou jinou, každou právě samou od sebe.
1: A tohle není ale váš první dotek s japonským uměním, s japonským tancem?
2: Není. Já jsem hodně, vlastně když jsem odešel ze souboru holandského, tak můj první velký projekt byl dvouměsíční pobyt v Tokiu přímo. A pak jsem se tam velmi často vracel. A já tam mám vlastně dceru japonskou.
1: Za kterou jezdíte?
2: Za kterou jezdím.
1: No ale co tak jako láká středoevropana na tom japonském vlastně unikátním tanci, pohybovém umění spíš?
2: Pro mě to byl daleko víc než ten unikátní tanec nebo to divadlo no a buto a tyto směry. Mě ta Asie jako taková oslovila. Jídlo je jedna věc, ale abychom nebyli tak přímočaří a povrchní, nějaký vztah těch lidí jako sami k sobě v té společnosti, ale i vztah k tělu. Oni jsou velmi takový v té Asii si toho těla jako toho, co máme vlastně dáno jako na nějakou dobu určenou, tak oni se o to tělo velmi dobře starají. A to mě tak nějak přišlo blízký, to mě vlastně fascinovalo a nějaký takový ten vztah jednoduchý, upřímnej. My se často jako v Evropě za ta těla jako stydíme, nebo neradě ukazujeme, nebo vůbec se stydíme.
0: To byl Václav Kuneš, tanečník a choreograf. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, na našem YouTubeovém kanálu nebo portálu Můj rozhlas. A už v pondělí se můžete těšit na jednu z nejznámějších českých zpěvaček, Báru Basikovou. Řeč bude o časozběrném dokumentu Heleny Třeštíkové, který zachycuje podstatnou část zpěvaččina života. Poslouchejte tradičně v pondělí od 9 hodin dopoledne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, za zní zprávy.
1: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne je Národní rozvojová banka. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v prvoligovém derby Artis Brno 2-1 a dnes bude převážně zataženo od severozápadu s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. 1/5 projektu zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nedecký.
3: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
1: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
4: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti 2. výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na ně muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Do oslav Dnů evropského dědictví se i letos zapojil olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé si díky tomu můžou prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
5: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
1: Podrobnosti k programu Dnů evropského dědictví jsou na webu města Olomouce. Sport. Fotbalová zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1. 2 týmy z Brna se v utkání nejvyšší soutěže utkali po takřka 90 letech. Trenér zbrojovky Martin Svědík mluvil o tom, co výhra v takovém utkání znamená.
6: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty 2 brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou 2 brněnský kluby a boj prostě o Brno.